0: financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude resort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
1: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva podraží, a to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
2: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
3: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
0: Sport. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, když ve finále porazili Argentince 1-0. Jedinou branku dal v 16. minutě prodloužení střídající Ferran Torres. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala celkem 9. singlový triumf v kariéře a první od Wimbledonu 2024. A vítězem nedělní 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel. Posunul se na celkové 2. místo za průběžně vedoucího Slovince Tadeje Pogačera. Do té doby druhý Dan Vingegaard odstoupil kvůli zranění.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná silnice 14 na Trutnovsku a také ulice v Plzni. Na dálnicích teď plynulý provoz, nehody na nich hlášeny nejsou. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník, obcemi Hrtvíkovice a Javorník. Potrvá do půlky srpna a objedete ji přes Hostinné a Pilníkov. A v Plzni je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu je mezi Klatovskou třídou a mostem přes Radbuzu. Potrvá skoro 3 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5, k ránu se pak objeví mlhy. Přes den čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
7: 5,5 minuty po 2 hodině posloucháte Noční radiožurnál a i dnes tu nebude chybět v tomto čase soutěž. A protože začíná nový týden, máme tu pro vás novou výhru. Ode dneška až do neděle budeme soutěžit o 2 balíčky zrnkové kvalitní kávy od Mama Coffee. Jedná se například o kávu z Brazílie, Ugandy, Peru nebo Nikaraguji. Tak máte-li rádi aroma kvalitního šálku nebo preferujete v létě ledovou kávu, soutěžte s námi, a to právě teď na na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
5: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: To byl zpěvák Mika v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď mi nezbývá, než přivítat milovníka kávy u nás ve vysílání. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se. Dobrý den, Petru Žela.
0: Dobrý den, vítám vás ve vysílání. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti proletnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich bude ta správná, kterou hledáme.
2: Ano.
0: Je to takhle jasné?

0: co se kávy týče, ale není to země, odkud káva pochází. Bohužel, je mi to líto. Určitě to zkuste zítra nebo kdykoliv během týdne.
1: Dobře, tak jo, nastanou.
0: Díky, naslyšenou. Tak pojďme na dalšího z vás. Halo, slyšíme se?
2: Dobrý den, Roman.
0: Dobrý den, Romane. Slyšel jste otázku o možnosti, nebo to mám raději zopakovat?
2: Slyšel.
0: Tak vám tam zbyl Jemen a Etiopie.
2: Já typuju tu Etiopii.
0: Typujete Etiopii. Zmiňoval jsem kolébku lidstva, to je Afrika. To je samozřejmě správná odpověď. Gratuluju.
2: Děkuju.
0: Káva bude pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
2: Pro mě.
0: Je mi to jasný.
2: Tak... Samozřejmě se podělím, ale nicméně pro mě.
0: Chápu. Tak poprosím vás jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc.
2: Určitě vydržím.
0: A vy ostatní budete mít příležitost vyhrát si dva balíčky kvalitní zrnkové kávy zase zítra v nočním radiožurnálu tradičně po 2. hodině.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: S vámi je noční radiožurnál a vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí vrty nové. 6 má začít dodávat vodu už letos na podzim. Vodárny Kladno Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun.
1: Za námi je vrt, který je v provozu a přicházíme k takovému modrému válci. A je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je z oceli, tak to dosluhuje. Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů.
1: Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme, dá se říct, 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody a to asi 300 tisícům obyvatel hlavně středních Čech. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy doplní Monika Chmilová.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD odletěl na návštěvu Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly. Oznámila to kanadská vláda. Ode dneška neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Úřady v Kongu aktuálně evidují více než 2260 potvrzených případů nákazy. Z toho téměř 900 lidí už na nemoc zemřelo. Norský korunní princ Hakon navštívil město Drammen, kde hasiči od pátečního odpoledne bojují s rozsáhlým požárem. Oheň podle dosavadních odhadů zničil přes 100 bytových jednotek. Hasičům se ho stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Úřady nemají informace o obětech ani zraněných. Evakuovat se z oblasti muselo přes 400 lidí. Příčina požáru zatím není známá. A více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z Fondu životního prostředí. Sport. Fotbalové mistrovství světa ovládli Španělé. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Jedinou branku dal Torres. A čeští basketbalisté do 20 let po 3 letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Českých Budějovicích. Do dnešního rána počítejte s omezením na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Kilometry 16 až 18 se na Ruzyni i k dálnici D1 jede jen jedním jízdním pruhem. Aktuálně plynule uzavírka nebo omezení je kvůli úklidu pobourání mostu. V Českých Budějovicích je nově neprůjezdná Biskupská ulice. Úplná uzavírka části ulice je v úseku Široká ulice, Železný most přes Malši. Objížďka pro vozidla do 3,5 tuny vede v obou směrech přes Senovážné náměstí, Lidickou třídu a Zátkovo nábřeží. Omezení potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ujedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Zhruba 100 středoškoláků prošla v táborských kasárnách jednou z nejnáročnějších částí dobrovolného vojenského cvičení. Komplexní polní výcvik prověřil jejich fyzickou kondici, spolupráci i schopnost obstát v náročných situacích. My jsme byli u toho a reportáž nabídneme za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce se zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost vyzkoušet si základní vojenský výcvik a poznat armádní život. V Táboře si v sobotu zhruba stovka studentů nové dovednosti prověřila při komplexním polním výcviku.
1: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout je do bezpečí.
2: Tak a utíkáte na překážce, jo?
3: No.
1: Na pěší střelnici Dražice mě vzala tisková a informační důstojnice Simona Mužátko.
4: Teď jsme viděli studenty, kteří cvičí reakci po nastřelení nepřítelem, pohyb po bojišti a získávání následné převahy nad protivníkem.
1: Studenti mají v rukách zbraně, oni z nich i stříleli. Slepými náboji?
4: Ano, je to cvičná munice.
1: Veroniku Morávkovou jsem teď vytáhla z učebny. Vy tam zrovna máte zkoušku.
5: Teďka to máme spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně. A chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat.
1: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou.
6: Pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit a momentálně objevují ty své limity.
1: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
7: Cílem dobrovolného cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
1: Někteří ale skončili.
7: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
1: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z Tábora Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Americká zpěvačka Macy Gray a píseň I Try vám dělala společnost v nočním radiožurnálu a přeji příjemný pondělní noční poslech. Loni hasiči v Česku zasahovali u více než 1500 lesních požárů. Letos do poloviny července jich evidují už téměř 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí extrémní sucho okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec nedaleko rakouských hranic vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím si, už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako na celou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Kopečky, větve v cestě a to musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38-ky, 40-ky, takže už jenom to, že si tohle nadáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou.
2: Než kezky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Když byla kůrovcová kalamita, proběhla nějaká masivní těžba, vznikly nám mítě na paseky, samozřejmě se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. Ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti projevuje půdní sucho. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr. Trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end. Pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka a ten déšť potom sehrál svou roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požárů je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová, Radio.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmelová.
1: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andy Burnhama. Krejčíková v Aténách porazila Sakariovou a má první titul od Wimbledonu 2024. A dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda, počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
3: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
4: We will take power from Westminster and Whitehall.
5: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra lejbristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radio Žurnál.
1: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality, pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
6: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčici a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat. Takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
1: Sport. Mistry světa jsou fotbalisté Španělska. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě Torres. A tenistka Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje WTA v Aténách domácí Sakariovou 7-6 a 6-3. Získala tak 9. singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakariová měla silnou podporu fanoušků.
7: Jsem velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla, a samozřejmě hrozně šťastná a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože se mi to vlastně dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, že jo, kdy se mu to takhle podaří.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úplné uzavírky na Trutnovsku a v Plzni. Dálnice aktuálně bez nahlášených nehod. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od dnešní půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník. Je to mezi obcemi Hrtvíkovice a Javorník. Omezení potrvá do půlky srpna a objedete ho přes Hostinné a Pilníkov. V Plzni je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu je mezi Klatovskou třídou a mostem přes Radbůzu a potrvá skoro 3 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky a na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji poklidnou pondělní noc, hladíte radiožurnál 5 minut po 3 hodině a vydáme se na jih Moravy. Hodonín totiž přes léto opět uklízejí studenti. Čistí chodníky, vytrhávají plevel nebo schrabávají listí. Radnice nabízí brigádu mladým už od 15 let. Prostřídají se ve 3 turnusech. A my se k tématu vrátíme za pár minut.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

přestaň už brečet. Dík za tu včerejší noc, za pár divokých chvil, že jsme chtěli tak moc, za těch pět balavých vín a prosím.

0: už brečet.
1: Anděli strážný,
0: přestaň už brečet.
2: S údržbou a zkrášlováním Hodonína opět pomáhají studenti. Radnice prázdninovou brigádu pro mladé nabízí každoročně, letos je to už po 30. Tentokrát se brigádníků přihlásilo kolem 90, schrabávají listí a uklízí plevel třeba u muzea, křižovatek nebo za radnicí.
3: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k tým rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
4: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, hlaviček nebo chodníků a obrubníků.
3: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
5: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
4: Doplňuje 17-letý Matyas Vlach, který je s ním ve dvojici.
5: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. Yeah. I ten plat je výborný, práce taká podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to taky prostě, jak to říct, team building, kde se ty, prostě ty lidi postavně seznamují.
4: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyas Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
5: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taký zbyteček a chci si koupit uniformu za 5 000.
4: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
6: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa, třeba na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jen těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí. Takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
4: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Radio.

0: Ještě necelý týden má před sebou Mezinárodní divadelní festival ve francouzském Avignonu. Který Havlův text měl na festivalu premiéru a jak se tam letos daří českým umělcům, to se dozvíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: To byl Hozier v nočním radiožurnálu. Mezinárodní divadelní festival ve francouzském Avignonu slaví 80. narozeniny. Podílí se na něm 1400 divadelních skupin z celého světa, které nabízejí asi 1800 představení. Premiéru měl letos na festivalu nedokončený text s názvem Šeřík českého ex-prezidenta a dramatika Václava Havla. Na festivalu se v tvrdé konkurenci znovu prosadili i čeští umělci a sourozenci Rafael Ruiz a Daniela Hiršová, kteří se do Avignonu vrátili s představením L'Indiscipline. Před cestou na jih Francie vystoupili i v Paříži, kde s nimi natáčel náš zpravodaj Martin Balucha.
1: Kompletně zaplněný sál pařížského studia Eberto. Lidé tleskali, někteří provolávali bravo. Hlavní postavu stvárnil Rafael Ruiz.
2: Je to úplně úžasný. Já jsem nadšen. Je to fakt splněný sen a jsem strašně šťastný, že jsem tady a že můžeme hrát takovýhle zajímavý dílo.
1: Rafael Ruiz je členem mezinárodního souboru Three Penny Collective. V inscenaci L'Indiscipline hraje slovutného francouzského profesora Jeana Martina Charcota.
2: On byl neurolog a profesor, například našel amyotrofickou laterální sklerózu, podílel se na vlastně popularizaci Parkinsona. Měl také právě tuto obsesi, tuto posedlost s tím, že chtěl nalézt příčiny hysterie. A o tom je to naše hra.
1: Divadelní představení se vrací do roku 1870 do pařížské nemocnice Salpêtrière, kde profesor Charcot pořádal veřejné přednášky, hypnotizoval své pacienty a snažil se najít příčinu hysterie.
3: Velmi se mi líbí myšlenka divadelní hry. Viděla jsem na tohle téma už film. Je to zajímavé i z historického úhlu pohledu.
1: Michel připomíná, že profesor Charcot inspiroval i velká jména v oborech neurologie a psychiatrie.
3: Pana Charcota vnímám jako neurologa, který koncem 19. století pracoval na pochopení duševních chorob. Byl v kontaktu s Freudem i Karlem Gustavem Jungem, zapsali se do historie, ovšem i dobrý vědec může mít jisté úchylky.
1: Divadelní magazín Journal Lateras zařadil inscenaci na seznam doporučených představení na festivalu v Avignonu. Hru označil za poutavý thriller, ve kterém jsou ženy a nemocní diskriminovaní, vědecké experimenty zbavené lidskosti a kde se lékaři jeví stejně šílení jako jejich pacienti.
4: A fakt se děje každý večer, že nás napadne něco a najednou zjistíme, že něco třeba funguje hůř nebo něco líp a ta hra je fluidní hodně.
5: Pořád konstantní se
4: měníme.
5: To už je teda sestra Daniela Hirš, a která, abych to popsal, tak má teďkon misku a v ní je kaše.
4: Je to rekvizita, kterou používám na něco trochu nechutného, ale nebudu, jak se to tak říká, spoilovat, k čemu to je.
5: Vaše postava ta zvrací na scéně a to je ta kaše teda.
4: Ano, to je ta kaše. Ano, je to tak. Jsou to jenom vločky s vodou, ale vypadá to podle mě docela věrohodně.
1: Soubor Three Penny Collective s hrou vystupoval v Česku, ve Velké Británii a taky ve Francii. Podle publika představení mírně obměňuje.
2: Tady je to úplně něco jiného, jelikož Charcot je pro Francouze ikona.
1: Specifikem avignonského divadelního festivalu je takzvané letákování. To znamená, že herci v kostýmech vyrážejí do ulic a sami se snaží ulovit diváky na představení. Herci si chystají různé scénky, kterými by dokázali zaujmout a upoutat pozornost.
4: Tohle je třeba byla pro mě novinka, tohle se v Česku moc neděje, nezažila jsem to. Takže to člověk musí být hodně otevřený a nemít žádný stud.
1: Jednoduše bez práce nejsou koláče, nebo tedy bez letákování nejsou v Avignonu diváci. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Máme přesně 3:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzin. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 5 lidí, dalších 5 se pohřešuje. 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. A velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. Sport. 16-letá Linda Bodková zaběhla na mistrovství Evropy do 18 let dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rieti ve finále vyhrála s časem 55 sekund a 19 setin. Bodková navázala na úspěchy kladiváře Josefa Pazdery a dálkařky Kristýny Záhořové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na Trojce na Benešovsku a neprůjezdná ulice v Českých Budějovicích. Na silnici 3 z Benešova k dálnici D1 do Prahy stojí osobní auto, čekejte ho poblíž odbočky na Čerčany. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 18 ve směru na Ruzyni i k dálnici D1 jede jen jedním pruhem. Aktuálně plynule omezení kvůli úklidu po bourání mostu má skončit ráno. V Českých Budějovicích je nově neprůjezdná Biskupská ulice. Úplná uzavírka je v úseku Široká ulice, Železný most přes Malši. Objížďka pro vozidla do 3,5 tuny vede po ulicích kolem přes Senovážné náměstí, Lidickou třídu a Zátkovo nábřeží. Uzavírka potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Lov vzácných zvířat.
5: Oni mi řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům.
4: Pašeráci, pytláci, zločinci.
6: Je spoustu ulovených želv i na masu.
4: Boj proti zabijákům nejohroženějších živočichů světa. Kořist. První letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sexuální predátoři v Robloxu, téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak Roblox vypadá, jak se hraje a co to je grooming? No všechno to probereme s Jakubem Staňkem, psychologem se zaměřením na digitální hry z Jihočeské univerzity. Dnes je pondělí 20. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
4: Pachatel v Robloxu vedl s obětí sexuálně motivovanou komunikaci, nebo pachatel kontaktoval oběť prostřednictvím Robloxu a požadoval po ní nahé fotografie, vyhrožoval, že jinak ublíží jí i její rodině. To jsou příklady nahlášených případů policii ve Velké Británii, které uvádí zpravodajský server ITV News.
7: Vyjádření Robloxu pro ITV News. Každý podobný případ nás hluboce mrzí. Disponujeme rozsáhlými ochrannými opatřeními, která mají našim hráčům zajistit bezpečnost.
4: Jak náročné je pro bezpečnostní složky tyto lidi ve hrách, protože Roblox je hra, budeme se o ní bavit, vystopovat.
8: Vždycky velmi záleží na tom, jak vlastně vývojáři těch her jsou jim nápomocní. To znamená,
4: a ty platformy jako takové, že?
8: Přesně tak. To znamená, že ve chvíli, kdy ten vývojář toho konkrétního softwaru, hry nebo té platformy je vlastně ochotný a ve svých licenčních podmínkách to umožňuje spolupracovat s policií a pomáhat jim v rámci řešení, tak je to vlastně relativně snadné. Ve chvíli, kdy ovšem tato podpora tam není, tak je to samozřejmě pro ty bezpečnostní složky daleko náročnější. A tyhle případy jsou vlastně z Velké Británie, kde samozřejmě ta práce nebo ty možnosti těch bezpečnostních složek jsou trošku jiné než třeba u nás nebo než ve Spojených státech.
4: Těch případů přibývá podle ITV o desítky procent ve Velké Británii, tedy stále jsme na ostrovech. Jde o stovky nahlášených incidentů v Británii. Je to tím, že sexuální predátoři teprve objevují Roblox, který je tu s námi už ale asi dvě desítky let, a nebo se ty případy více hlásí?
8: Já si myslím, že je to ta druhá varianta. A to z toho důvodu, že vlastně posledních 10 let, řekl bych, tak naše společnost si velmi dává záležet na nějakých preventivních programech, vzdělávání dětí o tom, jakým způsobem se chovat bezpečně a tak dále. Zároveň ty platformy stále zvyšují svoji bezpečnost. Což znamená, tyhle faktory vedou k tomu, že vlastně je v uvozovkách snaží tyhle sexuální predátory identifikovat, odhalit a hlavně nahlásit. Takže já si nemyslím, že by to bylo, že až teďkon objevili tihle lidé Roblox, ale spíš, že nám začíná daleko lépe fungovat ten systém té ochrany těch dětí a té možnosti nahlášení a identifikace.
4: Sexuální predátorství v rámci Robloxu nedávno monitorovali i v Reflexu s tím, že česká policie aktuálně neeviduje žádný podobný případ, nicméně statisticky kybernetickou kriminalitu nerozděluje po jednotlivých hrách, takže asi těžko soudit. Znamená to tedy, že to neznamená, že se nic takového v Česku neděje?
8: Určitě ne, protože to, že se tohle děje v Robloxu, nebo že ten první kontakt dochází k němu v Robloxu, tak sice je nějaká konkrétní informace, ale pro nás z hlediska nějaký péče o ty děti a toho bezpečného prostředí je pro nás důležitý kyberprostor komplexně a ne vlastně jedna konkrétní hra. Takže vlastně i chápu, že ty statistiky nejsou rozlišované, protože důležitější je, co se v tom kyberprostoru děje obecně. A Roblox, Minecraft a další takovéhle hry spíš fungují případně jako místo pro ten první kontakt, pro to vytipování ani té potenciální oběti, potom k těm samotným činům už často dochází na jiných platformách.
4: Když jsme začali Robloxem, podržme se toho tématu, ale spojme to třeba i s tím Minecraftem. Roblox je stejně jako Minecraft nějakási budovatelská hra v online prostoru, ve které se stýkají různí lidé z celého světa a mohou spolu komunikovat. O čem ten Roblox vlastně je?
8: Roblox je v podstatě online platforma, kde si ty hráči mohou vytvářet vlastní světy, vlastní úkoly, vlastní hry, ale zároveň jsou nějakým způsobem i dodané. Což si člověk těžko takhle abstraktně představí, ale myslím si, že se to dá docela hezky vysvětlit na metafoře dětského hřiště. Představme si dětské hřiště, kde když to dítě přijde, tak se může rozhodnout, jestli se bude klouzat na klouzačce, jestli bude na nějaký prolejzačky, jestli bude si hrát v pískovišti. A zároveň ale si tam to dítě může přinést i míč a hrát si s kamarády. A takhle to svým způsobem vypadá v tom Robloxu. Když to dítě přijde do té hry, tak si může vybrat, jestli bude hrát nějakou z her, která už tam je vytvořená, to znamená právě nějaký stavění, nebo si tam může hrát nějakou miniverzi fotbalu, nebo cokoliv jiného, nebo si tam můžou ty uživatelé vlastně vytvářet ty vlastní hry. A tohle je vlastně ta obrovská výhoda toho Robloxu. Je to svět, který v uvozovkách nebo záměrem je, aby to byl bezpečný svět, kde ty děti můžou experimentovat a objevovat, ale samozřejmě tím, že to není jenom pro děti, ale můžou se do toho zapojit i ti dospělí, tak to trošku je komplikovanější.
4: No určitě. A existují tam nějaká pravidla, teda co můžete, co nemůžete? Protože vy přicházíte do nějakého online světa, který žije svým vlastním životem i v době, kdy vy do něj nejste připojený, že jo? A teďka, co můžete, co nesmíte?
8: No, to je zajímavá otázka na několika úrovních, protože co můžeme a co nesmíme z hlediska nějakých pravidel té platformy, tam samozřejmě do toho spadá přesně to, že by člověk neměl tam nějakým způsobem projektovat sexuálně citlivá témata a tak dále. To se bojíme o úrovni toho obecného chování. Pak se ale bavíme o úrovni pravidel, co vlastně je možný v té hře ve chvíli, kdy tam bude ta konkrétní hra, nějaký ten fotbal, řekněme, tak jsou samozřejmě konkrétní pravidla té hry. To znamená, nesmíme překročit čáru s míčem nebo se hazuje aut.
4: Jasně.
8: A pak jsou pravidla, které si vytváří vlastně ty hráči sami mezi sebou, aha, tím, že hrajou tu konkrétní hru. Takže ano, ty pravidla tam jsou na více úrovních, ale hádám, že ta otázka byla hlavně na tu nejvyšší, to znamená na pravidla toho chování. A tam jsou vlastně ty pravidla, které nastavuje obecně ten vývojář té hry, což znamená vývojář Robloxu.
4: A ten by je potom měl taky nějakým způsobem kontrolovat. Myslím, že Roblox i tvrdí, že je v úzké komunikaci s bezpečnostními složkami a že má nejenom vycvičené pracovníky na to, ale i AI.
7: Jakmile tyto systémy zaznamenají první náznaky možné nezákonné činnosti, násilných výhružek nebo jiných ohrožení, skutečnost prošetříme a v odůvodněných případech přijmeme příslušná opatření, včetně nahlášení těchto případů orgánům činným v trestním řízení.
4: Tam dochází i k tomu, že oni si můžou psát, že jo? Přes chat ti lidé společně, což teda už zase neplatí, ale pro verzi pro ty nejmenší děti. Protože Roblox má vícero,
8: ano, je to tak.
4: Vícero světu, do kterých mohou vstupovat lidé podle toho, kolik jim je let?
8: Já bych neřekl vícero světu, ale vícero obecně verzí té hry v podstatě, nebo přístupnost té hry. Protože Roblox paradoxně, my se tady vlastně bavíme o těch případech, které jsou, nebo začali jsme to těma případama, které se odehrávají v Robloxu nebo odehrávají v Robloxu. Paradoxně, ale na základě toho, že se tyhle věci děly v Robloxu, tak bych řekl, že Roblox má ten bezpečnostní systém nastavený vlastně velmi dobře. V následku pravděpodobně vlastně toho, co se dělo. Protože Roblox zaved verzi Roblox Kids.
4: Letos v červnu.
8: Jo, což je vlastně verze pro děti do 8 let, která funguje na tom principu, že jsou přesně vymezený ty hry a ty světy, které jsou jakoby bezpečný a ve kterých se ty děti můžou pohybovat. Zároveň ty děti mají v této verzi zakázanou hlasovou komunikaci, psanou komunikaci a nějaký skupinový hovory a tak dále. To znamená, je to hodně osekaný o tu sociální složku právě proto, aby ty děti byly v bezpečí. Aby byly v bezpečných světech a bezpečně nastavený ty sociální pravidla. Potom máme tu verzi pro ty starší děti, ta je do nějakých 16 let a ta už je trošku jako benevolentnější. Ty hráči můžou navštěvovat více těch světů a i tam už jsou povoleny nějaký sociální prvky a obě dvě tyhle verze mají vlastně jeden důležitý prvek a to je ten, že rodiče mohou ze svých účtů nastavovat jejich pravidla a limity, co ten hráč může dělat a co nemůže.
4: A dohlížet dělat. Vlastně na své
8: a dohlížet
4: díky,
8: na to, přesně tak. To znamená, Roblox za mě v tuhle chvíli to vlastně to má nastavený velmi dobře. I vzhledem k bezpečnosti, třeba ověřování věku a tak dále, tak ten Roblox v tomhle funguje velmi dobře, ale stojí to na tom, jaká bude aktivita rodičů a případně školy v rámci vzdělávání a toho dohledu.
4: No a přesto, že teda říkáte, že to podle vás má nastavené dobře, tak se tam ty případy dějí, jsou evidované, mluví se o takzvaném groomingu. Jak se projevuje v rámci Robloxu to sexuální predátorství a grooming jako takový? Vy tam hrajete za nějakého svého panáčka, postavičku, máte vlastně avatara asi, že jo? A vystupujete tam za někoho. Ten může být obtěžován?
8: Ano, v tu chvíli bychom se bavili o nějakém obtěžování v rámci roleplaye, v rámci hraní té role, té postavy, ale samozřejmě ty případy, o kterých se bavíme, jsou spíš cílený na to, že je obtěžován ten hráč, ne ta jeho postava jako taková. Což znamená, ten grooming ve své podstatě ten pojem znamená nějaké chování, které vlastně ten dospělý člověk nebo ten pachatel, dejme tomu, tak se snaží vylákat tu svoji oběť k nějaký osobní schůzce za účelem nějakého sexuálního zneužití nebo sexuálního útoku. Mm-hmm. O tom se můžeme bavit jako o groomingu. A
4: Pardon, spadá do toho ještě třeba to, kdy se to teda děje potom už mimo ten Roblox, kdy v Robloxu je navázaný nějaký kontakt a potom na jiných platformách třeba vyžadujete sexuálně motivovanou komunikaci nebo vyžadujete třeba zaslání nějakých snímků a podobně, tak do toho taky tohle to spadá do toho groomingu jako takového.
8: Přesně tak, protože ten Minecraft Roblox, ale ono to totiž platí pro všechny tyhle hry, které jsou vlastně cílené primárně pro děti, protože ve všech se to děje. V poslední době se nejčastěji mluví o Robloxu, ale děje se to vlastně ve všech. A ano, ten princip je, že vlastně tohle je místo, kde se ty útočníci seznamují, protože je to pro ně vlastně ideální prostředí svým způsobem pro to seznámení, pokud to ty platformy nedělají co nejtěžší pro ně. A potom následně ta komunikace většinou už probíhá mimo tu hru jako takovou, to znamená na Instagramu nebo na jakýkoliv jiných komunikačních prostředcích.
4: A prakticky to teda vypadá jak? Já budu hrát jakousi minihru, teda v rámci Robloxu. Teď tam se mnou začne někdo komunikovat, když to teda nebude Roblox Kids, bude mi nad 8 let, ale to se může dít, když mi bude 15, 16, 17, je to jedno. A teď tam se mnou začne někdo komunikovat přes chat, že přistoupí ke mně, nebo musí být jako v blízkosti nějak? Nebo?
8: To samozřejmě zase záleží na tom, jaká je to ta konkrétní hra, jak je ten konkrétní svět, ale ano, může to být, že ty postavičky musí být u sebe, může to být, že je to prostě jenom psaný chat, že se nachází v té samé hře a v tu chvíli dochází na tu komunikaci, kdy typicky nebo velmi častý ten jev, jak to vypadá, je, že se ten člověk prostě jenom chce skamarádit. Chce s ním hrát tu hru, dělá mu vlastně společnost pro hraní té hry, navazují nějaký přátelský kontakt. Může ten predátor vlastně se tvářit, že je dítě, může se tvářit, že je dospělý, oba dva tyhle vzorce fungují. A potom většinou, když dojde k nějakému navázání kontaktu, nějakému vybudování nějaký základní důvěry, tak v tu chvíli se velmi často přechází v rámci té komunikace na nějaký ty další platformy.
4: A je veřejně známé v tu chvíli, když tu hru hrajete, kolik vám je let? Je to někde uvedené?
8: Nejsem si jistý, jestli tohle přímo v Robloxu se dá dohledat. Vím, že tam je to ověření věku, který vlastně v tuhle chvíli už není prostý ověření věku, že vyberete datum narození, ale už je to na základě nějaký video selfie, kde vlastně musíte nahrát video svého obličeje a na základě toho vás softwary Robloxu ověří, jestli to sedí na ten váš udávaný věk.
4: Jo. Nakolik je potom tedy pro tu platformu složité nebo jednoduché zjišťovat, co se v rámci té hry děje, když, jak jste říkala, popisoval jste to jako dětské hřiště, se tam těch dějů odehrává jako najednou hned několik, kolik to hraje lidí denně. 140 milionů jsem četl.
8: Jo, já jsem koukal na nějaký asi jiný statistiky. Já našel 130, ale určitě se pohybujeme v nějakém prostě takovémhle čísle denních přihlášení. Samozřejmě, že není možný to jako monitorovat veškerou tu aktivitu a všechno, co se tam děje. Je to otázka té aktivity. Je to otázka aktivity ve smyslu. Sice Roblox nějakým způsobem podle svých vyjádření skenuje třeba ty chaty a hledá nějaký klíčový slova, který by mohly být nebezpečný a potenciálně přesně vést nějakým takovýhlemu jednání. Na druhou stranu je to i aktivita vlastně těch hráčů. To znamená, jestli když zachytí nějaký takovýhle jednání, tak jestli nahlásí toho hráče, který ho předved, a Roblox to vlastně nějakým způsobem může zakročit a zkontrolovat to. A tím se vracím k té myšlence, kterou jsem vlastně říkal, že sice Roblox, Minecraft, ale když se budeme bavit i o společnosti Meta v rámci jejich softwaru a jejich platform, tak poskytují nástroje. Ale to, jak jsou ty nástroje využívané k té bezpečnosti, tak zase závisí na tom vzdělání těch dětí a na tom přístupu těch rodičů.
4: A vy, když jmenujete teda několik těch her, ve kterých se tohle to projevuje, a teď se nejvíc mluví o Robloxu, což sám přiznáváte, tedy jakých dalších her se to může týkat?
8: Z toho, s čím se setkávám, tak bych řekl, že Minecraft, Roblox a Fortnite jsou hry, které jsou typicky cílené na děti. Jejich myšlenka, když vznikaly, nebo když byly tvořeny, bylo, aby byly cílené na děti. Roblox vzniknul na základě myšlenky, že to měl být edukační software. Vlastně jeho původní vývojář tvořil edukační hry a potom se dostal k tomu, že chtěl vytvořit předchůdce Robloxu, což měla být hra na nácvik vlastně fyzikálních dovedností. A nakonec z toho tím postupně vývojem vzniknul ten Roblox. Takže všechny tyhle hry jsou nějakým způsobem vlastně tvořený a myšlený na tom principu, aby se líbily dětem, a na základě toho logicky se potom dochází k tomuhle. No.
4: Roblox kvůli groomingu čelí zejména ve Spojených státech, když se teď přesuneme geograficky někam zase jinam, nespočtu žalob. V posledním roce a půl překopal pak možnosti rodičovské kontroly, aby předcházel teda případům sexuálního predátorství. Vy už jste mluvil o tom, že teď teda rodič si může založit svůj vlastní účet a tím pádem i kontrolovat to, co jeho dítko tam provádí. Může to být jedna z cest, jak tedy předcházet tomu, aby se dostali děti do nějaké nebezpečné situace na Robloxu a na podobných platformách a hrách?
8: Za mě je to jeden z těch pilířů.
4: Jaké jsou ty další?
8: Samostatně tohle prostě nemůže fungovat. Když máme dítě a hodíme ho do takového prostředí a budou tam ty nástroje, tak to fungovat nebude, aby to dítě bylo v bezpečí. Ty další jsou za mě škola a rodiče. Což znamená, ty softwary, ty hry nám můžou dávat ty nástroje, které můžeme používat. V rámci školy, v rámci toho vzdělávání by se to dítě mělo učit o těch potenciálních problémech, o těch potenciálních rizicích a o tom, co jim hrozí a jak s tím zacházet, jak s tím pracovat a jak třeba využívat ty nástroje. A v rámci toho rodiče by tam měla být, ano, u těch nejmladších ta kontrola, ale ten hlavní třetí pilíř by za mě měl být ten rodičovský přístup v té tvorbě, té důvěře mezi rodičem a dítětem, aby to dítě cítilo, že když se tyhle věci budou dít, může za tím rodičem jít, může o tom s ním mluvit a aby ho ten rodič ved k tomu, jak to hrát a používat konstruktivně a bezpečně.
4: A nesnímáte tím ale trochu tu odpovědnost právě z těch vývojářů?
8: Ne, protože já si stojím za tím, že ty vývojáři tu odpovědnost mají, ale mají ve smyslu jednak to samozřejmě monitorovat, ale druhak i ve smyslu toho tvořit ty nástroje. A já si myslím, že ty nástroje třeba Minecraft nebo Fortnite vůbec nemají dostatečně dobrý pro to, aby ty děti tam byly v bezpečí. Ten Roblox? Myslím si, že právě po těch kauzách se tomu začíná blížit.
4: Hmm. A když jste mluvil o těch pilířích týkajících se teda rodičovské kontroly, jak si vybudovat tu důvěru, aby vám vůbec dítě řeklo, pojď si založit se mnou účet, já chci hrát tuhle tu hru a budu rád, když to budeš hrát se mnou?
8: Za mě paradoxně, co asi hodně lidí nerado uslyší, je ten první krok přiznat si, že to dítě tomu pravděpodobně rozumí líp než já. A v tu chvíli jít do toho s tím přístupem. Vysvětli mi to. Řekni mi, co tě na tom tak baví, co tě na tom tak zajímá. Povídej mi o tom, co se v té hře vlastně děje, co tam zažíváš a bejt otevřený tomu, aby jsme my se nechali vést tím dětem do té hry a do toho jeho života, do toho jeho pohledu. Protože ve chvíli, kdy mu porozumíme tomu dítěti a tomu, jak se na to dívá a proč ho to tak baví, tak je pro nás vlastně najednou daleko snazší najít tu cestu tomu obudování té důvěry k tomu.
4: Já už jsem zmiňoval, že Roblox už se spolupracuje s bezpečnostními složkami, má navázanou spolupráci třeba s FBI a je s FBI tedy v komunikaci. Může dělat ještě něco víc, aby nakonec skutečně ta platforma a ten vývojář eliminoval kompletně to sexuální predátorství v té hře jako takové, nebo se toho prostě nedá zbavit? Což je teda hrozná zpráva do budoucna, když tak, ale...
8: Určitě se víc dělat dá, zejména s rozmachem umělé inteligence. Věřím tomu, že určitě existují způsoby, jak ty modely vytrénovat vlastně ještě daleko líp, aby to chování rozpoznávali. Asi nevěřím tomu, že by se potenciálně tohle dalo vymítit 100% nebo ne v nejbližší jako době, ale myslím si, že určitě ty vývojáři jako můžou dělat víc. Před pár lety bylo, když jsme měli možnost prostě v těch hrách kliknout tlačítko nahlásit hráče za nevhodné chování a nějaká skupina lidí z té vývojářské firmy to kontrolovala, ty nahlášení a tak. Ta myšlenka byla dobrá, ale ve chvíli, kdy těch nahlášení jsou prostě statisíce nebo miliony, tak lidi to nezvládají, že jo, procházet a kontrolovat. A dokud ty modely vlastně nebudou dostatečně dobrý, aby tu kontrolu udělali fakt jako kvalitně, tak to bude těžký. Ale rozhodně si myslím, že ještě to není tak dokonalý, aby si ty vývojáři mohli říct, jo, teď máme hotovo, teď je to super.
4: Poslední věc, která mě zajímá, totiž ty děti se teda stávají oběťmi toho sexuálního predátorství, jaké dopady to na ně může mít pro jejich budoucí život? Jsou to malé děti často velmi.
8: Tohle je hrozně těžko jako na obecní úrovni říct, ale samozřejmě může to ovlivnit vztahy s vrstevníky, může to ovlivnit potenciálně do budoucna chování v rámci nějakého vztahového života, sexuálního života. Může to nějakým způsobem narušit i vztahy s rodiči v některých případech. Může to ovlivnit i jejich vztah k těm technologiím samo o sobě, ale může to ovlivnit i prostě jednotlivé složky osobnosti, jako je nějaký sebevědomí, jako je nějaká úroveň sebeúcty a tak dále. To znamená, těch teoretických potenciálních dopadů je vlastně celá řada.
4: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit, je to důležité téma.
8: Taky děkuji za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jakub Staněk, psycholog se zaměřením na digitální hry, působící na Jihočeské univerzitě. Ptal jsem se ho na Roblox a na sexuální predátory, kteří se v něm vyskytují. Upozornila na to nejenom v poslední době tedy britská média. A my jsme mluvili o tom, jak vypadá ten takzvaný grooming, jak se projevuje a co dělat proto, abychom podobným incidentům do budoucna předcházeli. Mimochodem, Jakub i další psychologové a psycholožky jsou určitě připravení v téhle věci pomoct. Ostatně existují i helplinky, kam se můžete obrátit, pokud cítíte, že je něco v nepořádku nebo se prostě potřebujete jen poradit s někým o tom mluvit. Například linka bezpečí 116 111, to je její číslo a je i na Instagramu, nebo rodičovská linka a ta má číslo 606 021 021. Ve Vinohradské 12 budeme mít od 27. července 3 týdny mimořádný program, oznamujeme to právě dnes. Vymysleli jsme si 3 letní speciály a ten první jsme poodhalili na začátku dnešní epizody. Připomenu, že se bude jmenovat Kořist, bude o pytlácích, pašerácích a hlavně tedy o ochraně zvířat. A o čem budou ty další 2 speciály, tak to se dozvíte v příštích dnech. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmelová.
1: Americká armáda zahájila další sérii útoků na Irán. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni za stejné období. Ondřej Cink ovládl po 8. domácí šampionát v cross country horských kol a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Irán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet taky jihovýchodně ve městech Chahbahar a Konarak i na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký. Úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, 6x víc.
3: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
4: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Další komentované prohlídky pracovníci muzea plánují v týdnu od 17. srpna. Sport. Španělé mají zlato z mistrovství světa ve fotbale. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jedinou branku zápasu dal střídající Ferran Torres. A bajkerka Tereza Tvarůšková vyhrála poprvé v kariéře závod na mistrovství republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Z mužů byl nejrychlejší Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
5: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a taky pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Jesenicku a neprůjezdná silnice u Trutnova. Z dálnic aktuálně nehody hlášeny nejsou. Na Jesenicku silnici 457 pozorně na výjezdu z Mikulovic do Zlatých hor. Osobní auto tam srazilo zvěř. Znamená to omezený průjezd, možné jsou překážky. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník mezi obcemi Hrtvíkovice a Javorník. Potrvá do půlky srpna. Objedete ji přes Hostinné a Pilníkov. A na silnici 50 za Uherským Hradištěm do Brna u Zlechova zpomalují provoz opravy vozovky. Z obou směrů se i v noci nárazově tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, máme 5,5 minuty po 16:15. Dnes je pondělí 20. července a v následujících minutách se vypravíme do světa filmu. Jednou zachraňuje svět jako Doctor Strange, jindy luští zločiny jako Sherlock Holmes. Britský herec Benedict Cumberbatch patří k nejvýraznějším osobnostem své generace a včera oslavil 50. narozeniny. Jeho nejzásadnější role si připomeneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Cerda.

0: Ještě než si většina diváků vybaví jeho tvář, pozná ho po hlase. Benedict Cumberbatch patří k hercům s jedním z nejcharakterističtějších hlasových projevů současného filmu a právě nezaměnitelný hlas i schopnost zahrát mimořádně inteligentní a složité postavy z něj udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. Včera oslavil Benedict Cumberbatch 50. narozeniny.
1: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
2: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
3: It wasn't working for me.
2: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
3: Okay.
1: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
4: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
5: Tenhle to nedělá.
6: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že?
4: V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku.
1: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange ve filmovém světě Marvel.
7: Každou noc sním ten týž sen. A pak... začne noční můra.
1: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on

0: Jsou spory, které lidstvo zřejmě nikdy nerozlouskne. Jestli se má krupicová kaše smíchat s kakaem, nebo odkud se správně loupe banán. Na Slovensku k nim patří ještě jeden. Která treska v majonéze je ta pravá? Tohle jednoduché domácí jídlo je tam tak oblíbené, že už si ho můžeme koupit dokonce i na letních festivalech. A s každou další porcí tam znovu ožívá i letitý spor o to, která treska je ta pravá. Přesvědčila se o tom i naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podle mě už každým rokom to je ještě známější jako halušky brinzové a fakt ty Slováci to oblubují a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v Táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme Tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, tak asi budem tak, prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
5: Já jsem za svou vlastní domácí tresku, takže třetí tým, ale keď si mám vybrat, tak povím, že Košice.
2: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
6: Já jsem tu druhý den a jsem tu třetíkrát, protože je to treska. Poznáme ta vlastně z těch starých čias, ona potom na chvilku vymizla a vrátila se zpět, čiže taký comeback přichází.
2: A není jediný, jak potvrzuje stánkařka Natália.
3: Každý rok tu stojí rady od 7. do 3. se většinou nezastavíme a jde to.
2: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Loni se treska tady na Pohodě dokonce vyprodala ještě před koncem festivalu. Z Pohody v Trenčíně Bára

nejde, nebudem se hrát. Vojska tu nejsou, není ho co stát. Jestli to půjde, nebudem

0: Je půl páté. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez závěrečného stanoviska etické komise. Radiožurnálu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila. Černý připustil, že to je poprvé od jeho vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Ministr Vojtěch odpověděl, že se s různými pohledy komise seznámil. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tomáš Jok v sobotu uvedl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Agenti amerického úřadu pro imigraci ACLA budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. A pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Sport. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Trefil se střídající Ferran Torres. A české basketbalistky do 17 let skončily na domácím mistrovství světa 14. V souboji o 13. příčku podlehli Německu 37-63. Titul světových šampionek získaly Američanky, které ve finále porazily Španělsko 82-73.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na D7 u Prahy a nehoda na Prostějovsku. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova je odteď nové omezení. U sjezdu na Středokluky mezi 4. až 5. kilometrem se jede jen jedním pruhem a zavřený je taky exit 5, sjezd i nájezd. Obě se turá přes vedlejší exity 3, 7 nebo 9. Na silnici 150 z Prostějova do Přerova srazilo osobní auto Klokana. Nehoda bez zranění osob, taky v úniku provozních kapalin, blokuje jízdní pruh mezi odbočkou na Biskupice a Dubem nad Moravou. A zdržíte se chvíli, zatím teda chvíli, na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi obcemi Velký Rybník a Komorovice se jede kivadlově na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatímco na severu čekáme oblačno, přechodně až zataženo, na jižní polovině území bude většinou polojasno. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23, na jihu Moravy bude kolem 25 stupňů, na horách pak kolem 12. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a taky Adam Carda.
0: Tuhle zkušenost vám videa na internetu nepředají. Jak se ubránit útočníkovi, případně ho i zneškodnit, když to jinak nejde. Městská policie Ostrava nabízí lidem prázdninové kurzy sebeobrany. Instruktoři to prý umí naučit každého. Víc za chvíli v reportáži nočního Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Bruce Springsteen zazněl v nočním radiožurnálu. Nebát se ubránit nebezpečí, které hrozí třeba v noční tramvaji nebo na ulici. Instruktoři ostravští strážníci si vyhradili prázdninové úterky na to, aby sebeobranu naučili co nejvíce lidí. Sami mají velké svaly, do tělocvičny ale zvou úplně každého, od dětí až po seniory.
1: Chystám se k boji, chce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny.
1: Ruce nahoru, uklidňuji situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat, je tu matka s dospívajícím synem.
3: A jdeme střídačku, jo?
2: A vnukové s dědečkem.
4: Už jsem cítil horší.
2: Jo. Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí.
5: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
6: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snaží se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: Když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
7: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, no ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová.

0: Za 10 minut bude 5, dorazí Petr Král a začne ranní Radiožurnál. Tak přeji příjemný poslech i nadále a teď ještě na závěr nočního vysílání poslední reportáž. Vodu v rybníku Velké Dářko na Žďársku znovu plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité koule, velké klidně jako fotbalový míč. A i když vypadají dost nevábně, pro plavce nejsou nijak nebezpečné. Přítomnost bochnatek navíc potvrzuje dobrou kvalitu vody.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli a mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení, tak jsme se toho lekli.
2: Odvážíte se klidně sáhnout, dobře?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no. Na těch rukách ten sliz.
2: Nad využitím bochnatek z Velkého Dářka se víc zamysleli i něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odsud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Taky zkusíme rozříznout nožem. Je to jako do másla. Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. Otisknout přímo tu strukturu, zajímavou, se si podařilo spíš s tou barvou.
2: Podle Petra Kulhánka z rybářství Kinský ucpávají bochnatky při vypouštění Velkého Dářka mříže.
4: Už se rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Radiožurnál.
5: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
3: V Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva zdraží. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andyho Burnhama. Španělští fotbalisté vyhráli mistrovství světa. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové znutí ano, ale bude ceny a marže dál monitorovat. A v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
5: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
3: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun na 95 haléřů za litr. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Španělský fotbalový tým se dnes vrátí po vyhrané mistrovství světa zpět domů. Přílet do hlavního města Madridu je plánovaný krátce po poledni. Metropoli i po celé zemi ho bude čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Součástí oslav je návštěva krále Filipa VI. A premiéra Pedra Sancheze nebo projížďka otevřeným autobusem centrem Madridu. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda laboristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dní jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Čelil kritice za nesplněné předvolební sliby, škrty v sociální oblasti nebo za své postoje ke konfliktu v Gaze. Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. K poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba. Doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
6: My jsme si nechali se správu železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledku tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
3: Sport. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentínu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
7: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 46 na Olomoucku. Na Pražském okruhu zůstává omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, kilometry 16 až 18. Na Ruzyni i k D1 se jede jen jedním pruhem. Čekejte tam hustý provoz, omezení je kvůli úklidu, pobourání mostu a skončit by mělo dnes ráno. Na D1 v Ostravě u sjezdu do centra mlha a na trase z Brna do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí osobní auto. Kilometr 304 vpravo na Krajnici, zatím jen na blikačích posádka se pohybuje kolem vozidla. Na silnici 46 na výjezdu ze Štenberku do Moravského Berouna a Bruntálu se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Štenberkem a Lipinou a pozor, policie hlásí zavřený jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se pak vyjasní. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, 5,5 minuty po 5. hodině, to je přesný čas. Jsme tady s vámi i v den, kdy začíná další týden. Na jeho prahu už tady známe mistry světa ve fotbale. Však o nich ještě uslyšíme, a to nejenom dnes v ranním radiožurnálu. Tak ať se vám daří.

0: S vámi ranní radiožurnál Pozor, hledají se pro práci v zemědělství noví lidé, největší zájem je o traktoristy a ošetřovatele zvířat. V oboru jich totiž po studiu zůstává málo, a to kvůli finančním a také kvůli náročnosti oboru. A tady je příběh jedné konkrétní kombajnistky.
1: Počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: Marie vystudovala pedagogické lyceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. V brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
3: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo jezdění s kombajnem opravdu bavit a teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum Agrární komory Jihočeského kraje. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
4: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru. Důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
5: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
4: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí.

0: Dobré ráno, ve 4:06. Právě dnes by měla vláda projednat navyšování důchodu. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat každých 5 let důchod lidem už od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kritizuje to opozice, které vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Větší podniky tak musí najít způsob, jak s ním následně naložit, například ho prodat na jiných trzích se slevou a nebo věnovat charitativním organizacím.
1: Datem 20. července bude většinou docela slunečné, přehánky se objeví hlavně na horách na severu našeho území. V jižní polovině Česka bude většinou polojasno. Na severu čekáme mraků víc, tam bude spíše oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu na horách místy zaprší. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes jen mezi 18 a 23 stupni. Na jihu Moravy bude tepleji kolem 25 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 12, na Šumavě až kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude jen mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

žít i to, co ani nečeká.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 nehoda za Odrami. Na dálnici D1 jedete-li ve směru z Ostravy do Brna, čekejte velké potíže mezi sjezdy na Odry a Bělotín. Na kilometru 314,5 přímo v omezení nehoda. Podle našeho zpravodaje převrácená dodávka.
2: Leží v podstatě přes ten pruh a teď vrátete tam milí policajti.
1: Na místo spěchají i záchranáři. Průjezd velmi komplikovaný. Už se začíná tvořit kolona. Z kilometru 318 ztratíte 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: vámi Radiožurnál. Španělští fotbalisté, jak už víme, se po 16 letech stali mistry světa. Ve finálovém zápase v americkém New Jersey porazili Argentinu v prodloužení 1-0, když gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentincům se tak nepovedlo obhájit vítězství z posledního šampionátu. Atmosféru v ulicích Buenos Aires sledoval zástupce velvyslance Česka v Argentině Filip Kanda a my jsme s ním teď ve spojení. Dobrý den.
1: Dobré ráno do České republiky z Buenos Aires.
0: Jak pak Argentinci bezprostředně po zápase na prohru reagovali? Bylo to zklamání velké?
1: Tak atmosféra byla naprosto bouřlivá, nejenom dnes během toho finále, ale během posledního celého měsíce, protože Argentinci fotbalem skutečně žijí naprosto vytrvale a plně. Fotbal prostupuje všechny činnosti společenského života, všechny ty oblasti, a proto vlastně Argentinci to prožívají strašně moc. Ta prohra bohužel přinesla trošku zklamání, ale na druhou stranu i je to taková jako jaksi útěcha po tom, co Argentina vlastně po třetí za poslední 4 mistrovství hrála finále. Je to výborná éra fotbalu argentinského, ty lidi to vědí a tomu už to drželi do poslední chvíle, bohužel se to nepodařilo, teď je tady skoro po půlnoci už a město pomalu se ukládá ke spánku a tak trochu ve smutku, ale zároveň i s tím zadosti učením, že vlastně druhé místo na světovém šampionátu není tak špatné a je to celkově hezký sledek.
0: Španělé měli pravda po většinu toho zápasu převahu, Argentinci se přece jenom spíše jen bránili. Jak ten výkon fanoušci v Buenos Aires hodnotí jako takový tedy?
1: No tak oni samozřejmě, to je těžko říct v tuto chvíli, protože to je na trenérovi a na hráčích samotných, jak ten konkrétní poslední zápas rozebrat, ale nedařilo se jako v posledních zápasech, ty předchozí zápasy Argentinci obraceli výsledkově s Anglií z 0-1, s Egyptem z 0-2, další zápasy v prodloužení, byly to vždycky velké nervy a vždy se to podařilo. Tentokrát to nějakým způsobem prostě nešlo, ty fanoušci to asi tak úplně jako neřeší technicky, ale stáli při tom mužstvu a prostě vibrují s tím mužstvem a prostě nepodařilo se.
0: Španělsko vyslalo na zápas delegaci vedenou králem Felipem VI, je v ní i premiér Pedro Sanchez, naproti tomu argentinský prezident Javier Milei zůstal doma. Víte proč?
1: Ano, tak jsou tam dva důvody. Jeden ten důvod, který vlastně sám prezident Milei uváděl, je ten, že on věří na vlastně pověrčivý, stejně jako většina Argentinců, a proto chtěl ten zápas sledovat tak jako všechny zápasy předtím, to znamená doma v rezidenci prezidentské v okolí své sestry a svých přátel u televize a ten tým pozbuzovat. Je zatím i další důvod, a ten, že nechtěl vlastně jakoby politizovat to mistrovství a chtěl, aby hráči ten úspěch si vybojovali sami na hřišti a sami si pak oslavili případný titul nebo druhé místo nebo jiné místo. Prostě nechtěl to politizovat a nechtěl do toho vnášet jaksi tu atmosféru nebo prostě ten akcent toho státního zastoupení.
0: Říkám přímo z Buenos Aires zástupce českého velvyslance Filip Kanda teď v ranním Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se fotbalu budeme věnovat i nadále. Spojíme se s našimi reportéry v New Jersey i přímo ve slavící Madridu. S vámi ranní Radiožurnál, chystáme také zprávy. Za 3 minuty bude 17:30, tou dobou ji nabídneme jako počasí a dopravu i od našich dopravních zpravodajů. Díky za to, šťastnou cestu a dobré ráno.

0: Dobré ráno, je půl šesté. A teď zprávy s Janou Tendorskou.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jeho vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Černý Radio Žurnálu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch reagoval, že se s různými pohledy komise seznámil. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, zemřeli dva lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly dvě vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Podle serveru Kyiv Independent o tom informoval náčelník Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel. Federální úřady v americké Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti nim britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Tateovi propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících. Kromě Británie jsou vyšetřováni taky v Rumunsku a Spojených státech. Všechna obvinění odmítají. A do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky v tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Sport. Fotbalisté Španělska získali titul mistrů světa, ve finále porazili Argentinu 1-0. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda za Odrami na silnici 46 na Olomoucku za Lipinou. Na D1 směrem z Ostravy do Brna trvají komplikace za sjezdem na Odry. Kolona za odpočívkou Vražné z kilometru 318 popojíždí okolo 20 minut k nehodě na kilometru 314,5. Tam přímo v omezení zasahují záchranáři u nehody dodávky. Ta se podle našeho zpravodaje převrátila na bok. Okolo se projet dá s maximální opatrností. Na silnici 46 z Opavy do Olomouce pozorněji za Lipinou. Odklízejí tam následky po střetu dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově, ale bez výraznějšího zdržení. A v Praze na hlavní části okruhu mezi Barandovem a Ořechem se po víkendovém bourání dvou mostů stále jede v obou směrech pouze jedním pruhem. Pomalejší provoz aktuálně sledujeme směrem z D1, a to od sjezdu z ulice k Barandovu z 16. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teploty jsou dnes po ránu docela nízké, místy klesly i pod nulu. To většinou v mrazových lokalitách na Šumavě. Kvilda Perla hlásí 3 stupně pod nulou. Na Březníku -2 a půl stupně, na Rokické Slatě -2. Naopak nejtepleji zůstalo například v Praze, na Vinohradech nebo v Teplicích v Ústeckém kraji, na obou místech přes 13 stupňů. Přes den nás pak čekají velmi mírné teploty. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 18 a 23, na jižní Moravě 25 stupni. Na horskou túru si přibal teplejší bundu. Tam totiž naměříte jen kolem 13, na Šumavě kolem 16 stupňů. A nebe bude v jižní polovině našeho území spíše slunečné, polojasné. V té jižní bude oblačnosti víc, tam většinou oblačno, místy i zataženo, na horách s dešťovými přeháňkami. Večer ale bude jak deště, tak i mraku ubývat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a připomínka toho, že dnes by se 85 let dožil Jiří Grossman, který vytvořil fantastickou dvojici s Miloslavem Šimkem. Připomeneme ho v ranním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 9.38, Radiožurnál, besídka z vášní školy, návštěva cirkusu a nebo maturitní večírek. Tři z desítek povídek, které napsal Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný z této dvojice, tedy Jiří Grossman, by se právě dnes dožil 85 let. Zemřel předčasně, a to v pouhých 30 letech. Stalo se to v roce 1971.
1: Jako kotě si příst a víčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej tiše, až je mraky měsíc rozplynou.
2: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 3:45. Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez stanoveného vládního cenového stropu. Na řadě míst Česka budou jejich vývoj už teď ráno sledovat také naši reportéři. Dnes se rovněž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Víc si povíme ve zprávách a také po nich v 6 hodin. Upozorňujeme na problémy na dálnici D1 směrem z Ostravy na Brno je kvůli nehodě kolona aut za odpočívkou Vražné na kilometru 318. Držíte se tady zhruba půl hodiny a detaily už teď naše zelená vlna.
1: Nehoda na D1 za Odrami uzavřená, 54 za Vracovem. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry velké komplikace kvůli nehodě v omezení na kilometru 314,5. Přímo v omezení dodávka na boku, záchranáři, průjezd velmi obtížný. Kolona z kilometru 318 na bezmála půl hodiny. Na D35 na novém úseku směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové z Bystřete za sjezdem na Chrudim. Na 155. kilometru v odstavném pruhu nepojízdná dodávka, zatím označená pouze výstřel. Stražným trojúhelníkem. Silnice 54 z Veselí do Kyjova je teď za Vracovem v obou směrech kvůli nehodě uzavřená. Obě se to dá přes Vacenovice a Milotice. A na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti naberete zdržení už na výjezdu z Lochkovského tunelu. Brzdí se na 15. kilometru a pomaleji se jede za sjezd na Barrandov na 16. Mezi Barrandovem a Ořechem už se opět projíždí dvěma pruhy. Provoz by tak mohl zrychlit. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: V jižní polovině našeho území bude většinou polojasno, bez srážek. V té severní ale místy až zataženo a ojediněle na horách častěji zaprší. Teploty budou docela nízké, odpoledne se dostanou jen mezi 18 a 23 stupňů. O 3 stupně víc ukážou teploměry na jižní Moravě. A pokud plánujete výšlap do hor, pak nezapomeňte na teplejší kus oblečení. Tam bude jen kolem 13, na Šumavě kolem 16 stupňů. Stejné teploty a vlastně i velmi podobné počasí nás čeká také zítra i ve středu. Čtvrtek pak bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Teploty se budou držet většinou pod 20, na jižní Moravě jen lehce 20 přesáhnou. O víkendu se k nám vrátí teplejší i slunečné počasí. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 5.50. Víme, že do pražských Ďáblic se znovu vrátí umělecké dílo, vodní dílo nazvané Prameník, vytvořené v 60. letech minulého století. Jeho repliku totiž právě v těchto dnech odlévají řemeslníci ve Slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku. Autorem té původní bronzové plastiky je sochař Vladimír Kýna. Mezi paneláky v ulici Famfulíkova v pražských Ďáblicích stál Prameník poklidně až do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho Prameník dělá jeden den. Natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka Slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
5: No, ale jak ta trubička tam
4: do toho pak bude.
5: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a Slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
6: To jádro toho prameníku má takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál v 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Rekvalifikace letos zahájilo necelých 5 000 lidí, to je 6x méně než loni. Vláda dopoledne projedná zákaz používání mobilů ve školách. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentínu a slaví druhý titul v historii. Pozor na nehodu dodávky na dálnici D1 směrem z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry na kilometru z 314,5. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
3: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se podle Plagy nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách.
4: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od příštího školního roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, právě proto, že omezení můžou školy upravovat už teď. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí, další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území po těžbě černého uhlí. Na místě dočišťovací nádrže dolu Julius Fučík už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Vznikají tam turistické stezky, přibude nová zeleň a z provozní důlní nádrže se stala tůň pro obojživelníky, popisuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo.
5: Je udělána se stupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité. Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
6: Sport. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu 1-0 po prodloužení a slaví druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající útočník Ferran Torres. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
7: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
6: Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 nehoda za Odrami, silnice 54 stále uzavřená za Vracovem. Jedete-li po dálnici D1 směrem z Ostravy do Brna, připravte se už takto brzy ráno na dlouhé zdržení za sjezdem na Odry. Kolona z úrovně odpočívky Vražné z kilometru 319 se sune hodně přes půl hodiny k nehodě na kilometru 314,5. V omezení tam zasahují záchranáři u havarované dodávky. Na D1 dál na trase do Brna houstne provoz i v okolí Holubic. odhalíte na 211. kilometru, za Rohlenkou už zase pojedete v celku plynule. A jich Moravy ještě jednou silnice 54 Veselý Kyjov, za Vracovem stále v obou směrech neprůjezdná. Na místě záchranáři u vážnější nehody osobního auta. Objíždějte přes Vacenovice a Milotice. A teď přesun k Praze. Hlavní část okruhu směrem z D1 k letišti za Lochkovem už téměř plynulý provoz. Kolona se rozjela. Mezi Barandovem a Ořechem už se po víkendovém výraznějším omezení opět jede dvěma pruhy. A na D7 na příjezdu do metropole směrem ze Slaného zatím kratší fronta před omezením u letiště sune se od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Nový týden, opět pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. I 20. července jsme tady a dneska s Lukášem Michalíkem přejeme krásné ráno.
10: Jené krásné ráno tobě i všem posluchačům, i všem Španělům, kteří nás poslouchají.
9: Ano, a že jich asi bude, pochopitelně gratulujeme ke druhému titulu mistru světa mezi muži. Fotbalisti aktuálně Španělska tedy vládnou a to se dá říct i o ženách, takže poprvé v historii mají ženy i muži z jedné země, tedy ten titul evropských i vlastně světových šampionů. To je opravdu unikát, jak to tam dělají dobře.
10: Je to unikátní, nejsem úplně expertem na ženský fotbal, ale minimálně v tom mužském případě si asi můžeme přiznat, že je to zcela zasloužené.
9: Ano, Španělé porazili Argentinu nakonec po prodloužení 1-0, když celým turnajem 8 zápasy prošli s jedinou inkasovanou brankou. Nevstřelili jich nejvíc na turnaji, ale asi byli po zásluze tedy korunováni mistry, protože byli nejsuverenější.
10: Bez pochyby a přesně jak si zmínil, jeden inkasovaný gol za celý turnaj za 8 zápasů, tuším. To je naprosto neskutečné a včera v tom finále jsme byli svědky toho, jak dominantní může být jeden tým nad tím druhým. I ještě než Argentinci šli do 10, tak Španělé byli jednoznačně lepší a Argentinci absolutně nemohli najít způsob, jak nějakým způsobem Španěly zaskočit.
9: Ano, my za chvilku budeme pokračovat s tímhle tématem, které prolne celé ráno i desítu Pavla Horváta, ale možná i z trošku jiného pohledu, než je pouze to, kdo dal více gólů, kdo měl krásné centry, přihrávky nebo kdo víc fauloval, protože tady by vyhrali Argentinci. Budeme se bavit i o těch dalších souvislostech finále mistrovství světa, které právě skončilo v New Jersey, kde se radují Španělé. A to je hlavní zpráva dne i na Radiožurnálu Sport. Krásné ráno přejeme.
10: Krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: Fotbalové mistrovství světa, které skončilo, bylo i ve znamení návratu některých reprezentací po dlouhých letech. Taková Republika demokratická Kongo po 54 letech, ale někteří se vrací po kratší době, třeba i na fotbalový trůn po 16 letech, jsou to aktuálně Španělé.
1: Ano, Španělé totiž porazili 1-0 Argentinu po prodloužení, k tomu se dostaneme. Lionel Messi, Shakira i Donald Trump se během 3 hodin vystřídali na nejsledovanějším místě planety, stadionu MetLife v New Jersey. Vítězi téhle show se ale stali, jak už jsme zmínili, fotbalisté Španělska, kteří ve finále Mundialu porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Utkání protáhla i skoro půlhodinová poločasová přestávka, během které Mezinárodní federace FIFA představila novinku.
0: Ano, bylo to hudební představení ve stylu amerického Super Bowlu. No a všechno přímo na místě sledoval Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj na turnaji. Zdravíme tedy přímo do Spojených států amerických, do New Jersey.
2: Dobré ráno.
1: Pohár předával vítězům americký prezident Donald Trump. Tak Honzo, jak to vypadalo?
2: No, bylo to docela zábavné, Donald Trump medaile předával a potom také spolu se šéfem FIFA i pohár španělskému kapitánovi Rodrymu. Trumpovi se podobně jako loni při mistrovství světa klubů moc nechtělo z toho pódia. Na Španělích bylo vidět, že by přece jen stáli o fotky jen svého týmu s pohárem, a nakonec až šéf FIFA Trumpa vylákal mimo ten hlavní záběr. Všechno to sledovali z tribuny španělský královský pár Filip VI a královna Leticia, také premiér Pedro Sánchez. Jak známo, Trump Španělsko dlouhodobě kritizuje a slovně na něj docela útočí v souvislosti s obrannými výdaji a vyčítal Španělům, že mu nepomohli s válkou v Iránu, hrozil i přerušením obchodních vztahů. No a někteří španělští fanoušci na stadionu proto cítili po tom triumfu a po té, co pohár předával Španělům právě Trump, docela velké zadosti učinění. Tohle mi řekl například Jorge.
3: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa.

0: pohyby pažemi na tribunách, tak Španělé se po triumfu nenechali zahambit, zpívali jsme mistři světa a sarkasticky u toho taky pohybovali po Argentinsku těmi pažemi a ptali se třeba, kde je Leo Messi, i v narážce na tu nulu na kontě střeleckých pokusů Argentiny za celých 10 minut. Ostatně můžeme si to autenticky pustit, jak to znělo.
1: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Cibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
2: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbus Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbus Circle.
0: Řekla mi Leticia, tedy ne královna, Španělka odsud z New Yorku, z toho je patrné, že spousta Španělů se s oslavami přesunula od stadionu, stejně jako já jsem na Manhattan, ostatně slyším to chvílemi i přes hotelová okna, ono to odsud taky k tomu Columbovu kulaťáku, jak bychom řekli v Praze, není daleko.
4: Stále jsme ve spojení s naším zvláštním zpravodajem na fotbalovém mistrovství světa Janem Kalibou. Honzo, jak nesli porážku Argentinci?
0: Argentinci, no mnozí docela těžko, ono samozřejmě po tom průběhu finále se není co divit, že ta porážka přišla, ale argentinští fotbalisti ti to hodně špatně kousali. Vlastně, když Španělé přebírali ten pohár, tak stáli zády čelem ke svým fanouškům, k argentinskému kotli. Potom dali ty rozhovory, které jsou povinné, ale podle kolegů, kteří byli v té takzvané mixzóně, v té obecné, tak prošli naprosto beze slova, co se týče tedy hráčů. Fanoušci, někteří to na tribuně oplakali, měli tam hlavy v dlaních a možná i víc z toho výkonu, než z toho celého turnaje z mistrovství světa. S tím někteří říkali, že jsou spokojení, navíc to asi opravdu nebylo. Někteří byli rádi, že byli u toho i přes tu porážku ve finále, viděli zřejmě poslední vystoupení Lionela Messiho na mistrovství světa a kdo ví, jestli ne také v argentinském národním týmu, takže myslím, že někteří to brali hodně sportovně a s úsměvem, ale i hodně argentinských slz jsem viděl a samozřejmě u hráčů velká frustrace.
5: Argentinci se zapsali v tom finále do historie mimo jiné také jako tým, který vůbec nevystřelil na bránu v základní hrací době, ale to finále vlastně nabídlo ne tolik, řekněme, fotbalových momentů v úvodním poločase. Tady Opta Jean píše, že 27 minut a 24 sekund se hrál fotbal v první půli a ta poločasová pauza trvala o více než 2 minuty déle. Tak jaká vlastně byla tahle novinka?
0: No bylo to takové, řekněme, rozpačité. Někteří lidé místo, aby si ji užili po Americku, tak odcházeli z tribuny. Je to docela pochopitelné, protože přece jenom jsme nebyli na baseballu, kde je to víceméně během těch 4 hodin nebo kolika každému jedno, jestli odejde na párek během hry a nebo v nějakém přerušení, tak tady se samozřejmě sledoval během toho prvního poločasu fotbal, pak si šli diváci na to občerstvení a nebo na jiná místa, jiné potřeby vykonat, takže bylo aspoň z počátku té show docela prázdno na těch tribunách, pak se zase začaly plnit. Samozřejmě, kdo chtěl a má rád hudbu, tak si asi užil vidět najednou Justina Biebera, Madonu, Shakiru, do toho Brazilce Ronalda a Ronaldinha, ale bylo to opravdu, jak si říkal, bylo to dlouhé, skoro půl hodiny a s fotbalovými pravidly, která říkají, že fotbalová přestávka by měla trvat maximálně 15 minut, to samozřejmě nemělo vůbec nic společného.
5: Ano, tak můžeme předpokládat, že asi zrovna tahle věc se do evropského fotbalu jen tak nedostane a můžeme jenom vzpomínat na to, že už to máme za sebou a dá se říct zdárně. Španělé slaví, vyhráli nad Argentinou po prodloužení 1-0 a Jan Kaliba, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu, byl přímo na místě a teď mluvil o i takových specifických věcech, které se týkaly nejen toho finálového zápasu. Honzo, moc děkujeme za tvou práci, těšíme se ještě na poslední ze zápisníků.

0: 6 hodin 22 minut, když na Radiožurnálu Sport teď dáme pozornost jiným disciplínám, tak můžeme zmínit tenis a úspěchy dne české tenistky.
1: Ano, český fotbal dnes úplně zmiňovat nebudeme, tak alespoň český tenis. Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Márii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. To je paráda.
0: Ano, povedlo se jí vyhrát tedy na potřetí letos v finále, už byla předtím dvakrát, ale teď tedy na potřetí v Aténách na domácím turnaji právě její finálové soupeřky. A co je zajímavé, tak je to první turnajový titul Barbory Krejčíkové od Wimbledonu 2024. Což je jiná prestiž, ale pořád myslím, že titul se počítá.
1: Ano, ale byla to tedy dlouhá pauza, to musím říci.
0: Ještě tam spoustu zdravotních problémů.
1: Ano,
0: právě,
1: je to tak. Ještě tedy je zajímavé a jsem moc zvědavý, jestli k tomu skutečně dojde. Tento týden by Barbora Krejčíková měla hrát na turnaji Live Sport Prague Open na Štvanici, který tedy dnes začíná a v jehož pavouku je nasazenou dvojkou za obhájkyní titulu Marii Bouskovou. Samozřejmě i tomuto turnaji se budeme velmi věnovat.
0: Ano, Marie Bousková by měla nastoupit dnes proti tedy Španělce Buzazové Maneirové. Nikdy popolední my na místě budeme mít jak Airstream, takový ten stříbrný vůz, ve kterém se dělají třeba rozhovory, vy si tam můžete vzít nějaké památeční předměty, ale taky tam budeme mít pochopitelně reportéry, kteří o tom budou mluvit. David Prouza by měl mluvit i před turnaje v 8:30 nebo po 9:30 v našem vysílání. Jenom připomenu, že včera z té kvalifikace úspěšně prošli Dominika Šalková a pak vlastně to je jediná, protože ta vyřadila Gabrielu Knudson a Linda Fruvirtová vypadla se svou čínskou soupeřkou, ale myslím, že to české zastoupení bude velmi bohaté, jak se říkal, Marie Bousková, Barbora Krejčíková a máte se na co těšit.
1: Já jsem velmi zvědavý, jestli Španělka Buzazová proti Marii Bouskové bude, řekněme, nějakým způsobem povzbuzena tím vítězstvím fotbalových krajanů na mistrovství světa. Já doufám, že ne, a Marie Bousková to zvládne.
0: Ano, věříme Češkám, že opět dotáhnou své tažení na tomhle prestižním pražském turnaji k vítěznému konci. Některá z nich a na Radiožurnálu Sport, že to budete vy, posluchači, poslouchat. Přejeme krásné ráno, bude za 6:55. Krásně nám to startuje ten den, sluníčko svítí, tak věřím, že se užijete.
1: Bude to skvělý den, který vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie.
5: V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Plzeň.
7: Radiožurnál je půl sedmé. A s novými zprávami je tu Jana Utendorská.
8: Od dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže sledovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem už od 80 let a ne od 85 jako nyní. Opozice návrh kritizuje, vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Írán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity, využívané k útokům na obchodní ledě proplouvající Hormuzským průlivem. A Rusové se vracejí k používání hotovosti, zjistila to britská BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil v přepočtu o více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky internetu, které znemožňují platby kartou, a taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině.
0: Sport.
8: Fotbalisté Španělska jsou světovými šampiony, ve finále porazili Argentinu 1-0. Jedinou branku dal střídající Torres. A čeští basketbalisté do 20 let po třech letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Odrami, na D7 zdržení před Prahou. Na D1 z Ostravy do Brna kolona už téměř od sjezdu na Odry, brzdí se na kilometru 320. K nehodě na kilometr 314,5 se popojíždí více než půl hodiny. V omezení odklízejí následky po havárii dodávky. Na D1 dál k Brnu trvá o něco hustší provoz i v okolí Holubic. Kilometry 211 až 208 těsně před Brnem se brzdí za Slatinou nad Voustem. Před omezením u D2 čekejte kolonu i směrem z Prahy. Není dlouhá, sune se od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru a zmíněná D2 od Bratislavy, ta je plnější z úrovně Avionu ze 2. kilometru. 50 od Hradiště k D1 se chvílemi plní na obchvatu Slavkova, pak i v kopci za městem, a 50 ještě jednou za Starým městem směr Brno na úrovni z Lechova trvá omezení. Kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů a v obou směrech kolony přibližně na 10 minut.
10: Berem na Brno už je skoro od sjezdu na D55.
9: A ještě D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného, kolona na 10 až 15 minut po pojíždí od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až k omezení u letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Kolem takové níže, která se nachází nad Pobaltím, k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Zažíváme proto poměrně studené ráno. Teploty se pohybují nejčastěji jen kolem desítky. Nejtepleji zůstalo například v Praze nebo v Teplicích, tam je ale kolem 13 stupňů. Naopak nejchladněji je na Šumavě, tam místy dokonce mrzne. Přes den na hřebenech Šumavy vystoupá teplota k 16 stupňům, jinde na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. Ve středních a nízkých polohách se bude odpolední teplota pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na jihu Moravy bude tepleji až kolem 25 stupňů. A nebe dnes bude polojasné až oblačné. Víc mraků na severu, kde se také mohou vyskytnout dešťové přehánky. Večer pak bude déšť ustávat a také bude ubývat oblačnosti. No a ještě vítr, ten dnes bude foukat jen mírně od západu až severozápadu a k večeru zeslábne. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skončilo nejdelší mistrovství světa ve fotbale ve historii, které trvalo od 11. června do 19. července, tedy přes 5 týdnů. Poprvé v historii ho pořádali 3 země: USA 78 zápasů, Mexiko 13 a Kanada taky 13 duelů, takže v tomhle ohledu rekordní, i co se týče zápasů, 104, a to byl velký nárůst o kolik, když to bylo předtím 64, tak o 40 tedy víc zápasů a o to víc gólů, emocí a různých momentů.
1: Bylo to extrémně dlouhé, když vezmu v potaz, že jsem byl na mistrovství světa a sledoval jsem tedy zápasy českého týmu a už to bude měsíc, co jsem zpět a dohrálo se až včera, takže je to neuvěřitelné, ale jako vždy to uteklo, takže úplně mi nevadí, že bylo tolik týmů.
0: Já to tady mám napsané, tak teď tě nebudu zkoušet, ale přeci jenom, kdyby si vzpomněl, jak se jmenuje ten střelec první branky na mistrovství světa, když hrálo Mexiko s Jižní Afrikou.
1: Koukali jsme na ten zápas už v Guadalajáře a myslím si, že to byl Mexičan Julián Quiñones.
0: Výborně. Lukáš Michalík potvrdil, že si pamatuje lecos. Já si ho pamatuju teda i díky těm výkonům, které předváděl potom, ale taky protože jsme tady mluvili o tom, že on byl Kolumbiec, pak se stal Mexičanem a trošku ho odsuzovali až do té chvíle, než tedy za Mexiko byl opravdu elitní na tomhle turnaji. No ale když se budeme bavit o těch největších asi individuálních výkonech, protože o tom se taky dneska budeme bavit, za spíš individualita nebo ta týmová strategie rozhodovali ten šampionát, tak z hlediska individuálního.
1: Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený španělský kapitán Rodri a to mi přijde až jako neuvěřitelný příběh. On byl dlouho zraněný, možná ty mě můžeš doplnit více, protože sleduješ podrobněji Premier League.
0: No, Rodri prožil perfektní sezony, kdy 23 vyhráli s Manchesterem City na klubové úrovni, tedy vlastně ten ceněný treble vedle domácích soutěží i Ligu mistrů. No a pak v roce 2024 vlastně byli na Euru se Španěli taky dominantní. Jenomže vlastně pak se mu stala velmi bolavá záležitost, když si přetrhal ty kolení vazy a byl tedy vlastně do konce sezony vyřazený. A mnozí čekali, že už ta jeho kariéra se nenakopne zpátky a ihle.
1: A Pep Guardiola znovu věděl, on mluvil o tom, že uvidíme na mistrovství světa nejlepšího Rodriho. Luis de la Fuente, ten zase zmiňoval, trenér Španělska, že i když hraje na 50%, tak je nejlepším záložníkem na světě. Co mě taky zaujalo velmi, ještě jsem se včera potom pídil před spaním, tak Rodri se dostal do opravdu elitní společnosti. On je v tuto chvíli mistr světa, mistr Evropy, vítěz Ligy mistrů a držitel zlatého míče. Když se podržíme přímo této kombinace, tak pokud jsem hledal správně, tak se to podařilo v minulosti jen třem dalším hráčům. Gerdu Millerovi, Franci Beckenbauerovi a Zinedinu Zidanovi. Samozřejmě ne všichni elitní fotbalisté jsou z Evropy, takže když zaměníme titul mistra Evropy za titul z jiného kontinentálního šampionátu, tak už jsou jenom ale čtyři další hráči, všechno jeho Američané, Brazilci Kaká, Rivaldo, Ronaldinho a samozřejmě Argentinec Lionel Messi. Na první dobrou by tam možná Rodri tak nějak jako nepatřil, když se na to člověk podívá, že ho praští do očí, ale je to fenomenální fotbalista.
0: Ano, když se budeme bavit o těch, kteří ty góly vstříleli, tak můžeme zmínit tedy, že se nejlepším střelcem turnaje stal Kylian Mbappé a vlastně i nejproduktivnějším hráčem, protože k 10 brankám přidal 4 asistence. A Mbappé vlastně, když se podíváme na to, když začínal turnaj, tak byl z 12 góly někde, řekněme, za Klózem, za Ronaldem, vlastně i za Gerdem Millerem, i za Messim.
1: No, jasně.
0: Teď je především.
1: Teď je především, má 22 gólů. Já už nepředpokládám, že by Lionel Messi přidal další na mistrovství světa. A teď je otázkou, kdo další by ho mohl v budoucnosti překonat. Nabízí se samozřejmě Lamine Yamal, kterému ale střelecky toto mistrovství úplně nevyšlo. No a já už se moc těším, až zase rozjedeme debaty, kdo vyhraje zlatý míč letos. Protože proč by to nemohl být Kylian Mbappé, byť nedošel úplně daleko, vlastně ani v Lize mistrů nemá titul, tak ale byl nejlepším střelcem Ligy mistrů i mistrovství světa. Je to individuální ocenění. Kdyby se k tomu tu týmové úspěchy přidávaly opravdu výrazně, tak podle mě opět, říkám to z hlavy, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že je jen jediný hráč, který vyhrál Ligu mistrů i mistrovství světa, a tím je Fabián Ruiz, pokud se nepletu.
0: To souhlasí, protože právě on byl zástupcem Paris Saint-Germain v tom mistrovském španělském kádru, kdyby to bylo z té druhé strany, tak tam vlastně s Paris Saint-Germain za Argentinu nehrál nikdo. Co se týče ale třeba právě Rodriho i Mbappého, tak otázkou je, zda je třeba v tomhle pořadí nebudou limitovat ty ne úplně třeba výrazné sezony v klubu, ale na druhou stranu v tomhle roce, v tom turnaj století asi to prostě bude, nebo v roce turnaj století to asi bude právě to mistrovství světa, které bude rozhodovat, a podle Mbappé nebo Rodri mohli být adepti.
1: Ano, souhlasím. No, to by byl úplný gól, kdyby Rodri získal druhý zlatý míč. Bezprecedentní situace, asi bych řekl. Protože to není ofenzivní fotbalista, je to pracant, dělník, ale samozřejmě skvělý dirigent.
0: A když se ještě dostaneme k tomu, že třeba Emiliano Martinez v tom finále za Argentinu, tedy proti Španělsku, odchytal celý ten duel i s prodloužením a připsal si tedy rekordní počet zákroků, myslím, že jich bylo nějakých 11, tak právě on tak nějak symbolicky korunoval výkony golmanů, kteří byli hodně výrazní. A za chviličku si připomeneme i vlastně muže, který neinkasoval od těch aktuálních mistrů světa, protože to všechno začalo úplně neuvěřitelnou remízou 0-0, když se takhle vrátíme.
1: Kdo by to byl řekl, že to Španělé dotáhnou až k titulu, ale další neuvěřitelná věc, že Španělé za 8 zápasů dostanou jediný gol. Hodně se to řešilo před šampionátem. Leckdo kritizoval, že golmanskou jedničkou Španělů je Unai Simon, když tedy máte v týmu mistra Premier League Davida Raju anebo jedničku Barcelony Juana Garciu, takže neuvěřitelné, samozřejmě Simon má své kvality a to dokonale potvrdil, nejlepší brankář turnaje. Já si představuji, že bych pokrýval jako španělský reportér Španěly na mistrovství světa a vlastně ty komentuješ jenom jeden inkasovaný gól, to jsou krásné v uvozovkách starosti. No a nejlepší mladý hráč, také se u něj můžeme zastavit, Pau Cubarsí, to, co předvádí v 19 letech, jak táhnou defenzivu Španělů, je pro mě naprosto neuvěřitelné. Tím spíš, když pár let zpátky, nevím přesně kolik, možná 4 roky zpátky hrál v Přešticích mládežnickou ligu mistrů z Plzní, po boku mimo jiné Lamina Jamala.
0: Ale Cubarsí vlastně přispěl i ofenzivně, vzpomeňte na to z Belgii, když hráli, myslím, že čtvrtfinále, tak tam tou střelou předložil gol Merinovi a včera v 77. taky měl tvrdou střelu, kterou tedy nedorazil Oyarzabal, tedy Merino, ale bylo to taky na snadě.
1: Přesně tak, mohlo to dopadnout úplně stejně. I ta jeho ofenzivní podpora se mi moc líbí a evidentně má skvělou střelu.
0: Tak za chvilku uslyšíte o senzaci jménem Kapverdi.

0: Mistrovství světa bylo také šampionátem týmu, které hráli vůbec poprvé na takhle velké akci. Můžeme se bavit o Uzbekistánu, Jordánsku a o těch malinkatých státech, jako jsou Curaçao a právě Kapverdy.
1: Ano, souostroví u západního pobřeží Afriky má necelých 600 tisíc obyvatel a na mapě ho téměř přehlédnete. Přesto právě Kapverdy napsali na fotbalovém mistrovství světa jeden z nejkrásnějších příběhů posledních let.
0: Na svůj vůbec první světový šampionát přijeli opravdu jako outsideri, protože ve skupině je čekali v té době jenom v úzovkách úřadující mistři Evropy ze Španělska.
1: Uruguay a Saudská Arábie, takže opravdu náročná skupina. Místo rychlého konce, ale přišel šok.
2: Po remízách se Španělskem, Uruguayí i Saudskou Arábií postoupili Kapverdy při své premiéře na mistrovství světa do play-off. Velkou tváří týmu se stal 40-letý brankář Vozíňa, kterému po výkonech na šampionátu výrazně vzrostla popularita na sociálních sítích. V vyřazovací části ale čekala ta nejtěžší možná překážka, obhájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim. Ještě před výkopem kapverdský příběh vystihl bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovic.
3: Je to malý ostrov s obrovskými sny. Je to nádherný příběh, protože lidé nechtějí pořád sledovat jen to, co se očekává. Chtějí vidět překvapení a právě to Kapverdy dokázali. Už samotný postup na mistrovství světa je obrovský úspěch, na který budou fanoušci dlouho vzpomínat. Nezáleží na tom, jakým způsobem se kvalifikujete. Důležité je, že splníte podmínky a na šampionát se dostanete.
2: A přesně to Kapverdy potvrdili. S favoritem drželi krok až do prodloužení a nakonec podlehli Argentině těsně 2-3. Messiho tým postoupil, ale většina fotbalového světa mluvila hlavně o Kapverdách. Dokonce i bývalý skvělý fotbalista Thierry Henry po zápase přiznal, že výsledku si téměř nevšímal, protože největším vítězem byl samotný příběh malého ostrovního státu. A hrdost byla cítit i ze slov kapverdského brankáře Vozíni.
4: Musíme myslet na to, že dnes proti nám nestál jen Lionel Messi, byla to Argentina proti Kapverdám, náš tým proti jejich týmu, náš stát proti jejich státu. Bojovali jsme ze všech sil a nechali na hřišti úplně všechno.
2: Jeho slova dokonce vystihla náladu celé země. Po návratu domů reprezentanty vítali tisíce fanoušků v ulicích hlavního města Praia a prezident José María Neves oznámil, že celý tým obdrží nejvyšší státní vyznamenání. Podle něj totiž fotbalisté ukázali světu novou tvář Kapverd a mohou být inspirací pro celou zemi. A hrdost byla znát i u kapverdské faninky.
5: Jsem na svou zemi opravdu nesmírně hrdá. Byla to naše první účast na mistrovství světa a přesto jsme se zapsali do historie. Argentině jsme pořádně zkomplikovali život a ukázali, že to nebude mít tak jednoduché, jak si mnozí mysleli. A pokud jde o Lionela Messiho, musím říct, že ve skutečnosti není takový, jak se o něm někteří lidé myslí.
2: Historicky první účast na mistrovství světa se totiž pro Kapverdy stala významným okamžikem bez ohledu na konečný výsledek. No a takhle to znělo, když fotbalisté projížděli ulicemi hlavního města Kapverd. Kapverdy sice svou premiéru na světovém šampionátu zakončili před branami osmifinále, ale výkonem i výsledky ukázali, že mohou být konkurenceschopné i proti největším fotbalovým reprezentacím. A právě tím se jejich první mistrovství světa zapíše do historie kapverdského fotbalu. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a dnes po 13. hodině uslyšíte další díl pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře a tématem nebude mistrovství světa ve fotbale, takže můžete zbystřit vy, kterým tolik fotbal třeba nechutná.
1: Ano, na pražské Štvanici totiž dnes začíná hlavní soutěž tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Poprvé se hraje v novém areálu, kam se turnaj přesunul ze Stromovky. Co všechno změna přinesla, jak náročné to bylo stěhování a co nabídne divákům větší kapacita. I o tom bude po 13. hodině mluvit Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu s ředitelem turnaje a zároveň ředitelem tenisového klubu Sparta Praha Miroslavem Malým. A uslyšíte třeba i tohle.
2: Ve Stromovce jsme už neměli kam dál růst. Centrální dvorec má teď kapacitu 6 000, takže navyšovali jsme o nějaké 3 500. Celý týden poběží vlastně tenisová školička, kdy můžou děti přijít, vyzkoušet si tenis. Ten centrální dvorec chátral posledních vlastně jako 10 let. Je to strašná škoda. Museli jsme opravdu jakoby ten povrch kompletně zrenovovat. Všechny sedačky prostě, které byly rozbité, se vyměnily. My už jsme nabídku měli vlastně posunout se do kategorie 500. Bylo to 2-3 roky zpátky. Intenzivně jsme to řešili. Obecně zájem dětí o sport klesá. Strašný úbytek. My jako pozorujeme teďka ten trend. Je opravdu, že každým rokem chodí míň a míň dětí. Zároveň míň a míň dětí, kteří chtějí opravdu jít do toho profi tenisu.
0: Takže poslouchejte dnes po 13. pořad Na rovinu Tomáše Pancíře na Radiožurnálu Sport, pochopitelně o tenisovém turnaji Live Sport Prague Open, který dneska začíná na pražské Štvanici. Uslyšíte podrobněji v různých vstupech od našich reportérů nebo třeba také v rozhovorech z našeho airstreamu, který bude přímo na tomhle pražském ostrově. Krásné ráno vám přejeme, poslouchejte Radiožurnál Sport, za chvilku pokračujeme opět s fotbalovými tématy.
1: Dobré ráno.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
5: Končilo zastropování cen pohonných hmot, prodejci je ode dneška opět můžou zvedat bez omezení. Etická komise nerozhodla o umělém oplodnění pro ženy bez partnera, ministr zákon přesto předložil. Fotbalisté Španělska vyhráli po druhé mistrovství světa, ve finále porazili Argentínu 1-0 po prodloužení. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Odry z kilometru 321. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23. Na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Čerpací stanice od dneška sami bez omezení rozhodují, za kolik budou prodávat benzín a naftu. Přestalo platit vládní opatření o cenových stropech. Jak se po víkendu změnily ceny třeba na Nymbursku, zjišťuje reportér Ondřej Mikušek.
6: Momentálně jsem na čerpací stanici u dálnice D11 ve směru na Hradec Králové, kousek za sjezdem u Starého Vestce. Přes noc tady podražila jen nafta. Včera odpoledne 1 litr stál 42 korun a 10 haléřů, dneska už je to 44,50. Oproti tomu litr benzínu zůstal na ceně 43 korun a 40 haléřů za litr. Díval jsem se také na dvě menší čerpací stanice, jednu mezi Lysou nad Labem a Starou Lysou, druhou přímo v Lyse nad Labem. Ceny tam od včerejška zatím zůstaly stejné. Z dálnice D11 Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
5: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Zjistil to Radiožurnál. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jeho vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle ní na to má ale ministr právo. Komise rozhodnutí na konci června odložila.
7: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
5: Ministr Vojtěch napsal, že se s různými pohledy komise seznámil na jednání, ale i zaznělo, že by změna pomohla podnikání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který je spolumajitelem několika reprodukčních klinik. Vojtěch to odmítá, Babiš na dotazy ohledně střetu zájmů dosud nereagoval. Chystáme podrobnosti, poslouchejte po 7:30. Předsedkyně maďarského parlamentu přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šujoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
8: Agnes Forsthoferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu, která postaví plovoucí heliport. Molo s rozlohou 20x20 metrů na Vltavě pod Vyšehradem má urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic u Apolináře a v Podolí. Heliport nahradí provizorní přistávací plochu v Zítkových Sadech.
9: Sport. Španělští fotbalisté jsou po 16 letech mistry světa. Ve finále v New Jersey porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. O historicky druhém titulu pro Španělsko rozhodl ve 106. minutě střídající útočník Ferran Torres. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Nejlepším střelcem se stal s 10 brankami Francouz Kylian Mbappé, který jako první fotbalista v historii světových šampionátů obhájil zlatou kopačku. Tenistka Barbora Krejčíková slaví na okruhu WTA první titul od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Ve finále v Aténách porazila domácí Řekyni Márii Sakariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková po vítězství řekla:
10: celý ten týden byl náročný a zápas Márii hrála před domácím publikem. Určitě byla nabuzená a prostě těšila se na tu atmosféru a pro ně to vlastně byl takový jako historický okamžik. Takže jsem ráda, že jsem to mohla zažít a to, že se mi to podařilo, je prostě obrovský úspěch.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 nehoda za Odrami a překážka za Čechticemi. Na D1 z Ostravy do Brna přetrvává dlouhé zdržení od sjezdu na Odry z kilometru 321. V hodně roztrhané koloně se pokračuje téměř 40 minut k nehodě na kilometr 314,5. Brzy ráno tam havarovala dodávka, převrátila se na bok. Na místě stále záchranáři. Navíc se jedná o místo v dlouhodobém omezení. Průjezd tak dost obtížný. Dá se sjíždět exitem 321, pokračovat do Oder a po silnici 647 na Bělotín. Na kilometru 311 se poté na D1 opět vrátíte. Na D1 naberete zdržení i v okolí Brna. Nic zásadního. Směrem od Vyškova kratší zdržení mezi Holubicemi a Rohlenkou, kilometry 211 až 208. Směrem od Prahy pak mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A D2 z Bratislavy se sune fronta od Modřic ze 3. kilometru. D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru. Před koncem stoupacího pruhu zastavilo porouchané osobní auto s přívěsným vozíkem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí 20. července. Přejeme vám krásné ráno.
13: Dobré ráno všem.
12: Pokud fandíte španělskému fotbalu v různých tedy formách, tak dobře víte a máte asi dobrý pocit to, že Španělé jsou aktuálně mistry světa, vedle toho, že jsou také úřadující evropští šampioni a vypadá to, že ta jejich cesta by nemusela končit letošním rokem.
13: To rozhodně ne, protože mají skvělou generaci, kterou táhnou i fotbaloví teenageři, už jsme to samozřejmě zmiňovali. Nejmladší a nejlepší hráč šampionátu, Pau Cubarsí, tedy nejlepší mladý hráč, přesně řečeno nejmladší nebyl. No a Lamine Yamal, křídelník, který možná neměl tak dominantní šampionáty, jak se čekalo, ale i tak byl velmi důležitým článkem mistrovského týmu.
12: Naopak se potvrdilo, že obhájit titul mistra světa je věc nesmírně náročná. Po šesté v historii se obhájci trofeje dostali do finále mistrovství světa a po čtvrté nezvítězili, protože pouze dvakrát, tedy Italům v roce 38 a Brazilcům v roce 62, se povedlo tedy obhájit v tom finále ten mistrovský titul. Argentinci to nesvedli, možná proto, že třeba ani jednu nevystřelili na bránu.
13: Jak už jsme zmiňovali a budeme zmiňovat několikrát, Španělé byli jednoznačně lepší a zvítězili zaslouženě. A znovu jsme se tak nedočkali toho, a bylo to jasné už před finále, že zkrátka nedovede tým k mistrovskému titulu trenér z jiné země než z té, kterou trénuje, což je pro mě naprosto neuvěřitelné a jsem sám zvědavý, kdy se to stane, když to nedokázal zatím Carlo Ancelotti, tak nevím, kdo by to dokázat mohl.
12: Možná Angličani mysleli, že to svede Němec Thomas Tuchel, ale nakonec tedy alespoň bronzové medaile pro Angličany, kteří v té přestřelce až tenisové porazili Francii už v sobotu večer 6-4. My o tom, jak se, řekněme, skončil ten světový šampionát, budeme mluvit i nadále za chviličku s fotbalovým trenérem Petrem Rumanem. Poslouchejte, krásné ráno přejeme.
13: Dobré ráno.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Lukáš Michalík. My friend.

0: 7 hodin 11 minut vstáváte s Radiožurnálem Sport do nového pracovního týdne a možná také se dá říct do nové fotbalové sezony, kterou nevím úplně od kdy počítat do kdy, ale počítám to tak aktuálně tedy, že skončilo mistrovství světa mužů ve fotbale a teď teda můžeme se těšit na ligu.
1: Ano, pauza nás úplně nečeká, to podstatné, Španělé jsou podruhé fotbalovými mistry světa, Argentinu ve finále v New Jersey porazili 1-0 po prodloužení díky trefě Ferrana Torrese a více o tom teď budeme mluvit s fotbalovým trenérem a bývalým skvělým fotbalistou s velkými zkušenostmi s německým fotbalem Petrem Rumanem. Petře, dobré ráno, díky za váš čas.
2: Krásné dobré ráno vám ve studiu i všem posluchačům Radiožurnálu.
1: Španělé došli k celkovému triumfu velmi dominantně, když na turnaji inkasovali jen jednu branku. Přesto nemáme pocit, že by šlo o výrazně defenzivní tým. Jaké jsou největší zbraně čerstvých mistrů světa podle vás?
2: Naprosto s tím souhlasím. Já bych doplnil ještě jednu statistickou informaci, a sice, že myslím v celém turnaji šlo na bránu Španělska pouze 11 střel, jo, což je za 8 zápasů prostě úžasný číslo a Španělsko, prostě ten herní model, který oni mají založen na absolutní kontrole toho prostoru, držení míče, na poziční hře, jo, a takové celkové kolektivní organizaci ukazuje prostě, že celkově ta myšlenka s tím, že pokud má míč na nohách, tak mi soupeř nemůže dát gól, prostě se prosadí a prosadila a oni to samozřejmě na tomhle turnaji v mých očích dovedli téměř k dokonalosti.
0: Když to tedy zkusíme srovnat s tím Španělskem, které mezi roky 2008 až 2012 získalo dvakrát titul mistrů Evropy a jednou ten světový titul a byl to tým kolem Xaviho Iniesty, tak teď vládnou tedy nástupci kolem Rodriho, Yamala nebo Daniho Olma. Je tam nějaká výrazná odlišnost?
2: Já si myslím, že v principu je ta herní škola a ten herní styl Španělska velmi podobný, velmi stejný. I tenkrát vlastně šlo hodně o držení míče, o krátké přihrávky, které jsou velmi těžko presovatelné, o to vnutit soupeři vlastně svůj styl hry a takovým línem fotbalovým ho prostě umlít a vytvářet si prostory, vytvářet si šance. A si myslím, že to je velmi podobné za mě prostě to mistrovství světa, nebo díky tomu, že Španělsko vyhrálo, potvrdilo prostě to, že nejenom ta individuální vysoká kvalita je velmi, velmi důležitá, ale i ta kolektivnost a ta týmovost. Jo. To mužstvo toho Španělska prostě fungovalo opravdu.

0: Jsem rád, že jsi zmínil Kubarsiho, protože za mě to je prostě minimálně, kvalitou minimálně hráč na úrovni Lamina Yamala, prostě vynikající stoper, který má všechno, co moderní stoper potřebuje, a to myslím od té defenzivní práce, od defenzivních soubojů, který vyhrává, rychlosti, dynamiky, pravá, levá noha, hlavička, prostě rozehrávka, takže obrovský komplexní a ten španěl fotbal prostě je založený na tom, na té práci s tím míčem, je založený na tom držet ten míč a vnutit soupeři svou vlastní filozofii a já jsem přesvědčený o tom prostě, že i tímto směrem se bude vlastně nějakým způsobem v příštích 5-10 lety prostě ten celkový světový fotbal vyvíjet.
1: Ano, u Španělů se taky často zmiňuje, že někteří ti borci byli i před turnajem zranění a spousta z nich se dostávala velmi málo do hry. Když se vezmeme finále, tak takový Gavi nebo Zubimendi, vlastně jeden z nich vůbec nehrál, druhý se dostal až do průběhu zápasu, takže tam ta budoucnost je velká. Marc Bernal z Barcelony, taky mladičký obránce nebo defenzivní hráč, je vlastně stále tou nadějí pro příští roky. Když jsme zmiňovali tady ten počet střel, tak Unai Simon měl 10 zákroků na turnaji, on tu jednu střelu tedy pustil, jak říkal Petr Ruman, 11 střel celkově. Emiliano Martínez jenom za finále, tedy měl 11 zákroků, ale chci se zeptat právě teď na Argentince, zda Petr Ruman tam viděl vlastně nějaký konkrétní plán, jak uspět v tom finále, ve kterém opravdu byli vlastně dlouho a vlastně celou dobu v defenzivě.
0: Tak já jsem měl jsem ten pocit, musím se přiznat, že jsem byl celkem z Argentiny zklamán, jako jejich jasným cílem bylo prostě snažit se Španělům opravdu ten jejich totální fotbal znechutit a vlastně už já nevím, nějaké 6. 7. minutě ten faul prostě McAllistera na Olma, to už byla prostě jasná žlutá karta a tam bylo vidět, jakým způsobem do toho zápasu jdou. Zas na druhou stranu byl jsem trošku zklamaný s tím, z toho, což Argentina vedla s míčem, protože potom, když dostali gól na 1-0, tak najednou, i když byli oslabení, tak najednou prostě se více hrnuli dopředu, byli odvážnější, měli dokonce i šance, mohli dokonce za mě prostě nezaslouženě, ale mohli dokonce ještě třeba si vyrovnat a jsem přesvědčený o tom, že kdyby Argentina prostě do toho zápasu šla s více takovým otevřeným hledím, tak si myslím, že to mohl být ještě lepší fotbal i ze strany Argentiny.
2: Petře, co říci k finálovému výkonu Lionela Messiho? On samozřejmě v 39 letech zažil skvělý turnaj, 8 gólů, 4 asistence, potvrdil, že je pořád naprostou světovou špičkou, ale přeci jen v tom finále, kdy Argentinci se bránili prakticky po celý průběh zápasu, pak šli dokonce o 10, tak mít na hřišti hráče, který se zase tolik nevrací, samozřejmě neudrží se svojí postavou tolik balónů a už taky nikomu neuteče, možná místy mohlo být na obtíž, ačkoliv nechci, aby to znělo nějak neúctivě.
0: 100% úžasný fotbalista, úžasná kariéra a i úžasné mistrovství světa, kde vlastně více zápasů rozhodl svými geniálníma myšlenkama. A já si myslím, že teďka v to finále bych ani neřekl, že mu to nevyšlo, ale měl jsem ten pocit, respektive viděl jsem prostě, že Španělé ho velice, velice umně odřízli prostě od toho zápasu i svým pressingem, i tím, na jakou stranu se snažili vlastně Argentinu dostat. Lionel Messi se vlastně nedostával vůbec nějak do hry a za mě to byl prostě jasný záměr Španělů prostě tady tohle velkého hráče odříznout prostě od zbytku týmu a nakonec vlastně se i ukázalo, že se jim to velmi dobře podařilo.
1: Nakonec se v tomhle tedy Lionel Messi také napodobil Diego Maradonu po tom zlatém šampionátu ve finále následujícího prohrál 0-1 se soupeřem z západu Evropy. Nebylo to z Němci, ale tentokrát se Španěli, kteří po zásluze slaví zlato na mistrovství světa. A my jsme to teď rozebrali také s fotbalovým trenérem Petrem Rumanem, kterému moc děkujeme za čas, za názory a přejeme krásné léto.
0: Taky děkuju a přeji hezký start do týdne. Mějte se všichni.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, můžeme připomenout, že dlouhověkost, ale i řekněme trpělivost při práci se vyplatí v případě Luise de la Fuenteho, aktuálního trenéra fotbalových mistrů světa ze Španělska, obzvlášť když trénoval od roku 2013 španělskou 19, pak 21 u Ačka je 4 roky a teď v 65 letech a 29 dnech je nejstarším trenérem vítězů mistra světa, tak právě to se ukazuje, že přece jenom ta dlouhá práce může nést plody a vyplatí se taky pečovat o talenty.
1: To rozhodně. Viděli jsme to na atletickém mistrovství Evropy do 18 let, kde Česko ukázalo, že má velkou řadu mimořádných talentů. Výprava se dnes vrátí z italského Rieti se 13 medailemi, z toho 6 zlatými a v pořadí národů, tedy česká výprava skončila respektive jen za Velkou Británii, takže skončila druhá. No a mluvit o tom teď budeme s naším atletickým reportérem Jakubem Markem. Kubo, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Hvězdou šampionátu nejen z českého pohledu je teprve 16-letá Linda Bodková, která předvedla hlavně tedy včera skvělý výkon. Pověs nám o ní něco víc.
2: Ono je podstatné to, co si už říkal, že jí teprve 16 let, ona je prvním rokem v dorostenecké kategorii, loni byla ještě žákyní, ale už v této kategorii ukazovala, že je výjimečným talentem, ale to, co předvedla v Rieti, možná nečekala ani úplně ona sama, ona vylepšila dorostenecký i juniorský evropský rekord běhu na 400 metrů překážek, který v té kategorii, která je nad tou dorosteneckou kategorií, ve finále zaběhla čas 55,19 sekundy právě na čtvrtce překážek, no a stala se dorosteneckou mistryní Evropy v Rieti a můžeme si pustit i ohlas právě Lindy Bodkové.
3: Je to úžasný, pořád tomu všemu nemůžu uvěřit, já vlastně vůbec nevím, co se stalo, ten závod jsem si strašně užila, vím, že jsem se hrozně těšila, samozřejmě v rozcvičení a předtím jsem byla nervózní, ale když jsem vešla na ten stadion, tak jsem jenom viděla ty diváky a věděla jsem, že to bude super. Upřímně žádný konkrétní čas jsem neměla, protože nechci být nespokojená, když to nezaběhnu. Samozřejmě měla jsem někde vzadu v hlavě ten evropský rekord do 18 let, to je 56,01, myslím, ale že by to reálně mohlo být, jsem si asi nemyslela.
2: To říkala po svém zlatu v Rieti Linda Bodková a ten čas měla v hlavě přesně 56,01. To byl teď už bývalý evropský rekord dorostenecký běhu na 400 metrů překážek, který držela od roku 1983 Bulharka Radostina Šterovová. Teď tedy Bodková, dá se říct, smetla tento výkon o 82 setin sekundy a vlastně v těch historických světových tabulkách už je v této kategorii lepší jen Sydney McLachlinová Levroneová ze Spojených států, což je prakticky asi největší současná hvězda ženské světové atletiky.
0: Mluvilo se o tom, že česká atletika třeba na těch velkých akcích čeká tak na jednu, dvě medaile maximálně. Většinou to vychází, že někdo to zachrání, tu bilanci, ale přece jenom tady to vypadá dosti nadějně. Je to nějakou systematickou prací?
2: Ono už i na těch minulých mládežnických šampionátech, minulých letech to vypadalo velmi dobře a pravděpodobně tomu tak bude, samozřejmě ne všichni se z těch mládežnických kategorií dokážou prosadit v dospělosti, ale samozřejmě pokud máte 13 medailí, z toho 6 zlatých, tak to je mnohem lepší výchozí pozice, než kdybyste měli třeba 3 medaile, z toho třeba 2 stříbra, 1 bronz.
1: Ty už si, Kubo, zmínil, že Česko tedy veze z atletického mistrovství Evropy do 18 let 6 zlatých medailí. Už jsme mluvili o Lindě Bodkové, tak představ nám ještě prosím další zlaté medailisty.
2: Už pátek se radoval kladivář Josef Pazdera, ten se dostal skoro na 80-metrovou hranici, i když samozřejmě ještě o něco lehčím kladivem, než se háže v dospělé kategorii, ale i ten jeho výkon je novým českým dorosteneckým rekordem a po více než 20 letech překonal Lukáše Melicha, stejně tak jako dálkařka Kristýna Záhořová, ta brala zlato právě ve skoku dalekem. Včera večer se radoval v Rieti desetibojař Sebastian Andrejev, no a zlata ještě vybojovali obě české štafety, takové netradiční štafety, protože přeci jen je to mládežnická kategorie, je to štafeta 100 plus 200 plus 300 plus 400 metrů, takže jsou tam 4 úseky, začíná se stovkou, končí čtvrtkou a jak čeští muži, tak české ženy, tak obě tyto štafety vybojovaly zlaté medaile. Mimochodem v té ženské štafetě opět byla Linda Bodková, ta běžela třístovku zhruba necelou hodinu právě po tom svém zlatém úspěchu na čtvrtce překážek.
1: Mně z toho plyne jedna věc, Honzo, máš dva malé syny, minimálně jednoho by si měl dát na atletiku a myslím si, že by se mohl stát třeba fenomenálním výškařem.
0: Ano, určitě budu na tom pracovat. Jako Marek, nevím, jestli má děti na atletice.
2: Zatím ne.
0: Ano, tak možná třeba změní názor a půjdeme všichni tou atletickou cestou, protože minimálně tu atletickou abecedu před tréninky na fotbale jsme dělali a mě osobně to bylo úplně k ničemu. Jakub Marek o úspěšných českých mládežnických atletech teď ve vysílání. Moc děkujeme a držíme palce české atletice Jakubovi Markovi na dnešní editorské službě.
2: Díky, krásný den.

0: Tady je Radiožurnál Půl osmé. A se zprávami Jana Utendorská.
1: Za první polovinu letošního roku začalo s rekvalifikací necelých 5 000 lidí. Loni ve stejném období to bylo 6x víc. Lidé mají o rekvalifikace zájem. Úřad práce ale častěji odmítá žádosti o zahájení. O polovinu proti loňsku klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo financí to vysvětluje změnou způsobu financování. Lidé si můžou rekvalifikace zaplatit sami. Některé stojí až 80 000 korun. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva Turecko. Nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí, další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. A velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. Mám nad 250 zaměstnanců a s ročními tržbami přes 50 milionů eur. To zakazuje nové unijní opatření. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích, se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. Sport. Fotbalisté Španělska jsou po druhé mistry světa. Ve finále v New Jersey zvítězili nad Argentinou 1-0 po prodloužení. Argentinští obhájci zlata hráli od nastavení druhého poločasu bez vyloučeného záložníka Enza Fernandéze. Početní výhodu využil na začátku druhé části prodloužení střídající španělský útočník Ferran Torres. A italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1 a upevnil si vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení už za Novým Jičínem, překážka za Čechticemi. Na D1 směrem z Ostravy do Brna kolona opět výrazně narostla. Kamiony, chvílemi i osobní auta v levém pruhu brzdí už za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 324 a velmi pomalu nesouvisle se sunou k nehodě na kilometr 314,5. V omezení tam odklízejí následky po havárii dodávky. Zdržení pro osobní vozidla přes půl hodiny, pro nákladní o mnoho déle. D1 na trase z Prahy do Brna a překážka za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru. Podrobněji náš zpravodaj.
4: Vestoupání ve stoupacím jízdním pruhu za Čechticemi stojí pravděpodobně s porukou osobní vozidlo s příběsem, když se tam pohybuje kolem vozidla, takže nákladní vozidla musí ze stoupacího pruhu vypočívat do prostředního bez kolony, bez držení.
3: V Praze trvají potíže v Mrázovce ve směru z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu 2 havarovaná vozidla. Kolona už z konce Strahovského tunelu regulují kvůli tomu vjezdy do tunelů směrem Stroji. Zdržení tak nabíráte před Blankou v Liberecké z konce Cínovecké či v Povltavské předtím i Čuprově téměř od Balabenky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí. Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 7 hodin 38 minut. No a zatímco tady převážně mluvíme o tom, že ve Spojených státech amerických skončilo fotbalové mistrovství světa, tak už můžeme mluvit o tom, že právě tam začíná jiné mistrovství světa.
1: Ano, protože dnes časovkou v kajak krosu začne ve Spojených státech, konkrétně v Oklahomě, mistrovství světa ve vodním slalomu. Na startu závodu s časem budou obhájci bronzu Jakub Krejčí, Matyáš Novák, který na minulém šampionátu skončil třetí v klasickém kontaktním kajak krosu, Vít Přindiš, Tereza Knéblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Dobrá zpráva pro všechny naše posluchače. Přímo na místě bude i náš reportér Jan Suchan.
0: A můžeme připomenout, že tenhle šampionát je velmi zásadní nejen vzhledem k zisku medailí, ale také jde o vlastně důležité nominační body směrem k olympiádě v Los Angeles 2028. Ostatně o tom jsme mluvili třeba v kontextu s judem, že už některé ty judy velké akce souvisely se sběrem nominačních bodů, tak právě teď vodní slalomáři v Oklahomě můžou udělat velký krok k tomu, aby se dostali na hry za 2 roky.
1: Ano, já ještě dodám, že v dalších dnech budou následovat kvalifikace, týmové závody a boje o medaile ve všech kategoriích klasického slalomu. A na závěr v sobotu budou na programu vyřazovací jízdy v kajak krosu.
0: Poslouchejte Radiožurnál Sport i nadále. Za chviličku vám přineseme ty nejaktuálnější zprávy ze světa sportu v rámci tradičního ranního přehledu.
2: Ztrácíš se před

0: 7 hodin 42 minut, máme tady opakování té velké události a informace, že Španělé, fotbalisti jsou opět mistry světa.
1: Opakovat to budeme stále, mluvní cvičení, mluvnické tedy. Hlavně po 9. hodině si můžete těšit na to, že ta bude dokonce ryze fotbalová. Španělští fotbalisté jsou po 16 letech mistry světa.
0: A jenom slyšíte, že Lukáš Michalík dneska snídal velmi pálivou páju.
1: Ne, nesnídal jsem nic, ale i včera jsem tady byl dlouho.
0: Ano, Pavel Tilšár připravil sportovní přehled, tak ho tady vítáme. Pavle, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Španělé ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. O druhém triumfu Španělska v historii mistrovství světa rozhodl v první minutě druhé části prodloužení střídající útočník Ferran Torres. Argentinci za celý zápas nevystřelili na branku soupeře. Celé prodloužení navíc odehráli bez vyloučeného záložníka Enza Fernandéze. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
3: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
4: Nejlepším hráčem mistrovství světa byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Nejlepším střelcem se stal s 10 brankami Francouz Kylian Mbappé, který jako první fotbalista v historii světových šampionátů obhájil zlatou kopačku.
2: Uplynulé mistrovství světa ve fotbale bylo nejgólovějším za posledních 56 let. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku padly v průměru 2,96 branky na zápas, což je nejvíc od šampionátu v roce 1970 v Mexiku. Vzhledem k rekordním 48 účastníkům uplynulý turnaj překonal maximum v počtu vstřelených gólů. Během 104 zápasů šampionátu padlo 308 branek. Nejvíce přispěly Anglie a Francie, které se prosadily shodně 20krát.
0: Máme tady i jiné disciplíny. Tenistka Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje WTA v Aténách domácí Sakkariovou 7-6 a 6-3. Získala tak 9. singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakkariová měla silnou podporu fanoušků.
5: Jsem velice, velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla, a samozřejmě hrozně, hrozně šťastná, a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože mi to vlastně dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, že kdy se mu to takhle podaří.
2: 16-letá česká atletka Linda Bodková zaběhla na mistrovství Evropy do 18 let dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v italském Rieti vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale taky mezi juniorkami. Triumfovala i se štafetou na 1000 metrů. Další české tituly přidali na stejné trati mužská štafeta a taky vícebojař Sebastian Andrejev.
4: Italský pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v seriálu mistrovství světa. 19-letý jezdec porazil na trati ve Spa o necelé 2 sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari, třetí duel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli vede šampionát o 50 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který belgickou Grand Prix nedokončil po kolizi s krajanem Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
0: Vrchařskou 15. etapu cyklistické Tour de France ovládl Belgičan Evenepoel, který posunul se na celkové druhé místo za průběžně vedoucího Slovince Tadeje Pogačara. Do té doby druhý Dán Vingegaard ze slavného závodu odstoupil. Při pádu ve včerejší etapě si zlomil klíční kost.
2: Bajkerka Tereza Tvarůšková vyhrála poprvé v kariéře závod na mistrovství republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Z mužů byl nejrychlejší Ondřej Cink, cyklista z újezdu u Svatého kříže, vybojoval rekordní 8. zlato.
6: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví, a taky pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
2: Šampionem golfového majoru British Open je Novozélandian Ryan Fox. Životní triumf vybojoval 39-letý hráč s náskokem jedné rány před Američanem Cameronem Youngem.
0: I tohle se vešlo do sportovního přehledu, který 20. července jako první chystal Pavel Tilšár. Pavle, moc ti děkujeme. Dobré ráno.
2: Taky díky, krásný den.

0: Budeme se bavit na Radiožurnálu Sport o cyklistice 9,5 minuty před 8 hodinou, protože 15. etapu Tour de France vyhrál Remco Evenepoel před Tadejem Pogačarem a Isaacem Deltorem.
1: Jednou z hlavních zpráv už jsme do toho málem šli, Honzo, společně, jak jsme se hraní. Nedělního pokračování slavného závodu je odstoupení dvojnásobného vítěze a šampiona Giro d'Italia Jonase Vingegaarda. No a podrobnosti už probereme s Jiřím Ješkem, který je přímo ve Francii. Jirko, dobré ráno.
2: Krásné ráno od Ženevského jezera.
1: Zhruba 24 kilometrů před cílem nedělní náročné etapy spadl Jonas Vingegaard při výjezdu z kruhového objezdu a kvůli zlomené klíční kosti pro něj letošní závod skončil. Velmi toho litoval i líder Tour Tadej Pogačar. Jirko, jak velké ochuzení to je?
2: Tak samozřejmě Jonas Vingegaard patřil k největším hvězdám tohoto závodu, dvakrát Tour de France vyhrál a byl vždycky u diváků, odborníků, ale i u samotného Tadeje Pogačara brán jako největší vyzývatel v tom boji o žlutý trikot. A samozřejmě i Tadej Pogačar sám, jak jste říkali, přiznal to, že ho to mrzí, protože nikdy nechcete, aby se váš soupeř nějakým způsobem zranil, nebo aby o ten souboj jste přišli díky tomu, že váš soupeř nemůže pokračovat v závodě. Samozřejmě je to ochuzení pro celou Tour de France, protože Jonas Vingegaard má spoustu fanoušků, je tady spoustu dánských fanoušků, je to vidět na těch kopcích, kde všude jsou vlajky dánské a fanoušci podporují Jonase Vingegaarda právě v tom, aby možná trošku otupil tu dominanci Tadeje Pogačara, která třeba někomu není příjemná. Já naopak patřím mezi ty, kteří si užívají tu dominanci tohohle závodníka, protože jsme svědky zápisů do historie a to, jak Tadej Pogačar přijel připravený na tu letošní Tour de France, tak mě jako bývalýho závodníka, který po této dominanci vždycky to užil, tak se mi to líbí. Ale chápu, že právě lidé mají rádi ten souboj a Jonas Vingegaard byl vždycky ten jediný, který byl schopný tady nějakým způsobem potrápit.
0: No a co se týče Tadeje Pogačara, tak on po etapě zmiňoval i velmi pozdní návštěvu dopingových komisařů právě u něj a Vingegaarda v noci na neděli. Myslíš, že mohla narušit právě koncentraci dánského závodníka, nebo prostě udělal chybu?
2: Ne, to si nemyslím, ale samozřejmě i tahleta událost, která se stala, když ve 2 hodiny ráno přišli komisaři zkontrolovat Jonase Vingegaarda, tak pro mě to je naprosto nepřípustné, aby se narušoval spánek a regenerace závodníků v noci. Ten test mohl proběhnout buď večer nebo ráno, nic by to na tom nezměnilo, na těch výsledcích, takže já to považuji trošku spíš, jakoby, nechci říct za šikanu, ale prostě za nějaký naschval od dopingových komisařů. To samé se stalo tady Pogačarovi. Tady Pogačar to nějakým způsobem přešel a já tohle fakt považuji za naprosto zbytečné. Nicméně, co se týče té chyby, samozřejmě Tour de France má celá přes 3000 kilometrů. Na každém kilometru může číhat nějaké nebezpečí a proto ani ten souboj o žlutý trikot, vždycky každému říkám, že to není rozhodnuté, že může nastat takováhle drobná nepozornost, drobná chybka a tu Tour de France ztratíte, takže na ty závodníky pro celkové pořadí v tom souboji o žlutý trikot i třeba na Tadeje Pogačara, který vypadá hodně zrelaxovaný vždycky na těch závodech, tak je to určitě stres a určitě je to něco, co ubírá energii, protože vy vlastně musíte každý kilometr, každý metr trati vlastně být soustředění a to je někdy unavnější než samotný fyzický výkon.
1: O cyklistické Tour de France se bavíme s šestinásobným paralympijským vítězem Jiřím Ješkem. 15. etapa nabídla poprvé stoupání na Plata de Solason, kde nakonec nad dvojicí Pogačar del Toro měl navrch Remco Evenepoel. I podle jeho spokojených vyjádření to vypadá, že prožil určitou satisfakci. Souhlasíš?
2: No, pro Remco Evenepoela tohleto vítězství v etapě, v klasické běžné etapě, bylo dalším krokem v jeho kariéře, protože on je zvyklý vyhrávat časovky. V úterý máme po volném dni, který je dneska na Tour de France, tak hned další den je právě časovka tady u Ženevského jezera, proto i tady jsem a už se na ní těším. Tak Remco Evenepoel je mistr světa v téhle disciplíně a velice se na tu časovku těší, ale to, že vlastně vyhrál ten závod hromadný nebo tu klasickou etapu s cílem s dojezdem na kopci, je pro něj zase další krok v kariéře. Měl z toho obrovskou radost. A jenom to potvrzuje, že ta příprava, kterou on prošel a byla velice nezvyklá pro letošní Tour de France, tenhle ten talentovaný závodník z Belgie vlastně skoro celé jaro nezávodil a jenom se připravoval. Všichni to kritizovali, všichni říkali, že má závodit, že to je chyba a že mu to ten závodní rytmus bude chybět na Tour de France. On přijel skvěle připravený a právě to tímhletím vítězstvím potvrdil a právě možná i z toho důvodu se z toho tolik radoval.
0: Další triumf může přidat zítra v té individuální časovce, jinak v celkovém pořadí z druhého místa Evenepoel ztrací na vedoucího Pogačara 5 minut, takže ten boj o žlutý drese asi zas tak dramatický nebude, ale můžeme čekat další zajímavé etapy v závěrečném týdnu, který bude sledovat přímo ve Francii i nadále Jiří Ježek, náš cyklistický expert. Jirko, moc děkujeme za tvé postřehy, za tvůj čas, přejeme krásný den do Francie k Ženevskému jezeru.
2: Já také zdravím do Prahy a těším se na další zprávy.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrianko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Zapomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utenbrovská.
5: Vládní zastropování cen paliv od dneška neplatí, čerpací stanice si můžou ceny určovat sami. Británie bude mít dnes nového premiéra, král Karel III. Pověří sestavením vlády Andyho Burnhama. Fotbalisté Španělska jsou po 16 letech mistry světa. Na dálnici D7 před Prahou popojíždí kolona před omezením u letiště. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda přestala určovat maximální možnou cenu paliv. Dneškem končí i snížení spotřební daně u nafty. Jak se změny promítly u čerpacích stanic u dálnice D1, zjišťuje reportérka Tereza Pešoutová.
7: Já jsem teď na čerpací stanici na 112. kilometru ve směru na Prahu a tady se zatím cena paliv od víkendu nezměnila. Benzín řidiči tankují za 43 korun a 40 haléřů za litr, naftu za 42 korun a 10 haléřů za litr. Podobně je to i v nedaleké Jihlavě. Většina čerpacích stanic ve městě zatím ceny neměnila. Zdražila ale benzínka na dálničním přivaděči. Zatímco ještě včera tam stál litr nafty 42 korun a 10 haléřů, dnes už za něj řidiči zaplatí 44 korun a 50 haléřů. Z dálnice D1, Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
5: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele po dvou letech vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera.
8: We will take power from Westminster and Whitehall.
9: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra lejbristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Kamery budou mít umístěné přímo na těle. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničený most přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Žádá soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Stav mostu se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
10: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
11: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
12: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
11: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými dráhami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
13: Sport. Španělští fotbalisté slaví po 16 letech titul mistrů světa. Svůj druhý titul získali, když ve finále v New Jersey porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Argentinci ani jednou v utkání nevystřelili na španělskou branku. Celé prodloužení hráli bez vyloučeného záložníka Enza Fernándeze a v základní hrací době musel kouč Lionel Scaloni vystřídat i dva zraněné stopery Lisandra Martinéze a Cristiana Romera. Pokračuje Scaloni.
14: Primárně hrál soupeř bez diskuzí skvěle. A pak se stalo hodně věcí, museli jsme vystřídat zraněné hráče, další viděl červenou kartu. A nemohli jsme proto doplňovat sestavu náhradníky tak, jak bychom si přáli. Pro celý tým mám ale za tento turnaj jen slova chvály.
13: Belgický cyklista Remco Evenepoel ovládl vrchařskou 15. etapu Tour de France, zvítězil před lídrem slavného závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Z Tour po pádu odstoupil Dán Jonas Vingegaard.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 situace za Odrami, nehoda v Brně u Slatiny. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova v okolí sjezdu na Odry už se rozjíždí poslední zbytky kolony. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, sunou se z kilometru 322 až k omezení. Mezi kilometry 320 a 312 se dlouhodobě jede dvěma zúženými pruhy. Na D1 před Brnem dnes jen kratší zdržení z obou stran. Od Vyškova nejprve v kratším úseku u Holubic na 211. kilometru. Poté od Slatiny z 201. Tam navíc těsně před exitem 201 v levém pruhu kolize tří osobních vozidel. Nijak neoznačená. U středových svodidel se navíc pohybuje posádka. Na D1 od Prahy na průtahu Brnem tak jen velmi krátké zdržení, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A pojďme do Prahy. Komplikace stále v Mrázovce směrem z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu dvě nabouraná vozidla. Regulace vjezdu do tunelu směrem Stroji, kolony v Liberecké i směrem od Libně. AD7 na příjezdu do metropole od Slaného, fronta k omezení u letiště se sune od sjezdu na středu Kluky přibližně z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude kolem 25. Tolik zprávy.
16: Vstáváte s Radiožurnálem Sport, možná už s námi pracujete, každopádně přejeme krásné pondělí ráno.
17: Dobré ráno a krásný vstup do nového týdne.
16: Ano, je to týden, který zakončí už vlastně zápasy prvního kola fotbalové šance ligy, která se tento týden vrací. My se na ní těšíme, musím říct tedy upřímně, když jsem si dělal teď přípravu i na dnešní desítku, kterou slyšíte po desáté, tak jsem zase cítil takové to natěšení, jak týmy posilovaly, jak se budou prezentovat. Nicméně musíme zas trošku si zvyknout, že to bude asi jiný fotbal, než který jsme viděli na mistrovství světa, třeba v podání úřadujících mistrů světa aktuálních Španělů.
17: Ano, Španělé ve finále mistrovství světa porazili v New Jersey Argentinu 1-0 po prodloužení díky gólu Ferrana Torrese a my o tom budeme už za chvíli mluvit s bývalým útočníkem národního týmu Liborem Kozákem, který mimo jiné před lety nastupoval v Láciu se současným argentinským koučem Lionelem Scalonem.
6: Radiožurnál Sport,
2: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: Trojkan. 8 hodin 9 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my teď chceme mluvit o finále fotbalového mistrovství světa, ve kterém nakonec po prodloužení vyhráli Španělé nad Argentinci 1-0.
1: Ano, a o tom zápase teď budeme mluvit s fotbalovým expertem, bývalým skvělým fotbalistou a také reprezentačním útočníkem Liborem Kozákem. Libore, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak nakonec zasloužené vítězství Španělů po dominantním výkonu?
2: Určitě. Výkon Španělů byl dominantní nejen podle statistik, ale i podle hry, vlastně podle celého dění toho zápasu a naprosto zasloužené vítězství a vyhrál fotbal, takže vládne spokojenost.
0: Ano, vlastně Libor Kozák to řekl, že vyhrál fotbal, ale Argentina se prezentovala také velmi zajímavými výkony, byť musela často třeba ten zápas udolat soupeře nebo ukončit ten zápas až po prodloužení, tak to lidi bavilo. Jenomže včera v tom finále vlastně nevystřelili ani jako vůbec směrem k bráně, ne na bránu přímo na brankáře Simona, ale vůbec nevystřelili, tak jakým tím herním stylem se vlastně chtěli dostat k nějakému rozhodujícímu momentu?
2: No, bylo to strašně málo, opravdu ten záměr šlo vidět prostě co nejvíc to znechutit prostě Španělům, hrát prostě opravdu špinavou hru a dostat se jim do hlavy, což musím říct, že Španělé byli skvělí, protože já jsem někdy chytal nervy za ně u té televize, ale oni celou dobu ty emoce nějak dokázali prostě držet a nějak se tomu nepodat. A vlastně potom si počkej na tu jednu šanci nebo na ten gól a říkám, zasloženě vyhráli. Ale od Argentinců opravdu jsme čekali víc, i jsme čekali, že budou mít na balónu, třeba budou spolíhat na nějaké situace, kdy Messi něco vymyslí nebo něco, ale vlastně vůbec se k tomu nedostali a nějakou první šanci měli vlastně až po gólu vlastně Španělů, kdy se snažili potom jako jít do tlaku. No.
1: Naprosto chápu slova Libora Kozáka, já když jsem viděl, jak vstoupil do zápasu Leandro Paredes, jak se neustále rozčiloval, fauloval, mohl být rád, že to utkání vůbec dohrál a to tam měl ještě incident po utkání. Nicméně Argentinci dlouho drželi ten bezbrankový stav až tedy do nastaveného času, kdy dostal červenou kartu Enzo Fernández po druhé žluté kartě. Byl to, Libore, klíčový moment zápasu, protože do té doby mohli pomýšlet Argentinci reálně na to, že ten zápas dotáhnou do penál, což by asi bylo maximum.
2: Jo, to byl určitě jejich záměr, že jo, už prostě fakt to dotáhnout do penál, ale ta červená opravdu už udělala hodně, protože tomu bloku hráli strašně dlouho a ta únava musela být potom už obrovská, šlo to i vidět, takže ta červená opravdu byla hodně důležitá pro ten vývoj toho zápasu a když se vrátím, si zmínil toho Paredese, tak já se na něho vzpomínám ještě, když jsem hrál v derby proti němu, proti AS Řím, tak s ním to bylo to samé, takže opravdu mám na něho pěkný vzpomínky a teď, když ho vidím, tak jsem opravdu mu přál tu červenou mu, protože opravdu se snažil už jít prostě za hranu a ti rozhodčí k němu byli schovývaví, ale když se vrátím zpátky, tak ta červená opravdu potom rozhodla už.
1: Já se ještě doptám na Leandra Paredese, to mě hodně zaujalo. Jak se projevoval na hřišti, jakou s ním máte zkušenost? Nadával nebo zkrátka, já nevím, byl nesportovní i v těch zákrocích?
2: Přesně tak, vlastně ještě samozřejmě to bylo derby, takže sám o sobě vyhrocený taky a takový ten trash talk, prostě to povídání po každém souboji, nějaké nadávání, to dojíždění přesně pod hraní balonu, takový jako vždycky to dojel a vždycky byl u všeho, u těch hádek, u nějakých rozpoluplných situací nebo rozhodnutí rozhodčích, vlastně na rozhodčího pořád vlastně nějaký tlak, jo, takže ho potom byl opravdu šplný zuby a pamatuju si, to s ním bylo hodně o nervy.
0: Je pravda, že už v prvním poločase Argentinci se prezentovali několika nevybíravými zákroky. Ve 14. minutě zajel McAllister do Daniho Olma oběma nohama, byť teda ta levačka nakonec zůstala na zemi. A pak pro mě teda nepochopitelně nezůstal potrestaný ten zákrok Taliafika, kdy vlastně oběma nohama trefil do obou nohou Jamala a to vypadalo, říkali angličtí komentátoři, jako kdyby chtěl vyšplhat po Jamalovi teda kolíkama. Ale nakonec tedy až dostal tu červenou kartu Enzo Fernández před vypršením té základní hrací doby. doby. Co se týče Španělska, když mluvíme s Liborem Kozákem, tak to teď zažívá zase zlaté období, protože po mistrovství Evropy ovládlo mistrovství světa. Asi, Libore, vzpomínáte na tu éru Xaviho, Iniesty, kdy vyhráli

0: čelat v odpovědi.
1: Ve mistrovství Evropy. Libore, chvilku jste nám vypadl, jestli byste mohl prosím pokračovat.
2: Omlouvám se, ano. Říkal jsem, že Španělé zcela zaslouženě vyhráli a celý turnaj a vlastně to, že dostali jeden gól, je naprosto neuvěřitelný a nejenom tím, že měli skvělou defenzivu, ale já osobně jsem nadšený z toho, hráli dopředu, jak si dokázali toho soupeře nachystat. Někdy samozřejmě to přešlo takového pro někoho možná nudnějšího tiki-taka, ale oni to prostě chystali a věděli, co dělají, všichni hráči věděli a říkám, taková ta fotbalovost spojená s taktikou a s tím prostě mít plnou defenzivu, ale zároveň být ofenzivní, represovat prostě celkový ten dojem, jak hrála Španělé, tak prostě neuvěřitelný. A to vlastně vezme, že tam nebyl nikdo, všichni počítali, že Jamal třeba bude zářit, nebo tam individuality, ale bylo to opravdu týmový výkon, takže i ten Jamal prostě třeba neodehrál to, co jsme třeba ani očekávali, ale ze defenzivy nebo to splnění toho, té týmové taktiky byl skvělé, jako všichni ostatní a díky tomu vlastně byli úspěšní, takže s tady tohle hrou a pojetím mají opravdu i oni našlápnuto, aby prostě dál vyhrávali ty turnaje.
3: Nahrál jste mi, Libore, na další otázku, přesně jak jste zmínil, dominantní hráč ve Španělsku, který by to táhnul, v podstatě celé tam nebyl, Jamalův turnaj to úplně nebyl, byť byl samozřejmě platný, Oyarzabal dal 5 gólů, ale bylo to také o tom, že Španělé nedostávali góly, přesto se zeptám, nějaké individuality z kádru Španělska, které vás zaujaly, které byste vypíchl?
2: Tak asi první domén napadá je vlastně 20-letý Kubarsí, který je prostě úplně neskutečný prostě v tomhle věku. To, jak ten turnaj zahrál, to, jak vlastně vypadal, co z něho vyzařovalo, ten klid a zkušenost, jako kdyby za sebou mal 4 takový turnaje, je naprosto neskutečné. A to říkám jak dozadu, kdy vlastně celá ta defenzíva byla prostě neskutečná a ubránili vlastně ty nejlepší, řekněme, aktuálně ofenzivní hráči na tom turnaji. Ale i směrem dopředu, to, co předváděl vlastně, to, jak dokázal dávat průnikové přihrávky, finální přihrávky vlastně z poloviny hřiště, říkám, nám je absolutně neskutečný na ten věk. A nebo to samozřejmě jenom on vepředu, Oyarzabal, který vlastně byl taky klíčový tou svojí hrou, nejenom góly, ale tu svojí hrou pro Španělsko. A asi bych vypíchl ještě Rodriho, takovýho prostě kostru toho týmu, toho, co vlastně rozdával, řídil to tempo té hry a ukázal nám, proč vyhrál zlatý míč.
0: No a on potom zlaté míči se vážně zranil, chyběl opravdu dlouho kvůli přetrženým vazům v koleni, bohužel i kariéru Libora Kozáka, který je s námi ve spojení, tedy ovlivnila zranění, takže si asi dokážete sám představit, jak těžký ten návrat musel být do té formy, která se teď zdá být třeba i na úrovni té, která ho dovedla k tomu zlatému míči. Co třeba toho hráče posunulo zase zpět, jaké aspekty, že se mu zase tolik daří?
2: Tak určitě mentální stránka, určitě to, že si tím prošel, to vlastně tu dobu, kdy byl mimo, tak to určitě ho posílilo a prostě jde vidět na něm, že ještě víc kousle, je prostě je vděčný na tom hřišti a já popravdě jsem byl skeptický, respektive jsem nevěřil, že se vrátí na tu úroveň nebo že nebude mít až takovej turnaj, protože opravdu říkám, po mentální stránce to člověku pomůže, ale po té fyzické potom už vám většinou něco chybí, nějaké to procento z toho, co jste měl, se většinou, říkám většinou, nevždy člověku může nebo fotbalistovi může ztratit a u něj to bylo neskutečný v tom, že opravdu se dokázal vrátit na tuhle úroveň, ale ještě lepší a tenhle turnaj ho potkal s absolutní formou a říkám, byl absolutním šéfem středu pole proti vlastně všem soupeřům, takže samozřejmě potom za pomocí všech nebo toho týmu, ale za mě tady tři, to jsem říkal, byly jasná kostra.
3: Někdejší fotbalový reprezentant Libor Kozák je s námi na Radiožurnálu Sport. Povídáme si o finále fotbalového mistrovství světa za necelé 3 měsíce. Konkrétně 3. října nastoupí Španělé v Ovědu v elitní skupině Ligy národů proti české fotbalové reprezentaci. Tak Libore, co od této konfrontace můžeme čekat?
2: No, tak samozřejmě dneska se nám to zdá asi takový trošku Davida Goliáš, že to

0: prostě opravdu pro nás asi nesplnitelný úkol a aspoň vůbec potrápit Španělsko, takže opravdu nás čeká asi to, co prostě teďkom vidíme, protože za 3 měsíce za chvíli ten tým bude asi podobný, samozřejmě bude po nějakém obrovském úspěchu, takže by tam proti nám mohlo být nějaký chvilkový, neříkám podcenění, ale spíš možná ani neuspokojení, ale jo, takový to, než to zase rozjedou, tak by tam mohlo být tady tenhle ten fakt, ale říkám, i tak to bude nesmírně těžký a já myslím, že nás bude čekat opravdu aspoň na balonu pro nás defenzivně velký fotbalový kolotoč a sám jsem zvědavý, jak to pojmeme, no.
1: Aby si posluchači jenom udělali obrázek, tak Španělé nevypouští ani Ligu národů v roce 23 vyhráli a minulý rok byli druzí, takže evidentně asi i letos budou pořádně silní, co by uřadující mistři světa v měření s českým týmem. Libor Kozák byl s námi ve vysílání, bývalý reprezentant o finále mistrovství světa, které vyhráli Španělé. Moc děkujeme, Libore, přejeme krásné léto.
0: Já děkuji za pozvání a i vám pěkný den, nastanou.

0: Tohle byly Blink 182 v našem vysílání v 8.23. Přejeme dobré ráno. Opět se vrátíme k mistrovství světa ve fotbale, kde se na jednom místě sešli Lionel Messi, Donald Trump, Madonna, Shakira. No ale středem pozornosti byl někdo úplně jiný. Po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového mundialu 1-0. Po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku, trofej jim pak na stadionu v New Jersey předal americký prezident a fotku se šampiony chtěl tolik, že ho z podia musel odvádět šéf FIFA Gianni Infantino. A pak už se jen slavilo.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Cibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, pohár jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nicolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začalo respektovat.
4: A Donald Trump, para que nos respete como país.
5: Donald Trump es un pobre hombre.
6: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
5: Donald Trump es pequeñísimo.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
7: Somos campeones del mundo.
8: Campeones del mundo.
1: S finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: tady je Radiožurnál, 9:30. Jan Rautenbergská zprávy.
1: Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Novela školského zákona by se od příštího školního roku měla týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná. Omezení můžou školy upravovat už teď. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar ho označoval za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezidentské pravomoci dneškem dočasně přebírá šéfka parlamentu. A miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl zájem, a to ani po zmírnění podmínek. Vyjádření Ministerstva průmyslu zjišťujeme. Sport. Fotbalisté Španělska ovládli mistrovství světa, Argentinu porazili v New Jersey 1-0 po prodloužení. V něm dal jedinou branku v finále střídající útočník Ferran Torres. Španělé získali druhý titul v historii, poprvé se radovali před 16 lety. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj v Aténách. Ve finále porazila domácí Řekyni Marii Sakkariovou ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice D1 a zdržení za Odrami i v okolí Brna, ale teď ze všeho nejdřív důležité upozornění z dálnice D35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce, kousek za Hradcem, velmi opatrně na kilometru 140. Na vozovce leží větší hliníkový žebřík. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává hodně plná v okolí sjezdu na Odry. Nákladní soupravy brzdí na kilometru 323 a sunou se až na začátek omezení na 320. Na D1 před Brnem v obou směrech přetrvává spíše kratší zdržení. Nesouvislé fronty popojíždí od Vyškova z úrovně Slatiny z kilometru 201, z Prahy pak od výstaviště ze Stého 90. Jak to vypadá na bratislavské D2 na příjezdu do Brna, poví náš zpravodaj.
4: Kamiony někde od 5. kilometru, osobní auta něco později.
3: Praha a hodně silná ranní špička na jižní spojce před Barandovským mostem se brzdí u sjezdu na Pankrác a přes půl hodiny se popojíždí přes Ucpaný most a Dobřížskou až k Mrázovce. A v Mrázovce z opačného směru, tedy z Břevnova na Smíchov, stále levý pruh blokují následky nehody. Na místo míří odtahová služba a stále pokračuje regulace vjezdu do tunelu směrem Stroji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Kolem tlakové níže, která se nachází nad Pobaltím, k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Zažíváme proto poměrně studené ráno. V Chebu je polojasno a 12 stupňů. Nad Prahou oblačné nebe a na teploměru 15 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích jasno se 14 stupni. Telč hlásí skoro jasné nebe a 13 na teploměru. V Peci pod Sněžkou polojasno s 11 stupni. V Pardubicích oblačno a 16. Na Sněžce tak tam se drží stále mlha a jsou tam pouhé 3 stupně nad nulou. A ještě rychlý pohled na Moravu a do Slezska. Znojmo, Brno i Ostrava, schodně skoro jasné nebe a na teploměru 15 až 16 stupňů. Odpoledne o moc tepleji nebude, na teploměrech uvidíme od 18 do 23 stupňů. Na jihu Moravy trošku tepleji, kolem 25 stupňů. Na horách naměříte jen kolem 12 stupňů a Šumava nabídne 16 stupňů Celsia. A nebe dnes bude polojasné až oblačné, víc mraků na severu, kde také se mohou vyskytnout dešťové přehánky. Večer pak bude déšť ustávat a také bude ubývat oblačnosti. No a ještě vítr, ten dnes bude foukat jen mírně od západu až severozápadu a k večeru zeslábne. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 38 minut, krásný konec písničky, to vypadalo, že to vypli zpěvákovi těsně před koncem, ale ještě si tam doglosnul, nebo jak se to říká, jako dočopnul tam tu jednu slabiku, no od hudebního rozboru tady nejsme, spíše zase můžeme trošku rekapitulovat, jak to ubíhá. Minulý týden jsme tady seděli den po skončení velkého travnatého Grand Slamu Wimbledonu, dneska tady sedíme den po skončení velkého fotbalového turnaje mistrovství světa, ale ten sportovní kolotoč se točí neustále dál a dál a my teď roztáčíme kola tenisového podniku Prague Open, který se pod hlavičkou WTA koná opět v Praze, tentokrát ovšem pozor, na řece Vltavě, přímo na Štvanici.
1: Já už Honzo skoro nemám co dodat, už jen představím našeho vzácného hosta ve vysílání.
0: O toho si tady.
1: Našeho tenisového reportéra a vzácného kolegu tedy, Davida Prouzu. Davide, dobré ráno, doufám, že máš dobré pondělí.
2: Dobré ráno, Lukáši, měl si toho málo na práci a stejně se ti to nepovedlo.
0: Davide, prosím tě, tak si tady nech ty invektivy. Pojď nám představit vlastně, jakou změnou je pro turnaj WTA Liveport Prague Open to, že se přesunul ze Stromovky na Štvanici.
2: Ten přesun je jednoznačný, je to hlavně o tom, že se najednou do toho areálu vejde mnohem víc lidí. Není to nutně jenom o té kapacitě hlavního stadionu Štvanického, který je stanoven na, nebo která ta kapacita je stanovená na 6 000, což je opravdu výrazný posun oproti Spartě, kde byly vlastně jenom mobilní tribuny a ta kapacita se dostávala někam k 2 500. Teď to bude výrazně větší, ale i to, že ten Štvanický areál nabízí větší prostor pro další kurty, další možnosti pro fanoušky, jak trávit čas během zápasů, takže je to velká změna, ta kategorie a dotace zůstává stejná, je to stále WTA 250, ale bude to prostě vypadat o poznání světověji a je to možná takový první krok k tomu, aby časem se třeba v Praze hrála ta WTA 500, která je samozřejmě o poznání prestižnější a díky tomu by se sem taky dostali třeba ještě zajímavější světové hráčky, byť nutno říci, že to obsazení i teď, díky tomu, jak se Češkám daří, tak je velmi solidní i na to, že to je právě v úvozovkách jenom ta 250.
1: Davide, co určitě naše posluchače zajímá především, zvlášť pokud se chystají přímo do, respektive na Štvanici, tak účast českých tenistek na tomto turnaji, já tedy zmíním českou jedničku Marii Bouskovou, to bude asi největší naděje na český úspěch, co myslíš?
2: No, na jednu stranu ano, protože je to nasazená jednička a úřadující šampionka. Na druhou stranu je potřeba říci, že asi ten terč bude mít na zádech největší právě z tohoto důvodu, ale není to pochopitelně jenom o Marii Bouskové. Těch Češek je tam opravdu hodně, jenom dnes na centrálním dvorci budou hrát vyloženě Češky nebo minimálně vždycky jedna česká účast v tom utkání bude, ale pokud se dívám na toho Pavouka, tak s aktuální formou Barbory Krejčíkové, které se určitě dostaneme, která vyhrála včera turnaj v Aténách, tak pokud ona přemůže nějakou únavu a hlavně tedy nastoupí v Praze, tak si myslím, že také může dojít v celku daleko, ale zároveň ten turnaj je natolik solidně obsazený, že když to vyhraje někdo jiný než Češka, tak se vlastně taky úplně nebudeme moc divit, ale zároveň ten počet je opravdu tak velký a ještě se obohatil díky kvalifikaci, že to zase si myslím pro organizátory vyjde dobře a minimálně třeba jedno české jméno v semifinále, neli dvě nebo 3 by mělo být.
0: Ano, díky kvalifikaci se na turnaj představí třeba Dominika Šalková, která vyzve nejvýše nasazenou cizinku, tedy Chorvatku Růžičovou, a právě taky soupeřka Barbory Krejčíkové v tom zítřejším prvním kole Linda Fruvirtová. Jenom tam je zajímavost, že
1: Alisa Okťabreva, nezapomínáme.
0: Ano, ano. Na poslední chvíli se odhlásily zahraniční hráčky Mertensová, Linetová nebo Sakariová, a to mně přijde pozoruhodné, že ona hrála finále v Aténách proti Barboře Krejčíkové a po prohře tedy nepojede do Prahy, na rozdíl od Krejčíkové. Na druhou stranu dovede asi pochopitelná záležitost.
2: Relativně ano, ono se není čemu divit, pokud skončíte v Aténách okolo 8 hodiny večer nebo 9, pak se rychle přesouvat, byť samozřejmě organizátoři by asi i Sakariové vyšli vstříc a zařadili ji až do zítřejšího třeba pozdně odpoledního programu, tak stejně ten přesun je daleký, teď najednou jste v pozici, že máte nahrané body, třeba možná víc, než jste čekali, to je určitě případ Mertensové, protože ta na Wimbledonu nahrála ohromné množství a teď vlastně to, co by třeba teoreticky si myslela, že získá v Praze, tak už má, takže není třeba úplně pro ní důvod důvod sem cestovat ve srovnání s tím Barbora Krejčíková. Ta sice bude unavená taky, ale přece jenom, a to zná vlastně každý i amatérský sportovec, po vítězství se regeneruje lépe a zároveň prostě pro Krejčíkovou, a ona to zmiňuje často, je prestižní hrát doma, mluvila o tom vlastně i v Aténách po postupu do finále, a teď si troufám tvrdit, že prostě tuhle příležitost Barbora Krejčíková, dvojnásobná grandslamová šampionka, nevynechá, a i když třeba možná to první kolo by pro ní mohlo být komplikované i s ohledem na to, že to je české derby s Lindou Fruchtwirtovou, tak pokud ho zvládne, tak si myslím, že se znovu vrátí do takového toho nadstandardu, který teď na kurtech předvádí, a klidně může dojít relativně daleko.
1: David Prouza, náš tenisový reportér, je s námi na Radiožurnálu Sport. Davide, mám ještě dvě otázky, které spojím v jednu. Tak nejprve nám řekni, jakou očekáváš na štvanici atmosféru, protože podobné turnaje už si prožil v roli reportéra Radiožurnálu Sport. A taky hlavně posluchačům řekni, jak z toho místa budeme vysílat, protože se určitě mají na co těšit.
2: Pojďme začít, Lukáši, tou atmosférou. Trochu, řekněme, ne, že bych byl skeptický, ale mám trochu obavy, jak to v těch prvních dnech bude na tom velkém kurtu vypadat, protože jedna věc je mít obrovskou kapacitu, druhá je samozřejmě ta, že když ji máte menší, tak se prostě lépe ta aréna zaplní. V tuhle chvíli 6 000 míst na centrálním dvorci se zdá hodně, když bude pondělí dopoledne nebo úterý, to je jedno pracovní den, zkrátka, tak je otázkou, kolik lidí si najde cestu na kurty. Byť ta česká stopa je tam opravdu výrazná. Pokud jde o semifinále a finále, tedy víkend, tak tam to vypadá velmi silně. Pokud měl jsem možnost se bavit vlastně s organizátory a říkali, že už teď nebo ještě před startem turnaje měli vyprodáno třeba nějakých 60-70%, takže o víkendu to určitě bude hodně bouřlivé. No a pokud jde o naše vysílání, tak to je vlastně už taková tradice. WTA Prague Open je spojené s Radiožurnálem Sport i tím, že tam máme mobilní studio, takzvaný Airstream, ten přicestoval z Caldersov Ostrava hned bezprostředně do Prahy, takže věřím, že nabídneme řadu zajímavých rozhovorů s tenisovými a třeba i nejen tenisovými osobnostmi. No a pak samozřejmě jasným standardem nebo vlastně takovou povinností, samozřejmostí je to, že máme komentátorskou pozici a budeme přibližovat všechny české zápasy, nejdříve asi v reportážních vstupech, posléze třeba i v přímých přenosech. A navíc jsme tam dva reportéři Radiožurnálu Sport, takže zkrátka tenhle týden bude takový hodně tenisový, ale to pro posluchače Radiožurnálu Sport vlastně není žádná novinka s ohledem na to, co se dělo na Wimbledonu před pár týdny.
0: Krásnou pozvánku nachystal David Prouza, náš tenisový a nejen to reportér, který ten rozhlasový chlebíček jí už nějakou dobu a je to znát. Davide, moc ti děkujeme, měj se hezky a hodně zdaru na Live Sport Prague Open.
2: Děkuji, hezké ráno, dobrou chuť.
0: A připomenu posluchačům, kteří s námi chtějí soutěžit, že za 3,5 minutky, ne za 4,5 minutky jdem na to. A pozor, právě na ten turnaj na Štvanici budeme mít dva lístky už dnes, takže můžete vyhrát dvě vstupenky na 22. července, což teda, pokud kalendář sedí a že by měl, je na středeční program Live Sport Prague Open. Poslouchejte, soutěžte, bavte se, mějte se hezky.

0: Takhle to rozpálil Ozzy Osbourne v našem vysílání v 8 hodin 50 minut. Doufám, že jste byli připoutaní, protože to byla pořádná hudební jízda. A teď vás vyzýváme, abyste zbystřili, protože půjdeme soutěžit. Poprosím Lukáše Michalíka, aby řekl, o co dneska soutěžíme.
1: Ano, ta cena je opět prestižní. Budeme soutěžit o dvě vstupenky na tenisový turnaj, o kterém jsme před malou chvílí mluvili. Live Sport Prague Open na Pražské Štvanici a jsou to lístky konkrétně na středeční program. No a pokud zodpovíte správně naší soutěžní otázku, která je v podstatě o tom, že musíte poznat soutěžní zvuk tradičně, tak získáte i Radiožurnál Sport tenisová potítka a červenou kšeltovku.
0: Poslouchejte zvuk.
2: Šuvej, a já jsem s ní nikdy nehrála, je to hrozně zvláštní soupeřka, ona hraje takový jako dost netradiční tenis, bych řekla, hodně takových jako čopů a je taková jako rozevláta, bych řekla, trošku na tom kurtě, takže jak říkám, nikdy jsem s ní nehrála ani netrénovala, takže se budu muset trošku poptat, co a jak.
0: 221-552-222, to je známé číslo k nám do studia. Chtěl jsem říct nápovědu, ale volá vás tolik, že jí říkat nebudu.
1: Zatím ne. Ale přijde mi to trošku těžší, což není na škodu.
0: A tak já ji možná řeknu, protože kdybych jí pak říkal později, tak zase...
1: Jasně, už by to nebylo spravedlivé.
0: Pravda. No tak pokud by vyhrála letos Live Sport Prague Open Marie Bousková, tak vyhraje po třetí v kariéře a srovná jinou českou rekordmanku v počtu vítězství na tomhle turnaji. A vy jste slyšeli právě tu českou rekordmanku, kterou jsme zatím nepředstavili. Tak první volající, první soutěžící, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Honza. Já jsem si zavolal Lucie Šafářová.
1: No, výborně. Věděl byste ji bez nápovědy?
3: Jo, určitě. No. Jsem to pak slumil to rádio, takže.
1: Tak to nebylo tak těžké, jak jsem předpokládal. Výborně.
0: Výborně, Honzo, gratulujeme. Lucii Šafářovou máte takzvaně naposlouchanou. Tak ve středu máte možnost jít na Live Sport Prague Open, je to na Štvanici, máte dvě stupenky, tak si to užijte. A k tomu vám přibalíme taky další ceny, což je tenisová potítka a červená kšiltovka. Tak to je nádherná.
1: Možná můžete přijít na Štvanici už vybavený. Půjdete se podívat?
3: Já jsem byl už včera a ve středu se půjdu podívat.
1: Takže jste víc tenis? Nebo zeptám se jinak, jste víc tenisovým než fotbalovým fanouškem?
3: Hlavně hokejovým, ale hlavně samozřejmě hokejový. Všechny ty sporty.
1: A koukal jste včera na finále fotbalového mistrovství světa?
3: No jistě, tak nejde minout.
1: No tak řekněte, co jste tomu říkal? Španělsko 1-0?
3: Jako přál jsem se jenom Španělsku, protože ta organizace by se nezasloužila včera. A ta sobota mě nadchla úplně maximálně a včerejšek tolik ne, no.
0: Tomu asi člověk rozumí, pokud na sobě člověk nenosí tričko fan klub defenzivního fotbalu, tak asi přece jenom si víc zalaškoval tedy s tím zápasem Anglie s Francií. Honza, to je náš vítěz tedy v pondělí 20. července. Užijte si tenisový turnaj Live Sport Prague Open, poslouchejte Radiožurnál Sport a mějte se hezky.
3: Mějte se hezky, hezký den, nasledanou.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla megastrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
6: Je 9 hodin. Další zprávy a Jana Utendorfská.
7: Skončilo vládní zastropování cen pohonných hmot, paliva na některých pumpách zdražují. Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí u přístavu Oděsa zabil 10 lidí. Fotbalista Španělska slaví po 16 letech titul mistrů světa. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna v omezení za Odrami blokuje pravý pruh kamion. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Ceny paliv na některých čerpacích stanicích od dnešního rána rostou. Skončila vládní regulace a ceny se po víc než 3 měsících opět řídí trhem. Zdražit by měla především nafta kvůli ukončení snížené spotřební daně. Situaci na Jižní Moravě sleduje naše reportérka Hana Novotná.
8: Já jsem postupně od rána zastavila na 14 benzínkách, právě teď jsem na čerpací stanici nedaleko Cimburkovy ulice v Brně, kde ceny zatím zůstávají stejné jako včera. Když jsem přijížděla přes silnici první třídy 43 z Blanenska, tak jsem si všimla, že na pumpě u Černé hory zdražila nafta o 2 koruny a benzín o korunu. Dál třeba u Lipůvky naftu prodávají za 44 korun 50 haléřů, což je o 2 koruny navíc než včera. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s kukuřicí plující v Černém moři. Zemřelo 10 lidí. Zpráva ukrajinských námořních přístavů to na Facebooku tvrdí s tím, že se podařilo zachránit 8 členů posádky. Loď podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má tureckého majitele. Plavidlo o přístavu Oděsa prý zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. Oslavy vítězství na fotbalovém mistrovství světa ve Španělsku poznamenala tragédie. Zahynul 13-letý chlapec a další lidé byli zraněni, když se s nimi zřítila fontána, na kterou při oslavách vylezli. Neštěstí se stalo v Ciudad Rodrigo na západě země. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 tisíc. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti něm britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Tateovi propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících. Všechna obvinění odmítají.
9: Sport.
10: Španělští fotbalisté jsou po druhé mistry světa. Šampionát ovládli po 16 letech, když ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. V jeho druhé části dal vítěznou branku Španělů útočník Ferran Torres. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Cenu pro brankáře šampionátu a nejlepšího mladého hráče si odnesli jeho spoluhráči z vítězného týmu Unai Simon a Pau Cubarsí.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 překážka u Oder, zdržení na D5 od Rudné. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín popojíždí kolona kamionu zhruba z kilometru 324. Za exitem 321 Odry už zpomalují i osobní auta v levém pruhu a krokem pokračují až do omezení. V něm na kilometru 318,5 navíc v pravém pruhu překáží nepojízdný kamion. Na D5 před Prahou vzniká kolona za Rudnou na čtvrtém kilometru. Další zdržení se týká převážně nákladních souprav, jedoucích v pravém pruhu, postávají i před sjezdem na okruh. Tím pak v podobném duchu pokračují směrem k D1 až za Ořech na 18. kilometr. A přímo v metropoli přetrvává dlouhé zdržení, mimo jiné na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu. Od sjezdu na Pankrác přes Dobřížskou k Mrázovce pojedete více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se pak vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
12: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Dneska jsme tady společně s Lukášem Michalíkem.
13: Krásné ráno.
12: Když se podíváme ještě na to mistrovství světa a konkrétně na finále mezi Španělskem a Argentinou, jak byly složené ty týmy, ti finalisté, tak největší zastoupení z klubu tam mělo Atletico Madrid. Mm. Možná to leckoho překvapí, bylo tam vlastně 8 plus 1 hráčů, protože Nico González ten hostoval v té poslední sezóně právě v Atletiku. V základní sestavě byli Alex Baena a Julian Alvarez, tedy na obou stranách jeden, ale co se týče zastoupení v základních sestavách jednotlivých lig, tak La Liga 8 hráčů, Premier League 8 hráčů a tady jde o to, jestli počítáte Marka Kukureju ještě v Chelsea, anebo jestli už co by hráče Realu Madrid, protože to by bylo jinak, pokud byste to počítali, že už je v Realu La Liga 9 a Premier League 7. Jinak Ligue 1 2, Major League Soccer 2, Serie A v Itálii 1 a argentinská nejvyšší soutěž 1. Takže opravdu vlastně se potvrzuje to, že La Liga a Premier League jsou ty největší fotbalové ligy na světě, ale nakonec se potvrdilo to, že největší tedy úspěchy na reprezentačních úrovních asi mužů i žen můžeme říct, mají Španělé.
13: Tomu Honzo skoro není co dodat a tak já jen pozvu na tuto hodinu našeho vysílání, která bude do velké míry fotbalová, ale není se čemu divit. Za malou chvíli Pavel Horvát přímo ze studia. V 9.20 by se měl spojit Jiří Letáček, což je fotbalový golman, který je v kádru španělského Getafe z nejvyšší španělské soutěže, bych tam ještě tedy nenastoupil ani do jednoho utkání. A po půl desáté Milan Petržela, rekordman v počtu startů v české nejvyšší soutěži. A poté by se měl spojit také Horst Cígl.
12: Je to nabité, Lukáš Michalík to krásně připravil, poslouchejte, bavte se a přejeme hezký den.
9: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 9 hodin, 10 minut i probíhající skončené mistrovství světa ve fotbale mužů prokázalo, že nikdy není pozdě, a to zvláště tedy na postu trenéra, protože třikrát na začátku toho turnaje se vlastně posouval rekord co by nejstaršího trenéra ve funkci, nakonec ho tedy drží Dick Advokát, kterému bude snad už brzy 79, ale tedy i Luis de la Fuente je nejstarším trenérem vítězů mistrovství světa v historii, je mu něco přes 65 let.
1: No a to, jak už jsi zmiňoval v ranním vysílání, vlastně do roku 2013, to nemám před sebou, trénoval mládežnické kategorie Španělská, ne, od roku 2013, je to tak?
0: Byl u mládeže Španělská 19, 21 a od roku 22 tedy Ačko Španělská.
1: Zkrátka předtím, než skutečně převzal A tým, podobně jako Lionel Scaloni, za sebou neměl výraznější úspěchy, ale nesnižuju samozřejmě jeho práci u mládeže Španělů. Zjevně věděl, co dělá.
0: Máme tady ve studiu už našeho kolegu experta Pavla Horváta. Vítám tě, Pavle.
2: Dobré ráno, dobrý den. Já už jsem se trošku, ale jste na mě zapomněli.
0: Ne. Zapomněli. Ale ona totiž, ta debata asi, vzhledem k tomu, že Češi stále nemají toho nového trenéra, bude probíhat, jestli tedy spíš trenér erudovaný, ale z hlediska třeba i toho, že něco dosáhl na klubové scéně, takový ten renomovaný kouč, anebo zda právě muž, který to nějakým způsobem třeba buduje ve skrytu, protože ani Scaloni, ani De La Fuente prostě nejsou tak známí borci z klubové scény.
2: No, tak určitě je dobrý, když ten trenér většinu těch hráčů potká v těch mládežnických reprezentacích a ví, co od nich čekat, ví, už s nima zažil nějaký momenty, které mohly být krizový, je to velká výhoda. Samozřejmě La Fuente tohleto všechno zažil, no, takže evidentně teďka těžejí z toho, že to, co spáchali v minulých letech s těma mládežnickýma reprezentacema, dokonce jsem viděl nějaký záběry i proti Argentině na olympiádě, tuším, že to bylo, takže já si myslím, že on to povědomí o těch hráčích má a oni dobře vědí, co on od nich chce.
1: Ale samozřejmě nezapomínejme, že důležitá je ta kvalita, těžko říci, jestli by De La Fuente nebo Scaloni něco udělali s českým národním týmem.
0: Ještě bych chtěl jenom doplnit, že pochopitelně teď se baví i v českém prostředí ti experti, ti odborníci o tom, vlastně zdá se mají brát vzory tedy z těch profi klubů třeba ze zahraničí, takhle mluvil Aleš Majer nedávno pro Deník Sport, že i on kouká ne na třetí ligu, ale prostě na Bayern, na PSG a podobné kluby. A nebo zda právě se má víc podpořit ta mládež, a to i co se týče třeba zaplacení těch profi koučů, aby to nedělali prostě takzvaně KMČ, kdo má čas, anebo kdo má dobrou vůli.
2: No, tak tohle to je jednoznačná odpověď. Prostě ty trenéři, my jsme se vlastně včera s Lukášem tady kolem půlnoci o tom bavili, že prostě ty trenéři musí být zaplacený a při vší úctě k těm, jak se teďka jmenoval, KMČ, kdo má čas, je to obrovský respekt určitě těm všem tátům a dědům, který jsou schopní na tom hřišti vést ty mužstva za s odpuštěním suchý z nosu, a pak je potřeba mít ale trenéry, který opravdu budou za to nadstandardně placený a ty peníze se někde musí najít, protože vlastně vidíme, jak to funguje. Já si myslím, že opravdu by u těch týmů, u těch mládežnických týmů měli být bývalí fotbalisti, ať už starší, nebo ty, co konkrétně skončí v nějakých rolích minimálně asistentů, ale spíš za mě hlavních trenérů, a mít kruce kluky, který to vystudovali jako mladí, aby jim možná poradili se skladbou tréninku nebo s nějakým timingem různých cvičení, ale já prostě nevidím to, že u nás jsou hlavní trenéři bývalí hráči a vlastně včera, když se podíváme na lavičku Argentíny, tak tam byl
1: Walter Samuel,
2: Pablo Aimar, Samuel,

0: s Ondrou Lípou
1: 30.
0: července. Tam se dozvíme spoustu dalších věcí, ale vlastně opravdu, když budeš chtít být poctivý, tak si musíš ty tréninky chystat. Mám takový kamarády, třeba jeden trénuje v Plzni na Petříně, teď dostal 19 Tomáš Stehlík a vlastně je to normálně k práci, kterou vykonává, což není jenom 8 hodin, ale má časově náročnou práci a k tomu si chystat tréninky pro 25 hráčů, pro 30 hráčů, vymýšlet to, má k ruce dva asistenty a je to tak na hraně, aby to podle mě zvládli a je to klub, který je, řekl bych, takový jako tradiční v Plzni, jo, třetí liga, divize Ačko a ty mládežnický týmy prostě tam mají spoustu dětí a musíš tomu věnovat ten čas, aby si ten trénink připravil, musíš věnovat čas tomu, aby si zhodnotil to, jak ti to funguje nebo nefunguje a to prostě za, já nevím, 5-10 tisíc není možný vůbec dělat, jako, protože ti to sežere spoustu času a je to opravdu jenom z lásky k tomu, že to děláš. No.
1: Když se s Pavlem Horvátem ještě zaměříme konkrétně na to finálové utkání, které v New Jersey rozhodla až branka ve 106. minutě, tak ptali jsme se na to i Petra Rumana, ptali jsme se i Libora Kozáka. Viděl jsi někde v tom zápase strategii Argentiny, jak teda dojít k tomu vítězství?
0: Neměli nárok, stejně tak jako Francouzi, bohužel. Jako, ta hra samozřejmě všichni vnímáme Španělsko jako Jamal a Oyarzabal, Olmo, prostě Baena, Williams, světoví hráči, co se týká hry dopředu, ale ten pressing nebo to chování po té ztrátě toho míče, tam vlastně jedinou takovou pasáž měli Argentinci v prodloužení, když už byli v 10, když Španělé podle mě podvědomně trošku couvli a tam si chvilku jako zahráli fotbal, jinak jim vůbec nedali čuchnout, jak se říká, a jednoznačně je přejeli, bych řekl, to, že to skončilo 1-0, si myslím, že je víceméně dílem náhody a nechci jít neschopnosti, ale toho, že Španělé prostě nevyužili nějaké svoje šance, vystečně napadá znovu Merino nebo Jamal na začátku toho zápasu, to prostě byly šance, které oni normálně proměňují a ten zápas by asi vypadal jinak, ale bylo to naprosto zasloužený.
1: Španělsko je tedy po druhé v historii mistrem světa a teď pochopitelně vás zveme k poslechu i desítky Pavla Horváta, protože tam ještě se k tomu finálovému zápasu i konkrétně k mundialu vrátíme trošku obšírněji s Pavlem Horvátem, tedy po 10. Pavle, moc děkujeme teď za rozhovor a těšíme se.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
3: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
4: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
5: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady jako neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
2: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
6: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
4: Desítka Pavla Horváta živě.
2: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Těšíme se na vás v Zubří, až tam budeme 6. srpna, to je ale za dlouho, teď je 9 hodin.

0: Jen 20 minut 20. července a vracíme se opět k mistrovství světa ve fotbale. A to teď můžeme i prostřednictvím pocitu člověka, který žije v zemi, která je úřadujícím šampionem.
1: No, máme velmi vzácného hosta, jejím brankář španělského Getafe, které hraje nejvyšší tamní soutěž, Jiří Letáček. Jirko, krásné ráno a moc díky za váš čas.
2: Dobré dopoledne, zdravím vás všechny i posluchače.
1: Tak vy jste přímo v Madridu. Jak to aktuálně v okolí vašeho bydliště vypadá? Přiznám se, že bych se vám až možná divil, jestli jste opustil vůbec byt.
2: Tak aktuálně v okolí mého bydliště to je všechno úplně v pořádku. Jak se říká, ticho před bouří, protože vím, že se dneska večer plánuje nějaké přijetí španělského národního týmu a budou ve městě velké oslavy.
0: Jiří Letáček, povoláním brankář, tak můžeme se zastavit u brankáře španělská Unai Simona, který tedy neměl během celého turnaje tolik práce, jak by si možná brankáři přáli. Jiří, myslím, že 12 střel na něj letělo, jeden inkasovaný gol, to znamená 11 zákroků za těch 8 zápasů. Jak vy osobně byste vnímal takovéhle vytížení?
2: Tak já myslím, že z jeho pohledu on za to bude hrozně vděčný, protože celkově to Španělsko, byť teda mělo pomalejší rozjezd na tom turnaji, tak postupně se dostávalo do té formy a do té defenzivy pracovalo celé mužstvo, takže brankáři to hodně ulehčili a v těch momentech, kdy na to nestačila obrana, tak tam bylo ona, od toho vlastně my tam jsme, takže myslím si, že Španělsko vyhrálo zaslouženě a všichni podali výkon, který se od nich očekával.
1: Jiří Letáček, brankář Getafe, je s námi na Radiožurnálu Sport. Vy jste se vrátili ze soustředění, tuším včera, tak bylo tam velkým tématem probíhající mistrovství světa?
2: Tak celkově tím, že já jsem vlastně v týmu víceméně asi jediný hráč, který nepochází ze Španělska nebo není ze španělsky mluvící země, tak to téma to bylo velké. Sledovali jsme vlastně společně i obě dvě semifinále na soustředění a byl to pro mě vlastně nějaká prvotní zkušenost, kdy jsem sledoval fotbalový zápas s typickým španělským prostředím, takže jsem si to nádherně užil a i včerejší vlastně průběh finále, tak jsem slyšel snad asi úplně všechny sousedy, který tady máme, jak fandili, troubili a už odpoledne, když tady projížděli auta, taky používali svoje klaxony.
0: Jiří Letáček, s námi ve vysílání, jen vás poprosím kvůli technické stopě a kvůli té zvukové stopě, jestli byste si dal mobil přímo k uchu a k ústům, abychom se lépe slyšeli. Jak vlastně fandí Španěle, promění se pak i třeba hráči profesionálního klubu, takové ty trenéry, kteří radí?
2: Jo, musím říct, že někteří to prožívali opravdu hodně a bez nich fanatici.
1: Když se ještě přesuneme k těm třeba španělským individualitám, tak vy je máte možnost sledovat z bezprostřední blízkosti, byť tedy čekáte ještě na premiéru v La Lize, tak jste samozřejmě často na lavičce. Tak kdo vás třeba nejvíc zaujal, nejen třeba na tom šampionátu, ale i ze španělské ligy z národního týmu?
2: Tak musím samozřejmě zmínit Lamina, který ve všech zápasech byl tím rozdílovým hráčem, když samozřejmě hrál ze začátku ještě trošku pošetřili, ale pak později v těch pokročilejších fázích turnaje, tak byl rozdílovým hráčem, nebo Mikel Oyarzabal v útoku, nebo například Dani Olmo, to jsou fakt jako neskuteční hráči, ale mohl bych jmenovat úplně všechny, včetně celý střídačky.
3: Já se chci zeptat ještě jedno, já jsem tady zůstal ve studiu samozřejmě, protože už nikam neodcházím, tak taky zdravím. A jenom se chci zeptat, Španělsko do toho turnaje nevstoupilo úplně ideálně a tady u nás byla vnímaná taková kritika samozřejmě i vzhledem k tomu, že jsme Češi. Jak tohle bylo vnímané v tom tvým týmu, jestli prostě taky už se bavili o tom, že by trenér tam neměl být a že Rodri není ve formě a že Jamal je po zranění. Jak to tam probíhalo?
2: Tak úplně naopak, tady to bylo spíš takový lehce zdvižený prst vlastně pro celý to mužstvo, ale s tím, že ty média k tomu přistupovali dejme tomu, řekněme, motivačně, že se snažili to mužstvo namotivovat, nabudit. Nesnesla se na ně žádná jako velká vlna kritiky a dali jim najevo, že jim věří a že jim budou fandit po zbytek toho turnaje.
1: Jiří Letáček přestoupil do Chetafe před 2 lety z ostravského Baníku. Zatím, Jiří, stále čekáte na debut v Lalize. Pravidelně tedy hrajete třeba ve španělském poháru. Tak jak aktuálně vnímáte tu svoji pozici? Jste stále tedy připravený zabojovat o ní?
2: Jo, tak já to mám jako ve svý povaze, že já se nezdávám, dokud něčeho nedosáhnu a samozřejmě jsem věděl, do čeho jdu, věděl jsem, že to bude několikanásobně těžší se do té branky dostat, než třeba v Česku, byť tam to taky jednoduchý úplně nebylo, ale nezdávám se, teďka začíná nová sezóna, je příprava, odchytal jsem už jeden zápas, který si myslím, že se mi povedl a o to místo prostě budu bojovat.
0: My vám pochopitelně budeme držet palce. Jiří Letáček, povolání brankáře, ještě jednou to opakuji. Chci se já tedy osobně zeptat na poslední věc, která se týká právě brankářů na mistrovství světa. A to ať už jestli jste tam zaregistroval třeba nějaký trend, čím byli ti golmani úspěšní, anebo zda vás tam nějaký konkrétní výkon zaujal, protože když to vezmu, tedy nabídnu vám 2 pohledy, tak byli brankáři třeba Egypta Šobejr nebo Vozíňa, kteří čelili velmi zdatně jak Argentincům, tak Španělům, a nebo tam byl Sene Lammens, který zaskočil za zraněného Courtoise a vlastně pustil pak střelu, po které Merino ze Španělska dal rozhodující gol čtvrtfinále. Tak jak jste to sledoval, tyhle výkony, a jestli vás nějaký zaujal?
2: Tak určitě musím zůstat u toho Vozíni, který vlastně se stal nějakou, dejme tomu, osobností celého toho šampionátu, kdy ten turnaj se mu náramně povedl a můžeme vidět, jak ten fotbal je krásný z toho hlediska, že vlastně doteď úplně neznámý člověk dostane se do brány vlastně už ve svých 40 letech a stane se úplnou hvězdou celého šampionátu. Takže to je, myslím si, strašně krásný příběh, který tenhle ten šampionát napsal. A ten druhý úhel pohledu, co se týče toho Lammense, tak je to hodně, hodně nešťastný, ta branka. Samozřejmě pro toho brankáře to je ohromně těžký vstoupit do toho turnaje v takovéhle fázi, bez toho, aniž by předtím chytal. A samozřejmě ta střela, kterou bohužel vyrazil takhle nešťastně před sebe, tak nebyla úplně jednoduchá. Myslím si, že tím, že do té branky teprve přišel a nebyl ještě asi úplně rozchytaný a zahřátý, tak možná měl volit bezpečnější cestu toho vyražení někde do strany a soustředit se pak na to, co přijde, ale věřil si, chtěl tu střelu udržet a bohužel to dopadlo pro Belgii takovým způsobem.
0: Jiří Letáček, brankář španělského Chetafe, byl s námi na Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme za váš čas a přejeme tedy, ať se do té branky ve španělské Lalize dostanete ve svých 27, protože 28 vám bude v lednu a to by znamenalo tedy, že v průběhu této sezony, která bude za chvilku začínat, to zvládnete. Mějte se hezky a děkujeme za váš čas.
2: Taky moc děkuju, mějte se krásně.
0: Poslouchejte dál Radiožurnál Sport, máme pro vás nachystány i další rozhovor. Lukáš Michalík může ještě jednou zopakovat, koho pozval k mikrofonu a do vysílání.
1: No určitě si chci ponechat tady ve studiu Pavla Horváta, protože v 9.40, tedy za necelých 10 minut, by se měl připojit Milan Petržela, jeho dlouholetý spoluhráč z Plzně. To bude určitě paráda a po něm by se měl spojit ještě Horst Siegel.
0: Ano, přejeme vám krásné pondělní ráno a nezapomeňte na to, že vysíláme po 10. s Pavlem také 10. No a že pro vás celý tento týden budeme vysílat jeden významný tenisový turnaj.
4: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
5: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
4: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
5: Od 20. do 26. července.
4: Užijte si špičkový tenis s Radiožurnálem Sport.
6: 9 hodin 30 minut. Posloucháte Radiožurnál a aktuální zprávy. Od příštího školního roku by mohl začít platit plošný zákaz používání telefonů ve školách. Dnes to projedná vláda, počítá s tím novela školského zákona. Zákaz by měl platit pro mateřské i základní školy a taky pro nižší stupně víceletých gymnázií. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda labouristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dni jako premiér po dvou letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. A do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje Vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky v tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na Švédských Šancích na Přerovsku. Sport. Dánský cyklista Vingegaard odstoupil z Tour de France. Dvojnásobný vítěz slavného závodu si včera při pádu zlomil klíční kost. Za vedoucího Slovince Pogačara se na druhé místo průběžného pořadí posunul Belgičan Evenpool, který 15. etapu ovládl.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na dálnici D5 od Rudné a neprůjezdný obchvat Jihlavy, tedy silnice 38. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně trvá silný provoz od Rudné ze 4. kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, popojíždí i dál okruhem směrem k D1, jako obvykle za Ořech na 18. kilometr. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta za Jesenicí. D7 od Slaného před Prahou je plnější od sjezdu na Tuchoměřice ze 3,5. kilometru. K omezení u letiště je to na 10 minut, o něco kratší zdržení naberete i z druhé strany. Od okruhu zpomaluje se za odbočkou na Horoměřice. A teď silnice 38 a kvůli nehodě neprůjezdný obchvat Jihlavy.
8: Mezi dvouma kruháčama směr jakoby na Pelhřimov je velká autonehoda a bude to tam dlouho zavřený.
7: A my dodáme, že provoz na místě odklání policisté, zdržení dlouhé z obou stran zhruba 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 36 minut, tohle byl Michal Hruza v našem vysílání a posloucháte Radiožurnál Sport, který dneska vysílá hodně o fotbalovém mistrovství světa, které vyhráli Španělé. Po druhé v historii slaví tahle fotbalová země titul. No a my se teď můžeme k tomuhle titulu vrátit i s hráčem, který má nejvíc startů v prvoligové historii v Česku, v Československu prostě za víc než těch 100 let. Je to Milan Petržila, kterého vítáme ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Byly tady dva názorové proudy, lidi přáli Messimu, ale zase na druhou stranu vnímali, že Argentina nehraje úplně asi ten ideální fotbal, který bychom si představovali. A pak ti, kteří říkali a říkají, že vyhrál fotbal díky Španělsku. Tak jak to má Milan Petržila?
1: Tak já jsem stejného názoru, jak s těma lidma, co říkají, že vyhrál fotbal. Jednoznačný utkání, Španělé prostě ovládli celý zápas, měli to pod kontrolou ve svých rukách, spoustu šancí, tlak, Argentina se jenom bránila vlastně, potom už tam byly nějaké provokace a nic moc s fotbalem to společného nemělo, takže můj názor je takový, že vyhrál ten lepší a ten fotbalovější tým.
2: Mildo, ahoj!
0: Pavel Horvát, zdraví Milana Petržilu, ten ho slyšel.
2: Ten mě slyšel a ne, nemluví. Ahoj, prosím tě, my jsme tady měli takovou debatu ještě vlastně po tom zápase, že to vypadalo hrozně jednoznačně, že vlastně Argentínci, který mají skvělý hráče, tak vůbec neměli nárok se do toho zápasu dostat. A moje otázka, my jsme spolu absolvovali ten zápas na Barceloně, protože ta Barcelona si myslím, že hrála velmi podobně jako Španělsko včera. Jak ty si vnímal to, ten rozdíl, nebo jak to vnímá ten hráč? Ty jsi hráč, který je sprinter, který je rychlej, a přesto si myslím, že jsme tam neměli šanci vlastně se do toho zápasu vůbec dostat. A jak jsi to vnímal a jak to mohli vnímat ty argentinský hráči včera?
1: Pavlíku, ahoj, jestli jsi mě neslyšel, tak tě zdravím, kamaráde. Já jsem to vnímal tak, že je to proti Španělům nebo i proti té Barceloně strašně těžký pro toho soupeře, protože vlastně většinu zápasu seš bez balónu, jenom se někde posunuješ, popobíháš. Potom, když nějak ten balón získáš, tak tím jejich pressingem o to rychle přijdeš. Takže je to takový frustrující utkání pro toho soupeře. Nic moc s fotbalem to společného nemá, což se prokázalo včera, i Argentinci to tak měli, prostě hned přicházeli o ty míče, který získali. A není to nic jednoduchého, pak člověk musí mít trošku, nebo ten hráč trošku musí mít nervy na úzdě, protože je to fakt složitý a pak už člověk, jak se říká, jde do toho trošku po hlavě a ten fotbal prostě se vytrácí.
3: Mladé, hezký den i ode mě. Co jste říkal na výkon Lionela Messiho? Samozřejmě famózní turnaj, 8 gólů, 4 asistence v 39 letech, ale včera to nebyl jeho zápas. I vlastně do toho období, kdy šli Argentinci do 10, tak jsme uvažovali nad tím, jestli by vlastně pro Argentinu nebylo lepší ho vystřídat, ale to je asi neproveditelné.
1: Já myslím, že vystřídat ne, protože on, když ten balón dostal, tak ho vždycky dobře rozdal těm spoluhráčům nebo je vyslal do nějakého breaku, do nějaké pološance, řeknu. Takže on, když ten balón měl, tak si s ním vždycky perfektně poradil, ale nevím, celý ten manšaft nějak dobře nepracoval, prostě to chtěl podle mě uhrát od začátku na penalty a bylo to vidět, oni se prostě do nějakých fotbalových věcí nebo nějakých větších šancí tlaku nepouštěli, což bylo škoda. Myslím si, že kdyby hráli prostě na vítězství od začátku, takže ten fotbal by vypadal úplně jinak.
0: Španělsko slaví druhý titul mistru světa. Teď je to tedy po mistrovství Evropy druhý velký turnaj, který oni ovládli v rámci podobného týmu. Luis de la Fuente může dál třeba vzlížet k tomu, že by dokázali ještě vyhrát mistrovství Evropy, kdo ví za 4 roky, jak to bude s mistrovstvím světa. Když vzpomenete, Milane, na tu předchozí éru Xaviho Iniesty, vy jste osobně s Pavlem hráli právě proti řadě těch zástupců La Rochy v té éře. Vnímáte tam třeba, že tahle generace je v něčem jiná, nebo třeba ještě lepší, nebo jsou srovnatelné?
1: Já myslím, že to je hodně podobný, tak oni vlastně vyrůstají všichni v Barceloně, v mládeži a je vidět prostě dneska Španělsko je půlka Barcelony, řeknu, takže je vidět, že to dělají dobře a ti hráči jsou hodně podobní, takže myslím si, že i tenkrát, když jsme my s Pavlíkem zažili Barcelonu, tak to bylo hodně podobné tomu dnešnímu nebo tomu dnešnímu Španělsku řeknu. Takže říkám, je to strašně složitý proti ním hrát a nějakým způsobem jim vůbec ten balon zebrat.
3: Milane, i vy, stejně jako třeba Václav Pilař, máte ve své sbírce cenou relikvi a to je dres Lionela Messiho. My jsme o tom mluvili před několika dny s Václavem Pilařem, který říkal, že si ho konečně snad nechá zarámovat. Tak kde ho máte vy?
1: Já ho ještě tak furt nějak popotahuju, protože je o to docela zájem. Jako lidi se mi ptají, jestli se s tím můžou vyfotit a jestli si to můžou odsahat a takové věci. Takže teďka jsem měl vlastně v týdnu camp, kde jsem to ukazoval dětem. Děti se s tím fotili, takže zatím ho ještě zarámovaný nemám, ale určitě přijde taky ta chvilka, kdy už si řeknu, že si ho zarámuju a někde si ho pověsím, ale v tuto chvíli ho zatím mám jako putovní trofej a ukazuju to všude možně, kdo chce si to osahat, vyfotit, takže tak mu to dopřeju samozřejmě a půjčím mu ho na chviličku.
2: Tak já musím na Milana s troškou nadsázky říct, že on mě ještě kolikrát spí, takže je to těžký jeho zarámovat samozřejmě. Ale ještě teda k tomuhle, když by si měl tu možnost, koho by si vybral teďka ze současného Španělska, kdo byl tvůj favorit?
1: Jako myslíš hráč, jo?
2: No dres, kdyby jsi si chtěl vyměnit dres, tak po kom by si šel?
1: No, tak asi v tuto chvíli je největší hvězda Španělska Yamal. Sice, řeknu, toho moc nepředvedl, nebo jsme asi od něho všichni čekali malinko víc, ale je to furt mladý fotbalista, takže svoji kvalitu ještě ukáže, ale beru ho jako asi největší star teďka toho mužstva.
0: Když se jenom zaměřím, Milane, na pohled celého mistrovství světa, několik inovací pravidel nebo několik úplných novinek, zvolil byste nějakou třeba i pro českou fotbalovou ligu a teď vám budu jmenovat třeba zásah VARu, tedy při nesprávně nařízeném rohu, červená karta za zakrytí úst, rychlost střídání, pokud člověk nevystřídá dost rychle, tak pak jeho tým bude hrát minutu o 10, nebo třeba občerstvovací lomeno komerční pauza na 3 minuty.
1: Ty brďo, těžký, no je to zajímavý, člověk si na to asi musí zvyknout, ale možná by se mi líbilo to střídání, protože kolikrát vidíme v české lize, že když nějaký tým vede, tak prostě toho zneužívá, toho střídání a myslím si, že by to mohlo nějakým způsobem tu hru urychlit, takže řeknu, asi to střídání by se dalo využít v české lize.
0: Tak uvidíme, jak to všechno bude. Česká liga startuje teď o víkendu, těšíme se na ní. Milan Petržela, který právě v nejvyšší české soutěži má ze všech úplně nejvíc startů, byl teď s námi ve vysílání. Moc děkujeme a přejeme hezké léto, Milane.
1: Mějte se hezky, děkuju.

0: 9 hodin 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport, pomalu doznívá písnička Status Quo, ale také naše ranní vysílání, ve kterém jsme se enormně zaměřili na skončené mistrovství světa ve fotbale. No a protože vyhráli Španělé, kteří ve svém středu mají spoustu hráčů z Barcelony, tak máme tady na závěr jako takovou třešničku na tortě, jak říkají bývalí federální bratři Slováci, muže, který dokázal skórovat právě do sítě Barcelony.
1: Ano, a takových Čechů není dost. Ve spojení je s námi, není moc, jsem chtěl říct. Bývalý reprezentační útočník Horst Ziegl. Horste, krásné ráno.
2: Krásné ráno, to jste mi udělali kluci radost, že jste to tak krásně řekli, je nás málo, je pravda.
1: No tak pojďme na to navázat, vaše zkušenosti se španělským fotbalem, samozřejmě gol Barceloně asi dominuje, ale třeba i další, nebo na jaké španělské fotbalisty vy vzpomínáte nejvíce?
2: Ne, tak jako jednoznačně samozřejmě Barcelona. Já i v takovém tom osobním životě, i po fotbale, když jsem skončil, tak se mi lidsky líbily Barcelona, mi se líbila Barcelona, ne až tak Real. No a nakonec jsme to viděli, že ten tým je, nebo španělský tým to vyhrá zaslouženě a je to skvělý. Protože i ten Messi, který vlastně včera, nebo truchlí, skoro brečel, tak vlastně prošel Barcelonou, takže ta práce v Barceloně je skvělá a viděli jsme, kolik hráčů samozřejmě se podílelo vlastně na tom zisku vlastně mistra světa. Takže pro mě Španělsko skvělá základna, když se podíváme vlastně na ty hráče, který vlastně včera hráli a který nás čekají potom samozřejmě v Lize národů, tak se máme na co těšit a musím říct, že ten tým může být dlouho pohromadě a můžou zase sbírat trofeje. No.
1: Já se ještě vrátím k tomu legendárnímu zápasu Sparta-Barcelona v Lize mistrů z 1. dubna 1992, který jste, Horste, rozhodl. Koukám na sestavu Barcelony, vy jste hrál na Pepa Guardiolu, tak jaké to bylo?
2: A on hrál na mě. Ne, tak jako těch hráčů tam bylo spousty, že jo, a vlastně Koeman, tak ten byl takový ten, který vlastně mě hlídal, byl jsem pakrát okopán, ale je pravda, že jsme měli trošičku štěstí, protože Petr Kouba nás vychytal, ale i v tom zápase my jsme si dokázali ty šance vytvořit, já jsem tam měl teda ještě jednu tyč a nakonec samozřejmě přišel tenhle ten moment, kdy my jsme tam dali to břevno odražený balón a zpětná přihrávka, já jsem byl tam, kde jsem měl být, takže a mám dojem, že bylo asi 37 tisíc diváků, to vlastně letná byla ještě vlastně spodek byl celý na stání, takže to byly krásné vzpomínky. No ale jak říkáš správně, já vždycky říkám, to bylo mezi válkama, no, takže už je to nějaký pátek.
0: No rádi vzpomínáme, nicméně každý rok v dubnu, když na to přijde, na ten zápas Sparty s Barcelonou, ale když se dostaneme do aktuálního výběru Španělska, tak tam jsou ti hračičkové a chci se zeptat pozice útočníka, když pak čeká člověk ve vápně nebo na ten balon, než mu to pošle Jamal, Merino, Oyarzabal, Rodri, Pedri, jako ten timing, jak to nacvičit, protože evidentně to musí být nějakým způsobem nacvičené, že to nejde jen tak, že to tam někdo pošle.
2: Ne, tak jako i za nás, jako my jsme měli výhodu, že ten tým byl dlouho pohromadě, že? Takže my jsme na sebe byli zvyklí. Já shodou okolností teď jsem na kempu, mám tady Fridase, takže já jsem věděl teda, co on udělá. Samozřejmě i při těch standardních situacích, které se taky hodně trénujou, tak já jsem věděl, že Pepa Chovanec, fantastická kopací technika, Michal Bílek, takže takový ty automizmy tam v tom matchupu jsou, ale je vidět, že vlastně to Španělsko, jo, samozřejmě všechno v rychlosti. A mně se líbí, že vlastně na tom mistrovství nám to odhalilo vlastně to, co jako nás teďka trápí český fotbal, hra jeden na jednoho, nebát se hrát a vlastně viděli jsme, že ty týmy opravdu se nebojí hrát a vlastně i když jste potom zády k bráně, tak vlastně to převzetí, jo, držení balónu a samozřejmě ten výběr místa a ten pohyb je nejdůležitější, no, takže i ta Argentina, která musím říct, že jsem jí fandil, protože jsem chtěl, aby jsem si rozloučil s trofejí. Fantasticky zvládla ten zápas do finále a nakonec v tom finále byli už jeho pozdě, byli už jeho druhý a Španěli vlastně přehráli úplně ve všem.
1: S Horstem Sieglem se bavíme o finále fotbalového mistrovství světa. Horste, Španělé se prezentovali hodně týmovým pojetím, hodně se čekalo od Lamina Jamala, který nebyl v optimální pohodě, byl po zranění. Nicméně nejlepším hráčem turnaje se stal Španěl Rodri, který tedy ve 30 letech je mistrem světa, mistrem Evropy, vítězem Zlatého míče i Ligy mistrů. Tak jste, Horste, s tím v pohodě, že právě Rodri dostal cenu pro nejlepšího hráče šampionátu?
2: systém, protože jsme ho viděli jako jeho odebírání balónu, jeho přehled, samozřejmě byl u všeho podstatného skvělý, jo, ale to můžeme se bavit skoro úplně o všech. Já jsem trošku, já bych to řekl správně, není to můj šálek kávy Kukurela, ale on včera zase fantastický, byl u všeho podstatného, i ty šance vlastně z té jeho pozice, kam až se dostával. Takže bylo správně řečeno, že Španělsko jako velice dobře poskladaný tým ví, co chtějí hrát, a vlastně nakonec to bylo vidět. A potom vlastně i Jamal, viděli jsme, že vlastně první, on měl ty dvě první šance, kdy se do šance dostal, ale jako ten tým působí kompaktně, jednotně, a to vlastně myslím si, že i rozhodlo. Takže já jsem taky rád, že nedošlo až na ty pokutové kopy, kdy vlastně asi Argentina si strašně věřila. A nakonec, když začala prohrávat, tak začali se trošku, nechci, že bylo ostýchavé, a najednou začal hrát vabank a nakonec si i dvě šance vytvořili. Ale myslím si, že teďka to je ve správných rukou. Všichni tři hráči, první nejlepší hráči, samozřejmě byli ze Španělska. Tak jak říkám zase, máme se fakt opravdu na co těšit, že přijdou tyhle ty mistři světa, mistři Evropy přijedou vlastně k nám do Čech a my si to s nimi rozdáme.
0: Ano, máme pochopitelně výhodu, že Španěli máme exkluzivně teď na sledované z mistrovství světa. To Češi jsou plní tajemství, protože třeba Španěle nemůžou ani říct, jak budou hrát, protože Češi nemají aktuálně zatím reprezentačního trenéra. Jak to, Horste, podle vás může 3.10. při tom prvním měření v Ovědu Španělsko-Česko vypadat?
2: No, já si myslím, že ten, kdo, jak zjistil, jako máme skupinu, tak se nám nikomu moc nechce. Jako trenera. Ale ne, tak opravdu nemáme asi co ztratit, ale ta konfrontace si myslím, že je skvělá, jo? Že vlastně nastoupíte vlastně proti Anglii, Chorvatsku, Španělsku, takže já se na to těším a tam nás to může buď nás úplně slíknout do naha, A nebo samozřejmě můžeme malými krůčky začít znovu, nechci jít zbudovat, jo, protože to je blbý, ale to mistrovství fakt nás odhalilo tam, kde samozřejmě je problém. No.
0: Horstsiegel, elitní český kanonýr v historii českého i československého fotbalu, bývalý reprezentant, teď s námi o skončeném mistrovství světa ve fotbale. Horste, moc vám děkujeme za váš čas a rádi zase brzy naslyšenou třeba i o nejvyšší české fotbalové soutěži.
2: Já moc krát děkuju za návštěvu, ale zároveň musím říct, že fakt jako to mistrovství, že to je měsíc, tak rychle to uteklo a nakonec jsme viděli fakt asi nejlepší mistrovství, protože 6 milionů 800 diváků a kolik vlastně byl ještě zájem o ty lísky, takže klobouk dolů, někdy to bylo samozřejmě až moc americký, ale myslím si, že ty fotbaly a ty stadiony, to je krásný, no. Takže škoda, že to bylo tak daleko.
1: Ale Horste, už se těšíme na šance ligu, je to tak?
2: Ano, to je za dveřmi.
0: Tak naslyšenou, mějte se hezky.
2: Hezký den všem.
3: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
4: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
5: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
3: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
6: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
4: Na každém zápase.
3: U každého důležitého momentu.
7: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
4: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
8: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
3: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Clausovisová a zprávy.
1: Vláda by dnes měla projednávat navyšování důchodů, přidávat chce lidem nad 80 let. Spojené státy potvrdily smrt dalšího vojáka na Blízkém východě a znovu zaútočili na Írán. Fotbalisté Španělska vyhráli po druhé mistrovství světa. Ve směru ze Štěrbohol na úrovni Černého mostu řeší nehodu nákladního a osobního auta. A bude většinou polojasno hlavně na jihu. V severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem už od 80 let a ne od 85 jako teď.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak jsou tady opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Írán vypálil odvetné střely za americké útoky. Sirény se rozezněly v Bahrajnu. Teherán tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základě v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Íránu 9. noc po sobě. Tvrdí, že se snaží omezit íránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
6: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného íránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po íránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci amerických ozbrojených sil. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu, která postaví plovoucí heliport. Molo s rozlohou 20x20 metrů na Vltavě pod Vyšehradem má urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic u Apolináře a v Podolí. Heliport nahradí provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje.
7: Sport. Španělští fotbalisté ovládli světový šampionát. Svůj druhý titul mistrů světa získali po vítězství nad Argentinou 1-0 po prodloužení. V finále v New Jersey rozhodl střídající útočník Ferran Torres. Španělé dostali na turnaji jediný gól. Přispěl k tomu i obránce Pedro Porro.
8: Osobně jsem nesmírně šťastný, ale vlastně pořád v šoku. Myslím, že to ještě pár dnů potrvá, než tomu uvěřím. Chci poděkovat všem, kteří nás podporovali od první minuty turnaje. Nedokážu si představit, jak to teď vypadá ve Španělsku.
7: Nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé byl z 10 góly nejlepším střelcem turnaje. Jako první v historii šampionátu tak obhájil zlatou kopačku. Pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli ovládl velkou cenu Belgie vozů Formule 1. 19-letý Ital zvítězil před Monačanem Charlesem Leclerkem z Ferrari a třetím Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda v Praze na okruhu u Černého mostu a překážka v Brněnské u Opatova. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol, kde je desítce opatrně těsně před sjezdem do Chlumecké. Na 59. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním a blokují pravý i odbočovací pruh. Kolona začíná už před sjezdem na Běchovice, plní se i sjezd z dálnice D11 na okruh. A pomalu se jede i dál za nehodou, fronta se sune i Novopatskou směrem k opravované Kbelské. Z druhé strany před Kbelskou panuje klidný provoz, jak na Ústecké D8, tak následně v Cínovecké. Na příjezdu do hlavního města směrem z brněnské dálnice D1 zhoustl provoz před sjezdem na Opatov okolo 2. kilometru. Kratší kolona popojíždí za sjezd, tam v jízdním pruhu překáží porouchané vozidlo. Na silnici 57 na výjezdu z Nového Jičína směrem do Valašského Meziříčí opatrně před Bludovicemi. Záchranáři zasahují u vážné nehody osobního auta. Dá se projet kyvadlově z obou stran se krátce zdržíte. A část jižního obchvatu Jihlavy silnice 602 mezi kruhovými objezdy zůstává kvůli nehodě v obou směrech neprůjezdná. Dopravu na místě odklání policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky, večer se má vyjasňovat, teploty 18 až 23 stupňů a na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
2: Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady s Pavlem Horvátem.
11: Dobrý den, buenos dias.
10: I s Lukášem Michalíkem.
12: Ty jsi mi to vzal. Hola.
11: Promiň.
12: Buenos Hola, dias, buenos dias, todo bien.
10: To je španělsky teda, předpokládám.
11: Tak mělo by to tak být.
10: Dobře. Sice nám začíná o víkendu fotbalová nejvyšší soutěž, ale vrátíme se v dnešní desítce taky k mistrovství světa, které vyhráli Španělé. Ještě jenom chci poděkovat všem, kteří byli na ostravské desítce živě. Byli jsme tam s Pavlem, s Antonínem Panenko a Václavem Sirkošem ve čtvrtek v rámci festivalu Colors of Ostrava. A teda, Pavle, já nevím, jak ty osobně, ale byla to výjimečná atmosféra.
11: No, bylo to neskutečně. Já musím říct, že jsem takhle v tom prostoru, tam v tom industriálním prostoru už jsem byl po několikátý. Viděl jsem tam předtím i ty beach volleyballové kurty, ale tohle bylo trošku jiný. My jsme tam byli v čase, kdy ještě úplně to nejelo,
10: ten hudební program,
11: takže jsem měl možnost si to tam projít vlastně trošku bez fanoušků venku. No a co se týká vevnitř, v tom malém gongu bych to pojmenoval takhle, tak si myslím, že to bylo super. Zase jsme měli Tonda Panenka, prostě výborný. Venca Svěrkoš potvrdil svoji mluvící kapacitu. Myslím si, že byl taky dobrý a ty jsi byl výborný samozřejmě.
12: Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli jste stihli i nějaká hudební vystoupení, žádná tedy.
10: No, stihli jsme a kdo si poslechne třeba v záznamu, na který vás zveme, tak i Pavel Horvát s Antonínem Panenkou si tam trošku notovali. Nebudu prozrazovat úplně přičem, ale je to hned v úvodu, tak vás zvu i k poslechu. Brzy se to objeví jako audio vizuální záznam na YouTube, tak nás tam taky sledujte. Ostatně v poslední době jsme tady jako hosty měli Jana Mejdra, Jakuba Koháka. I tyhle díly mají výraznou sledovanost. Moc vám za ní děkujeme. Děkujeme za přízeň. Tak doufám, že vás budeme těšit i nadále, protože můžeme říct, že ta fotbalová sezona včera skončila a právě začíná i desítka.
2: Desítka Pavla Horváta.
10: Tak, mistrovství světa 11. června až 19. července. Přes 5 týdnů nás bavili fotbalisti ze kolika zemí?
12: 48
10: zemí ve třech státech. Já jsem si to teď potřeboval spočítat v hlavě.
11: 64, člověk. No. Ještě jsem se nedostal ke slovu.
10: Ano, tak to je až za možná 4 roky, to uvidíme. Každopádně nejvíc zápasů 104, o 40 tedy skok, nejvíc gólů, tak to je docela pochopitelné. A taky asi nakonec, nevím jak moc přesvědčivé v porovnání s těmi předchozími vítězstvími, ale dost dominantní vítězství Španělska.
11: To určitě, já ještě se vrátím k tomu, že vlastně byl souboj o nejlepšího střelce a měli taky těch zápasů teda víc, nebo neměli?
10: Měli 8, no, jako Mbappé a Messi. 8 zápasů, to znamená více. Když se dostaneme třeba k objevu mistrovství světa, kterého jsem teda osobně si troufnul tady dát Mikaela Oliseho, tak on má 7 asistencí, což je tedy rekord počtu asistencí za jeden turnaj a vlastně překonal o jednu asistenci Pelého, ale tento měl za jeden turnaj během 6 zápasů, Olise tedy za 8 zápasů, takže v tomhle ohledu.
12: A pro tebe je Olise objev mistrovství?
10: No, pro mě osobně ne, protože nějakým způsobem asi víc jsem už ho sledoval v anglické fotbalové Premier League.
12: V Bayernu.
11: To jo, ano, to jo, ale tak my jsme se o tom včera bavili, hrál tam to křídlo, no, hrál jako ta pozice jeho byla víceméně na kraji, samozřejmě s velkým přesahem, ale tady hrál jako opravdu středňáka, protože Dembele a Doe nebo Barcola prostě hrál na tom druhém křídle, řídil tu hru, v podstatě byl řekl bych jako odborně o řadu víc než Rodri třeba, ale byl výborný, prostě samozřejmě teďka v tom posledním zápase, když se podíváme tam na ten jeden gól Angličanů, tak je vidět, jak brání, ale já si myslím, že tak bránili v podstatě všichni ty hráči, obzvlášť Francie v první půli, takže to nebylo tak překvapí, ale dopředu je to, já si troufnu říct, že je to tanečník, si mi nějakej třeba učitel tance dokáže, ne, tak pohybově, jako vidím prostě, co, jak on je schopný změnit prostě směr toho běhu, rychlost toho běhu, krátkej krok a samozřejmě k tomuto vedení toho míče. Já bych neřekl, že to je objev, to si taky troufnu jako s Honzou malinko nesouhlasit, ale na té pozici jsem ho nečekal a byl fantastický.
12: A načukl si dobré téma, kdo je vlastně pro nás třeba objevem toho mistrovství světa. Já jsem se nad tím zamyslel, pro mě je výrazným objevem třeba Švýcar Joan Manzambi, který dal 3 góly na 2, nahrál extrémně rychlý hráč, který si myslím, že z Freiburku brzo zamíří někam výš. Škoda pro Švýcary, že se zranil v průběhu šampionátu.
10: Můžete nám napsat i třeba na YouTube do komentářů, kdo pro vás byl tím hráčem, kterého jste třeba tolik neznali a najednou vás zaujal. Osobně jsem teď vlastně ještě tak nějak dosledovával zápasy předchozího průběhu Argentina, třeba Egypt, a tam brankář Mustafa Schobeir byl vynikající. A kdyby uznali ten gol Egypta v 58. minutě na 2-0, kdy se tam perfektně prezentoval Hassan tím sólem, myslím, že číslo 12, tak to mě jaký zaujal, ale na druhou stranu prostě těch hráčů třeba z jiných těch afrických reprezentací byla spousta. Jsme zvědaví třeba na Saibaryho, co teď předvede tedy v Bayernu Mnichov, odkud nebo kam přišel z PSV, a za Maroko taky docela se mu dařilo.
12: No, my už jsme to taky říkali, v podstatě když Češi hráli s Jihoafrickou republikou, tak jsme poznali, že ten rozdíl v kvalitě rozhodně není velký, ba naopak možná jeho Afričané jsou lepší. A teď celá řada těch hráčů, nebo individuálně lepší, hrají tamní nejvyšší soutěž a mě by zajímalo, jestli je vůbec reálné je třeba přivést do České ligy, jaké tam mají podmínky, protože touto cestou vlastně nikdo nejde.
11: No a otázka je, jestli třeba o ně bude zájem i nikde jinde, teď jako v těch vyspělejších zemích, protože ty kluci opravdu nevypadali špatně fotbalově a je to zajímavé, že pro nás v podstatě jsme brali Jihoafrickou republiku jako trpaslíka. Myslím si, že nám s odstupem času ukázali, že jsme se hodně mýlili a samozřejmě by bylo dobrý tady tyhle ty hráče mít, aby měli tu kvalitu, aby tý lize něco přinesli.
10: Kdybychom to brali z pohledu toho, jak se umístili podle počtu střelených gólů nebo asistencí, tak hvězdy potvrdili svou kvalitu. Mbappé nejlepší střelec, Messi, Bellingham, Haaland, Dembele, Kane, pak Oyarzabal, ale je pravda, že třeba Mexičan Quiñones, který dal první gol i toho celého šampionátu, tak byl dost výrazným hráčem pořadatelské země, ale jinak to spíš splňovalo to, že prostě ty hvězdy byly takzvaně fit a
11: byly
10: připraveny.
11: Byly vidět, no, byly vidět, nemyslím si, že někdo úplně propadnul, třeba i Salah prostě já nechci říct jako ve slabším mužstvu, ale oproti Španělům a Argentincům určitě neměli prostě 10 tak kvalitních hráčů k Salahovi, ale byl výborný, bylo vidět, že prostě ty hráči jsou lídři a vlastně ne, že se to kolem nich točí, ale že na ně to ty mužstva spoléhají. No.
12: A co Ronaldo, jak hodnotíš to jeho působení?
11: Tak je to těžký, já zase dostanu možná čout, ale dalo se to čekat, prostě dalo se to čekat nebylo to jenom o něm, jo. Portugalci prostě nehráli dobře, myslím si, že tam je přetlak hráčů, který chtějí tvořit, Vitinha, Bruno Fernandes, samozřejmě Neves, který jim tam sekundoval. Je tam hodně hráčů, který by to chtěli řídit a to úplně vždycky nefunguje, takže bylo to možná podobné jako třeba pro Pedriho zahrát si vedle Rodriho, protože v Barceloně on tu hru řídí a tady vlastně hledal si to celý ten šampionát, to svoje místo. Neřekl bych, že byl úplně z formy, ale bylo na něm vidět, že není v té své roli a to samé platilo prostě o Portugalcích a Ronaldo prostě vypadal tak, jak vypadá posledních pár let. Já neříkám, určitě pro naše fotbalisty bylo skvělý se dostat do Arábie nebo do tohohle světa, jako hrát tam tu nejvyšší ligu, ať už s ohledem na finance nebo i sportovní úroveň, ale logicky prostě anglická liga, španělská liga jsou prostě jinde a ty hráči v tuhle chvíli mají větší kvalitu nebo vyšší kvalitu a Ronaldo vlastně, tak jak jsme se bavili o tom, jestli třeba vystřídat Messiho včera, tak stejně se k tomu ten trenér neodhodlá, je to logický i vzhledem k té úctě a Ronaldo řekl, že je to poslední světový šampionát a já trošku cítím, že bych chtěl hrát na Euro, takže uvidíme, jak se k tomu postaví on a možná i ty nejbližší by mu možná mohli říct, že jako prostě odejít na tom vrcholu není to jednoduchý, chápu to, ale já si myslím, že už prostě to má za sebou. No.
10: Kdybychom se bavili o nejhorším zápase turné, který vás opravdu vůbec nebavil, tak pochopitelně můžeme zmínit to, že za půl hodiny finále nebyla žádná ani jedna střela, XG na obou stranách nula, ale pak se
11: promiň,
10: to...
11: No. Ale pojďme si říct, že jich jako moc nebylo těch zápasů, který nebavil.
10: Já bohužel viděl ten zmiňovaný, myslím, osmifinále Švýcarsko-Kolumbie.
11: Ano, ano. To, to bylo možná jako právě, že to byla výjimka, že
13: komentoval.
11: Že no, právě proto to...
10: A jinak třeba, kdybychom to teda převedli na tu veselou notu, tak moment, možná ono totiž nejde asi říct, že by vysloveně jeden zápas byl absolutní spektákl, možná Norsko-Brazílie byl skvělý zápas, ale...
11: Třetí místo byl blázinec.
10: Byl blázinec, to je... k tomu se ještě dostaneme, ale vysloveně třeba díky některým úsekům, tak mluvili

0: jestli to byla vlastně stále přijatelná třeba úroveň nebo ten přístup k tomu duelu. Jestli to nebylo až zbytečně třeba otevřené, někoho by napadla určitá fraška třeba.
1: Já musím říct, že vlastně před tím zápasem, když jsem si přečet třeba Tomase Tuchela, který opravdu na rovinu řekl, že nechápe, proč se to hraje, že to nikdo nechce hrát už by to jako nejradši jeli domů, logicky, protože to zklamání z toho nepostupu do finále je veliký. Tak ten první poločas pro Francouze musím říct, že bych chtěl být v té šatně. To jako dostat čtyřku za půli vlastně mužstvo, který v podstatě ještě 3 dny předtím sahalo po tom, že jako přemýšlí o tom, že ten šampionát vyhraje, tak to byl velký budíček. Nakonec to nedopadlo takovou jako ostrou, takovým průšvihem a bylo z toho skvělý drama. Myslím si, že na ten zápas, byť to nebylo finále, se bude hodně vzpomínat, protože v závěrečné...
0: Po 64 letech dali oba týmy minimálně 4 góly na mistrovství světa. V závěrečné
1: fázi jako toho turnaje, aby padlo 10 gólů, to je jako neskutečný a ještě byli krásní. No.
2: No a to ještě někteří hráči, kteří obvykle byli v těch základních sestavách, byli na lavičce, vlastně oba trenéři udělali 7 změn do toho zápasu. Chvíli to vypadalo, jako by Francouzi v defenzivě trochu ten zápas sabotovali, ale pak se do toho dostali a chcete to vidět, 10 gólů na mistrovství světa v zápase o 3. místo, paráda.
0: Tak tam byl především ten moment, kdy se to po půl hodině zlomilo, opravdu teda mi přijde do konce poločasu trošku v sabotáž, teď to jako berte s velkou nadsázkou, ale Francouzi prostě nebrání ten 3. gól, jak měli sami situaci před vápnem a pak se vlastně vůbec nikdo nevracel, tam byl Rashford ještě s někým, asi 3x tam mohli zakončovat, se Sakou tam snad byli, ne? A pak to prostřelili, ale...
1: No, ne, tak to nastavení samozřejmě, když ten zápas, já určitě tady nebudu rozebírat, jak se na to připravovali, 100% měli videa, 100% měli přípravu, ale říkal jsi to sám, 7 změn. Já si nemyslím, že ty hráči nechtěli, ale prostě ty kluci vlastně, když se podíváme na ty sestavy, tak třeba měsíc nehráli. Jo? A je to, když najednou do takového zápasu a něco se ti nepovede na začátku, no a dopadne to takhle. Takže já si myslím, že je to dobře, že to takhle skončilo, že vlastně to nebyla nuda, kterou já jsem čekal.
2: No a jestli se to má hrát nebo ne, tak myslím si, že řada hráčů Anglie dost možná, pokud tedy nebudou mít ještě štěstí v těch dalších letech, až se budou ohlížet za kariérou a budou mít ve sbírce tu bronzovou medaili z mistrovství světa, dost možná to pro ně bude jeden z největších úspěchů.
0: Ale je pravda, že v minulosti se o tom tak nepochybovalo, když se hrálo o bronzové medaile. Ostatně vzpomeňte si na Brazilce po tom utrpném utkání s Němci v semifinále mistrovství světa 2014, kdy dostali 7, tak chtěli. Prostě chtěli bronz, ale bohužel pro ně tehdy jim tam stáli v cestě, myslím, že Holanděni tam byli, ne?
2: To už je tak daleko, že...
0: Každopádně já si pořád vzpomínám na to, že v roce 2010 třeba fantastické góly právě v duelu o bronz mezi, myslím, Uruguayí a Nizozemskem, tam Diego Forlán anebo Giovanni van Bronckhorst, to byly krásné vzpomínky. A teď vlastně taky můžeme vzpomínat, no 10 gólů, aby padlo na mistrovství světa, to bylo poprvé od roku 82.
1: No a Mbappé si tam vystřílel korunu pro nejlepšího střelce.
0: Ano, no dá 10 gólů na jednom šampionátu a teď mít hlavně po 3 odehraných šampionátech 22 gólů, to je
2: neuvěřitelné.
0: To je teda něco, no. Otázka je, zda ho vůbec někdo může překonat. Takhle vypadalo to před šampionátem, měl 12 gólů, Klose měl 16, Messi měl vlastně trošku víc a taky Klose ho překonal rychle, že se to nezlomí a viděli jsme sami.
1: Tak těch zápasů je hodně a ty týmy jsou silní, takže se dá předpokládat, že ty hráči budou ty góly střílet a tak to i dopadlo. No.
2: Ne, my jsme to včera naťukli, to je samozřejmě dobrá myšlenka. Nedá se předpokládat, že Messi ještě nějaký gól přidá, který tedy ztrácí na Mbappého 1 gól. Zároveň Mbappé podle mě si klidně ještě střihne 1 světový šampionát. A teď přesně nevím, kdo je 3. v té historické tabulce. Je to už Miroslav Klose?
0: Nebo je to, myslím, Miroslav Klose.
1: Tak už taky nedá góly.
2: Takže můžeme polemizovat nad Laminem Jamalem, ale on není tím typickým střelcem. Může samozřejmě se ještě do té role dostat, ale Mbappé klidně může být nějaký čas historicky nejlepší.
0: No, tak je tam vlastně 22. Messi 21, Klose 16 a R9 Ronaldo z Brazílie 15 a pak vlastně z aktivních hráčů Harry Kane na 14 gólech.
2: Takže no a tomu už je taky kolik? 34?
0: No,
2: 33.
0: 93, takže
2: no,
0: tomu...
2: Takže jako já 33.
0: Tomu bude za chvilku 33, pravda.
1: Ten vypadal už utahanej letos. Myslím to samozřejmě.
2: V 37 už to bude složité v Anglii.
0: A vlastně můžeme ještě přeci jenom zajet v uvozovkách do toho finálového zápasu, ve kterém jsem zvědavý, komu přála ta většina posluchačů, zda to bylo spíš Messimu z Argentinu, aby to dotáhli, anebo vzhledem k tomu, jak hrála

0: Argentinách, spíš Španělům. Já osobně teda prozradím, že jsem přál víc Argentině a po 90 minutách jsem šel spát, protože jsem ráno brzo vstával, takže ale tak nebylo to tím.
1: Já si myslím, že spousta lidí přála Messimu, to je bez debat. Pak ten závěr vlastně po tom předání toho poháru, si myslím, že jsme tady vlastně s Lukášem seděli, že to vypadalo, že si opravdu to uvědomil, až když Španělé dostali ten pohár, že vlastně je konec a že to pro něj bylo na této úrovni pravděpodobně opravdu naposledy, tak tam byly ty slzy a tak se na to jako kouká. Já jsem tady včera řekl větu, kterou tady zopaku, že vlastně jako spousta asi fanoušků můžu být rád, že jsem tohle to mohl zažít, takovýhle hráče i na vlastní kůži, jo? Že si toho jako fakt vážím, že vůbec se potkat s tímhletím nad člověkem nebo nad fotbalistou je zážitek a můžeš si promítnout to těch pár chvilek, kdy jako si se kolem něj motal a spousta lidí si to celý život přeje se s ním vyfotit, šáhnout si na něj. Ani nevím, jestli jsem si na něj šáhnul, jestli jsem ho fauloval, ale určitě jsem byl blízko u něj, takže si toho vážím a je to věc, myslím si, že takovýhle hráče dlouho neuvidíme, aby byl pro ty týmy tak důležitý a tak podstatný. A byl to opravdu asi i v té Argentině prostě bůh na úrovni bohů. Myslím si, že k němu se budou dlouho lidi obracet.
2: Jeden takový detail, který demonstroval podle mě to, o co včera šlo, jak moc chtěl tedy Lionel Messi uspět, když ve druhém poločase došlo k nějaké slovní rozmíšce a on se dostal do komunikace s Kukurejou, který tam měl tak zvláštně jako ruku před pusou a on vlastně šel v fózovkách žalovat hlavnímu rozhodčímu, aby dostal Kukureja červenou kartu. Myslím si, že to bylo už potom vyloučení Fernandéze.
1: Hned při tom
2: dokonce.
1: Oni se tam bavili právě a nevím.
2: Myslím si, že jinak by to neudělal. Kdyby ten
0: to mě trošku mrzí tenhle moment, ale zase to jenom dokument. To je, jak moc chtěl té Argentině přispět i tímhle způsobem, občas se to takhle stane.
1: Ještě teda můžem k tomuhle, my jsme to neřekli, ale to byl rozhodující moment, jako Enzo Fernández je výborný hráč a tady vlastně před 10. hodinou mluvil Milan Petržel a my jsme to zažili na té Barceloně, to seš prostě fakt jako, to slovo je frustrace, ale seš vyřízený, prostě ty nemáš nárok se na ten balon dostat a oni to pinkají, ono to vypadá jako, že už ten balon máš a když ho získáš, tak fakt jako málo kdy se ti povede, že si dáš 4 přihrávky, říkal jsem tady tu historku s Frantou Rajtoradem, že jsme si opět říkali, že jsme si nenahráli, tak jsme to zkusili u našeho autu a vlastně z toho byly 3 přihrávky a vzali nám to, takže to je tak jako nepříjemný a vlastně ten Enzo Fernández to neunes ve finále mistrovství světa a tomu se to strašně oslabil, protože v těch 10 hráčích poli se prostě brání jinak, ještě připočtěme toho Messiho, který přiší úctě jako dozadu, seš v 8. Jo, to, že on tam zavře jednoho hráče, tak furt tam dva jako přebejvají, takže bylo to hrozně těžký a Enzo Fernández poslal tu Argentinu úplně nesmyslně na půlce druhou žlutou kartou do tohohle oslabení, který za mě to rozhodlo, tam bylo jasný, že Španělé budou mít obrovský tlak a že si ty šance vytvářet budou, to, že to byla tato šance v první minutě druhého prodloužení, není vůbec podstatný, ale ten zákrok byl úplně zbytečný a hloupej a Argentinu hrozně oslabil. Já neříkám, že by to vyhráli, ale měli by šanci to dorvat až do těch penalt.
0: Tak předtím je sudí Vinčič možná podržel, když neudělil třeba už druhou žlutou kartu Paredesovi, nebo
2: mohl
0: úplně,
2: dát 4.
0: Nebo v prvním poločase po půl hodině Taliafico tam vyšplhal svými kolíky po nohách Lamina Yamala, tak vlastně za to taky nebyla snad ani žlutá karta. No. Každopádně to finále tedy nabídlo jeden jediný gol, ten vstřelil Ferran Torres a Španělé tedy zase vyhráli mistrovství světa brankou v prodloužení, předtím to byl Andrés Iniesta v roce 2010, teď tedy Ferran Torres také mimochodem hráč Barcelony, tak to se ukazuje, že...
1: Je to zajímavý, věc.
0: Je to zajímavá
2: spojitost.
0: Ano. Teď je ještě otázka, jakým způsobem by se to mistrovství se tam mohlo promítnout i do fotbalu, který uvidíme v následujících měsících a letech, pokud se budeme bavit třeba o fotbale a o fotbalových pravidlech, tak vlastně četl jsem ve Sportu rozhovor s Jiřím Kurešem, bylo to teda už 9. července, ale že se tam bude nějakým způsobem implementovat ten zásah VARu při nesprávném nařízení rohu. V případě, že nedojde k nějakému velkému zdržení hry, že to bude asi taková očividná situace. Vím, že i ve finále tam byla jedna situace, kdy se to těžko asi by rozsuzovalo. A pak by se také měla přijmout pravidla, která zabrání zdržování hry, tedy určité limity na kop od branky, což už jsme ostatně viděli u těch balonů v ruce, u autových vhazování, u střídání, anebo třeba u času na ošetření. Červenou kartu za zakrytí úst prý přijímat nechtějí. Je pravda, že asi to v českých podmínkách zase tak jako často vidět nebudeme.
2: No, taky si myslím, že ne.
0: Občerstvovací pauzu asi taky nečekáme. Jako, myslím teda takhle,
1: tak
0: občerstvovací komerční.
1: Když je vedro, no tak se dělá, že jo, ta pauza, ty týmy se domluví a dělá se to.
0: Respektive ono to v pravidlech totiž je po domluvě vždycky s kapitány, no, s vedoucími mužstev, už se k tomu může sáhnout na minutu teda.
1: No, takže tam si myslím to, ale ty pravidla vesměs jsou fakt jako dobrý, mně se to hodně líbilo a byl bych rád, kdyby to bylo i u nás a aby to ty rozhodčí, aby potom šli prostě, aby to nebylo tak, že si budou hráči přehazovat balon u autů a že prostě budou čekat, než ho zvednou a než tam dojdou. Klidně bych popoháněl prostě píštělkou a i pod hrozbou nějaký žlutý karty ty hráče, aby pospíchali to hodit. Vím, že to bude taky o zvyku pro ty hráče, protože nějakej, když asi hraješ třeba 5 let, 7 let ligu a 7 let se k tomu šouráš a pak si ho necháš otřít ručníkem a pak počkáš, až všichni stopeři dojdou do vápna a pak to teprve hodíš, tak to asi bude změna, ale myslím si, že to bude pro všechny stejný a mělo by to být pro všechny stejný a to pravidlo je výborný, ta hra prostě se s ním zrychluje i ta rozehrávka těch golmanů.
2: Jestli můžeme, já bych se ještě chvilku pozastavil u těch individuálních cen, protože mě fascinuje Rodri, nejlepší hráč turnaje po dlouhém zranění. Jestli jsem správně hledal, tak se stal teprve 4. hráčem, který vyhrál mistrovství světa, mistrovství Evropy, ligu mistrů a získal zlatý míč. Teď tě neskouším, Pavle, ale napadl by tě jeden další.
1: A je nějaký takový?
2: Jo, jo, jsou 3 ještě.
1: Tak kdo to mohl být? Ronaldo?
2: Ne, tomu něco chybělo, ale to nevadí, já ti to prozradím. No. Zinedine Zidane je tím jedním, Gerd Müller a Franz Beckenbauer. Pak tam jsou další hráči, kteří samozřejmě jsou z jiného kontinentu, takže vyhráli třeba mistrovství Jižní Ameriky, to jsou Ronaldinho, Kaká, Rivaldo a Lionel Messi samozřejmě. Ale zpět tomu Rodrymu, byl i pro tebe nejlepším hráčem turnaje, prosloužně?
1: No, byl v tom nejlepším týmu. Já jsem tady včera říkal tu větu právě po začátku toho mistrovství, kdy trošku byl kritizovaný, že jako ještě není rozehraný. A trenér Španělska řekl neskutečnou věc, že jako Rodri, i když bude hrát na 50%, tak bude nejlepší záložník na světě. Takže ty trenéři, který ho znají, já vím, že i Guardiola o něm mluvil prostě v superlativech, tak logicky to na tom hřišti je vidět a on opravdu ještě tím, jak má zastrčený ten dres do těch trenek, vys Pepa Jindřišek z té generace v podstatě, tak je mně přijde jako gentleman, jo? Takový jako hraje to, ono to fakt vypadá, že to hrajou tak jako lehonce, vím, že to je obrovská dřina, taky vlastně střídal v průběhu toho prodloužení, měl to asi taky dost, je tam, kde má bejt, čte perfektně hru, ví, kdy ten balon přidržet, kdy ho zahrát rychle, umí hrát vysoký balon, umí hrát po zemi, není to kanonýr samozřejmě, je to takový typický produkt, bych řekl, toho španělského fotbalu, hlava nahoře, fakt to v jeho podání vypadá jednoduše, to jestli byl nejlepší, si netroufnu říct, jestli tam byl někdo lepší hráč, ale byl jednoznačně jedním z nejlepších hráčů a Španělsko jako kapitán dovedl k zisku titulu mistra světa, takže proč ne?
2: Já jsem každopádně rád, že i takový fotbalista, který na první pohled možná není pro běžného fanouška na tom hřišti výrazný, tak je oceněný a ta plejáda úspěchů je neuvěřitelná.
0: A jsme zvědaví na to, jak budou pak přistupovat ti, kteří hlasují v anketě Zlatý míč k těm vlastně výkonům, protože tady se musíme dostat k tomu, že ani třeba Rodri, ani Mbappé na té klubové úrovni nezažili zas tak úspěšnou sezonu a naopak na mistrovství si ta zářili oba.
1: Já ještě řeknu jedno jméno a byl to Jude Bellingham. Já si myslím, že Samozřejmě ta jeho hra taky není úplně jako extra líbivá, ale on je skutečně platnej a to, že dával ty góly, samozřejmě tomu přidává, ale myslím si, že má tu povahu toho řekl bych, vlčáka takovýho, který je schopný se zakousnout a taky u toho vypadá jako gentleman, takový jako není to ten hráč, co se bude hádat, strkat, i když to podle mě v sobě taky má, tak přesto že skončili třetí, tak o něm já bych přemýšlel taky jako o nějakém hráči, který by se měl umístit někde vysoko v této anketě jako nejlepších hráčů toho turnaje.
2: Má to v sobě Bellingham určitě, ano. Viděli jsme vlastně tu strkanici s Lionelem Messim, tuším.
0: To nevím, ale jo, ten gol...
2: On ho vlastně nastartoval.
1: Na názoru. No,
0: ale ten gol proti Francii, pak ten poslední, jak to tam zavezl do kuchyně, tak to bylo jak z malého fotbalu z nějaké exibice.
2: Bude to extrémně zajímavé. Samozřejmě ten půlrok ještě může něco napovědět, kdo ten zlatý míč získá, ale že bych si dneska řekl, máme úplně jednoznačného kandidáta, to nemám teda.
0: Tak já už jsem četl takové ty kritiky škarohlídy, že to zase získá Messi. No to si... Asi ne, no. Ale ještě k těm individuálním cenám je zase paradoxem těch anket, že vyhraje individuální cenu muž, který měl vlastně skoro nejmíň práce ze všech, protože Unai Simon měl snad 10 nebo 11 zákroků za celý turnaj, tolik měl zákroků 11 Emiliano Martinez jenom za to finále. Hmm. Jako třeba tam nebyly asi úplně extra některé, ale prostě Španělé to hráli tak, že brankář je korigoval ze zadu. Říkal, dobrý.
1: No, já si uvědomu třeba Chelsea, když tam byl Petr Čech, možná mi Petr Čech, až někdy se s ním potkám, dá za pravdu. On to není jenom o tom, co chytíš, ale je to o té organizaci těch hráčů před sebou. Samozřejmě je to práce trenérů, ale na tom hřišti ten golman prostě je tím, co toho nejvíc vidí do té defenzivy. A viděli jsme vlastně na začátku tu přihrávku na Messiho, kterou přečet, to není střela, ale je to zákrok, který vlastně rozhodne o tom, že ten Messi nejde sám na bránu. Jo. Takže to jsou takovýhle maličkosti a to řízení té obrany fakt jako pomáhá celý té defenzivě a samozřejmě když to dobře řídíš, no tak pak máš jako méně práce. Je to jako když popeláři jedou v autě a zastavíš dobře, tak ty kluci jenom to tam hodí a ty jdeš dál, ale to nejsi dobrý příměr.
2: Ne, dobře. Nebo prostě, no jasně, no. Nebo když popeláři prostě přijedou k té popelnici a ta je prázdná, tak oni mají méně práce a můžou pokračovat.
0: Ano, dostali jsme se...
1: To nevím, ale kdo poradil těm lidem, aby to házeli vedle té popelnice.
0: Výborné metafory teď teda ve vysílání. V desíce asi můžeme teda považovat mistrovství světa za skončené, asi se v některých dalších dostane, v některému z momentu, když to budeme třeba porovnávat s tím, co se děje v české lize, ale vzhledem k tomu, že už ve čtvrtek začíná pro české kluby ta soutěžní sezona, tak se můžeme dostat do tuzemska. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. No konkrétně budeme držet palce dvěma klubům, které ve čtvrtek 23. zasáhnou do druhého předkola a teď Hradec Králové Evropské ligy a Jablonec Konferenční ligy. Když začneme u Hradce, tak toho čeká výjezd na sever Evropy do Tremze, do Norska, kde to bude druhé předkolo Evropské ligy, pak teda hned derby v lize proti Pardubicím. Hradec, už jsme o něm mluvili minule, tak když to vezmeme jenom z pohledu toho, kdo přišel, Tomáš Wiesner z Ameriky a Tom Slončík z Viktorky Plzeň. Není to nějaké horentní před tím startem a návratem do Evropy, ale myslím si, že třeba to, že udrželi Adama Zadražila, se může dát považovat za určitou posilu taky.
1: No, je to v úvozovkách málo na tu dnešní dobu, ty příchody, ale na druhou stranu, když to mužstvo ti funguje a nějak ten trenér je s tím spokojený, tak není úplně důvod do toho, bych řekl, až takhle hrabat a dělat takovou jako konkurenci, protože já si myslím, že v Hradci mají dost hráčů a ta konkurence tam funguje. A oni nepotřebují vymýšlet teďka úplně něco novýho, oni potřebovali ten kádr udržet. Slončík si myslím, že tam je jako doma už v Hradci. A Tomáš Wiesner, vzhledem k tomu, že tady taky seděl na té židli, kde sedí Lukáš teďka, tak si myslím, že jsme navnímali to, že to je velký profík a že Hradci určitě taky pomůže. Takže ty posily jsou kvalitní, to mužstvo je nějakým způsobem pohromadě a samozřejmě budeme držet palce, aby se jim to předkolo povedlo.
2: Tak ono je asi i znát, že zkrátka všichni mají peníze, všechny ty kluby, ale hráči zase tolik nejsou, že je složité přivést některého hráče z české ligy i na evropské poháry je lákat a ze zahraničí, tak obecně víme, že Hradec Králové má minimum zahraničních hráčů. Ty bychom napočítali možná na prstech jedné ruky určitě.
0: Ale souvisí to i s tím, co teď vlastně říkal v rozhovoru pro web Hradce sportovní ředitel klubu Petr Pojezdný, že chtějí vybudovat moderní datově orientovaný scouting, který právě ty třeba talentované hráče bude přivádět, což mě trošku zaujalo, že to třeba ještě tam nefungovalo, ale teď se mění pochopitelně ty struktury klubu, tak třeba to přispěje k tomu, že Hradec bude dlouhodobě atakovat elitní místa. Jenom ono to je trošku, když to takhle popisujem, ty posily, v kontrastu s tím, co se děje třeba právě v Jablonci, který se chystá na druhé předkolo konferenční ligy proti Varaždínu, první zápas ve čtvrtek o 20 hodin v Chorvatsku. Teď o víkendu vlastně nebo nedávno představený Antonín Rusek, vlastně vrátil se do angažmá, ale přestupuje ze Sigmy. Filip Vecheta přichází na hostování z Pardubic do konce podzimu a už předtím přišli vlastně třeba na hostování ze Sparty Mila jako volný hráč ze Sigmy, Jiří Sláma, Jan Cuchan se vrátil z hostování a takhle dál. Takže v tom Jablonci se to nějakým způsobem asi víc přerodilo.
1: Tak, teď to zmiňuješ, tak Honza Suchan už tam byl, Tonda Rusek tam byl, myslím si, že zas úplně nějaký příliv úplně nových hráčů tam není. Uvidíme, co Filip Vecheta, protože já si troufnu, že to je pro něj už třetí angažmá, kde by měl ukázat, že je to střelec. Měl takový nádech, že jsme si říkali, že to bude honem rychle do Sparty, možná do Slávie a
0: to bylo ještě v předminulé sezóně v Karviné.
1: Jo, a teďka vlastně, jestli se nepletu, tak Jablonec už je třetím týmem, kam putuje, ne?
0: Za poslední dva roky, nebo za poslední tři sezony vlastně, no. Že byl v Karviné, pak byl minulý rok v Pardubicích, tam 3 góly za 25 zápasů a teď teda jde na hostování do Jablonce.
1: No, je to zajímavý hráč a uvidíme, jak se bude prosazovat, ne?
2: Ještě když jsme u toho Jablonce, tak hodně si tam slibují od Dušana Pavloviče, který přišel jako nejdražší posila v historii klubu za 20 plus milionů korun v přepočtu. Měl by to být možná nový Nemanja a Teky až. No a otázkou je, z mého pohledu by to bylo oslabení, pokud by odešel Alexis Allegi, který je možné, že odejde, ale ten tým je dost silný. Já čekám, že opravdu průlomovou sezonu bude mít v Jablonci Filip Zorvan.
0: No tak vlastně byla taková sezona v úzovkách H1, kdy přišel a přišel taky vlastně trošku na poslední chvíli. Je to možné, když čekal na angažmá.
2: Čekal dlouho na zahraničí.
0: No tak Jablonec má ostrý start, protože hraje tedy ve Varaždínu a pak hraje první kolo ligy v neděli proti Sigmě. Takže už asi ukázka na úvod sezony, jak to bude. Pardubice. Tam bylo teď živo i v rámci prostoru sociálních sítí, se hodně řešila ta změna identity. Písmeno P a tečka. Klusající kůň anebo fotbalista, jo, to koleno takhle
1: ohnuté.
0: Já tyhle věci vlastně vůbec nějak moc ani neřeším, prostě mají novou grafiku, něco na dresu, tak OK, jedeme dál. No,
2: já ale to přehodím na Pavla, samozřejmě nejsme grafici, ale vždycky, když klub změní logo, tak to provází nějaké
1: emoce. Tak se
2: emoce.
1: To někomu nelíbí.
2: Prostě. Ale snad takovouhle kritiku, jako na pardubické logo, jsem snad nezažil, jako brutální kritika. Tam snad nebyl jako pozitivní komentář. Na Facebooku snad nebyl pozitivní komentář. No a mně se to teda taky nelíbí.
1: No právě tam, kdo se o to stará, tak to splet a všechny ty pozitivní vymazali místo těch negativních. Ne, tak já to nebudu hodnotit. Mně to vlastně taky jedno. Já si myslím, že je to prostě vlastně jako vizitka těch lidí, kteří se o to starají. Když budou Pardubice vyhrávat, tak budou všichni říkat, že to je fantastický logo. Když to jim to nepůjde, tak
2: bude fanouškům chybět kůň.
1: Bude chybět, tak proč
2: a nebo perník.
1: Proč tam nemáme ten perníček nebo koníčka.
0: No ale mají tam třeba z těch nových hráčů Václava Drchala, který má podle Jana Trusila pomoci s pressingem, právě že vydrží běhat 90 minut jako kůň, to mě docela zaujalo tahle výpověď a hodnocení. Mark Icha, návrat po 2 letech a pak z Dukly přišel Mohamed Traore, hráč z pobřeží Slonoviny. Ale Mark Icha, to je dost zajímavé jméno, i protože hrál poslední 2 roky v Liberci. A nějakým způsobem pořád zbuzoval emoce, mi přijde. Byť já ho považuji za docela takového schopného, ale nenápadného hráče.
2: No, bylo tam dost věcí, teď si pamatuji jeden zápas prohraný, tuším v Karviné, ale nejsem si 100% jistý, po kterém ho zabrali kamery, jak se baví s nějakým protihráčem a směje se, což samozřejmě se může stát, ale nepůsobí to úplně dobře, zvlášť když tedy fanoušci
0: Mbappé tekl o půli zápasu o třetí místo 0-4 a taky se smál s Tuchlem, že jo?
2: No, takže pak se do toho dostal Marek Icha, on tedy i co jsem měl možnost sledovat, tak chvíle mi byl opravdu takovým hromosvodem těch libereckých fanoušků.
1: On mi tak vypadá trošku jako ten hromosvod.
2: Dostával.
1: Jako opravdu, ale a to je v dobrým, jako on je takovej prostě, myslím.
0: Ale
1: si,
0: i pro toho
1: že...
0: berou, protože Jiří Bílek mluvil o tom, že potřebovali výšku.
2: No, dostával pořádný kouř, pak se ale do toho dostal, hrál pravidelně v základu, rozhodl tím krásným gólem domácí zápas s Olomoucí a už vlastně prosakovali ty zprávy, že by mohl odejít do Pardubic na konci sezony, takže já jsem se ptal Radoslava Kováče na tiskové konferenci jedné, jestli jsou ty spekulace pravdivé, jestli s Markem Ichou počítá. A on mluvil o tom, že je to kvalitní hráč, že by ho rád měl v mužstvu, z čehož já jsem cítil to, že tam je možná nějaký nesoulad s vedením klubu a to vlastně Marek Icha v tom rozhovoru potvrdil. A proto byl odejít do Pardubic.
1: Tak je to normální, jo. Jsme tady řešili Vencu Pilaře, je to prostě normální, že ten trenér tady v tom případě určitě Radek Kováč by ho chtěl, v případě Venci Pilaře třeba ho nechtěl trenér, ale zas by ho tam chtěl někdo jiný. Je to prostě normální, ty hráči mají nějakou pozici, někdo jim věří víc, někdo míň a já si myslím, že Marek Icha vzhledem k tomu, že se vrací v podstatě do známého prostředí, tak by si tu svoji pozici minimálně měl udržet a zaútočit, jak jsme se bavili, na nějaký i v úvozovkách lepší klub, protože předpoklady na to určitě má.
2: A ve finále pro něj dobře, protože byť ho Radoslav Kováč chtěl, tak asi dva dny před startem přípravy v klubu skončil a měl by to třeba složitější u Branislava Fodreka, těžko říct.
0: Ale v Pardubicích evidentně myslí, řekněme, ambiciozně, protože Jiří Bílek mluvil o nějakém výhledu do Evropy, třeba jednou za 3 až 5 let i o nějakém prodeji hráčů.
1: Ještě jednou.
0: To byla právě ta...
2: Asi, že by se rád dostal do pohárové Evropy.
0: Jednou za 3 až 5 let. Což ale. Prostě takhle to řečeno, jako ten výhled je takový...
1: Jestli tam nemáš nějakýho šotka, jestli to nebylo od roku do 3 let třeba, že by se chtěli dostat do Evropy.
0: No, tak je to zhruba jako, tak že to během 3 až 5 let.
1: Já jsem to nečet nebo neslyšel, tak je to zvláštní vyjádření, že jako jednou za 3 až 5 let bychom se chtěli dostat
0: takhle
1: do Evropy.
0: Takhle jsem to pochopil, no. A možná jsem to třeba pochopil jinak, ale každopádně spíš jsem chtěl říct, že ambice na Evropu a myšlenky jsou i, řekněme takhle, veřejné, no,
2: tak sportovní ředitele.
1: Ne, tak to se zase to můžu zopakovat. Já si myslím, že těch týmů už jich není 4 nebo 5, co jako vyhlásí ten útok na tu Evropu, ale bude jich 8 a všichni se tam nemůžou vejít logicky. Už třeba do té první šestky, která o to bude hrát, se tam nemůžou vejít a samozřejmě bude panovat i nespokojenost. Já teď budu zase Sigma, Pardubice, Hradec, Sparta Slávě, Plzeň, to je jasný.
2: Liberec, Jablonec, Baník,
1: prostě to je 9 týmů a to jsme, jako ještě nám jich, že jo, 7 zbývá. Takže...
2: A to ještě zbrojovka se do té pozice brzy dostane.
1: Double Brno.
2: No.
1: Takže uvidíme, no.
0: Jsou týmy, které asi budou ale přece jenom víc při zemi, byť přivítali třeba teď posilu typu Lukáše Vorlického, myslím teď Slovácko, tam se děly taky dost velké věci. Otázkou je, jak moc budou, řekněme, prospěšné k tomu, aby se nezachraňovali pak třeba v baráži, jako to bylo nedávno. Ostatně ten start bude taky signifikantní, úvod na Slavii velmi těžký v Edenu, ale druhé kolo doma přivítají Artis. Vzpomínáme tu nedávnou konfrontaci jednoznačně ve prospěch Slovácka, ale to bylo úplně, nebo já bych řekl, dost jiné mužstvo. Teď, když jsem na to koukal, doskončil Petr Žila, Daníček, Frišták, Grainberg, Krmenčík, všichni konec kariéry po té sezóně. A vlastně ti noví hráči, včetně Lukáše Vorlického, tak David Čepanek, Puškáč, Zablonce, pak několik těch zahraničních jmen i ze Slávy vlastně přišli na hostování, Sosek, Slončík, Horský, ze Sigmy, Dolžníkov, Kostadinov. Spousta men?
1: To je nový mužstvo úplně.
0: Trenér Línek do toho.
1: Kefalín, co si představujete pod takým pojmem signifikantní? Abys nám řekl jako lingvistický zase ten kroužek. Už musím říct, že spousta fanoušků mi tohle spojení jako říká, mají to rádi, tak pojďme to vysvětlit.
0: A já teď nevím, v tom kontextu jsem říkal...
1: Že ten začátek té ligy je celkem signifikantní.
0: Jako určující jsem chtěl asi říct, možná jsem to nepoužil úplně dobrém.
2: No, skoro přijde, že dobrém mohl kontextu. Použít jiné slovo, jo. Ale pojďme dál.
1: Ne, tak aby prostě tady jste na nás nedělali chytrý a my fotbalisti...
0: Dobře, ne, děkuju, Pavle, že ses ohradil.
2: To už bylo lehce redundantní.
0: Jak se říká, člověk občas sáhne do té torny třeba do jiné přihrádky.
1: Torna víme, co je.
0: No, ale bude možná asi ten začátek určující, jak to třeba se Slováckem v sezóně bude. Baník Ostrava, když jsme u toho, tak taky zajímavá jména, která teda odešel Ondřej Kryčvaluši, to jsme zvědaví, jak se mu bude dařit v belgickém Royal Union Saint-Gilloa, ale mě fascinuje, že přišel Dantaye Gilbert z Dukly a to si vzpomínáte, když hrála Dukla v Teplicích ten kontroverzní zápas, tak Gilbertovi nebyl uznán ten gol pro údajnou ruku.
1: Tak málem poslal do Tůně Baník.
0: A kdyby Dukla tehdy vyhrála, tak Baník jde do druhé ligy a nakonec teda se stoupila Dukla a Gilbert
1: a už je
0: teď v Baníku. Už je
2: dobrá posila pro Baník, zaujal mě v Dukle určitě.
0: Ano, pak vlastně borci z jeden z Karviné, z Kibu si pamatujeme možná, jestli si vybavíte i zápas stoper. Na Spartě, tam hrál výborně. Jo, a,
1: zajímavý stoper.
0: No, a Maxim Diačuk z Dynama Kyjev přišel na roční hostování s opcí na přestup, hostoval minulý rok v extraklase v Lechii Gdaňsk, takže
1: to si úplně nepamatuju.
0: Může jít o zajímavého hráče.
2: Když jsi zmínil k tomu, toho z Kibu, tak se jenom ještě dotknu Karviné, protože samozřejmě velký výprodej, pádem do druhé ligy, to je logické, ale pořád tam zajímaví hráči zůstávají. Oni vlastně vyhlásili, jestli se nepletu, stop stav na odchody. Ale já nevěřím tomu, že třeba Denis Samko prostě zůstane ve druhé lize, co by mi přišlo zvláštní.
1: No, tak,
2: a někdo tam musí zůstat.
1: Někdo tam musí zůstat. Je zase otázka, jaký tam budou příchody. Uvidíme, je to nepříjemná situace. Samozřejmě ty hráči, ty, který teďka si zmiňoval, nebo ty, který odešli, za tu situaci nemůžou, je to pro ně nepříjemný, protože ta kariéra netrvá, že jo, 10 let a to, že se stoupíš a zachováš si nějakou hrdost, tak třeba jako zůstávali v Juventusu Turín ty hráči jako Del Piero nebo Pavel Nedvěd, prostě logicky ty kluci chtějí hrát tam, kde je to vejš a kde jim to něco přinese, samozřejmě i finanční rozdíl je v první, ve druhé lize, to je jasný. Takže je pochopitelný, že hledají cestu k tomu, aby hráli první ligu, ale někdo tam musí zůstat.
2: No. Tebe, Pavle, asi nikdy nenapadlo v kariéře dát si do smlouvy klauzuli, že když spadneš do druhé ligy, jsi volný hráč?
1: No, to mě nenapadlo. Spadnul jsem v Japonsku, ale zůstala mi stejná smlouva, takže byl jsem tam spokojený a nejenom finančně, ale i jako lidsky. Přišel nový trenér, ta ambice byla hned postoupit, takže tuhle klauzuli já jsem neměl. No.
0: Máme tady volajícího do desítky. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Brian z Martina. Takže k majstrovstvám světa chcem povedať vám, že ďakujem vám za skvelé komentovanie a nech sa darí. Je to super. No a pozerám vašu Českú ligu a vidím, že sú tam dva nové týmy. Artis Brno a
0: Zbrojovka.
3: A Zbrojovka, ďakujem pekne. A na tieto dva týmy som zvedavý, či budú v prvej desiatke. Takže zasa máte to pomiešanú ligu, no a nech sa darí a budem rád zas počúvať vaše komentáre k českým zápasom vašej lige, lebo mi to už chýbalo. Takže.
0: Moc vám děkujeme, Braňo, a taky se těšíme na Českou ligu, která startuje o víkendu. Mějte se hezky.
3: Dovidenia.
0: Ano, dostaneme se ještě ke Zbrojovce, jinak když jsme mluvili o Karviné, tak opravdu zajímavá jména, brankáři Lapež, Neumann, vlastně víme, že tam zůstal tedy Jiří Fleischmann, veterán dá se říct, ale
2: to už jsem čekal.
0: Nějakým způsobem chtěl spojit další budoucnost s klubem Denis Samko, jak si říkal, Rok Štorman, výborný borec, který kope ty standardky a z Baníku tam zamířil na hostování Jakub Pyra, ale tak to je spíš asi, aby dostal větší herní prostor.
2: A ještě Vinicius tam zůstal útočník, taky mě to zaujalo a taky bych ho čekal jinde už teda.
0: Ano. No jinak Baník Ostrava, když teď má za sebou ty přípravné duely, tak viděl jsem, že s Trenčínem prohráli v generálce 2-3 a četl jsem pozápasové hodnocení Romana Skuhravého, který mluvil o tom, že poprvé, co je v Baníku, je naštvaný, jakým způsobem se jeho svěřenci prezentovali a že to bylo krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí.
1: Tak ťavka, když si to zrcadlo nastavíš v generálce než po prvním kole, to je jasný. Tak Roman nebude chodit kolem horké kaše, jak se říká. Myslím si, že bych řekl, bude oddělovat zrno od plev a jestli má k tomu mandát od vedení Baníku, tak je to jenom dobře, protože si myslím, že v Baníku je potřeba udělat pořádek a samozřejmě, já nechci říct, že ryba smrdí od hlavy, ale na tom hřišti to není jednoduchý, když přijdeš jako novej trenér a je tam nějakých 24-5 hráčů, máš nějakou představu o tom, kdo by tam měl hrát, kdo by tam neměl hrát, tak tak samozřejmě to bude nějakou dobu trvat, ale úplně v Ostravě nečekám, že na to budou mít spoustu času.
2: No a hlavně úplný průvan teda v kabině Baníku nenastal po té extrémně neúspěšné sezóně, takže je otázkou, jestli to nakopnou s novým trenérem. Já třeba nečekám, že by měli nějak se pohybovat extrémně nahoře. Co ty, Pavle?
1: No, tak já jsem na to zvědavej, jako hráče nemají špatný, že jo?
2: To ne právě,
1: to
2: no.
1: To prostě je otázka toho, jak to sestavit, je to omílaný, ta chemie toho mužstva, ty kluci musí táhnout za jeden provaz, nemůže tam být to, že plácu někdo chce trénovat v 10 dopoledne a někdo ve 3 odpoledne a musí prostě jet na stejný vlně, nemůže jich být 12, v tomhle fotbale už to nefunguje, tam je potřeba, aby to mužstvo bylo fakt jako napráskaný těma hráči, který mají tu ambici, jsou schopní se pro ten klub obětovat a jsou schopní někdy kousnout i nepříjemnou situaci, kdy třeba nebudou v základní sestavě a budou tomu mužstvu muset pomoct.
0: Mám z toho takový pocit, ale že hned první kolo bude prostě takovým jako velkou zátěží na nervovou soustavu.
2: Myslel jsem, protože... že použiješ slovní spojení průbířský kámen.
0: To ne, ale jako může být, ale spíš, že už po prvním kole se můžeš dostat pod tlak, tak vemte si jenom zápas Zlín-Baník. První kolo, kdo to nezvládne.
1: Jseš pod tlakem po té generálce, Honzo.
0: Jo, po té generálce. To, což asi nemusí být fotbalisti Slávie, kteří měli zvučného soupeře, hráli s Olympikem Lyon, za který teda nenastoupil Pavel Šulc. Četl jsem nějaké spekulace, že by teoreticky mohl zamířit jinam, snad do Anglie, ale to jako nemám úplně potvrzené, vyfutrované, ale nehrál teda proti Slávii. Slávisté se teď musí obejít bez Davida Juráska, jak jsme mluvili o tom, že během mistrovství světa se zranil, to bylo před tím druhým zápasem, ne? Myslím.
2: Bylo to před tím druhým zápasem, ano. Zahrál velmi, si jenom ten první. Nebo počkej, nezahrál.
0: Ale velmi nešťastná tedy celkově ta anabáze v zámoří na mistrovství světa právě pro něj, prodloužení smluv s Davidem Zimou, Tomášem Vlčkem. No a pak hráči, které třeba Slavia už poslala dál, už jsem mluvil o těch, kteří šli do Slovácka, tak do Artisu zamířil Neil Glossoa, což je vlastně muž, který přišel teprve teď, myslím, z druhé francouzské ligy
2: Spo.
0: A Emmanuel Fuli, který byl v Teplicích, tak teď míří taky do Artisu.
1: Já teď, mě se to jako špatně poslouchá. Tyjo. Vlastně teď si zmínil, že Slávie poslala na hostování a řekl si samý cizince.
0: Já vím, že, do Slovácka jdou nějací Češi teda.
1: No, vím, že se to jako hodně jako globalizuje, nicméně možná opravdu bychom se měli zamyslet i vzhledem k tomu mistrovství světa, jestli třeba ve třetí lize úplně zrušit cizince, ve druhé lize jestli nějak omezit cizince, vím, že je to možná jako jenom moje myšlenka v tuhle chvíli, ale ty český kluci mladí prostě nemají prostor, kde hrát a že paběrkujou a vlastně asi možná většinu z nich to odradí od toho, aby se o to poprali, protože samozřejmě chápu, že pokud si můžeš dovolit hráče kupovat, tak je to pro ten klub výborný, ale pro tu výchovu a pro ten růst těch hráčů to není dobrá zpráva. No.
0: My jestli... tomu budeme na konci července věnovat ten díl s Antonínem Barákem a Ondřej Lípa přijde?
1: Jo.
0: Každopádně četl jsem už vlastně dříve na webu Football Clubu i jinde, že se nějakým způsobem má omezit ten počet hráčů mimo Evropskou unii v těch vlastně neprofesionálních soutěžích.
2: Jo, to je pravda. Je v souvislosti se Sláví samozřejmě nabitý kádr, čekáme od nich hodně nebo od ní, ale co mě zajímá, za necelý týden začíná liga. A co tedy bude s Davidem Douděrou a Tomášem Chorým? Platí tedy, že jsou vyřazení z kádru? Čekám ještě nějaké prohlášení,
1: čekám,
2: možná čekám marně.
0: Já jsem četl, že má být nějaká schůzka ještě v rámci...
2: Ohledně Tomáše Chorého, hlavně Jindřich Trpišovský vlastně přiznal, že David Douděra vyjádřil přání odejít do zahraničí, ale na to musí být samozřejmě dva.
1: To chtěli všichni. Vždy.
2: Musí být nějaká nabídka. Já si pořád myslím, že ten Tomáš Chorý zůstane. Jak to vidíš ty, Pavle? Ale jak to komunikovat, to je teda oříšek.
1: No já taky nevím, já jsem teďka viděl nějaký video, kde Tomáš trénuje s klukama tam u Olomouce někde. Měl na sobě reprezentační věci. Myslím si, že pokud to bude jenom trošku možný, takže Tomáš Chorý zůstane ve Slávi. Ale fakt nemám vůbec žádnou indici. Jestli David Douděra projevil zájem do zahraničí, tak určitě má nějakého manažera, který který asi nepošle záběry z posledního zápasu ve skupině, ale určitě David Oudera odehrál spoustu dobrých zápasů a je to zajímavý typ hráče, takže o něj, pokud to tak bude, tak, tak možná dostane nějakou nabídku.
2: Jo, on změnil agenta.
0: Tak, ale to je vlastně věc, která není zase teď v tomhle případě asi tak podstatná. Prostě uvidíme, jak to bude. Všechno Slávy, a když jsme to načali, tak začíná ligu 26. doma proti Slovácku. V sobotu ten program úvodního dne ligy bude končit vlastně velkým zápasem, návrat Zbrojovky Brno do ligy, přivítá pražskou Spartu. Já tam trošku tuším možná nějakou senzaci, ale otázkou je, jak Zbrojovka se bude prezentovat, když má vlastně 8 nových hráčů, v létě přišlo. Jsou tam známá jména jako Jaromír Zmrhal, Petr Ševčík, Daniel Vašulín, ta už jsou známa dlouho. Teď poslední vlastně mezi ně patří Antonín Vaníček, který byl dlouhá léta spojený s Bohemkou, ale jako nevím, co ta Zbrojovka může předvést. Suverénní první liga, druhá liga a teď vlastně návrat.
1: Je to otázka, ty nováčci vždycky mají za úkol se etablovat v té první lize, což znamená, že bys měl podávat nějaký konstantní výkony, které ti budou přinášet body a hlavně se vyhnout těm starostem o sestup. Samozřejmě Zbrojovka taky je tím klubem, který má za sebou velkou finanční sílu a určitě nebudou chtít hrát po sestup, ale Martina Sedíka nečeká nic jednoduchého, to mužstvo dá dohromady ty posily, když si vezmu, že odešel Vorel, že odešel Vorlický, tak přišel Ševčík, který taky teďka toho moc nenahrál, přišel Jarda Zmrhal, který taky už to není 25-letý hráč, takže je to zkušenost. Uvidíme, jak to namixujou. Jsem na to zvědavej, protože to očekávání té veřejnosti v Brně bude veliký.
2: No a oni toho oba dva zmiňovaní hráči moc neodehráli ani v přípravě. Teď na to koukám. Petr Ševčík 4. července odehrál 27 minut v přípravném utkání, no a Jaromír Zmrhal v tom posledním zápase 64, takže nepředpokládám, že jsou v takové herní kondici, aby okamžitě pomohli. Naopak okamžitou pomoc čekám od Daniela Vašulína.
1: To asi všichni.
0: Ano. Tak máme tady ještě jednu věc, kterou bychom rádi vyřešili. Jsou to dva lístky do Zubří na 6. srpna. Budeme tam s desítkou Pavla Horváta živě, to znamená už během rozběhnutého ligového ročníku. Myslím, že by to mělo být před třetím kolem. Kdo byste chtěl tam dorazit, tak můžete teď vyhrát dva lístky. Nevím, jestli máme otázku, konkrétně je. Otázku nějakou, ale když se vrací Zbrojovka Brno, tak nám můžete zavolat s tím, kolik má Zbrojovka mistrovských titulů v české, respektive československé soutěži. Nápověda je, že u toho byl Josef Masopust a taky, že by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky. 221552222.
2: A bonusová otázka, kteří fotbalisté, kteří mají historii v české lize, mají v příjmení Zub?
0: Dobře, tak to je asi otázka do kvízu Lukáše Michalíka, který tady dneska nerozjíždíme, nebojte, ale kdybyste chtěli, tak nám zavolejte, ještě nějaký čas máte.
4: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
5: Desítka Pavla Horváta.
4: Téma týdne.
0: Tak aktuálním tématem jsou tedy lístky do Zubří na 6. srpna. Zveme vás tam a volá nám první z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, Roman. Já si myslím, že je to jenom jeden titul, že jo?
0: Výborně. Romane, souhlasí to rok 78. Nevím, jestli ho pamatujete ještě, nebo už naživu, anebo jenom z učebnic.
6: No, byl jsem hodně malej, ale...
0: Dobře. Výborně, Romane, zavolám po pořadu. Domluvíme se na to Zubří a zveme i další posluchače, protože v Zubří by to mohlo taky být zábavné. Ostatně přesvědčte se sami poslechem té desítky, kterou jsme teď prezentovali v Ostravě s Pavlem Antonínem Panenkou a Václavem Sirkošem. V Zubří s námi bude Miroslav Kadlec.
2: A ještě dlužím správnou odpověď na bonusovou otázku, tak třeba Marek Zoubek anebo legendární škorpion David Zoubek.
0: Dobře, tak a Lukáš Zoubele, ten tě nenapadl.
2: A Lukáš Zoubele mě nenapadl, výborně.
0: Nevadí, tak já
2: už není moc zub, ale budíš.
0: Ano, nevadí. Lukáš Michalík je ve formě i před startem první ligy. Doufejme, že v podobné formě, možná i lepší, se budou prezentovat fotbalisti, na které budeme rádi koukat, o kterých uslyšíte na Radiožurnálu Sport, a to i v desíce, protože už ta příští pondělí bude o prvním kole, které budeme mít téměř za sebou, protože musíme musíme připomenout, že to první kolo nabídne jeden z těch pondělních termínů, tedy 27. bude hrát Artis s Mladou Boleslaví. Tak o tom se bavit příští pondělí nebudeme, jinak toho bude dost. Lukáš Michalík tady byl, děkuju moc.
2: Snad se budou hráči prezentovat lépe než já v sobotu, prohráli jsme 1:15. Hezký den.
1: Ale já jsem chtěl jenom říct, že ve jméně Zoubek není zub, ale to někdy příště. Děkujeme, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, poslouchejte Radiožurnál Sport a užijte si start nového ročníku fotbalové šance ligy.
7: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Fotbalisté Španělska jsou po 16 letech mistry světa. Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem už je po nehodě obnovený provoz. A počasí na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument pomenší úpravách schválí.
9: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud a návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
8: Podle Tejce ústavní soud taky neposlal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
10: We will take power from Westminster and Whitehall.
11: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radio Žurnál.
8: Pracovníci slévárny v Horní Kalné odlévají repliku vodního díla Prameník ze 60. let minulého století. Má se vrátit do pražských Ďáblic, odkud ho někdo v roce 2007 ukradl. Praha 8 chce taky upravit okolí sochy. Replika bude 8. září v kulturním domě Ládví, říká pražský radní a zastupitel městské části Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
12: Pak bude uchován depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky. Sport.
2: Španělští fotbalisté slaví po 16 letech titul mistrů světa. Ve finále v New Jersey porazili 1-0 po prodloužení Argentince. Ti v zápase ani jednou nevystřelili na branku. Celé prodloužení hráli bez vyloučeného záložníka Enza Fernandéze. Argentinský trenér Lionel Scaloni navíc předtím musel vystřídat oba zraněné stopery. I to podle argentinského kouče Scaloniho mělo vliv na to, že jeho svěřenci zlato neobhájili.
13: Primárně hrál soupeř bez diskuzí skvěle. A pak se stalo hodně věcí, museli jsme vystřídat zraněné hráče, další viděl červenou kartu. A nemohli jsme proto doplňovat sestavu náhradníky tak, jak bychom si přáli. Pro celý tým mám ale za tento turnaj jen slova chvály.
2: Nejlepším hráčem mistrovství světa byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Nejlepším střelcem se stal s 10 brankami Francouz Kylian Mbappé, který jako první fotbalista v historii světových šampionátů obhájil zlatou kopačku.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Situace na D7 za Panenským Týncem na D1 zdržení před Brnem. Z D7 neseme spolu s Národním dopravním informačním centrem dobré zprávy. Ve směru z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem na 39. kilometru už následky nehody odklidily. Provoz obnovený, odklon dopravy na exitu 37 ukončený. Na D1 z Vyškova do Brna přetrvává silnější provoz. Fronta je nesouvislá, dost dlouhá. Chvílemi se zpomaluje už před sjezdem na Rousínov. Výrazněji pak v okolí Holubic na 211. kilometru. Vše se rozjíždí až za exitem 196 Bratislava. Na D1 směrem z Prahy přímo v Brně jen krátké zdržení mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 plnější jen od Bontřic ze 3. kilometru. 38. z Kolína do Čáslavy zůstává značně ucpaná. Brzdí se už na výjezdu z Kolína u Šťáralky, z druhé strany u odbočky na Kaňk. Příčinou je porouchané vozidlo na úrovni Libenic, jede se tam kyvadlově jedním pruhem. A v Praze popojíždí kolony na okruhu, jak na jeho východní části, dál i v Novopatské směr k Belská, tak na té hlavní z D1 k letišti. Pokračuje navíc i regulace vjezdu do obou tunelů, první část kolony před Jesenicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
16: Jediným střelcem finále mistrovství světa v New Jersey byl Ferran Torres. Ten hned po zápase neskrýval svoji radost, řekl, že to nebyl jeho gól, ale byl to gól všech Španělů, všech 47 milionů a že si nedokáže představit, jak asi vypadá Španělsko právě teď. A to říkal tedy po tom odehraném prodloužení, po té, co Španělsko po 16 letech znovu získalo titul mistrů světa. Bohužel ty španělské oslavy mají jednu kaňku. V noci na dnešek totiž zahynul i 13-letý chlapec, několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána. Na ní vylezli při oslavách španělského vítězství s odvoláním na španělské úřady. O tom zatím informují agentury.
14: Radiožurnál Sport
17: a Vojtěch Šafář.
16: Dnes začíná turnaj WTA, který se odehrává v Praze. První Češka půjde za chvíli do akce. No a na Radiožurnálu Sport budete u toho.

0: Příjemné pondělí s Radiožurnálem Sport je 20. července, no a právě dnes na pražské Štvanici začal turnaj ženského tenisového okruhu WTA Live Sport Prague Open. Přímo na stadionu už je připravený také náš reportér Jaroslav Plašil. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaroslave, co nás vlastně dnes čeká? Dnes by se měli představit celkem 4 Češky na tom pražském turnaji.
1: Ano, je to tak, ty první dny to mají fanoušci skoro naprostou jistotu, že ať přijdou kteroukoliv část dne, kdy se tady bude hrát, pochopitelně, tak uvidí nějakou českou hráčku, teď tedy čerstvě českou tenistku, protože je známý příběh Alizy Okťabrevy, která nedávno získala české občanství a teď tedy poprvé před domácím publikem na pražské Štvanici vede zatím 1-0 v duelu s francouzskou Dodánovou, to už je zkušená hráčka na okruhu, ta teď podává za stavu 40-15, ale jinak ještě k tomu dnešnímu programu fanoušci uvidí také nasazenou jedničku Marii Bouskovou tady na centrálním dvorci, no a pak taky další dvě české hráčky, ještě Lucii Havlíčkovou později v souboji s Američankou Parksovou a pak také Dominiku Šalkovou, která se utká s Chorvatkou Ružičovou.
0: Ty už jsi říkal, ať už přijdou diváci v kteroukoliv denní hodinu, tak narazí na nějakou Češku, je to velmi pravděpodobné, ale kolik jich zatím teď dopoledne v pondělí dokázalo na Štvanici dorazit a jak jsou třeba pořadatelé připravení na to, že by mohlo během dne i začít pršet?
1: Tak počasí zatím drží, začnu tím posledním, tak snad to nebude takové jako třeba včera v závěru kvalifikace, která opravdu byla hodně poznamenaná deštěm, dnes by to snad mohlo být lepší, ale fanoušku tady není moc, je teprve krátce po 11, i když jsou prázdniny, tak samozřejmě normální pracovní den, takže i ta síla potlesku, kterou teď právě slyšíte, možná lecos prozrazuje, je tu možná pár stovek fanoušků tady na pražské Štvanici. Řekl bych, že zatím návštěva slabší, ale snad lidé postupně budou přicházet, jak se začnou zase víc třeba i uvolňovat z práce a jak bude turnaj dále pokračovat, protože samozřejmě dá se počítat s tím, že hodně lidí přijde na Marii Bouskovou nasazenou jedničku a dnes tedy asi takový největší tahák dne, bych řekl.
0: Já se tě ještě, Jaroslave, zeptám, protože ten turnaj se přesunul ze Stromovky právě na Štvanici. Můžeš nám ještě jednou připomenout, proč a jak teď vypadá ten areál, na kterém se hraje? Hraje se na tvrdém povrchu, jestli se nepletu?
1: Hraje se na tvrdém povrchu, to tak je, zkrátka, aby tenistky to měly co nejlepší potom v dalším kalendáři, protože dá se říct, že všechny hráčky už přejdou pak, nebo většina z těch, které tady jsou, tak přejdou na americké betony, takže aby to měly co nejjednodušší s přechodem na betonovou část sezony. Hraje se tedy na tvrdém povrchu, vizuálně to trošičku připomíná Austrálii, hodně modré tady všude okolo, takže alespoň takto možná si taky někdo v kombinaci s tou modrou oblohou sluníčkem může připadat taky jako někde na jiném místě světa. No a proč k tomu došlo, tak zkrátka Stromovka už nestačila kapacitně, protože tam už nebylo nějak moc zásadně možné, jak areál víc rozšiřovat, aby se tam dostalo víc lidí, i když tam fungovala kivadlová doprava bezvadně z Holešovického nádrží, tak přeci jenom i dostat se tam nebylo úplně nejjednodušší tady před přece jenom je to nedaleko, ať už z Florence nebo z Vltavské ze stanic metra. Bohužel škoda, že teď okolo je to tady celkem rozkopané. To samozřejmě s tím pořadatelé počítat nemohli, ale zkrátka ty kapacitní důvody, to, že ten turnaj zase chtěli trošku pozvednout ještě výš, tak to je to, proč se hraje teď zase na velmi slavném místě českého a československého tenisu na pražské Štvanici. Mimochodem teď je to 40 let, nebo budeme si připomínat 40 let od chvíle, kdy tady hrály Spojené státy americké v rámci finálového turnaje Fed Cupu i s Martinou Navrátilovou. O tom určitě ještě v našem vysílání uslyšíte tento týden.
0: O čem také rozhodně uslyšíte, to bude přímo Jaroslav Plašil z pražské Štvanice. Zatím sleduje česko-francouzský souboj, ale dnes se představí ještě další 3 Češky. Pokaždé u toho budete s Radiožurnálem Sport. Jaroslave, pro tuhle chvíli děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Biker Ondřej Cink ovládl mistrovství republiky v cross country horských kol ve stupně na Rokycansku. Dlouhodobá česká jednička porazila o 3/4 minuty druhého Jana Sásku a oslavila rekordní 8. zlato. Po dojezdu do cíle si s ním povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: 8. titul mistra České republiky. Je to jezdec tovární stáje Cube Ondřej Cink.
2: Ondřej Cink se raduje ze svého 8. titulu mistra České republiky. Je to o to stačí, že je to tady nedaleko vašeho bydliště doma ve stupně?
3: Tak určitě to je pro mě speciální a vždycky to tady pro mě bylo speciální, tady ty závody a získat tady rekordní titul, tak to je jako super a hrozně jsem to přál. Byl jsem mi hodně nervózní před závodem a jsem rád, že mi to vyšlo.
2: Vy jste se odpoutal od největšího konkurenta Jana Sásky v závěru toho 3. kola. Byla to vaše taktika začít trošku opatrněji?
3: Tak bohužel jsem ten start neměl úplně ideální, takže pak jsem to vyhodnotil tak, že bude lepší jet z první kolo už je za nima. Druhý kolo jsem se trošku posunul za vlastně ty favority, Honzu zatloukala Honzu Sásku, pak bohužel Honza zatloukal, měl asi defekt, takže jsme pak odjeli sami s Honzou Sáskou a tak nějak ještě jedno kolo jsem za ním jel a pak jsem se rozhodl, že to zkusím, jak na tom je a dělal jsem tam trošku menší mezeru, tak jsem pak prostě pokračoval.
2: Trať stavěli vaši kamarádi Ondřej Power, Jaroslav Ryba tady ze Stupna, překopili vás něčím nebo to byla trať pro vás na míru?
3: Tak úplně na míru pro mě není, ale jelikož tady závodím skoro každý rok a už od malička, tak nějak prostě mě to tady baví na tom jezdit. Samozřejmě nejsou tady žádný velký kopce, ale ta motivace prostě doma tady s domácíma fanouškama tak je vždycky veliká, takže to je pak pro mě jedno, jaká to je trať.
2: 8. titul, odpoutal jste se od Jaroslava Kulhavého, teď jste sám tím rekordmanem, co to pro vás znamená?
3: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat, jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod. Takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo.
2: Dá se říct, který ten titul bylo nejtěžší vybojovat?
3: Asi určitě tenhle, si myslím, nebo tak nějak si úplně nevybavím všechny ty závody teď, ale jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
2: Ondřej Cink sice nemládne, ale pořád dominuje, tak kolik byste chtěl těch titulů ještě přidat? Zaokrouhli to na tu sympatickou desítku třeba?
3: Tak bylo by to hezký, ale tak uvidím. Chci si to ještě užívat tu cyklistiku nějaký 2-3 roky a uvidím.
2: Říká 8-násobný mistr České republiky v cross country horských kol Ondřej Cink. Ze Stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu Sport se vracíme na pražskou Štvanici, kde už se rozběhl tenisový Live Sport Prague Open. Dění přímo tam sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, teď také první zápas a domácí premiéru Alisy Oktiabrevy, která startuje už v barvách Česka, ale zatím prohrává 1-4 nad francouzskou Dodánovou, která zatím využívá svých zkušeností na okruhu, také určitě toho, že má přeci jenom silnější ránu a větší pomoc v prvním servisu, takže to má Alisa Oktiabreva velmi těžké, zatím v první sadě prohrává 1-4, už dvakrát přišla o servis a za chviličku půjde podávat francouzskou Dodánová, která tedy vede 4-1 v první sadě. Připomínám, že dnes se ještě představí a hned po tomto zápase Marie Bousková, obhájkyně titulu nasazená jednička. Fanoušci také uvidí postupně Lucii Havlíčkovou a Dominiku Šálkovou v dnešním programu. Z pražské Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál, 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Vláda by dnes měla projednávat taky zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu, a to spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kg měsíčních hornin a nebo měřili složení slunečního svitu.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska ovládli podruhé mistrovství světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Něm rozhodl střídající útočník Ferran Torres. A na Štvanici začíná ženský tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Do něj vstoupí 4 Češky. Na místě máme reportéra Jaroslava Plašila.
4: Jako první Aliza Okťabrová, která nedávno získala české občanství, teď servíruje za stavu 2-4 v duelu s francouzskou Dodánovou, mnohem zkušenější hráčkou, připomínám, Okťabrová je úspěšnou juniorkou a tady startuje na volnou kartu. Tak tedy zatím 2-4 v prvním setu z pohledu české hráčky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od Rousínova, pak také před Brnem. D1 z Vyškova do Brna silnější provoz, kolona nesouvislá, hodně dlouhá, chvílemi už od Rousínova. Výrazněji brzdíte v okolí Holubic na 211. kilometru. Na D1 směrem z Prahy přímo v Brně jen kratší zdržení, stále jen mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 zůstává plnější od Modřice ze 3. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy u Libenic překáželo nepojízdné vozidlo. V koloně navíc řešili nehodu, teď už se fronty v obou směrech pomalu dávají do pohybu. Od Čáslavy ztratíte už jen okolo 5 minut, od Kolína z úrovně Šťáralky o něco déle 10 až 15 minut. A 38 ještě jednou před Poděbrady směrem z dálnice D11. Za odbočkou na Kluk osobní auto narazilo do ležícího předmětu, zlehka zasahují do pravého pruhu, na místě policisté. A silnice 12 z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu u Orlenu, záchranáři u vážnější nehody 2 osobních aut, průjezd Kyvadlově z obou stran kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Na jihu bude většinou polojasno, na severu pak oblačno, přechodně je zataženo a místy přehánky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

6 minut po půl 12. v pondělí 20. července se na Radiožurnálu Sport dozvíte něco o české sportovkyni, která se jmenuje Karolína Urbanová. Možná ji neznáte, ale to by byla škoda. Je to totiž čerstvá dvojnásobná mistryně světa a dokonce je to dvojnásobná světová rekordmanka. Obojí totiž vybojovala na světovém šampionátu v dřevorubectví v americkém Wisconsinu. To se odehrálo o víkendu. Je to sport, tedy dřevorubectví, ve kterém se soutěžilo už na konci 19. století a soutěžící na něm mají sekery a pily vyrobené na míru a k tomu jsou oblečení tak asi, jak si představujete dřevorubce, to znamená v koskovaných flanelových košilích. Karolína Urbanová, ta se umístila na první příčce v ženské disciplíně underhand chop, tedy sekání pod hmatem. Sportovci přitom sekají kmen, na kterém zároveň stojí Češka, přesekla 29 cm tlustý špalek z borovice za necelých 22 sekund. Potom ovládla i disciplínu standing chop, tedy ve stoje. V té závodnici musí co nejrychleji přesekat vzpřímený kmen, tak jako kdyby káceli strom. No a Urbanová stlačila světový rekord pod 20 sekund. My se na Radiožurnálu Sport ještě za chvíli znovu vydáme na pražskou Štvanici, kde se hraje ten nejlepší evropský tenis, alespoň v danou chvíli. No a samozřejmě musíme připomenout, že po 12. hodině se také pražská Sparta dozví, koho dostane do předpol fotbalové ligy mistrů. O tom všem uslyšíte.

0: Na pražském ostrově Štvanice je na tenisovém stadionu vybudováno krásné zázemí. Odehrává se tam totiž ženský tenisový turnaj Live Sport Prague Open. První Češka, ta už je v akci a přímo na místě to sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, Aliza Oktiabrevová teď podává a snaží se o to, aby neskončil ještě první set. Její soupeřka francouzka Dodánová totiž vede 5-3 a v tuto chvíli 40-15. Počkala si teď na chybu české hráčky, která přece jenom ještě nemá tolik zkušeností s uvozovkách velkým tenisovým světem, protože je úspěšnou juniorkou, tady startuje na volnou kartu a teď tedy odvrací setboly zkušené Oceane Dodánové francouzsky, která je teď napřímo. Už to jednu chvíli vypadalo, že Aliza Oktiabrevová si zvyká na sílu úderů soupeřky, už se dostává mnohem víc do hry, ale Dodánová zase odskakuje a teď může využít svůj setbol. Vydává se teď k síti, snaží se teď česká hráčka o přehození francouzsky, která je postavou vyšší, ale teď ani výška teď nezabránila krásnému lobu, takže Aliza Oktiabrevová odvrátila setbol, stále ještě prohrává 3-5, 30-40, začala čistou hrou při své premiéře, tedy před domácím publikem, protože jak známo, o tom příběhu už jsme vám také ve vysílání Radiožurnálu Sport vyprávili, tak teprve nedávno začala reprezentovat Česko po té, co získala občanství, ještě to nestihla při Roland Garros, kde se jí náramně dařilo ještě jako juniorce. Teď tedy hraje na profesionálním okruhu WTA na turnaji v pražské Štvanici a právě prohrála první sadu 3-6 v duelu s francouzskou Dodánovou, která tedy získala první set 6-3 a za chviličku bude pokračovat zápas druhým setem. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dnešní desítka Pavla Horváta, kterou si můžete určitě poslechnout ještě v repríze nebo na našich webových stránkách, ta se ještě stále týkala také mistrovství světa. Už za týden se ale bude věnovat především České fotbalové šancelize, protože ta právě v sobotu startuje. Nový ročník fotbalové šanceligy je tady už o víkendu a my si tím pádem celý týden na Radiožurnálu Sport v Encyklopedii budeme představovat jednotlivé kluby. Teď přichází na řadu Sparta, která v poslední sezóně skončila druhá. Od rozdělení republiky je Sparta nejúspěšnějším klubem, vyhrála celkem 14 ligových titulů ten poslední dva roky zpátky. Víte ale, jaké je nejhorší umístění Sparty v historii samostatné české ligy?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: To byla naše nesoutěžní otázka pro opravdové znalce. Nejhorší umístění Sparty v samostatné české lize bylo páté místo, a to hned dvakrát. Nejdřív v sezóně 2005-2006, kdy titul slavil Liberec, za ním byly ještě Mladá Boleslav, Slavia a také Teplice. Tehdy alespoň Sparta vyhrála ještě domácí pohár. To už se ale nepovedlo v sezóně 2017-18, tehdy skončili Pražané také pátí. No a před 8 lety získala ligový titul Plzeň před Slaví Jabloncem a na čtvrtém místě byla Olomouc. Do nového ročníku půjde Sparta bez opory posledních sezon. Finský záložník Kaan Kairinen přestoupil do AEK Atény. V letě odešel také útočník Albion Rahmány a na Letné skončila i hostování Soneho a Chavéze. Co se týče posil, tak moc nových jmen na soupisce zatím nenajdeme. Do branky přišel Maďar Christian Hedi a ten naposledy hostoval v NTK Budapešť. Z Jablonce dorazil gambijský útočník Ebry Masingateh a z belgického Vestelo kostarický útočník Josimal Koser. Úvodní zápas nové sezony odehraje Sparta v sobotu od 20 hodin na hřišti Zbrojovky Brno. No a rozhodně se můžete vsadit, že Radiožurnál Sport bude u toho.

0: Na pražské Štvanici se hraje ženský tenisový turnaj Live Sport Prague Open pod českou vlaječkou. Tam také nastupuje jméno Oktiabreva. Právě zápas mezi touhle češkou a francouzskou Dodánovou sleduje Jaroslav Plašil.
1: Aliza Oktiabreva ve své premiéře tady na pražské Štvanici prohrála první sedu 3-6, 0-2 a teď 15 obě při podání Dodánové, která je mnohem zkušenější, na okruhu zabydlenější a projevuje se to také ve fázích třeba i gemů, které jsou vyrovnané, které mají nějakou napínavější koncovku. Dodánová si také mnohem víc pomáhá podáním než Aliza Oktiabreva, která startuje díky volné kartě od pořadatelů. Občas chybí kousíček, občas se snaží taky fanoušci hodně povzbudit tuto hráčku, která teď přichází ke své lavičce a ještě komunikuje s rozhodčí za stavu 3-6, 0-2, 30-15. Teď z pohledu hráčky, která má teď potíže s raketou a tak se na chvíli, nebo možná si potřebuje odskočit, raketu si odložila, je těžko říct. V každém případě utkání bude pokračovat až za chvíli. V každém případě můžu říct zatím stav 3-6, 0-2, 30-15, teď z pohledu české hráčky.
0: Děkujeme za Jaroslavem Plašilem, se budeme pravidelně vracet.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Ceny benzínu a nafty jsou v Česku od dubna poprvé bez nařízeného stropu.
7: Konkrétně tady na té benzínce, tady se to 9 hodin zdražilo o 2,40 Kč, přesně v 9.
6: Vláda rozhoduje o navýšení penzí pracujícím důchodcům. Španělsko slaví zlato z fotbalového mistrovství světa.
8: Dívky a ženy tančí, muži skáčou a hulákají, všichni mají ruce nahoře, mávají vlajkami. Španělé jsou mistři světa.
6: Na silnici z Prahy do Tábora popojíždí kolona mezi Mračí a Benešovem. Na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Je pondělí 20. července, hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Couserisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
6: Dneškem přestali platit vládní cenové stropy na benzín i naftu. U té se navíc vrátila spotřební daň na původní úroveň. Řidiči tak znovu tankují za ceny, které si bez omezení určují čerpací stanice. V Praze sleduje důsledky reportér Mikuláš Vochoska.
9: Tady na čerpací stanici ve Slánské ulici v Praze stojí benzín 42 korun 40 haléřů a nafta 40 korun a 30 haléřů. To je stejně jako včera. To znamená, že bezprostředně po zrušení cenových stropů k plošnému zdražení nedošlo. Pokud ale porovnáme dnešní ceny s pátkem, kdy vláda naposledy stanovila cenový strop, je zdražení patrné. Tady by to bylo zhruba o korunu víc u nafty a o 60 haléřů u benzínu. Nafta zdražila výrazněji a na některých pumpách ji řidiči natankují skoro o 3 koruny za litr dráž. Vláda zavedla regulaci cen paliv v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Pracujícím důchodcům by mohli od roku 2028 stoupnout penze. Právě teď o tom jedná vláda, sleduje to reportérka Adéla Burešová.
10: Zvyšovat by se měl důchod lidem od 80 let, každých 5 let by tito seniori dostali o 500 korun navíc. Teď navyšování začíná až od 85 let, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
11: Čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby.
10: Návrh naopak nepočítá s plánovaným zastropováním důchodů na 65 letech. Kabinet by měl projednat taky své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta kvůli nedávnému summitu NATO. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO bude vláda svůj postup obhajovat.
12: Jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud a návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
10: Na programu je taky novela, která počítá se zákazem mobilů na školách. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Nezaměstnané žadatelé o rekvalifikaci úřady práce častěji odmítají. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni.
13: Analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský říká, že úřad práce letos většinu žadatelů odmítá.
14: Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
13: V prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v písemné odpovědi Radiožurnálu uvedlo, že se změnil způsob financování. Z odpovědi citujeme.
15: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění.
13: Lidé si můžou zaplatit rekvalifikace sami, je to ale drahé. Některé stojí až 80 000 korun. Dominik Hron, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Španělsko slaví vítězství svého fotbalového týmu na mistrovství světa. Velká show se chystá v Madridu, kam mají hráči dorazit ze Spojených států odpoledne. Dnešní oslavy ale zrušilo město Ciudad Rodrigo v provincii Salamanca. V noci tam zemřel 13-letý chlapec, na kterého spadla část fontány.
16: Letadlo se zlatým fotbalovým týmem přistane na madridském letišti Barajas odpoledne. Hráče čeká audience v paláci Sarsuela u krále Felipeho VI., královny Letizie a korunní princezny Leonore. Králi už fotbalisté na stadionu v New Jersey půjčili zlatou trofej potěškat. Od krále budou fotbalisté a realizační tým pokračovat do vládního paláce Moncloa, kde je přijme premiér Pedro Sánchez. Pak bude následovat projížďka ulicemi Madridu v otevřeném double deckeru. Cíl trasy je před ikonickou radnicí na náměstí Bohyně Cibeles. Na bezpečnost bude dbát 2,5 tisíce policistů. Počítá se s tím, že kolem trasy jízdy bude až 1 milion fanoušků. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Ukrajinská armáda v noci znovu útočila na ruskou metropoli. Podle šéfa moskevské oblasti zranili drony celkem 10 lidí. Některé z bezpilotních strojů dopadly do města Domodedovo u moskevského letiště. Ukrajina označuje útok za odpověď na nedělní rekordní ostřelování Kyjeva.
17: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev útočil na průmyslové areály a skladiště paliv. Ukrajinské drony také v noci cílily na několik lodí ruské stínové flotily.
18: Prodlužujeme vykonovat plán dalekobíjných.
17: Zelenský už dříve označil podobné útoky za dalekonosné sankce, ve včerejším projevu je označil také za nezbytné pro dosažení míru. Bez takovéhoto tlaku podle něj Moskva na vyjednávání nepřistoupí. Nedělní ruský útok balistickými raketami na Kyjev zabil 6 lidí a desítky zranil. Ruská armáda zasáhla také nákladní loď s kukuřicí plující u přístavu Oděsa pod vlajkou Guinea-Bissau. Zásah nepřežilo 10 námořníků z Indie, Sýrie a Ukrajiny. Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Británie čeká na nového premiéra, tím se dnes stane bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. V čele kabinetu vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Přímo před Downing Street je náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
19: Čeká se, že doslova každou chvíli vystoupí Keir Starmer se svým posledním projevem v roli předsedy vlády. Pak odjede do Buckinghamského paláce a do rukou krále Karla III. Formálně podá rezignaci. Král pověří sestavením vlády Andyho Burnhama. Ten přijede sem na Downing Street a přednese svůj první projev jako předseda vlády. Na to tady čekají desítky novinářů, asi 100 lidí a také kocour Larry, který od roku 2011, co tady v Downing Street žije, bude mít už 7. premiéra. Londýna, Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Maďarsko by mohlo mít prezidentku. Premiér Péter Maďar funkci nabídl jedné z nejlepších šachistek historie Judit Polgárové. Mandát prezidenta Tamáše Šujoka skončil o půlnoci. Jeho odchod je dalším z maďarových kroků, kterými se snaží zbavit moci funkcionáře spojené s letitou vládou Viktora Orbána.
20: Chtěla bych inspirovat hlavně mladé lidi k tomu, aby měli velké sny, dělali dobrá životní rozhodnutí, kladli si vysoké cíle a dosáhli nemožného.
21: Tato slova zazněla od Judit Polgárové před lety na konferenci TEDx. Tehdy ještě nevěděla, že to nejtěžší rozhodnutí bude zřejmě muset udělat až dnes a že s šachy nebude mít vůbec nic společného. I když svou kariéru Polgárová ukončila v roce 2014, žádná žena se jí v tom doposud nevyrovnala. Soupeřila hlavně s muži, porazila i legendárního ruského hráče Kasparova. Zkušenosti s politikou ale nemá žádné. Peter Maďar je přesto označuje za synonymum úspěchu a vytrvalosti a to podle něj Maďarsko právě teď potřebuje nejvíc. Pavlína Nečásková, Radiožurnál. Sport.
17: Fotbalisté Španělska vyhráli mistrovství světa. Ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Španělé získali titul po 16 letech a Argentince vystřídali v čele žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Češi jsou po světovém šampionátu 48. S aktuálně nejlepším týmem světa se utkají dvakrát na podzim v elitní skupině Ligy národů. Česká tenistka Alisa Oktiabreva hraje na úvod pražského turnaje WTA proti francouzce Dodánové. Na štvanici je reportér Jaroslav Plašil.
22: Na pražské štvanici teď hraje první z českých hráček čerstvě. Česká hráčka Aliza Oktiabreva, která prohrála první sadu 3-6 v duelu s francouzskou Dodánovou. Ta teď servíruje za stavu 3-3 ve druhém setu. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
17: A v americké Oklahomě začne světový šampionát vodních slalomářů. Na startu časovky kajak krosu bude i 6 Čechů, včetně obhájce bronzu Jakuba Krejčího. Uslyšíte o tom živě na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 z Přerova do Brna poprvé přibrzdíte už kousek za Vyškovem. Okolo 223. kilometru se jede pomaleji v obou pruzích. O kolonu jako takovou se nejedná, pouze silný provoz. A ten pokračuje až do omezení u D2 na kilometr 196. V Praze na okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí fronta kamionů od Jesenice z 80. kilometru. Osobní auta zastaví až před sjezdem na Vestec okolo 3. Na silnici 3 na trase z Prahy do Tábora panuje hodně silný provoz. Kolona se tvoří už kousek za Mračí a zhruba 20 minut nesouvisle popojíždí až do Benešova za hotel Benika. A 43 ze Svitav do Brna za Hradcem nehoda, jede se Kyvadlově. Kratší kolony čekejte z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Teploty většinou 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
4: Ve švýcarském Nyonu se právě teď losují třetí předkola fotbalové ligy mistrů. To se týká i českého vicemistra, tedy pražské Sparty. Rozhodně o tom uslyšíte, zatím v osudí právě jméno Sparty nebylo. Rozhodně o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport, jakmile se to stane. No a ještě jedna aktualita, která se týká fotbalu, ale toho mezinárodního. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě jako první na světovém. Ve světovém pořadí jsou teď šampioni ze Španělska, dostali se před finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce figuruje Francie. Na tom špatném 48. místě jsou Češi teprve po třetí v historii, vyrovnali tím nejnižší umístění. Třetí nejnižší umístění v historii, hůř na tom byli pouze v září 2017. Tehdy byl český tým 58.
2: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: My se znovu vydáváme na pražskou Štvanici a bude nás zajímat, jak se daří první Češce na Live Sport Prague Open. Dění tam sleduje Jaroslav Plašil.
1: 6-3, 4-3 a 30-15 pro francouzku Dodánovou, která je soupeřkou Alizy Oktiabrevy. Ta se snaží, ale zatím nestačí na mnohem zkušenější soupeřku, byť to v některých momentech vypadá, že už se dostává do zápasu víc, že si přeci jenom víc zvyká na údery soupeřky, tak pak třeba přijde v uvozovkách lehčí chyba a tato pak celé úsilí schodí. Ale samozřejmě i toto jsou zkušenosti, které potřebuje nazbírat Aliza Oktiabreva, která teď servíruje za stavu 3-6, 3-4 a 15-40 ve druhé sadě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: První český zápas na Live Sport Prague Open by mohl každou chvíli skončit a proto se vracíme na pražskou Štvanici za Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, bohužel, francouzská Dodánová totiž podává na výhru v tomto duelu, ve kterém je také stále ještě Aliza Oktiabrová, ale už to má dost nahnuté. 3-6, 3-5, 15-30 z pohledu české hráčky, která teď vyhazuje v uvozovkách balonek do autu a tak jsou tu matchboly pro francouzskou Dodánovou. Aliza Oktiabrová se snaží, občas trápí soupeřku dropshoty, ale samozřejmě ne pokaždé se k takovým věcem dostane, protože síla úderu Dodánové je zkrátka vysoká pro mladou českou tenistku, která nedávno získala občanství, teď tedy startuje tady před domácím publikem, které se snaží, když to jde, povzbudit českou hráčku, ale teď už nic udělat nemůže, protože Dodánová dává eso a tak utkání končí dvousetovou výhrou zkušenější tenistky z Francie, která tedy poráží Oktiabrevu a tak končí první zápas českou účastí tady na centrálním dvorci, na kterém se zanedlouho představí turnajová jednička, loňská šampionka Marie Bousková. Tak tedy Aliza Oktiabrevá prohrává s francouzskou Dodánovou 2x3-6. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Na pražskou Štvanici se samozřejmě na Radiožurnálu Sport ještě vydáme, a to nejenom na zápas Marie Bouskové, ale máme pro vás novinky ze Švýcarska, kde se losovala předkola fotbalové ligy mistrů. V rámci toho třetího se pražská Sparta utká s velice zajímavým soupeřem, totiž s francouzským Lyonem.

0: zajímavá kombinace. Foo Fighters a k tomu také Rolling Stones, Mick Jagger a Dave Grohl a jejich písnička Easy Sleazy na Radiožurnálu Sport, ale máme pro vás především také ty nejaktuálnější informace ze světa sportu. Jednak 17-letá tenistka Alisa Okťabreva vypadla na turnaji WTA v Praze v prvním kole. Slyšeli jste to v přímém přenosu. S francouzskou Océane Dodanovou prohrála na štvanici 3-6. 3-6, dnes se ještě představí další tři české tenistky na štvanici. Nejdřív to bude Marie Bousková, tedy celá turnajová jednička. Tenhle zápas také uslyšíte v přímém přenosu. Potom pro vás máme informaci z fotbalu. Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon a tím pádem také na českého reprezentanta Pavla Šulce. Musíme připomenout, že k postupu do hlavní fáze musí Sparta vyřadit dva soupeře, to znamená Lyon a potom ještě někoho dalšího. Už teď vám ale můžeme slíbit, že u všech zápasů pražské Sparty v předkolech evropských pohárů Radiožurnál Sport také nebude chybět. No a nechyběl ani u finále mistrovství světa. Světovými šampiony za rok 2026 jsou fotbalisté Španělska. V newyorském finále porazili Argentinu 1-0 po prodloužení, když vítězný gól dal útočník Torres ve 106. minutě. Před začátkem prodloužení se Španělé zhlukli před střídačkami, vytvořili kruh, uprostřed kterého se postavil jenom jeden muž, a to byl trenér Luis de la Fuente.
1: Señores, tenemos una cita con la historia.
2: Pánové, tohle je den, kdy se zapíšeme do historie.
3: Vybičoval svěřence Luis de la Fuente emotivním projevem k maximálnímu výkonu. A opravdu, Španělé pod Fuenteho vedením vyhráli Ligu národů. Stali se mistry Evropy a teď jsou i nejlepšími na světě.
2: Pořád máme co vyhrávat, tenhle tým je neúnavný, nikdy nepřestane být hladový. Na další zápas v září bude 100% připravený.
3: To už se Španělé jako úřadující mistři světa představí ve Wembley, kde nastoupí proti domácí Anglii. A to v elitní skupině Ligy národů. Ale zpátky k turnaji v Severní Americe a Mexiku. Španělé vyhráli mistrovství světa podruhé v historii. Před 16 lety Španělé slavili titul v Jihoafrické republice. V roce 2010 je trénoval Vicente del Bosque. Ve finále dali jediný a zároveň vítězný gól až ve 116. minutě.
2: Pamatuju si, jak byl Vicente klidný, jak i tým uklidňoval a mírnil nadšení. Říkal, že je ještě dost času na to, aby soupeř vyrovnal. Něco podobného se stalo i nám. Zdá se mi to, jako by se historie opakovala.
3: Zasnil se Fuente na rozdíl od Lionela Scaloniho, trenéra stříbrné Argentiny, který tiskovou konferenci opouštěl v slzách za potlesku novinářů.
4: Jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal, protože... Protože trénovat Argentinu, to je každého sen.
1: Soñado para todos.
3: Plakal Scaloni po prohře 0-1 po prodloužení se Španělskem ve finále mistrovství světa. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: V první polovině týdne bude hlavně oblačno, místy se může objevit déšť, teploty budou jen lehce nad 20 stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur. To je v přepočtu přes 13 miliard korun. Komise to zdůvodňuje porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Platforma podle komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika spojená s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků. V Petřvaldě na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě nádrže dolu Julius Fučík už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Budou tam turistické stezky i nová zelení. Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojilo vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku anebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Sport. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odveta ve Francii je na programu 11. srpna. Česká tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na turnaji v Praze v prvním kole. Francouzce Dodánové podlehla na Štvanici 2x3-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze na okruhu zdržení na D1 od Rousínova. Na pražském okruhu směrem z letiště k D1 čekejte zdržení kousek za plzeňskou dálnicí D5. Nejprve drobnější nehoda na 23. kilometru v pravém pruhu, poté se zdržíte 5 až 10 minut kvůli nehodě před Stodůlkami na 21.
4: V levém pruhu ty automáty v sobě.
3: Na D1 z Vyškova do Brna poprvé přibrzdíte už před Rousínovem. V silnějším provozu následně pokračujete až do omezení u D2 na kilometr 196. Na hlavním průtahu Zlínem na silnici 49 směrem z Vizovic do Otrokovic v úseku mezi Prštným a Malenovicemi popojíždí kolony kvůli omezení. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem, od Vizovic naberete až 20 minut, od Otrokovic o polovinu méně. A na silnici 43 ze Svitav do Brna za Hradcem odklízejí následky nehody, stále se projíždí pouze Kyvadlově, v obou směrech se krátce zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně je zataženo místy přeháníky, večer se má vyjasňovat, teploty většinou 18 až 23 stupňů, tepleji bude na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
5: No a přesně ve 12.33 na radiožurnálu Sport míříme zpátky na pražskou Štvanici, kde se odehrává ženský tenisový turnaj Live Sport Open. A je tam také náš Airstream pojízdné studio, ve kterém sedí David Prouza.
6: Krásné odpoledne posluchačům radiožurnálu Sport. Naproti mě už usazen dlouholetý kapitán české fedcupové reprezentace a teď první místo předseda Českého tenisového svazu Petr Pála. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Pane prezident, pane místo předsedo, musím se zeptat na úvod logicky s ohledem na to, co se dělo v minulých týdnech a s ohledem na to, že vy jste byl taky se podívat ve Wimbledonu, tak jak se vám kouká na český tenis po tom, co za 4 roky je tu třetí šampionka wimbledonského turnaje?
7: No, je to absolutně neuvěřitelný, když ještě vezmeme další dva tituly předtím, Peti Kvitový, nějaké to finále, Kápičková ve finále, Lucka Šafářová v semifinále, teď 3 tituly za 4 roky, je to neskutečný, Markéta Bára, že jo, teďko Linda, finále s Kájou Muchovou, úžasný zápas, myslím, že to byl nádherná reklama tenisu, svátek pro český tenisty, samozřejmě bohužel vítěz může být v tenise jenom jeden, ale jak to holky vzali, jak i ty rozhovory po zápase byly neskutečný, úplně jsem měl husí kůži, i nějaký ty slzy, takže mi bylo jasný, že bude líto tý poražený, ale bylo to absolutně nádherný.
6: Vy jste byl přímo přítomen na tribuně během toho finále, jak se takový zápas sleduje i z vaší pozice dlouholetého kapitána, který má nasledované ty dívky všechny, tak jaké to bylo, protože to se prostě nestává často.
7: Tak já jsem si hrozně přál před tím zápasem, aby to byl zápas, aby holky obě hrály dobře a pak prostě jedna bude lepší nebo šťastnější a nakonec to vypadalo, dlouho vypadalo, že to bude jednoznačná záležitost, protože Linda to spustila, Kaje se tolik nedařilo. Ale v tom tenise, vlastně, dokud není konec, tak není konec a je neuvěřitelný, jak se to vlastně otočila. Zase na druhou stranu klobouk dolů před Lindou, která byla blízko nejcennějšímu titulu, který pro tenistu vlastně existuje. Měla, myslím, že 5 matchballů a pak byla dolů breakball, první game ve třetí sadě, tak najednou to vypadalo, že se to začne otáčet a zase to zvládla a vyhrála ten třetí set a celkově bych řekl asi, že byla lepší v tom zápase.
6: S Petrem Pálou si povídáme na Radiožurnálu Sport. Zmiňoval jsem, že jste léta vedl český fedcupový tým, teď tady už soutěž, která se jmenuje pohár Billie Jean Kingové a jste první místo předsedou Českého tenisového svazu. Jak se zžíváte s touhle rolí, protože přeci jenom asi je to o poznání něco jiného, než jste dělal dlouhou dobu.
7: Tak to, že nedělám kapitána, se zžívám v hodně jednodušeji, než dělat místo předsedu svazu, ale práce mě baví, spousta práce se udělala, spousta práce nás čeká, něco se podařilo, opravdu něco méně, tak je to běh na dlouhou tráť a já jsem hrozně rád, že si můžeme povídat tady při tak krásném turnaji, jako je tenhle, který po dlouhé době se pořádá na Štvanici.
6: S tím, že už nejste kapitán, jste třeba víc spokojenější s tím, že nemusíte dělat ta tvrdá rozhodnutí s ohledem na to, jak se daří teď českým tenistkám a těch nominačních míst pro ten třeba finálový turnaj, co bude v září v Číně, tak není nekonečný, takže nemusíte dělat tahle rozhodnutí, musí je dělat Bára Strýcová.
7: Je to tak. Mnoho lidí mi říkalo, že mě to bude chybět, ale necítím to tak. Jsem hrozně rád, že se Báře podařil vítězný vstup do toho, protože to bylo strašně těžký a strašně těsný. Já jsem byl hrozně rád, že jsem tam mohl celý týden s nima být. Báře k dispozici, kdyby cokoliv potřebovala pomoc, nebo trenéři, nebo s fungováním okolo, protože přece jenom jsem tam byl dlouho. A já užil jsem si to na té lavice právě teďko s trenérama a všechny ty rozhodnutí, která nastávají, ať už je to nominace, nebo koho se počte na zápas, to už je čistě na Báře, takže jsem byl nervózní obrovsky, protože to opravdu bylo těsný a je to velký zápas pro ten tým, protože buď jde do baráže, nebo hraje finálovou skupinu. Jo. To je prostě obrovský utkání a takový dva skvělý týmy jako Švýcarsko, Česká republika hrá takovýhle zápas, že jeden půjde do baráže a druhý hraje finále, je strašně ošemetný a bylo to z několika matchballů vlastně, že jo, takže já jsem rozuměl, že se to holkám podařilo a Bára měl takovouhle premiéru a těším se do Číny.
6: Možná už tam i Linda Nosková nastartovala těmi odvrácenými matchbally k tomu, co se teď dělo v posledních týdnech. S Petrem Pálou si dál povídáme na Radiožurnálu Sport v místě na Štvanici na Pražském ostrově, kde se teď hraje turnaj Live Sport Prague Open. Po delší době se přesunul ze Stromovky do větších prostor. Vy jste na Štvanici odehrál sám řadu turnajů, připomenu vaše třeba deblové vítězství z roku 2006. Když si vzpomenete na to, jak jste tady byl jako aktivní hráč, teď tedy v pozici už třeba funkcionářské, tak co to s vámi dělá vevnitř, v těle?
7: Tak já jsem přestupoval na Štvanici, když mi bylo 12 let, takže já působil na Štvanici od 12 let a spoustu jsem tady toho zažil a prožil. A samozřejmě pak, ať už to byl zápas Pohár Federace, Davis Cupy, kde jsem třeba sbíral tady na tom center kurtu. Zápasy, kde jsem viděl hráče, kteří byli třeba vzory nebo sledovali v televizi, tak asi spíš než vyhraný challenger tady s Davidem Škuchem, tak si vzpomenu na to, jak jsme spolu hráli semifinále toho turnaje. Předtím to byla 300, že jo? A pamatuju, že jsme tenkrát porazili, i když kluci hráli asi vážně hráče Le Contre Set, což bylo pro nás jako juniory, nemyslím, že nám bylo 18, 19 nebo 17, 18, tak to bylo skvělý zážitek.
6: No, jestli se nepletu, Marco, to olympijský vítěz.
7: Olympijský vítěz potom z Barcelony.
6: Takže pěkné vzpomínky. Jak moc jste rád, že se vám to povedlo, protože přece jenom bylo to asi docela výzva. Ono se to říká o leccčems ve světě sportu, že je něco výzva, ale dostat ten turnaj sem do těch větších prostor, že se vám povedlo jako svazu vlastně zrenovovat, řekněme, ten areál, tak jak moc jste rád, že teď tady sedíte, děje se to, hraje se ten turnaj tady v těch větších prostorách?
7: Musím říct, že poděkovat všem zúčastněným, ať už a to je jak tenisovým areálem na Spartě, tak tady na Štvanici, tak vlastně spolupráci svazu, že našli společnou hře, že přece jenom je to náš největší turnaj, tak dát ho na takovýhle krásný kurty, který má historii, přijde více diváků, věřím tomu, že přijde více diváků. Nevím, teďko jsem nesledoval čísla, jak je to s prodejem vstupenek, ale věřím, že to bude skvělý a strašně jsem rád, že se všichni zúčastněné tady dohodli a je to jenom ku prospěchu českému tenisu. A samozřejmě jako vždy bych tomu turnaji přál, aby do závěrečných bojů se nějaká česká hráčka probojovala aspoň do toho semifinále. Myslím si, že jich je 10 hlavní soutěži, teď už vlastně 9, protože Alisa prohrála, ale jo, jakmile budou třeba dvě v semifinále, tak jsme měli vždycky hodně štěstí, že českým hráčkám se dařilo a od toho to samozřejmě je, aby se dařilo jak těm, které buď se kvalifikují, nebo mají volnou kartu, nebo těm hvězdám, že třeba to dotáhnou ke kýženému titulu.
6: Říká Petr Pál ve vysílání radiožurnálu Sport, první místo předseda Českého tenisového svazu a dlouholetý kapitán, takže omlouvám se, ale řeknu to, pač to mám zafixované hlavě. Díky, kapitáne, za váš čas a hodně štěstí s turnajem.
7: Já děkuji za pozvání.
6: Z Airstreamu na Štvanici David Prouza, radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
8: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Pokud patříte k fanouškům cyklistiky, asi budete znát závod okolo Švýcarska, okolo Polska nebo okolo Romandie. Po vzoru slavných cyklistických etapových závodů ve světě se už tradičně jezdí podobný závod také u nás a jmenuje se příhodně okolo jižních Čech. V minulosti na něm startovali cyklisté, kteří potom později startovali i na slavné Tour de France. Napadlo vás někdy, kolik je třeba pro zajištění velkého mezinárodního závodu pořadatelů? Ředitel závodu Jan Hájek tuhle otázku řeší už po 13.
1: Od čtvrtka do neděle potřebujeme nějaký stálý počet pořadatelů, to je zhruba 60 lidí. Pak spolupracujeme s hasičema, který nám drží křižovatky, to je dalších nějakých 800 lidí. Z začátku to byla spíš taková jakoby menší skupinka, nějakých 20-30 lidí, i když taky to není úplně ustálený, že každý rok třeba 5 lidí jakoby z jakýkoliv důvodu odejde a potom zase těch 5 lidí musíme nahradit, ale už se to jako schání trošku jakoby s nás a většinou to jsou na bázi jakoby přátel těch stávajících pořadatelů.
0: Závod okolo jižních Čech odstartuje na začátku září, ale my o něm budeme mluvit už dnes, a to odpoledne po 17. hodině v rozhovoru s ředitelem Janem Hájkem na Radiožurnálu Sport.

Mistrovství světa ve fotbale ovládli fotbalisté Španělska, a to nejenom tím, že se stali mistry světa, ale také individuální statistiky. Prakticky ovládli jenom hráči z Pyrenejského poloostrova. Zlatý míč pro takzvaného MVP, tedy nejlepšího hráče celého mistrovství, vyhrál Rodri, zlatou rukavici brankář Unai Simon. Nejlepším mladým hráčem se stal obránce Kubarsí, to všechno jsou Španělé. Ale co se týče třeba nejlepšího střelce, tak tím se stal Kylian Mbappé, a ten se stal také nejrychlejším hráčem uplynulého světového šampionátu. Kylian Mbappé totiž dokázal uběhnout, alespoň takto naměřili statistici, rychlost 37,6 km za hodinu, to není málo, je to podobné jako gepard, ale pozor, když se rozbíhá. I to jste slyšeli na Radiožurnálu Sport.

Pět minut zbývá do 13. hodiny, pak vás čeká zpravodajská relace a po ní pravidelný pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Dnes se na Radiožurnálu Sport budeme věnovat tenisovému Live Sport Open. Připomeňme, že první hráčka s českým pasem už má na turnaji, který se hraje na Pražské Štvanici dohráno. 17-letá tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na tomhle turnaji okruhu WTA. V prvním kole s francouzskou Océane Dodaenovou prohrála 3-6 a 3-6. Teď aktuálně hraje nejvyšší nasazená hráčka, je to také Češka Marie Bousková proti Španělce Buzasové Maneirové. Zatím je v prvním setu stav 2-2, ale více informací vám nabídneme právě už ve zprávách po 13. hodině. No a nakonec dodáváme jednu aktuální informaci. Dá se říct ze Švýcarska, protože tam se losovala se předkola fotbalové ligy mistrů. Fotbalisté Sparty narazí právě ve třetím předkole té nemistrovské části téhle soutěže na Lyon, za který, připomeňme, hraje i český reprezentant Pavel Schulz. K postupu do hlavní fáze potřebuje pražská Sparta vyřadit dva soupeře. Podzim v evropských pohárech má už ale teď jistý, no a vy máte zase jistotu, že rozhodně všechny zápasy pražské Sparty uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Britský premiér Starmer vyjádřil podporu svému nástupci ve funkci. Fotbalisty Sparty čeká ve třetím předkole Ligy mistrů Lyon. Kolona popojíždí na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. A na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let. A to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
3: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
1: Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Keir Starmer rezignoval na funkci premiéra Velké Británie. Demisi formálně podal do rukou krále Karla III. Post předsedy vlády převezme nový šéf liberistické strany Andy Burnham. Starmer svému nástupci v závěrečném projevu popřál hodně štěstí.
4: I wish him every success.
5: Přeju mu mnoho úspěchů, má mou plnou podporu. Politika bude vždy týmovým sportem a změny, kterých jsme ve vládě dosáhli, patří všem, kdo za ně bojovali. Dnes jim ještě jednou děkuju a děkuju britskému lidu za příležitost sloužit. Odcházím s úsměvem a jsem hrdý na všechno, čeho jsme dosáhli.
1: Starmer stál v čele britské vlády 2 roky, z funkce se rozhodl odejít po výsledcích své strany v květnových místních volbách. Čelil kvůli tomu tlaku. Zhruba 12 000 odběratelů v Praze je kvůli havárii vody bez vody. Dopoledne prasklo potrubí v ulici Na Palouku. Výpadek zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Pokračuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
6: Průběžně zavážíme náhradní zásobování pitnou vodou. Máme několik druhů náhradního zásobování. Máme cisterny, voznice, hydrantový nástavec, anebo můžeme zavážet balenou pitnou vodou.
1: Podle Mrázka může oprava trvat až do večera.
7: Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem, za který nastupuje český reprezentant Pavel Schulz. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Pražané začnou dvojzápas doma 4. nebo 5. srpna. Odveta ve Francii je pak na programu 11. srpna. Tenistka Marie Bousková rozehrála domácí turnaj WTA v Praze. Obhájkyně titulu nastoupila na štvanici proti španělské hráčce Bouzasové Manejrové. Je u toho reportér Jaroslav Plašil.
8: 3-3 je to v prvním setu, na podání teď česká hráčka, turnajová jednička Marie Bousková, přišlo také už více diváků ve srovnání s tím prvním duelem, ve kterém připomínám Alisa Oktiabrevová prohrála se francouzskou Dodánovou. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna je silný provoz. Jede hodně kamionů a tvoří se kolony na příjezdu do Brna. Od 219. kilometru je to až k omezení na 196. a jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 3 ve směru z Prahy na České Budějovice popojíždí kolona v Benešově. Údržba seká trávu na průjezdu městem a zdržíte se kolem 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova postojíte v koloně kousek za dálnicí D1. Za Vystrkovem opravují vozovku, jsou tam hned 2 semafory za sebou a postojíte až půl hodiny. Na silnici 38 čekejte kolony na obchvatu Jihlavy ve směru na Znojmo. Mezi Jihlavou a Rančířovem omezení a projíždí se Kyvadlově. Delší je teď fronta směrem do Znojma asi na 1/4 hodiny. A v Praze komplikace teď v tunelu Blanka ve směru Stroje na Barandovský most. Za sjezdem na Letnou stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. Už kvůli ní a kolonám regulují vjezdy do Blanky směr Smíchov. Ucpává se i Pražský okruh ve směru zde jedničky na letiště. Nesouvislé kolony aktuálně od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Jak pomůže wimbledonský úspěch českých tenistek nadcházejícímu pražskému turnaji Live Sport Prague Open? Proč se turnaj přesunul z pražské Stromovky na Štvanici? Co všechno ten přesun obnášel? Jak obtížné je uspořádat takový turnaj a jak ovlivňují úspěchy českých hráček i pražský turnaj zájem dětí o tenis? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je ředitel tenisového turnaje Live Sport Prague Open, také ředitel tenisového klubu Sparta Praha Miroslav Malý. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme v pátek odpoledne, tedy ještě před začátkem kvalifikace, před faktickým začátkem letošního turnaje. Letošní Live Sport Prague Open začíná týden po českém ženském finále ve Wimbledonu. Lepší načasování jste si asi nemohli přát.
11: Tak určitě ne. To načasování je neskutečné. V první řadě je potřeba ocenit hlavně úspěch holek. Obrovský úspěch, obrovská reklama na tenis. A doufáme, pevně věříme, že to ten zájem o tenis zbudí a že trošku se svezeme na té vlně teďka toho zájmu a že přijde co nejvíc diváků a podpořit vlastně i ty další české holky a hráčky, které u nás startují a které teda se nedostaly do finále Wimbledonu.
10: Vezete se na té vlně, tak jak jste o tom říkal? Cítíte, že ten zájem o turnaj v posledním týdnu vzrostl?
11: Je to tak. Oproti loňským rokům vlastně lístků vstupenek je prodáno daleko víc. Teďka za poslední týden se ty prodeje ještě víc vlastně rozběhly, nakoply, takže určitě ten zájem o tenis je obrovský. Linda vlastně Nosková měla tiskovou konferenci v Nové síni slávy českého tenisu, potom byla šance projít ten areál, vlastně všichni novináři, sama Linda, procházeli si to, obdivovali, říkali, jak je to vlastně super, skvělý, jak bude určitě krásná atmosféra, jak se to připravilo, takže určitě ten zájem je velký a i vlastně z okolí teďka všude slyším a píší mi známí ze všech vlastně okruhů, že by chtěli na turnaj a tak dále. Mnozí se teda doptávají, jestli bude hrát Linda, ty, kteří nejsou vlastně v
10: tenise. Nebude hrát Linda, to můžeme říci.
11: Ano, to můžeme říci.
10: Takže ale ani letos nevyhraje, protože v loni skončila ve finále, předtím má také jedno finále, předtím jedno semifinále, tak ani letos tento triumf nepřidá.
11: Ano, ani letos tento triumf nepřidá. Nicméně doufám, že v budoucnu se ještě na náš turnaj podívá a že vlastně jednou tu naší trofej pražskou nad hlavu zvedne.
10: Tak říkáte, jednou se podívá, ona se podívá i letos, jestli jsem dobře četl, ona by měla přijít pozdravit fanoušky.
11: Ano, ano, myslel jsem, že si
10: zahraje. Já tomu rozumím.
11: Podívá se, ano, momentálně je v plánu, že přijde pozdravit fanoušky, měl by tak proběhnout v pátek, to znamená 24. v době, kdy se budou hrát vlastně čtvrtfinálová utkání. Je to na programu, měla by přijít pozdravit fanoušky, ukázat talíř a vlastně jako poděkovat asi i za podporu, kterou se jí od vlastně, myslím, celého českého národa dostalo ve finále.
10: Vy turnaj WTA pořádáte v Praze od roku 2015, před 5 lety jste změnili povrch, do roku 2021 se hrálo na Antuce. Letos se mění také dějiště, ze Stromovky se turnaj přesunul na Štvanici. Bylo to těžké rozhodování?
11: Tak rozhodování to bylo těžké, organizace byla složitá, to plánování, ale vlastně ten nápad se zrodil po minulém ročníku, kdy opravdu ve Stromovce jsme vyprodali, řeknu, ze 7 dnů 5. Už nebylo úplně kam růst, protože nás blokovaly vlastně technické parametry areálu, kdy tam jsme stavili tribuny od nuly. Už nebylo možno prostě navýšit tu kapacitu. Současně vlastně s tím došlo na tenisovém svazu k tomu, k čemu došlo, takže se mi zrodil v hlavě nápad přesunout na ten ikonický centrální dvorec tenis. Začalo nějaké vyjednávání a jsem strašně rád, že se to jako podařilo. Myslím, že je to hezky připravené, kapacita je navýšená. Vrátili jsme v podstatě tenis na ten centrální dvorec, kde se vždycky hrál, kam si myslím, že patří. A těším se, jak to bude vypadat v praxi, když budou opravdu zaplněné všechny ty tribuny, jaká bude atmosféra.
10: Takže to byl váš nápad, nebo iniciativa přišla z vedení Českého tenisového svazu?
11: My jsme vlastně s Jakubem Kotrbou poměrně v úzkém vlastně kontaktu. Já vlastně sedím i v dozorčí radě Českého tenisového svazu, takže bylo to tak nějak společný projekt.
10: Říkal jste, že to bylo obtížné. Co bylo nejtěžší na tom přesunu?
11: Tak nejtěžší bylo z WTA vyjednat prostě výjimky. Oni WTA musí všechno schvalovat, povolovat. Samozřejmě není dostatek vlastně jakoby kurtů v tom areálu na Štvanici, takže museli jsme vymyslet, jak to bude probíhat s tréninkovými dvorci, které budou vlastně na Spartě. Museli jsme sjednotit nějakým způsobem povrch, protože samozřejmě centrální dvorec musel projít povrch opravou. Do toho máte na Štvanici další 3 kurty, kde byl zase jiný náčel. A povrch na Spartě máme zase trošku jiný, takže jsme vlastně všechny povrchy museli sjednotit, museli jsme žádat WTA o povolení vlastně změny areálu, přijeli sem na site visit, kde jsme obcházeli areál, ptali se, kde budou prostě věci od šatén po zázemí televize přes tréninkové kurty, tribuny a tak dále. Takže to bylo hodně, hodně jednání. Měli jsme spoustu online callů vlastně s dodavatelem toho elektronického hlášení autů, což je novinka od letošního ročníku. Už se budou všechny auty hlásit automaticky. Takže to byla taky vlastně výzva technická. A museli jsme vlastně se dohodnout s Českým tenisovým svazem na nějakém jako nájmu za prostory, současně ze Štvanicí, protože taky využíváme velkou část jejich klubů, takže vyřešit vlastně veškeré zábory na tom ostrově, protože není to také jednoduché. Často se tam vlastně jako točí, filmují nějaké věci, takže bylo toho opravdu jako spoustu. No, vyjmenoval jsem jenom pár věcí, určitě ještě ani dalšího.
10: Říkal jste, že jste museli měnit povrchy. V jakém stavu vlastně ten centrální dvorec na Štvanici byl? Protože tenis na takovéhle úrovni se tam nehrál opravdu hodně dlouho.
11: Tak ten stav byl vlastně jako katastrofální. Ten centrální dvorec chátral posledních vlastně jako 10 let. Nevím, proč tomu tak bylo, je to strašná škoda. Teď s kým tam chodím, tak všichni říkají, to je hrozná škoda, to je krásný. Museli jsme opravdu jakoby ten povrch kompletně zrenovovat, zadělat díry, vyčistit, znova namalovat a tak dále, dělat různé úpravy. Takže, a to se týká jenom povrchu. Jo, musím říct, že vlastně tam pracovníci svazu odvedli jako neskutečnou práci i co se týče těch tribun, VIP loží, všechno vlastně se nově natřelo, všechny sedačky prostě, které byly rozbité, se vyměnily, číslování sedaček, jo, bylo tam opravdu vlastně hrozně práce a chtěl bych poděkovat těm, co se na tom vlastně účastnili a co tu práci odvedli.
10: Na Štvanici působí klub první ČLTK, ten turnaj Live Sport Prague Open tradičně pořádá Sparta. Byla domluva hladká nebo se nějakým způsobem projevila rivalita?
11: Rivalita se v tomto případě neprojevila. Já bych chtěl taky teda touto cestou poděkovat vlastně Láďovi Šabrdovi. V podstatě od první chvíle, co jsem za ním přišel s tímto nápadem, tak byl ochotný, poměrně rychle jsme se domluvili na nějakým základním rámci podmínek a potom už jsme jenom ladili prostě konkrétní provozní věci a jak všechno bude konkrétně vypadat. Samozřejmě hodně hodně toho vyplynulo prostě teď v rámci příprav, jo. Ale musím říct, že opravdu tady šla rivalita stranou, tahneme teda zatím, ještě není turnaj za námi, ale zatím za jeden pro vás a všichni chceme, aby ten turnaj dopadl úspěšně a zahájili jsme tady třeba nějakou novou éru toho turnaje.
10: Centrální dvorec na Štvanici má kapacitu 6 000 diváků. O kolik je to víc, než jste měli v loni ve Stromovce?
11: Ve Stromovce vlastně byla kapacita necelých 2,5 tisíce, takže centrální dvorec má teď kapacitu 6 000, takže jsme šli vlastně, navyšovali jsme o nějaké 3,5 tisíce.
10: Víc než dvojnásobek. Není to příliš velký skok? Podaří se už letos zaplnit hlediště?
11: Skok je to veliký, i proto jsme tento rok vlastně šli do prodeje daleko dříve než historicky. Pevně v to věříme, že se hlediště povede zaplnit. Například, co mám signály, tak na finále už zbývá opravdu posledních jako pár kusů vstupenek a věřím, že tu metu těch cca 6 tisíc na to finále dáme, nebo že se budeme blížit semifinále taky. Už vypadá velice dobře. Samozřejmě ten týden, to je na všech čistě WTA vlastně turnajích jakoby slabší záležitost.
10: Když tak v pátek teď může pomoci návštěva Lindy Noskové.
11: V pátek může pomoci návštěva Lindy Noskové. My se i přes ten týden snažíme vlastně připravit pro ty fanoušky vlastně nějaké ještě další atrakce, aby třeba měli důvod dorazit do areálu. Bude vlastně autogramiáda Dáji Bedáňové, která vlastně vydala svoji knihu. Celý týden budou probíhat vlastně podpisové akce a autogramiády různých hráček. Celý týden poběží vlastně tenisová školička, kdy můžou vlastně děti přijít, vyzkoušet si jakoby tenis, vyzkoušet si nějaké soutěže a tak dále. Takže snažíme se i ty dny v týdnu prostě zaplnit a udělat bohatý doprovodný program, aby ty lidi měli důvod přijít prostě třeba i na jiné zápasy i v těch prvních kolech.
10: Je ten přesun experimentem nebo počítáte s tím, že už na Štvanici zůstanete?
11: Tak zatím je to ve fázi experimentu, nicméně já bych byl moc rád a myslím si, že všechny zainteresované strany, aby už jsme počítali a aby jsme ty ročníky vlastně už další odehráli na Štvanici. Přece jenom je to prostě krásný stadion v srdci Prahy. Ta dostupnost je výborná, kapacita, potenciál toho areálu je daleko větší. Jak říkám, ve Stromovce jsme už neměli kam dál růst. Samozřejmě záleží, jak tento ročník dopadne, ať už po nějaké ekonomické, provozní, technické stránce, ale my bychom určitě rádi v dalších letech a v budoucnu pokračovali na Štvanici.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Ředitel tenisového turnaje Live Sport Prague Open, ředitel tenisového klubu Sparta Praha Miroslav Malý je dnešním hostem radiožurnálu Sport. Jak těžké je uspořádat a obsadit takový turnaj, jako je Live Sport Prague Open?

0: ty lidi, tak to bylo čím dál tím jednodušší. Nicméně vlastně, jak se říká, nějaká překážky člověka posouvají, takže teď jsme se to rozhodli.
1: Takže máte jak se posouvat a navíc jste zvolili ten přesun. Samozřejmě proto, aby přišli diváci, je klíčové obsazení, protože čeští diváci určitě chtějí jít na české tenistky a na hráčky, které znají. Jak vypadá vyjednávání právě s hráčkami?
0: Tak vlastně ty hráčky, pro které ten turnaj dává smysl, my se snažíme vždycky ten termín tak ladit, aby nám nekolidoval s tisícovkou v Torontu. Takže ty hráčky, které jsou řeknu 30 až 100, pro ně ten turnaj dává i bodově ohromný smysl, takže ty většinou se přihlásí a chtějí ten turnaj hrát, protože mají výhodu domácího publika, domácí přípravy a tak dále. Hráčky, které jsou vlastně top 30 nebo 20, tam samozřejmě už musí být nějaké vyjednávání, musí se jim to hodit do kalendáře, musí jim to tam zapadnout, záleží strašně, jak hrajou na turnajích předtím. Jo, vlastně když hrajou do druhého týdne Wimbledonu, ta šance klesá, protože zrovna je to taková část vlastně roku, kdy si můžou trošku oddychnout v tom náročném kalendáři. Je to živý organický proces. Já bych byl strašně rád vždycky, kdybych měl jasno už na začátku roku, ale nikdo moc z těch top úplně to nikdy nechce potvrdit. Všichni řeknou, záleží, jak se bude vyvíjet sezóna, jak na tom budou bodově a tak dále. Jo. Třeba prostě u Lindy Noskové tento rok už jsem si s jejím trenérem řekl na začátku roku, tam jsem věděl, že startovat nebude, protože v té pozici, kde byla s těmi body, co byla, už se to až taky to prostě nezapadalo do toho kalendáře. Takže samozřejmě hraje tam spousta faktorů prostě roli.
1: Když mluvíte o těch bodech, možná ne všichni naši posluchači vědí, jak to je. Váš turnaj je v kategorii WTA 250, to znamená, že vítězka bere 250 bodů do žebříčku, potom je kategorie 500, potom kategorie 1000, tak jak jste se o tom zmiňoval. Když teď přesouváte turnaj na větší kurt, zvyšujete návštěvnost, máte třeba ambici posouvat ten turnaj i směrem k tomu, abyste se dostali do vyšší kategorie v rámci WTA?
0: Ambice tady možná je, bude záležet, říkám, jak ten turnaj, jak to bude probíhat, jak bude úspěšný a tak dále. Na rovinu je to prostě otázka financí a ekonomiky. My už jsme nabídku měli vlastně posunout se do kategorie 500, bylo to 2-3 roky zpátky, intenzivně jsme to řešili, ale možná ne každý ví, že vlastně prize money na 250 relativně vlastně odráží tu kategorii turnaje.
1: To je asi 280 000 dolarů.
0: Přesně tak, je to nějakých 280 000 dolarů. Nicméně na 500 už dneska potřebujete nikoli okolo 500 000 dolarů, ale přes skoro 1 000 000 dolarů. Jo, ten nárůst je opravdu obrovský a dokážete si spočítat, převízit to na české peníze, že prostě by to byla strašná ekonomická náročnost. Takže je to hlavně otázka těch financí, bych řekl, v první řadě. V druhé řadě, tenkrát, když jsme to rozhodnutí dělali, tak Štvanice nebyla k dispozici, protože máte i nějaké vlastně standardy, které musíte splňovat a v případě 500 je to centrální dvorec, který musí mít kapacitu právě minimálně 6 000 míst, což jsme věděli, že ve Stromovce je nereálné, takže jsme se tenkrát vlastně, to byly nějaké dva hlavní důvody, proč jsme se tenkrát rozhodli 500 neorganizovat, nejít do toho a dobře, uvidíme, co přinese
1: budoucnost. Teď tedy jedna podmínka je splněná, samozřejmě finance, to je věc druhá, ale pokud klapne ten letošní ročník, vrátíte se k těm úvahám?
0: Bude to předmětem nějakých diskuzí, ještě jsem teda zapomněl dodat, že samozřejmě potřeba koupit licenci a ta není úplně jakoby taky levná, protože tuším tenkrát, když jsme o tom jednali, tak ten upgrade stál nějakých, tuším snad 3 000 000 dolarů, 4 000 000 dolarů, něco takového, takže opravdu.
1: Takže z prize money to jsme jenom na těch dvou věcech, ano, rozdíl 5 000 000 dolarů? Nebo 4-5 milionů?
0: No, ta licence, to kupujete vlastně do budoucna, to je jednorázová investice, která se musí...
1: Ta je na pořád.
0: Potom ta je na pořád a potom je to prize money, takže opravdu prostě ten skok je strašně velký, musíte sehnat investora, který je ochoten i to jakoby koupit. Jo, my máme vlastně výhodu, že tím, že máme 250 a ta licence by se jenom překlápila do 500,

0: tak ta částka není tak velká, jo, jako by to bylo, kdyby někdo přišel a chtěl samostatně koupit turnaj 500.
1: Kolik vlastně stojí takový turnaj, který děláte celkově?
0: Celkově jsou to desítky milionů vlastně máme teďka v rozpočtu.
1: Ještě k tomu možnému navýšení nebo postupu do vyšší kategorie, obnášelo by to i změnu termínu?
0: Změna termínu a termín, to je právě to, co je strašně cenné. V rámci WTA a ten kalendář je to hodně složitý proces. Teď se zmenšili ještě vlastně tím, že se ty velké turné tisícovky se roztáhly často do 2 týdnů, tak se hrozně ubralo vlastně místa pro odpočinek a hodně termínů. A termín si myslím, že by byl velice podobný. Není v zájmu těch turnajů, které jsou už zajeté, uvolňovat ten termín, anebo mít v tom týdnu vlastně konkurenci. Takže termín by musel být za mě velice podobný. Samozřejmě je tam nějaké jednání, že by to šlo přesunout do týdnů, které jsou hluché, ale to opravdu nejsou atraktivní týdny. Jo, třeba týden po Australian Open, za mě to není moc jako atraktivní týden, protože ty hráčky jsou na druhém konci světa a tak dále, takže bylo by to v rámci nějakého jednání, myslím, že by to bylo podobné.
1: Mluvíme o ženském turnaji. Uvažovali jste nebo uvažujete o tom, že byste třeba zkusili i mužský turnaj?
0: Úplně nějaké opravdu minimální náznaky a úvahy tady byly. Zase je to prostě otázka toho, tady musím říct i vlastně jednak financí, jo, opět strašně drahá vlastně cena licence a druhá věc je, že vám musíte najít někoho, kdo je ochoten ten turnaj a tu licenci prodat. ATP nevydává momentálně nové licence, takže vy musíte koupit nějaký stávající vlastně turnaj a termín. A ATP vlastně, celá ta organizace i vlastně organizace těch turnajů je poměrně jako, jsou v dobré finanční kondici, takže je strašně málo subjektů, kteří by to chtěli prodat a moc nemají důvod to prodávat, takže ty licence skoro nejsou vlastně na trhu a opravdu za ty 4 roky, co, nebo za těch 5 let, co já jsem ředitel WTA, jsem slyšel snad o 1-2 turnajích, které by uvažovali vůbec o prodeji, ale ani nevím, jestli se nějaký jako je realizoval.
1: Když se vrátíme k ženskému tenisu a k českému úspěchu ve Wimbledonu, celý svět si klade otázku, čím to je, že jsou české hráčky tak úspěšné. Máte na to odpověď?
0: Tak myslím, že ve Wimbledonu na tom odpověděla hezky Linda. Řekla, že to je pivem. Ale já si myslím, že je to prostě tím prostředím. Tím, že tenis tady má ohromnou tradici v Čechách. Máme tady ohromně úspěšné hráčky i hráče. Ti zároveň potom po kariéře se nebojí předávat ty zkušenosti dál. Máme tady neskutečně kvalitní prostě trenéry, kteří tady vyrostli a můžou předávat ty zkušenosti těm dalším mladším generacím. A určitě je to tím, je to i tím, že tady je obrovská vlastně konkurence v tom holčičím tenise a když se na to zeptáte těch mladých vlastně holek, Terky Valentové, Sáry Bejlek a tak dále, než se prolomili do té stovky, co jim vlastně pomohlo, tak určitě by vám řekli, že jednou z těch příčin je to, že třeba konkrétně u nás vlastně na Spartě viděli hrát Petru Kvitovou, mohli si s ní zahrát, viděli, co dělá prostě na kurtu, co dělá v posilovně, jak prostě jak maká, zároveň viděli, že jsou schopní třeba trénink s ní odehrát, že to není tak daleko, jo, a to je samozřejmě všude, máme to štěstí, ať už je to u nás na Spartě, nebo vlastně na Štvanici, prostě Kája Muchová, Markéta Vondroušová, nebo v Prostějově prostě silné chlapské zase zastoupení, jo. Myslím si, že je to hrozně tím, že ty starší, zkušenější hráči, máme je tady, jsou ochotní vlastně pomáhat těm mladším, předávat jim ty zkušenosti, vzít je na trénink a tak dále. To je prostě ohromná výhoda tady naše.
1: Zvyšuje ten úspěch nebo ty úspěchy, jaké jsme teď viděli ve Wimbledonu, zvyšuje to zájem dětí o tenis? Registrujete na Spartě zájem dětí a jejich rodičů, že chtějí začít chodit?
0: Upřímně musím říct, že obecně zájem dětí o sport klesá. Strašný úbytek. My jako pozorujeme teďka ten trend je opravdu, že každým rokem chodí míň a míň dětí. Zároveň míň a míň dětí, kteří chtějí opravdu jít do toho profitenisu. Je větší nárůst opravdu jakoby amatérů, kteří chtějí 2-3x v týdnu hrát tenis, naučit se ho, ale o tom ten profisport není, jo, to si musíme říct na rovinu, to prostě už je potřeba tam přitlačit. Já pevně věřím v to, že ten zájem o tenis zase zvedne tady tím úspěchem. Já pořád říkám, že vlastně nejlepší reklama na tenis a nejlepší náborové akce jsou právě tady ty úspěchy těch našich reprezentantů a hráčů. Takže já v to věřím a doufám, že se nám ten trend, který myslím si, že obecně, není jenom v tenise, ale že se nám podaří zase zvrátit, nastartovat a že zájem o ten tenis určitě zase se zvedne a zejména o ten jakoby profesionální tenis.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, ředitel tenisového turnaje Live Sport Prague Open, také ředitel tenisového klubu Sparta Praha Miroslav Malý. Díky moc za rozhovor a ať se turnaj na Štvanici vydaří.
0: Díky moc za pozvání a budeme si všichni držet palce.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě. Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy. Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět. Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici. Od 20. do 26. července. Užijte si špičkový tenis s Radiožurnálem Sport.
3: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Plzeňský kraj.
4: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Británie má ode dneška nového premiéra. Nový předseda libristické strany Andy Burnham oficiálně převzal funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten kvůli ke dnešnímu dní jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity a jeho vlády i tlaku spolustraníků. Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy. K poškození mostu došlo koncem roku 2022, a to při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu to ale není průkazné.
2: Sport.
5: Fotbalisty Sparty čeká ve třetím předkole Ligy mistrů francouzský Lyon. Pokud Hradec Králové postoupí přes norské Tromsø do třetího předkola Evropské ligy, utká se buď s dánským Midtjyllandem, anebo tureckým Bešiktašem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. Tenistka Marie Bousková bojuje na pražském turnaji WTA o postup do druhého kola. Na Štvanici to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
6: Hraje se koncovka první sady, Bousková vede 6-5, měla i několik setbolů teď při podání Buzasové Manejrové, která zatím hájí svůj servis, prohrává 5-6 a teď je to schoda při podání španělské hráčky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 v Brně a kolony na pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem do Ostravy. Na kilometru 195,5 v místě omezení zastavil kamion. Zřejmě porucha blokuje teď pravý jízdní pruh. Průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a dálnice je směrem do Ostravy velmi špatně průjezdná. Kolona směrem z Prahy jede krokem a rychle se prodlužuje. Aktuálně zastavíte na 190. kilometru a to zdržení už bude asi na hodinu. Osobním autem se to dá opět přes město, přes Brno. Na D1 kolony i v opačném směru na příjezdu do Brna z Ostravy. Je silný provoz. Kamiony v pravém pruhu zastavují už za sjezdem na Vyškov na kilometru 223. No a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je pak až do Brna k omezení. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Opět se tvoří kolony hlavně kamionů už od dálnice D1. Je to až ke sjezdu na Ořech. Občas musí regulovat vjezdy do tunelu. No a ucpává se i městský okruh ve směru z Troje na Smíchov. V tunelu Blanka vytekl olej z dodávky a je zavřený levý pruh. Regulují vjezdy do Blanky z Troje a z Povltavské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte oblačno, přechodně je zataženo a místy přeháňky. Večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
8: No a rychle míříme na radiožurnálu Sport zpátky na pražskou štvanici za Marií Bouskovou a také španělkou Busazovou Manejrovou, no a Jaroslavem Plašilem. Jaroslav Plašil stále komentuje první set utkání mezi Marií Bouskovou a španělkou Busazovou Manejrovou. Jaroslave, tak jestli pak už první set skončil?
6: Ano, teď právě skončil, teď první set vyhrála Marie Bousková 7-5, pomohla soupeřka teď v koncovce, protože zakončila nechtěně chybou při podání set číslo 1, který byl celkem vyrovnaný. Marie Bousková se tradičně opírala o vynikající pohyb, byla dostatečně trpělivá a když měla příležitost, také dokázala zautočit. Bousková a Manejrová pomohla i nechtěně několika chybami. Snaží se hrát aktivně, ale právě ty nevynucené chyby srážejí španělskou hráčku. Taky proto Marie Bousková vyhrála první sadu 7-5 a za chviličku začne druhá sada. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Španělští fotbalisté ovládli podruhé světový šampionát. Svůj druhý titul mistrů světa získali po vítězství nad Argentinou 1-0 po prodloužení. I to si dnes připomeneme minimálně ještě jednou, a to právě teď na začátek sportovního přehledu. Ten do studia přinesl Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. V finále v New Jersey rozhodl střídající útočník Ferran Torres v úvodu druhé části prodloužení. Argentinci za celý zápas nevystřelili na branku. I proto Španělé dostali na turnaji jediný gól. Přispěl k tomu i obránce Pedro Porro.
2: Osobně jsem nesmírně šťastný, ale vlastně pořád v šoku. Myslím, že to ještě pár dnů potrvá, než tomu uvěřím. Chci poděkovat všem, kteří nás podporovali od první minuty turnaje. Nedokážu si představit, jak to teď vypadá ve Španělsku.
1: Španělé získali titul po 16 letech a Argentince vystřídali v čele žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Češi jsou po světovém šampionátu 48. S aktuálně nejlepším týmem světa, tedy Španělskem, se utkají dvakrát na podzim v elitní skupině Ligy národů.
0: Fotbalisté Sparty budou hrát ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem, který má na soupisce i českého reprezentanta Pavla Šulce. O tom rozhodl los ve švýcarském Lyonu. První zápas se bude hrát 4. anebo 5. srpna na Letné. Odveta ve Francii je na programu 11. srpna.
1: Hradec Králové se v případě postupu přes norské Tromze utká ve třetím předkole Evropské ligy s dánským Midtjyllandem nebo tureckým Beşiktaşem Istanbul. Na případného soupeře ve třetím předkole konferenční ligy si ještě východočeši musí počkat. Los začne v Nyonu ve 14 hodin. Dalšího možného evropského soupeře budou vyhlížet taky hráči Jablonce, kteří ale nejdřív musí postoupit přes chorvatský Varaždín ve druhém předkole konferenční ligy.
0: Česká tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na domácím turnaji WTA v Praze v prvním kole. Francouzce Dodénové podlehla 2x3-6. Jak se daří na úvod Live Sport Prague Open obhájkyni titulu Marii Bouskové proti Španělce Busazové Manierové? To na Štvanici sleduje reportér Jaroslav Plašil.
3: Marie Bousková vydřela první sadu, získala ji v poměru 7-5, teď začala podáním druhý set, uhrála si servisový gem a vede tedy 1-0 na podání Jessica Busazová-Manejrová 5-7, 0-1 a 0-15 teď z pohledu podávající španělské hráčky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: V americké Oklahomě začne odpoledne mistrovství světa ve vodním slalomu. Mezi medailové naděje českého týmu patří Jakub Krejčí, který obhajuje stříbro a bronz a aktuálně vede mezi kajakáři světový pohár. Dnes ho čeká časovka kajak krosu, na tému ale nezáleží tolik jako na vyřazovacích jízdách a klasickém vodním slalomu.
4: Cítím trošku nějaký tlak kvůli předchozím výsledkům a závodům ze světového poháru, ale není to nic, co by mě brzilo, naopak si myslím, že to je výhoda. Napsal jsem si do kalendáře, že forma má přijít až ve čtvrtek, tak doufám, že forma přijde. Na pondělní časovku, na úterní kvalifikaci a hlídky, tam ta forma ještě za stolik být nemusí.
1: Časovka kajak krosu začne po 16:30 odpoledne českého času a kromě Krejčího do ní nastoupí ještě Novák, Přindiš, Kneblová, Beková a Samková. Na místě máme reportéra Jana Suchana, od kterého o výkonech českých vodních slalomářů uslyšíte během celého šampionátu.
0: A o tom všem jste slyšeli od Pavla Tilšara. Díky.
1: Naslyšenou.

Brazilský fotbalový záložník João Gomes přestoupil z Wolverhamptonu do Aston Villa, o tom informovali oba kluby. Sice neznáme přesnou částku, ale známe spekulace britských médií. Celek z Birminghamu by měl za tenhle transfer zaplatit 34 milionů liber, což je 3/4 miliardy korun. Není to málo, opravdu ne?

0: Písnička Everybody Talks. Každý v Praze mluví o tom, že se tady sjeli nejlepší tenistky z celého světa a právě teď na Štvanici soupeří dvě z nich. A mimochodem jedna z nich je Marie Bousková. Sleduje to Jaroslav Plašil.
1: Ano, loňská vítězka Marie Bousková, která je první nasazenou hráčkou, ale hraje velmi těžký duel s Buzasovou Maneirovou španělskou tenistkou. 7-5 první seda pro Marie Bouskovou, druhý set vyrovnaný na začátku 1-1 a teď Buzasová Maneirová, která před chvíličkou uhájila těžce svůj servis, tak teď má breakovou šanci za vedení 40-30 při podání české tenistky Marie Bouskové. Marie Bousková teď tedy podává 7-5, 1-1 a 30-40 ze Štvanice. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Cesta do profesionálního hokeje je mnohdy složitá. Přes nejlepší juniorskou ligu v Zámoří VHL se snaží mladí čeští hokejisté například probít do slavné NHL. No a některým z nich přitom pomáhají náhradní rodiny. V nich talentovaní hráči po celou sezónu bydlí a dostávají péči, jako kdyby se s nimi za oceán přestěhovali jejich vlastní rodiče.
1: Svůj dětský pokojíček opustí na konci prázdnin Marek Peroutka. Toho čeká premiérová sezóna v Kanadě, kde oblékne dres týmu Victoria Royals.
2: Taky dostanu takovou rodinu, takže tam s ní budu. Ty mi budou vařit a tady ty věci, takže to budu jakoby doma, akorát budu mít jinou mámu s tátou, takže taky slušný.
1: Směje se 18-letý útočník. Ten svou novou hokejovou rodinu ještě nepoznal ani na fotce.
2: Já ještě vůbec nevím, kdo bude moje máma s tátou. Doufám, že budou na mě hodný a budou skvěle vařit. Teď já moc času doma netrávím, já jsem furt na zimáku, se dá říct. Takže domů chodím se jenom tak najíst a vyspat, takže snad nebudu otravovat tolik.
1: Pro Marka Peroutku půjde o novou zkušenost. O ní se s ním může podělit jeho spoluhráč Marek Sklenička, který už chytal ve stejné soutěži za Seattle v minulé sezóně. Také on nafasoval novou rodinu, kterou si sám vybrat nemohl.
3: To je tak, že oni se tam jakoby nějak přihlásí, projdou nějakýma procesama a vlastně pak ten tým jako rozděluje, kam ty kluky dá. A já jsem fakt vděčný, že jsem dostal tu nejlepší rodinu, co můžu mít. Prostě nádherný barák, mladí lidi, mají psa, mladšího syna, takže za mě úplně super. Máme výborné jídlo, takže za mě mám servis. Servis je někde v pětihvězdičkovém hotelu.
1: Je nadšený z náhradní rodiny gólman, kterého letos draftovala Philadelphia. Když před rokem odcházel do Zámoří, vůbec netušil, že o něj bude takto postaráno.
3: Já jsem vůbec neměl, že to takhle funguje. Já jsem moc zvyklý, vlastně, když jsem někam odešel, žít sám. Takže jsem nikdo o tom nepřemýšlel, vlastně ve finále to je super, tím, že tam se nemusíte starat o to, že v Boleslavě jsem si musel prát, prostě mít ty povinnosti v bytě. Takže tam mám prostě servis a můžu se chodit na hokej.
1: Pochvaluje si Marek Sklenička, který se už ve 14. přestěhoval z Litvínova do Mladé Boleslavy. Do nové rodiny perfektně zapadl a ta s ním sdílí i slavnostní okamžiky.
3: Je pravda, že ty svátky se tam hodně slaví, takže vždycky jsou nějaký speciální jídla nebo prostě různě. Je to takový občas jak z filmu, prostě, že máte společný večer, to je všechno společný, takže za mě super.
1: Říká Marek Sklenička, jehož hokejovou rodinu už poznala i ta jeho pravá z Česka. Ta útočníka Peroutky zamíří za moře až za pár měsíců.
2: Myslím si, že na Vánoce nebo už v říjnu mají snad nějaký jako naplánovaný výlet, takže se určitě s nima poznají brzo, takže to bude dobrý.
1: Doufá Marek Peroutka, že mu náhradní hokejová rodina pomůže stejně jako Marku Skleničkovi k tomu, aby úspěšně prošel za rok draftem NHL. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Zákaz používání mobilu ve školách podpořila vláda. Předseda sněmovny Okamura zahájil i s podnikatelskou delegací svou návštěvu v Číně. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s Lyonem. Kolony popojíždějí na dálnici D1 v Brně v obou směrech. A bude většinou polojasno v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
2: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a potřebují a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřebuje. Třeba zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
0: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD má v Číně za sebou první jednání. V Šanghaji se s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Františkem Chloupeckým setkali se zástupci městského shromáždění lidových zástupců.
3: Do Šanghaje přiletěla zhruba 20 podnikatelů. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ocenil na úvod možnost prezentovat české firmy v Číně.
4: Je také pozitivní, že mise není úzce zaměřená, ale týká se nejen průmyslu, ale ve velké míře také turistice a
3: Podle Okamury je úkolem cesty hlavně otevřít diskuzi ohledně posílení nejen obchodních vztahů.
5: Je potřeba nejprve ty vztahy normalizovat, navázat je, získat vzájemnou důvěru.
3: Předseda sněmovny Okamura je prvním z českých ústavních činitelů po 7 letech, který vyrazil na cestu do Číny. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
6: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát na začátku srpna ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem. Pražané začnou dvojzápas doma. Hradec Králové čeká v případě postupu přes norské Tromsø ve třetím předkole Evropské ligy lepší z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Obhájkyně titulu Marie Bousková hraje na úvod tenisového Live Sport Prague Open proti Španělce Bouzasové Maneirové. Na štvanici máme reportéra Jaroslava Plašila.
8: Marie Bousková vyhrála první sadu 7-5 teď před chviličkou, ale přišla o servis ve druhé sadě, podávat tak půjde jí španělská soupeřka za příznivého stavu 3-2. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou a taky na plzeňské dálnici u Berouna. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Těsně za sjezdem na 10. kilometru čerstvá nehoda.
10: Přímo před náma se srazila dodávka 9 místná s kamionem. Ty nabouraná auta tam stojí napříč oběma pruhy a začala se tam dělat kolona.
9: Do kolony se teď dojíždí už na 8. kilometru a ve směru z Prahy se prodlužuje. Zvažte sjezd už na Zdiby objížďku po silnici 608. Taky na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně nehoda. A za Berounem na kilometru 21 blokuje jeden jízdní pruh, dojíždí se do kratší kolony. Na D1 vázne provoz na průjezdu Brnem v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Delší je teď kolona směrem na Prahu, poprvé se brzdí už na 220. kilometru. V Praze je ucpaný tunel Blanka směrem z Troje na Smíchov. Za sjezdem na Letnou uklízejí vyteklý olej na vozovce a podle potřeby zastavují provoz v tunelu. Kolona se sune už z mostu Barikádníku a taky z Trojské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál odpoledne bude oblačno, je zataženo, místy taky s deštěm a teploty většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
11: Už jste slyšeli, že Hradec Králové se v případě postupu přes norské Tromsø utká ve třetím předkole Evropské ligy s dánským Midtjyllandem nebo s Besiktašem Istanbul, no a na případného soupeře ve třetím předkole konferenční ligy si ale východočeši ještě počkají. Los začal před malou chvílí, ale ještě to bude trvat, než budeme znát konkrétní jména dalšího možného evropského soupeře. Teď vyhlíží taky hráči Jablonce, jenomže ti nejdřív musí ještě postoupit přes chorvatský Varaždín ve druhém předkole konferenční ligy.
1: Radio Žurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: Hned 4 české tenistky se představí v dnešním programu na Live Sport Prague Open, tedy na turnaji kategorie WTA na pražské Štvanici, respektive jedna už to má za sebou. Oktia Brevová, ta prohrála s francouzskou Dodánovou ve 2 setech. Marie Bousková, tedy loňská vítězka, ta se ve svém úvodním zápase na tomhle turnaji zrovna perenu a sleduje to Jaroslav Prašil.
1: Marie Bousková, ta by mohla naopak ve 2 setech vyhrát. První set má v zádech 7-5 a říkám to i proto, že před chviličkou ztrácela podání, ale už má ztracený servis zpátky a servíruje teď za stavu 3-3, 30 obě ve vyrovnaném duelu s Buzesovou Manejrovou, která teď je tedy napřímo stav 5-7 a teď je 3-3, 30 obě teď z pohledu hráčky, která je napřímo. Marie Bousková teď diktuje výměnu, ale už se musela zase vrátit. Jenom, že Jessica Buzesová-Manejrová pomohla chybou, jako už po několikáté v tomto zápase, kdy Jessica Buzesová-Manejrová chce až příliš zatlačit na Marii Bouskovou, ale občas se jí nepodaří pohlídat si své údery od základní čáry. A tak je to teď gamble pro Marii Bouskovou 7-5, 3-3, 40-30 teď při podání české hráčky, která se tady představuje jako druhá v pořadí, pokud jde o české tenistky, jak už jsme vám na Radiožurnálu Sport několikrát dnes řekli, ještě tady fanoušci na centrálním dvorci uvidí krom krásných balonků, jako teď předvedla Marie Bousková, nádherný krátký míč hned za síť, tak fanoušci ještě uvidí Luci Havlíčkovou a také Dominiku Šalkovou. Teď tedy dílčí skóre 4-3 pro Marii Bouskovou, která otáčí druhý set ze stavu 2-3 na 4-3 a za chviličku půjde na příjem, podávat bude její španělská soupeřka Bouzesová Manejrová, která připomínám prohrává zatím s Marií Bouskovou 0-1 na sety a teď tedy 3-4 ve druhé sadě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Evropského šampionátu dětí a juniorů v drezuře se v Olomouci zúčastnilo přes 100 elitních jezdců z celého kontinentu. Ve špičkové konkurenci se nejlépe prosadily dvě české zástupkyně. Jasmína Vašáriová postoupila do 18členného finále v kategorii dětí. No a to samé se povedlo mezi juniory Elišce Vandasové.
1: Tak já si myslím, že to je úplně obrovský úspěch a jsme opravdu nadšení, když teda ta finálová jízda se nám nevydařila tak, jak jsme předpokládali kvůli komplikacím s koukáním koně, takže jsem nebyla úplně jako tak nadšená, ale myslím si, že úspěch je opravdu obrovský.
2: Zářila po své finálové jízdě mezi juniory na mistrovství Evropy v drezuře 18letá Eliška Vandasová. Jejího koně Rončevala ve finále rozhodilo několik diváků s roztaženými deštníky, kterých se Valach bál a proto v některých sekvencích neposlouchal tak, jak měl. I tak to ale Vandasové zážitek z celé akce neskazilo.
1: Tady ty závody byly opravdu parádní, neskutečně jsme si to všichni užili, atmosféra byla skvělá. Samozřejmě i to, jak jsme se podporovali navzájem, nejenom Češi mezi sebou, ale i se slovenskýma jezdcema, s maďarskýma jsme se tady taky podporovali, takže já si myslím, že ta atmosféra tady byla opravdu skvělá.
2: Pochvalovala si rodačka z nedalekého Štermerka a slova uznání pro organizátory měla i vedoucí české ekipy Renata Habásková.
3: Jsme velice šťastní, že takto velký šampionát mistrovství Evropy mohlo být uspořádaný v Čechách. Je to poprvé v historii. Je to asi největší akce drezurní, která tady kdy v historii byla. Velké díky patří paní Hubáčkové, která se toho ujala tady v jejím areálu v Olomouci a připravila nezapomenutelné zážitky s úžasnou výzdobou, s úžasným programem pro jezdce, s výbornými rozhodčími, který teda poslalo samozřejmě FEI. Myslím si, že to tady nemělo chybu.
2: A chybu podle ní neměly ani české výsledky. 14. místo Jasmíny Vašáriové v kategorii dětí a 16. příčka Elišky Vandasové mezi juniory. Podobné výkony potvrzují, že mezera mezi světovou špičkou a Českem se pomalu zmenšuje.
3: My jsme měli velký skluz. V podstatě po revoluci, když jsme se mohli začít bezproblémově dívat na západ, tak postupně jsme začali si uvědomovat, že potřebujeme informace, zkušenosti zahraničních trenérů. Trvalo to nějakou dobu, začaly se přivážet lepší koně a lidé začali trénovat se zahraničními trenéry a naši trenéři se začali učit, jak vlastně správně trénovat pro ty nejvyšší soutěže.
2: Vysvětluje dlouholetá drezurní trenérka, funkcionářka a manažerka.
3: Myslím si, že v tuto chvíli jsme tak na polovičce cesty. Už jsme konkurenceschopní, už jsme se dostali do finále a právě že kategorie dětí junioři je to, kde to začíná a z nich potom můžou růst dál ty top jezdci. A věřím tomu, že se můžeme dostat až na ten vrchol, ale musíme si vybudovat jméno. To je důležitý. Takže i to, že ty závody jsou tady v Čechách, to jméno České republiky opravdu buduje.
2: Popisuje vedoucí české ekipy Renata Habásková po evropském šampionátu mládeže v drezuře v Olomouci. Podle ní je také zásadní výzvou, aby se našly prostředky a motivace k tomu, aby junioři plynule přecházeli do seniorské kategorie a nekončili své kariéry příliš brzy. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: 10 minut do půl třetí, posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste doma nebo na cestách, přejeme vám, ať si to užíváte, co nejvíc to jde. Aktuální informace pro vás máme na téhle jediné ryze sportovní stanici v českém éteru. No a vydáváme se do Prahy, kde se na ostrově Štvanice hraje momentálně asi nejlepší evropský tenis, co se týče v podání žen. Marie Bousková, ta se pere v úvodním kole domácího turnaje a u toho je Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková vyhrála první set 7-5, ve druhém vede 5-4, jde sice na příjem, podávat bude Bouzasová Maneirová ze Španělska, ale šance to určitě je pro Marii Bouskovou vyhrát tento duel už třeba po tomto gemu ve dvou sadách. Bouzasová Maneirová jde servírovat, také teď sbírá balonky na svou raketu a některé z nich už teď také v tuto chvíli nepotřebuje, protože jde servírovat s jedním, který má teď už nad hlavou a velmi dobře trefuje na Marii Bouskovou a také může pokračovat v útočení, a protože Marie Bousková teď trefuje rámem balonek, tak je to 15-0 pro Bouzasovou Maneirovou, která je teď na podání a jde servírovat na levou stranu své polovičky dvorce. Už nějakou dobu víme, že premiéru tady na zdejším centrálním dvorci při tomto turnaji má za sebou teď už domácí česká hráčka. Samozřejmě ten příběh je už dobře známý. Aliza Oktiabreva podlehla ale Francouzce Dodánové. Ve dvou sadách teď chyba z backendu od Bouzasové Maneirové, která si troufala na úder po čáře, jenomže balonek ji vůbec neposlechl a tak skončil hodně vedle v deblové uličce, takže 15-0, 7-5, 5-4, 15-0 z pohledu Marie Bouskové. Jenom dopovím, že Aliza Oktiabreva podlehla Francouzce Dodánové a říkala, že byla až příliš možná nervózní z té situace nové pro ní, že zkrátka nepředvedla takový výkon, jaký od sebe dnes očekávala tady na pražské Štvanici. Ale jsou to zkušenosti této stále ještě mladé hráčky, juniorky, která

0: Hráte dívčí Grand Slam ještě na US Open, takové jsou její plány a jinak by už ráda se prosazovala mezi dospělými tenistkami i dál, jako třeba teď to dělají Marie Bousková a její soupeřka Bouzesová Manejrová, která si teď prohlédla obrazovku a mohla si oddechnout, jak těsný aut to byl od Marie Bouskové, která se snažila přelobovat španělskou hráčku, která tak v klidu se podívala, jakože jí to bylo snad dopředu jasné. Teď Bouzesová Manejrová skvěle zaservírovala a jde k síti a vytváří si velmi dobrou pozici pro vítěznou forehandovou ránu. Krásný úder do rušku, poslaný a 40-15 je to teď pro Jessicu Bouzesovou Manejrovou, tak to teď nevypadá úplně na to, že by set měl končit už po tomto gemu číslo 10 druhé sady. Utkání je už celkem dlouhé, skoro 2 hodiny trvá, ale to tak zkrátka v případě duelu Marie Bouskové bývá. Tento gem bude možná až nečekaně rychlý. 5-5 je to díky podání Bouzesové Manejrové, přímý bod z podání a je to 5-5. Takže 7-5 a 5-5 podávat půjde Marie Bousková ze Štvanice. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Už je to rozlosováno, pokud fotbalisté Hradce Králové v Evropské lize vypadnou s norským Tromsø, utkají se ve třetím předkole nižší soutěže, tedy konferenční ligy, s vítězem dvojzápasu Alaskert Kluž. O tom rozhodl dnešní los v Nyonu.

0: Losování evropských pohárů ještě přidáváme, že Jablonec se v případě výhry nad Varaždínem utká s lepším z dvojice Riga nebo
1: Lesny. Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová.
2: Vláda schválila novelu zákona o důchodech, oznámil to ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky připočetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 tisíc hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Plameny zasáhly i zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Velká Británie má nového premiéra. Jejím bývalý starosta Manchesteru Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Zasedání nové vlády je v plánu zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem labouristické strany a je už 7. britským premiérem za 10 let. Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. Místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Sport. Česká tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na domácím turnaji WTA v Praze v prvním kole. Francouzce Dodánové podlehla 2x3-6. Jak se daří obhájkyni titulu Marii Bouzkové proti Španělce Bouzasové Manejrové, to na štvanici sleduje reportér Jaroslav Plašil.
3: Marie Bouzková vyhrála první sadu 7-5, té druhé vede 6-5, je teď sice napřímu, ale už jen dva balonky od toho, aby vyhrála tento duel, protože vede teď 30-15 po chybě Bouzasové Manejrové, která podává za stavu 5-7, 5-6 a 15-30. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D8 u Kralupa, komplikace na plzeňské dálnici u Berouna. Dálnice D8 je neprůjezdná za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy se srazila dodávka s kamionem. Blokují oba dva pruhy směr Ústí. Kolona už je dlouhá, moc se nehýbe. Doporučujeme sjet už na Zdiby za Prahou. Objet to po silnici 608. Případně pokud jedete z Prahy do Mělníka, tak je po silnici číslo 9. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony u Berouna. Na 21. a 5. kilometru stojí nepojízdný kamion, částečně v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze levý, zdržíte se okolo 10 minut od sjezdu na Beroun centrum. Na pražském okruhu hlásíte kolony ve směru z D1 na letiště. Nesouvislá fronta od sjezdu na Jesenici se sune až ke sjezdu na Ořech a občas zavřou tunely kvůli regulaci. Zdržíte se okolo 20 minut. Ještě do Brna na D1 vázne provoz v obou směrech v Brně. Větší je fronta směrem na Prahu, poprvé se brzdí už na 219. kilometru. U Brna ještě zůstaneme, dálnice D52 ve směru z Brna na Mikulov. Před sjezdem na Rajhrad hoří auto, na místo jedou hasiči a omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno, na severu místy až oblačno a zpočátku ojediněle přehánky. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy.
0: No a po zprávách zpátky na tenis vracíme se na štvanici za Jaroslavem Plašilem.
3: 7-5, 6-5 a schoda z pohledu Marie Bouzkové, která hraje o postup na druhé straně dvorce Jessica Bouzasová Manejrová, která podává, španělská hráčka. Teď měla gamble, mohla srovnat na 6-6, ale netrefila dvorec. Jako už po několikáté v tomto zápase, to se zkrátka často stává této španělské hráčce, která se často snaží útočit, ale je pro ní ohromně těžké položit vítězný bod na druhou stranu, musí hrát na velké riziko a z toho pramení i spousta chyb, které se kupí na straně Jessica Bouzasové Manejrové. Ta teď podává na Marii Bouzkovou, která vrací pomalejší balonek na druhou stranu a okamžitě přišla forehandová rána Jessica Bouzasové Manejrové, která se dostává do výhody. Forehand letěl krásně rychle a navíc zapadl přesně do růžku, takže výhoda pro španělskou hráčku. Marie Bousková teď na příjmu fanoušků. Je tady o poznání víc než při dnešním prvním utkání od 11 hodin, kdy se Alisa Okťabrewa představila poprvé jako česká hráčka tady na turnaji v Praze. Nedávno získala české občanství. Připomínám, že je to vítězka Roland Garros juniorky, která bude hrát ještě, alespoň takové jsou její plány, na US Open v juniorské kategorii a pak už by chtěla se soustředit na ženský tenis, který teď také čeká v nejbližších týdnech. Ale teď se zase můžeme věnovat dění na centrálním dvorci, protože Marie Bousková je dva balonky od výhry. 7-5, 6-5, sice nemá vše ve své moci, ale samozřejmě soupeřka teď, která je na podání, tak už jsme o tom mluvili, často si nepohlídá svůj útok, takže dělá chybičky a Marie Bousková i díky tomu je teď na tom mnohem lépe. Teď se naopak snaží útočit česká tenistka, která se teď nemusí už bránit dál, protože je tady matchball. Jessica Bouzasová-Manejrová posílá míček za čáru. Byla to situace, kdy Marie Bousková zkusila také zatlačit soupeřku silou z forehandové strany, no a s tou rychlostí už si Bouzasová-Manejrová neporadila, zahrála do autu a tak teď bude odvracet matchball za stavu 5-7, 5-6 a za nevýhody. Bouzasová-Manejrová technickým servisem a stačilo to na přímý bod z podání, takže technickým servisem si vypomohla teď, nešla teď úplně na ESO, jakoby se bála dvojchyby, už se jí to stalo v jednom případě, kdy takto přišla o set, teď by přišla o zápas a byla opatrnější teď v té situaci. Teď je to schoda a teď už šla na větší riziko Bouzasová-Manejrová ze svého servisu, poslala míček do autu nechtěně a tak je to teď schoda a druhé podání pro španělskou hráčku, která teď dostala zase pomalejší return na druhou stranu a mohla tak zaútočit, ale Marie Bousková teď také přitlačila z forehandové strany a teď je to výměna křížných forehandových úderů, jeden lepší než druhý a Marie Bousková si vynutila chybu španělské soupeřky svou aktivitou, tak tedy Marie Bousková má další matchball 7-5, 6-5 a výhoda pro českou hráčku, loňskou vítězku, byť samozřejmě, jak známo, turnaj se sice hrál na stejném povrchu, ale jinde, v pražské Stromovce, kde je klub Sparta, tady je domov ČLTK na pražské Štvanici, spoustu let, velmi tradiční, nejtradičnější je český klub, který teď tedy spolupořádá tento turnaj, samozřejmě muselo se na tom shodnout více stran. Ale teď pozor, protože Marie Bousková se snaží využít matchball, jenomže úder se spodní rotací z backendové strany končí v síti a tak Marie Bousková nevyužívá další matchball a tak je to zase teď na Bouzasové-Manejrové, aby uvedla balonek do hry svým prvním podáním za stavu 5-7, 5-6 a schoda. Jenom dopovím, že tento turnaj to je spolupráce dvou velkých pražských klubů Sparty a ČLTK a samozřejmě také Českého tenisového svazu, což tady vidíte také všude kolem na různé výzdobě, teď už ale zase zpátky na dvorec, kde se teď bojuje o postup do druhého kola. Bouzasová-Manejrová forehandem křížem, teď je to forehand po čáře španělské hráčky, backhand křížem od Marie Bouskové hodně obraný, ale stačilo to teď, protože Bouzasová-Manejrová si hodně věřila, ale chybovala a tak je to zase další výhoda pro Marii Bouskovou, třetí matchball teď při servisu Bouzasové-Manejrové, která prohrává, zopakuji, 5-7, 5-6 a je to teď další nevýhoda španělské hráčky a publikum zase se snaží povzbudit co nejvíc, troufám si říct, Marii Bouskovou výhradně, protože nevidím tu španělské vlaječky jako v případě prvního zápasu. Marie Bousková teď vrátila balonek na druhou stranu, takže se teď hraje a Bouzasová-Manejrová musí hrát další údery, teď je forehand křížem od Bouzasové-Manejrové, vybírá Bousková úderem se spodní rotací krátký míč od španělské tenisky, která má teď volnou část dvorce, ale Marie Bousková vlétla do balonku a raduje se ze své poslední rány, parádní volej Marie Bouskové, která odhadla směr, odhadla úmysl španělské tenistky, která až příliš okatě možná cílila na volnou část dvorce. Jenomže zrovna Marie Bousková se do té části vrhla a tak teď vyhrála i druhý set 7-5, 7-5, 7-5 je to tedy konečný výsledek a postup Marie Bouskové, která jako obhájkyně titulu má za sebou první zápas. Tady jenom dopovím to, co jsem před chvíličkou nemohl dopovědět a nestihl, protože to bychom byli neradi, kdybychom vás připravili o poslední míček tohoto zápasu, ale že předchozím duelu Aliza Okťabreva podlehla Francouzce Dodánové a v tomto duelu tady byly k vidění v hledišti francouzské vlaječky, nebo minimálně jedna velká taková před komentátorskou pozicí radiožurnálu Sport tady mávala na oslavu vítězství francouzské hráčky, v tomto případě se radovala domácí tenistka Marie Bousková. Ze Štvanice Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Sotva v Americe skončil jeden světový šampionát, tak už začíná další. Fotbalisty střídají ve Spojených státech vodní slalomáři. Ti mají svou největší letošní akci ve městě Oklahoma City v areálu hned vedle velké dálnice. Vstoupí do ní časovkou kajak krosu, ve které bude obhajovat bronz Jakub Krejčí, aktuální lídr světového poháru v klasickém vodním slalomu mezi kajakáři. Po posledním tréninku s ním mluvil reportér radiožurnálu Sport Jan Suchan.
1: Jakub Krejčí cestou z tréninku se záměrně nedíval na jednu stranu, protože tam se promítaly okamžiky z finále fotbalového mistrovství světa, tak můžete to trochu rozvést.
2: My jsme kvůli našemu poslednímu tréninku před závodama nestihli vlastně prodloužení finále World Cupu a proto jsem nechtěl vidět, jak to dopadlo, abych si to mohl užít naplno ze záznamů, až se vrátíme na hotel a pustil si to před večeří a naladil se na závody.
1: Komu jste fandil?
2: Fandil jsem Španělsku.
1: Tak třeba budete mít radost, třeba ne? Nebudu vás ochuzovat o ten zážitek. Chci se zeptat samozřejmě na ten samotný trénink, protože jste při něm, při tom posledním, před startem mistrovství světa nemohli použít startovní rampu na kajak cross. Předchozí tréninkovou jednotku vám pro změnu zkrátila bouřka, tak jak významné nebo nevýznamné komplikace to pro vás jsou?
2: Minulej trénink, který nám zkrátili kvůli bouřce, jsem byl ve výsledku rád, protože mi to vůbec nešlo. Akorát jsem se tam trápil a věděl jsem, že bych se trápil dalších 15 minut. Ta rampa je určitě škoda. Chtěl jsem si vyzkoušet naposledy tu rampu a mít takovou jistotu před těma závodama, protože je to tady jiný, je to vejš, člověk se musí zaklánět trošku později, než je zvyklý, jinak dopadá do té vody hodně po špičce a ta loď mu neodskočí vlastně při tom dopadu a nevode mu rychle dopředu. Takže jsem se ho chtěl zkoušet, zároveň zkoušíme různý odrážení, které už bylo jak v Praze na světovém poháru, tak vlastně na všech předchozích světových pohárech a jenom je to tady jiný tou vejškou a tím, že se člověk musí zaklonit trošku později.
1: Ta rampa je prý až kolem 5 metrů nad hladinou, což je nezvyklé. Vysoko Olga Samková, další reprezentantka, říkala, že se toho docela i bála, tak předpokládám, že vy ne.
2: Já jsem se toho nebál asi, já jsem spíš byl chvilku zoufalý z začátku, protože tím, že jsem dlouho nemohl přijít na to, co dělám špatně a až později jsem přišel, že se musím prostě zaklonit díl až na hraně té rampy, tak jsem spíš nevěděl, co to mám dělat a zapichoval jsem se právě pořád a vůbec mi to neodjíždělo a soupeři mi právě odjížděli, ne moje loď.
1: Jak se Jakub Krejčí cítí před zahájením mistrovství světa, na kterém bude obhajovat 2 medaile?
2: Já se cítím dobře, cítím trošku nějaký tlak kvůli předchozím výsledkům a závodům ze světového poháru, ale není to nic, co by mě brzdilo, naopak si myslím, že to je výhoda. Napsal jsem se do kalendáře, že forma má přijít až ve čtvrtek, tak doufám, že forma přijde.
1: Takže na pondělní časovku kajak krosu, což je taky medailová disciplína, tam ještě být nemusí.
2: Přesně tak, na pondělní časovku, na úterní kvalifikaci a hlídky, tam ta forma ještě za stolik být nemusí, hlavní, aby byla nakonec toho týdnu na ten slalom a potom na vyřazovací boje v sobotu, ale zároveň už se musí blížit, protože když to ani v pondělí, ani v úterý nepojede, tak ve čtvrtek a v sobotu mi ta forma bude k ničemu.
1: Říká kajakář Jakub Krejčí, se kterým si budeme povídat ještě za pár minut.

0: Už necelé dvě hodiny začne v americké Oklahomě mistrovství světa vodních slalomářů. Na radiožurnálu Sportu slyšíte přímé přenosy českých jízd v časovce Kajak Crossu. Teď vám ale ještě nabízíme druhou část rozhovoru s jednou z největších českých nadějí, s Jakubem Krejčím, kterého se ptal Jan Suchan.
1: Možná si posluchači radiožurnálu Sport vybaví ten loňský rok v Penritu v Austrálii, kdy vaše maminka tu jízdu medailovou v klasickém vodním slalomu sledovala při poradě ve škole, protože ona je učitelkou. A pak náš společný rozhovor, při kterém jste plakal, slyšela díky kolegovi Kamilu Jášovi a mohla na to vlastně v živém vysílání reagovat. Tentokrát jste si rodiče pozval sem, ale stejně to nedopadlo. Padlo všechno úplně podle představ, tak nám to vysvětlete.
2: Jo, pozval jsem si vlastně celou rodinu sem, bohužel kompletní nepřiletí. Doporučuji si radši třikrát zkontrolovat estu, než někam odletíte, a i to, když naskenujete pas, tak se nemusí naskenovat správně. A bráchovi takhle jsme bohužel nešťastnou náhodou zaměnili jedno číslo a vesta mu normálně přišla, víza, který potřebujete do Ameriky, normálně přišly, ale pod blbým číslem pasu, takže ho nemohli v Praze na letiště pustit. Brácha neodletěl a zůstal doma. Tak má radost, že tam nikdo s ním nebude a může si dělat, co chce. A rodiče jsem vzal sem.
1: Bratrovi je 14, tak bude mít tedy volný byt.
2: Bráchovi je 14, tak si tam pozve nějakou, udělá si tam nějakou dětskou party, prostě doma na bytě a bez rodičů, ale věřím, že prarodiče nebo teta, kdokoliv vlastně bude hrozně ochotný se o ně postarat.
1: Třeba Jiří Prskavec, který bere svou rodinu snad skoro všude, kde pádluje, tak zrovna sem do Oklahoma City to neudělal, protože je to tady prý ošklivé, tak co o tom soudíte vy?
2: Já si nemyslím, že to tady je úplně ošklivé, ale samozřejmě to není nejvíc lukrativní destinace, kam by člověk mohl vyrazit. Zároveň jsem rodičům nabídl, že můžeme buď letět někam na dovolenou, nebo můžou letět sem, a byli pro, aby letěli sem mě podpořit na mistrovství světa, což mi přijde hezký a těším se na ně, protože jsem je dlouho neviděl. A zároveň jsem rád, že tady budu mít někoho blízkého a nebudu tady vlastně na to sám.
1: A co dělá s Jakubem Krejčím to, že tady zároveň v místě, kde za dva roky se budou konat olympijské soutěže, začíná ta olympijská kvalifikace?
2: Zatím si to nějak nepřipouštím, ale beru to jako každý jiný závod, který jsem doteď jel. Vím, že to bude samozřejmě důležitý, ale myslím si, že ne o tak moc, jako byly ty světové poháry předtím. Takže se budu snažit podat co nejlepší výkon, na co mám, a užít si to, protože to dělám kvůli té zábavě a toho, že z toho mám prostě radost.
1: Říká vodní slalomář Jakub Krejčí před mistrovstvím světa, které začne časovkou Kajak Crossu z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

Mistři světa už jsou doma v Madridu, přistálo letadlo. S týmem fotbalových mistrů světa španělské šampiony čekají v zemi hodně bouřlivé oslavy, ale také třeba i přijetí u krále.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová. Změny v cenách paliv se podle ministra Bednárika po konci regulace zatím neprojevily. Na konferenci UNESCO v Jižní Koreji budou jednat o rozšíření světového seznamu o další památky a přírodní lokality. Tenistka Bousková při obhajobě titulu WTA v Praze postoupila do druhého kola. Dálnice D8 je po nehodě na 10. kilometru neprůjezdná směrem do Ústí nad Labem. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 22 stupňů, na Jižní Moravě kolem 25.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevil. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by ceny na trzích začaly opět kolísat.
2: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten předpis do realizačních cen na to ten ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím. Ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
0: Regulaci cen paliv vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Po sobotní nehodě 2 autobusů u Olexovice na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní ještě 4 lidé. Zbylých 28 pacientů propustili doktoři z brněnských nemocnic a z nemocnice Znojmo. Podle policie nedal na křižovatce jeden z řidičů přednost druhému autobusu. Začalo zasedání výboru pro světové dědictví UNESCO. V jihokorejském Pusanu se ho zúčastní zástupci bezmála 200 zemí. Podle vedení této mezinárodní organizace má dnes přírodní i nehmotné dědictví UNESCO 3 největší nepřátele. Války, změnu klimatu a překotný ekonomický rozvoj většiny států světa.
3: Desetidenní zasedání v přístavním městě Pusan rozhodne, které nové lokality letos UNESCO na svůj prestižní světový seznam zařadí. Z přírodních bude vybírat v celkem 7 státech. V kategorii kulturního dědictví potom kandiduje 15 míst ve 13 zemích. Česká republika má k dnešnímu dni na seznamu světového dědictví UNESCO celkem 17 památek a dalších 8 položek je zařazeno do kategorie nehmotného kulturního dědictví. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
0: Míra Velkého odchytli dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů. Pokračuje jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
4: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
5: Sport. Tenistka Marie Bousková porazila na Live Sport Prague Open Španělku Bousasovou Maneirovou 2x7-5 a postoupila do druhého kola. Na úvod turnaje naopak vypadla další Češka Alisa Okťabreva, která prohrála 2x3-6 s francouzskou Dodánovou. Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit 2 soupeře.
6: Pokud by Letenští proti Lyonu neuspěli, tak by se přesunuli rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě postupu přes Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Pokud Hradec Králové vypadne, tak si zahraje ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A to s vítězem dvojzápasu Aleš Kertus Kluží. Jablonec se utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry, a to pokud postoupí přes Varaždín. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Úspěšná D8 za Prahou a kolony na Vídeňské u Brna. Dálnice D8 je za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Po nehodě opět průjezdná. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy se srazila dodávka s kamionem. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už se směrem na Ústí projíždí alespoň levým pruhem. Kolona z Prahy stále velmi dlouhá. Dá se sjet na zdiby opět to po silnici 608. Nejezděte po 608 až do Veltrus, tam je pak dlouhá kolona před omezením. Dálnice D52 Vídeňská je ucpaná na výjezdu z Brna směr Mikulov. Na 10. kilometru před sjezdem na Rajhrad schořelo osobní auto. Na místě stále hasiči, projíždí se jedním pruhem a kolona se táhne už z D1, zdržíte se půl hodiny. Na silnici 38 čekejte půlhodinovou kolonu na obchvatu Jihlavy směr Znojmo. Je tam před Rančířovem omezení a semafor. No a připomínáme ucpaný Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 na letiště a teď je navíc u nájezdu z Barandova na 16. kilometru i nehoda v pravém jízdním pruhu. Takže kolona od Jesenice ještě zpomalí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů na jižní Moravě kolem 25. Tolik zprávy.
5: No, ve zprávách po 15. hodině jste na radiožurnálu Sport slyšeli, jaké případné soupeře budou mít české fotbalové kluby ve třetím předkole evropských pohárů, ale ještě alespoň pro Jablonec a Hradec Králové zbývá odehrát ta předkola druhá. No a ta se budou hrát už ve čtvrtek. Oba české kluby začínají na venkovní půdě. Hradec Králové bude hrát proti norskému Tromsø, bude hrát od 19 hodin právě v Norsku. Vy to uslyšíte na radiožurnálu Sport ve 20 hodin ve čtvrtek také. Se potom přidá Jablonec, to je konferenční liga, tedy o stupínek nižší soutěž. Jablonec bude hrát v chorvatském Varaždínu, jak jsme říkali. O to jsme na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport
8: a Vojtěch Šafář.

0: stupid.
1: Dnes máme na programu na Radiožurnálu Sport velmi zblízka sledovat 4 zápasy českých tenistek na domácím pražském Live Sport Prague Open. 2 už to ale mají za sebou. Oktjabreva, jak se to správně říká, ta vypadla v prvním kole s Dodánovou 0-2 na sety. Naopak Marie Bousková, ta si poradila stejným poměrem s Španělkou Buzasovou Manierovou. No a teď už je ve hře další česká hráčka přímo na štvanici. To sleduje Jaroslav Plašil.
2: Ano, a úvodní gemy jdou zatím za Lucí Havlíčkovou, která bojuje proti Američance Parksové 3-0. Je to ve prospěch české tenistky v první sadě zápasu, který se dopředu očekávalo by mohl být rychlejší než třeba duel Marie Bouskové, protože ta, jak známo, má své zápasy často plné dlouhých výměn, ale v tomto případě na sebe narazili spíš v uvozovkách ranařsky, takže čeká se trošičku, nechci říct hladší průběh, ale rychlejší zápas zatím, ale tady fanoušci viděli i celkem dlouhé gemy, hlavně ten druhý, kdy se tahaly tenistky o gem při podání Lucie Havlíčkové, byl velmi dlouhý. Lucie Havlíčková uhájila svůj servis a taky proto jde teď podávat za stavu 3-0 na pražské štvanici. Teď už tedy utkání bude za chviličku pokračovat, podání Lucie Havlíčkové, která vede zatím 3-0 v prvním setu v duelu s Američankou Parksovou. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: hrát hokej a přitom studovat. Čím dál víc českých hokejistů míří na cestě do NHL, do univerzit v zámoří. Jedním z nich je 18-letý Tobias Trejbal, brankářská jednička letošního draftu, po kterém sáhlo ve druhém kole Calgary, tráví další měsíce na univerzitě v Massachusetts.
1: I ty NHL tým, to preferuju hodně. Sice se tam nehraje hodně zápasů, ale já už jsem tam právě byl jeden týden předtím, než jsem přijel sem do Chomutova a prostě se tam hrozně maká. Máte málo zápasů, máte jenom dva týdně a celý týden prostě makáte. Hrozně moc, je to těžký. Máme tam neskutečné podmínky, prostě ty fitka na všechno, co si vzpomeneme a do toho ještě ta škola, to je plus, že se člověk může vzdělávat. Dokonce tam máme knižní klub s trenérem, což se u hokejistů nevidí, ale je to určitě zábava a těším se tam moc.
2: Prozradil Tobias Trejbal, toho debatní kroužek s knihou v ruce nadchl.
1: Koupili nám knihu o All Blacks, Nový Zéland, o rugbyovém týmu, který v podstatě popisuje tu jejich kulturu a celkově, jak oni fungují jako tým, jak o procento se každý den zlepšovat a tým lídrů a takhle. A potom my si to čteme každou kapitolu jeden den a vždycky si zakroužkujeme věci, které nás třeba zaujaly a potom o tom diskutujeme právě před tréninkem a je to jako motivačně dobrý to poslouchat. Když prostě všichni kluci mají nějaký takhle společný zájem, tak je to super.
2: Společným zájmem je vybojovat si místo v nejlepší lize na světě v NHL. Trejbal po roce v zámoří a úspěšném draftu ví, že nemusí zůstat jen u nesplněného snu.
1: Je to určitě reálný, když se srovnáváte s těma golmana, co tam jsou, tak když jste v Čechách, tak k tomu úplně nemáte tak blízko, je to strašně těžký se s nima srovnat, ale když jste v té Americe, tak prostě vidíte, že jsou teda neskutečný, ale prostě cítíte na sobě, nebo já osobně cítím, že to prostě můžu dát jednou.
2: Řekl Tobias Trejbal. Do Spojených států amerických odletěl před rokem. V elitní juniorské lize se prosadil a svého kroku opustit Litvínov nezalitoval.
1: Tím, že někde v Americe i v Kanadě právě ten trenér brankářů není full time, což znamená celou dobu. Jezdí tam

0: Podle aktuálního světového žebříčku je Eliša Parksová na 66. místě. Češka Lucie Havlíčková, tahle tenistka, té patří příčka číslo 226 a to je velký rozdíl. A přesto to tak na pražském turnaji vůbec nevypadá, ale více informací a podrobnosti už přidá přímo z místa Jaroslav Plašil.
1: Ano, tady se rozdíly smazávají, chtělo by se říct, s domácím publikem v zádech. Lucie Havlíčková je mnohem nebezpečnější hráčkou, už to bylo konec konců vidět i v minulosti. Kolik dává třeba ještě nějakých procent navíc Lucie Havlíčkové prostředí a nic to nemění na tom, že teď se hraje na Štvanici a předtím to bylo ve Stromovce, kde to zná přeci jenom Lucie Havlíčková o poznání víc. Teď vede 4-1 nad Elišou Parksovou, 4-1 a teď česká hráčka půjde zase podávat, má dva breaky v zádech a jsou to zatím paradoxy, protože první dva servisové gemy Američanky Parksové

Vyhrála hladce čistou hrou, jenom na ty své servisy se tady docela nadřela, ale uhrála je. V obou případech byly tam i některé breakboly, dohromady 3, ale Lucie Havlíčková si uhrála servisový gem za stavu 1-0 a pak také za stavu 3-0. Taky proto má teď dobrý náskok a se stavem 4-1 v zádech teď jde servírovat na Elišu Parksovou ze Spojených států amerických 4-1 a 15-0 k tomu popří. Bodu s podání české tenistky Lucie Havlíčkové, která teď tedy hraje o postup, což už se předtím připomenu povedlo o Marii Bouskové, která porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou 2x7-5, naopak předtím prohrála tady poprvé před domácím publikem, protože má celkem čerstvě stále ještě české občanství Aliza Ochťabreva, tak ta prohrála se francouzskou Dodánovou. Dnes ještě fanoušci na centrálním kurtu tady uvidí jednu českou hráčku Dominiku Šalkovou, která se představí právě až po duelu Lucie Havlíčkové. Ta zatím hraje 4-1 a 15 obě teď v souboji s Američankou Parksovou, stále ještě v prvním setu zápasu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou se Stýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur. To je přes 13 miliard korun. Komise to zdůvodňuje porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Platforma podle komise řádně neomezovala rizika s prodejem nelegálních, nebezpečných anebo padělaných výrobků. Kvůli srážce nákladního vlaku s člověkem je mezi stanicemi Mariánské Lázně a Chodová Planá přerušený provoz. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na místě jsou podle něj složky integrovaného záchranného systému. Dálkové vlaky na koridoru mezi Plzní a Chebem budou podle Českých drah v místě nehody nahrazené náhradní autobusovou dopravou. Provoz na trati by měl být podle Kavky obnovený kolem 17:30. Většina odběratelů v Praze 10 má opět k dispozici pitnou vodu. Ráno v ulici na Palouku prasklo potrubí. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek potvrdil, že se podařilo vodovodní síť přesměrovat jinou trasou. Někteří odběratelé přesto podle něj můžou mít stále problém s nízkým tlakem vody.
1: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková porazila v prvním kole turnaje WTA v Praze Španělku Bouzasovou Manejrovou 2-0 na sety. Další Češka Alisa Oktiabrevá končí po dvousetové porážce s francouzskou Dodánovou. Lucie Havlíčková hraje s Američankou Parksovou a je u toho Jaroslav Plašil.
5: Lucie Havlíčková vede 4-1 v prvním setu. Je to schoda a nic nového při servisových gemech Lucie Havlíčkové, protože česká tenistka se pokaždé hodně nadře, aby uhájila svůj servis. Zatím se jí to ale daří a i proto teď servíruje za stavu 4-1 a za schody. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná vídeňská v Brně, taky D8 za Prahou. V Brně čekejte kolony na dálnici D52 na výjezdu směr Mikulov. Na 10. kilometru za sjezdem na Rejhrad schořelo osobní auto a projíždí se okolo pouze jedním pruhem. Kolona se sune už z dálnice D1 a postojíte asi 40 minut. U Brna hlásíte silný provoz na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Nesouvislá kolona se táhne od 219. kilometru a občas zastavíte i v levém pruhu, jako náš zpravodaj.
7: Stáli jsme 4 minuty v obou pruzích, teď jsme se rozjeli, jedeme 50 a 60 směr Praha, takže velmi hustý provoz.
6: Dálnice D8 je ucpaná na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy likvidují následky nehody. Průjezdný pouze jeden pruh, fronta od sjezdu na Zdiby zabere přes půl hodiny. Hodně ucpaný je taky pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech se táhne kolona. Pozor, ucpává se taky ulice k Barandovu směrem z centra. Před nájezdem na ucpaný okruh postojíte půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů na jižní Moravě kolem 25. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Na mistrovství světa ve fotbale jsme viděli a slyšeli o spoustě rekordů, ať už je to divácký rekord, nebo rekord v počtu účastníků, nebo rekord i v počtu zápasů a v počtu střelených gólů. Také to byl turnaj, kde se rozloučilo se svými týmy nejvíce trenérů. No a teď nevíme, jestli to počítat také nebo ne, ale belgické fotbalisty zkrátka už nepovede Rudy Garcia, protože svaz s francouzským koučem se rozhodl neprodloužit smlouvu. Musíme připomenout, že Belgie vypadla na světové šampionátu ve čtvrtfinále se Španělskem. A teď se znovu vrátíme do Prahy na tenisový turnaj žen na okruhu WTA. Lucie Havlíčková hraje proti Američance Parksové. No a všechno na štvanici sleduje Jaroslav Plašil.
1: No a fanoušky by měl zase čekat dlouhý gem, to protože servíruje Lucie Havlíčková, to říkám s velkou nadsázkou, vede 5-2, ale když si projdeme teď historii tohoto duelu, zatím tedy první set, tak pokaždé Lucie Havlíčková hodně dlouho bojovala o svůj servis. V prvním případě odvracela dvě breakové šance soupeřky, pak jednu a pak tři, takže opravdu hodně těžké situace pro Lucie Havlíčkovou, která to samé může určitě zažívat i teď, i když teď česká hráčka je ve vedení 30-15. 5-2, 30-15, servisový gem Lucie Havlíčkové, která ale zatím uhájila pokaždé svůj servis na rozdíl od Parksové, která dvakrát hned na začátku přišla po sobě o podání, a tak i proto teď se dvěma breaky v zádech Lucie Havlíčková servíruje na výhru v první sadě zápasu. Teď konkrétně z pravé strany své polovičky dvorce a Aleša Parksová se vydává skoro až k čáře pro podání, protože si hodně věří, že může atakovat druhý servis Lucie Havlíčkové, které teď hodně překáží vítr, takže si musí zase znovu nadhazovat balonek, ale je znát opravdu, jak tady fouká i na deštníku nad rozhodčí tohoto zápasu. Teď Lucie Havlíčková nedosáhla na těžký úder soupeřky, opravdu si teď Parksová věřila na křížnou ránu a Lucie Havlíčková nedokázala balonek vrátit. Tak je to 30 obě teď 5-2 pro českou tenistku a samozřejmě publikum vnímá, že teď Lucie Havlíčková potřebuje podporu zdejších fanoušků na pražské štvanici. Není úplně plno, ale fanoušků dost a pochvalují si tak, alespoň co jsem mohl mluvit s řadou lidí, tak si pochvalují to, jak tady mají právě i velký prostor pro korzování, že je to hodně pohodlné tady sledovat tenis a velký tenis v tomto případě z ochozu pražské štvanice. Ta teď sleduje utkání Lucie Havlíčkové, proti ní Aleše Parksová napřímo a opět zase povylezla až před základní čarou a tvrdý forehand ovšem pomáhá Lucie Havlíčkové, protože tvrdý forehand končí v autu a tak je to setball pro Lucie Havlíčkovou, která teď bude podávat zase z levé strany své polovičky dvorce. Má teď setball a má teď příležitost uzavřít tedy první set zatím ve vedení Lucie Havlíčková 5-2 se dvěma breaky v zádech teď servíruje česká hráčka. Lucie Havlíčková už podává, ale dost nepřesně teď až do půlky uličky pro deblové zápasy, což samozřejmě nelze, takže druhé podání a opět Aleša Parksová před základní čarou v kurtu bude atakovat druhý servis Lucie Havlíčkové, která teď napíná nervy soupeřky, zase si znovu nadhazuje balonek kvůli větru a až teď si teď nadhodí znovu míček Havlíčková. Dobrý druhý servis, teď Parksová nedokázala vrátit dobře k čáře a Havlíčkové nádherný úder po čáře končí první sadu, tak tedy Lucie Havlíčková tentokrát při svém servisovém gemu celkem suverénně zvládla roli podávající hráčky a vyhrála první sadu 6-2 ze štvanice. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zkoušela úspěšně sjezdové lyžování a také běžky, ale nakonec u Terezy Tvarůškové zvítězilo horské kolo. A byť se někdejší nadějná juniorka na pár let odmlčela, ve stupně se stala na republikovém šampionátu vládkyní olympijské disciplíny cross country.
1: Já si pamatuju doteď, že mi ve 20 letech, ve 21, doktor Jirka Dostal říkal, že 5 let mi bude trvat, než se oklepu. Varkyny se stabilizují a pak by to mohlo začít jít a opravdu to do puntíku sedí letos.
2: Usmívala se po svém premiérovém triumfu na republikovém šampionátu Tereza Tvarůšková. Ta v minulých letech mimo jiné pracovala v pekařství a závodila jenom pro radost. Po nabídce Radima Kořínka se vrátila v dresu České spořitelny k horským kolům. Ne všichni ale věřili, že to někam dotáhne.
1: Já tomu opravdu nemohla uvěřit, protože mi bylo říkáno, že jsem rychlejší hobík. Takže jsem ráda, že tohle jsem určitýmu člověkovi určitě vyvrátila dneska. Vím, že je to v uvozovkách jenom mistrovství České republiky a svět je jinde, ale já doufám, že tohle byl jen první výstřel a že se mi bude dařit jezdit dál.
2: Ve stupně, kde často trénuje a nedaleko žije, se sadila Tereza Tvarůšková strůnu loňskou královnu Adélu Holubovou.
3: Terka jela skvěle tady domácí, takže vlastně má to natrénovaný výborně, ale to nezlehčuje výkon. Určitě jela super, má letos formu, je to jedno velké překvapení, si myslím, Terky celkový závodění a tohle. Takže jo, já mám z ní radost, že se jí to povedlo, zaslouží si to.
2: A podobně jako druhá v cíli Adéla Holubová, upřímně přála Zlato Tvarůškové také třetí Simona Spěšná.
4: Mám za ní hroznou radost, protože si prošla poměrně těžkým obdobím a vím, co to pro ní musí znamenat, takže já jsem na ní moc pyšná a nepřála jsem to nikomu víc než jí. Počítala jsem trošku, že bychom mohli spolu odbět a jet pak spolu ten závod a pak si to rozdat v těch posledních kolech. Chvilku to tak vypadalo, než jsem tam udělala prostě chybu a ona na nic nečekala a jela.
2: Trenérem Terezy Tvarůškové je její přítel Jan Reichard. Společně žijí na Rokycansku anebo trénují a pracují ve Španělsku.
5: Tak řekl bych, že ta cesta je hlavně už celkově od zimy. No. Máme okolo sebe jako slušný tým, řekl bych, jako by lidi. Za prvý kamarád Jarda Samec nás nechal celou zimu na apartmánu ve Španělsku, takže tam jsme jí srovnali výkon a z maratonu se vlastně transformovala zpátky do XCčka, ale tím, že už to jezdila, tak jsme věděli, co v ní je a zkoušeli jsme to vrátit zpátky. No. Vypadalo to slušně.
2: Vysvětluje Jan Reichard, kterého těší, jak se jeho partnerka prosadila do české špičky.
5: Samozřejmě ty holky, jak jezdí svěťáky, tak jsou trošičku jinde, jak rychlostně, zkušenostma, takže si myslím, že se celou sezonu tak jako dávala dokupy, ale už bylo vidět v Novém Městě na Moravě, že to jezdit rozhodně umí, no. S těma češkama minimálně.
2: Uzavírá životní partner a trenér nové české šampionky na horských kolech Terezy Tvarůškové Jan Reichard. Ze Stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Vydáváme se znovu na pražskou štvanici na tenis za Jaroslavem Plašilem.
1: Lucie Havlíčková vyhrála první sadu 6-2, připomeňme, a teď poprvé v zápasu na gemi prohrává, konkrétně 0-1, teď na začátku druhé sady, kdy je Lucie Havlíčková na podání, a teď určitě jí nepomáhá vítr, který tady fouká celkem silně už na pražské štvanici, ale samozřejmě pro obě hráčky je to stejné. Aleša Parksová před chviličkou odservírovala, ujala se vedení 1-0, ale teď vyhazuje úder od základní čáry mimo, a tak teď nechtěně pomáhá Lucii Havlíčkové, která má teď gembol a výhodu za stavu 6-2-0-1 na začátku druhé sady. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Metropole Španělska Madrid se připravuje na velké uvítání fotbalistů s trofejí z mistrovství světa. Tenistka Havlíčková hraje o postup do druhého kola turnaje WTA v Praze. Požár auta blokuje výjezd z Brna po vídeňské dálnici směr Mikulov. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% škol.
7: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
6: Proti zákazu je taky dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Madrid se připravuje na velkou oslavu. V ulicích španělské metropole se očekává milion fanoušků. Přivítají nejlepší fotbalový tým planety. Španělé včera porazili Argentince na mistrovství světa 1-0 v prodloužení. V centru Madridu je i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
8: Španělští fotbalisté vystoupili z letadla po cestě ze Spojených států krátce před 15. hodinou. Zlatou trofej přinesl na španělskou půdu kapitán Rodri Hernández. Hráči odpočívají teď v letišním hotelu, by se za několik minut vydali do paláce Sarsuela, tedy sídla španělských králů. Tam je přijme Felipe VI. S má královnou Letisí a korunní princeznou Leonor. A pak mají fotbalisté namířeno do sídla vlády paláce Moncloa, kde se setkají s premiérem Pedrem Sánchezem. Otevřeným patrovým autobusem se pak vydají do centra Madridu, sem na náměstí Bohyně Cibeles, tady už stojí velké pódium a také projekční plátna a už se to tu zbarvuje červeno-žlutými dresy fanoušků. Vystoupí tu několik zpěváků a hudebních skupin a příjezd hráčů se očekává kolem 19. hodiny. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovice na Znojemsku zůstávají v nemocnici 4 lidé. Zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, říká jí mluvčí Jiří Erlebach.
9: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala celkem 10 zraněných, z toho 3 byly zraněny středně těžce až těžce a 7 bylo zraněno lehce. 7 lehce zraněných bylo po ošetření propuštěno do domácího léčení. Zbylí 3 pacienti byli propuštěni dnes.
6: Policie případ vyšetřuje. Podle jejich zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu.
10: Sport. Tenistka Marie Bousková zahájila obhajobu titulu na Live Sport Prague Open vítězstvím nad Španělkou Bousasovou Manejrovou 2x7-5. O postup do druhého kola bojuje na štvanici Lucie Havlíčková. Podrobnosti přidá Jaroslav Plašil.
11: Lucie Havlíčková vyhrála první sadu 6-2, v té druhé teď právě srovnala na 2-2 díky svému servisu, který zatím hájí během celého utkání, byť někdy s obtížemi, na rozdíl od soupeřky Parksové, která už podání ztratila v první sadě dokonce dvakrát, i proto je na tom zatím lépe Havlíčková 6-2 a 2-2 teď ve druhé sadě. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Další z Češek, Alisa Oktiabreva, v prvním kole vypadla po dvousetové porážce s francouzskou Dodánovou. Později se představí ještě Dominika Šalková v zápase s Chorvatkou Ružičovou.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Spadá vídeňská v Brně a kolony u Jihlavy na obchvatu. Doprava skolabovala v Brně na výjezdu směr Mikulov po vídeňské dálnici D52. Na 10. kilometru za sjezdem na Rajhrad schořilo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona se sune krokem už z Brna od křižovatky s Jihlavskou a zdržíte se přes hodinu. A na silnici 38 čekejte půlhodinové kolony na obchvatu Jihlavy směrem do Znojma. Je tam před Rančířovem omezení a průjezd řídí kyvadlově. V Praze silný odpolední provoz komplikují nehody. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most stojí za magistrálou dvě policejní auta v pravém pruhu, taky sanitka. U nehody dvou aut je tam kolona na jižní spojce i v ulici 5. května od Spořilovské ulice. Hodně ucpaná je i magistrála v centru Prahy ve směru na Holešovice. Je to kolona před zúžením na Hlávkově mostě. V opačném směru na Pankrát se brzdí provoz nehoda před náměstím IP Pavlova. A dlouhá kolona i v ulici k Barandovu směrem z centra. Po pojíždí před ucpaným Pražským okruhem a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů na jižní Moravě i kolem 25. Kolik zprávy?
14: Krásné odpoledne, je po 16. hodině, konkrétně 6 minut po 16. a máme pro vás další informace, krom toho, co jste slyšeli před malou chvílí ve zpravodajské relaci. Basketbalisty Děčína posílí totiž belgický reprezentační rozehrávač nebo někdy i křídelník Zachary Mortan. 28-letý hráč míří do Česka na své druhé zahraniční angažmá. Minulou sezonu totiž strávil ve švédském Sørdetalje, tam měl průměru 14 bodů na zápas a také 4 asistence.
12: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Vydáváme se zpátky na Pražskou Štvanici za tenisem, za Lucí Havlíčkovou a za Jaroslavem Plašilem.
1: Lucie Havlíčková stále odolává tlaku soupeřky a zatím si hájí stále svůj servis. Před chvíličkou potvrdila break, vede 4-2 ve druhé sadě a protože první set vyhrála 6-2, tak má, nechci říct celkem blízko, to rozhodně ne, ale rozhodně blíž než její soupeřka k tomu, aby postoupila z tohoto zápasu prvního kola. Parksová teď na podání, Havlíčková teď nemusí přijímat soupeřky, protože už předtím se ozvala také rozhodčí. Ozvala se nám tady v dálce také sanitka, tak pokud posloucháte Radiožurnál Sport někde v autě, tak se nenechte zmýlit, není to kolem vás, je to tady odtud z tenisového přenosu z Pražské Štvanice, kde tenistky bojují o postup do druhého kola, kde už je Marie Bousková, která porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou 2x7-5, no a předtím připomínám zase naopak prohrála Alisa Ochťábreva ve své domácí premiéře tady na Pražské Štvanici, už tedy za Česko, hrála proti Francouzce Dodánové a 2x3-6 podlehla. Dnes se ještě představí Dominika Šalková v duelu s Chorvatkou Ružičovou tady na centrálním dvorci, kde je teď Lucie Havlíčková, proti ní Američanka Parksová, která servíruje za stavu 2-6, 2-4 a v tuto chvíli 0-15. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu Sport si ještě jednou ve čtvrt na pět pořádně představíme českou sportovkyni Karolínu Urbanovou, která nejenže není příliš známá, ale závodí v opravdu speciální disciplíně, ale je v ní opravdu úspěšná. Je to totiž dvojnásobná mistryně světa a světová rekordmanka. Obojí dokázala teď na světovém šampionátu o víkendu v dřevorubectví v americkém Wisconsinu. Dřevorubectví je sport, ve kterém se soutěžilo už na konci 19. století. Soutěžící si nechávají vyrobit speciální na míru vyrobené sekery a pily. Jejich nabroušení stojí třeba i 10 000 korun. Také se tam pohybují na tom mistrovství diváci především v koskovaných flanelových košilích a s kšandami tak, jak si asi nejspíš představí, že vypadají typičtí fanoušci tohoto sportu. No a Češka Karolína Urbanová, ta se umístila na první příčce v ženské disciplíně underhand chop, tedy sekání pod hmatem. Při téhle disciplíně sportovci sekají kmen, na kterém zároveň stojí. No a Češka dokázala přeseknout skoro 30 cm tlustý špalek z borovice za necelých 22 sekund. Ještě jednou připomínáme, to byl světový rekord. No a vládla potom ještě disciplínu standing chop. V ní zase závodníci musí co nejrychleji přesekat vzpřímený kmen, jako kdyby káceli v strom, který roste. Urbanová dokázala stlačit světový rekord pod 20 sekund.

0: Lucie Havlíčková by mohla napodobit Marie Bouskovou a postoupit do druhého kola pražského tenisového turnaje Live Sport Prague Open přímo na místě, tedy na pražské Štvanici. Všechno sleduje Jaroslav Plašil.
1: Lucie Havlíčková vyhrála první setu 6-2, ve druhém setu vede 5-3 a teď je na příjmu, prohrává 15-30, ale stále platí, že má celkem blízko od postupu do dalšího kola. Na druhé straně má soupeřku Parksovou, která je velmi rychle hrající tenistkou, ale v tomto utkání také dost často chybující hráčkou. Lucie Havlíčková si navíc dokáže poradit s rychlostí úderu, ona sama hraje taky velmi rychle a v tomto zápase zatím hájí svůj servis, až se to zdá neuvěřitelné, protože odvrátila všech 6 breakových šancí soupeřky. Teď ve druhém setu už naštěstí pro ní nepřicházely, tak jako v první sadě, kdy prakticky každý servisový gem musela nějaký odvracet. Teď navíc ještě útočí na podání soupeřky Havlíčková 6-2, 5-3, 30-40, ale klobouk dolů, jak Lucie Havlíčková bojuje a jak dokáže opravdu hájit své servisové gemy zatím v tomto zápase, protože už jsme to říkali ve vysílání radiožurnálu Sport párkrát. Dost tady fouká na pražské Štvanici, krom toho, že také vedle jezdí vlaky, tak ty také se k vám někdy ozvou. Teď tedy Lucie Havlíčková nevyberala podání Parksové, která si pomohla přímým bodem z podání, snížila skore, ale za nějakou minutu a půl půjde Havlíčková podávat za stavu 6-2 a 5-4 na výhru v tomto zápase.
2: Vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
3: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
4: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historii autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
5: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal, trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl by se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
2: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
6: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct,

0: ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
1: Desítka Pavla Horváta živě.
2: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Lucie Havlíčková na Štvanici podává teoreticky na vítězství nad Američankou Parksovou a tak se vydáváme za Jaroslavem Plašilem.
4: Ano, a už je prakticky a vede 6-2, 5-4, 15-0. To první podání se teď před chvíličkou povedlo Lucii Havlíčkové, která to teď zkusí zopakovat z levé strany své polovičky kurtu, ale vítr překáží až příliš. V tomto duelu vidíme hodně opakovaných nadhozů a nejenom v tomto duelu, ale i v těch předchozích. Připomeňme, Marie Bousková postoupila, naopak Eliza Okťábrová ne. Teď ale Lucie Havlíčková se zase o kus přiblížila, protože si připsala přímý bod z podání. Parksová vrátila jen do sítě a tak je to 6-2, 5-4, 30-0 na pražské Štvanici. Lucie Havlíčková je blízko od postupu. Na druhé straně má teď Američanku Parksovou a příznivé skore v zádech 6-2, 5-4, 30-0. Těžký servis teď Parksová vrací a Havlíčková musí hrát backendový úder. Teď je to forehand na střed od Havlíčkové. Soupeřce pomáhá páska, ale zároveň i Havlíčkové, protože míček se zpomalil a další úder Parksové už končí v síti a tak má Lucie Havlíčková první matchball v tomto zápase, dokonce 3 v řadě teď, 6-2, 5-4, 40-0. To je výtečná pozice pro Lucii Havlíčkovou, která teď bude servírovat zase z levé strany své polovičky dvorce. Ještě to vydýchává, protože ta situace samozřejmě není úplně všední. Lucie Havlíčková při typickém rituálu před servisem, který teď posílá z levé strany do sítě, takže druhé podání pro Lucii Havlíčkovou a ještě šance pro Ališu Parksovou na příjmu. Ta ovšem prohrává 2-6, 4-5 a 0-40 teď při podání Lucie Havlíčkové. Havlíčková se teď soustředí na další ránu hodně dlouho. Teď už Havlíčková posílá servis, bohužel pro ní do sítě, takže teď dvojchyba při prvním matchballu trošičku brání Lucie Havlíčkové teď uzavřít set vlastní podání, ale to samozřejmě určitě můžeme přičíst situaci, která je stále velmi dobrá pro Lucii Havlíčkovou, která je blízko od toho, aby porazila favorizovanou soupeřku ze Spojených států amerických Ališu Parksovou, která je teď připravena za základní čarou na return. Podání výborné, ale soupeřka vrací forehandem krásně k lajně. Lucie Havlíčková ovšem kontruje dalším fantastickým úderem po lajně a ten už Parksová nevrátila přes síť, takže Lucie Havlíčková za potlesku fanoušků oslavila svůj poslední bod v tomto zápase, byl vítězný a 6-2, 6-4 teď tedy už můžeme připomenout konečné skóre zápasu. Lucie Havlíčková, jak teď slyšíte i pod mým hlasem ve vysílání radiožurnálu Sport od zdejšího moderátora, vyhrála tento zápas a podobně jako předtím Marie Bousková ve dvou sadách postoupila dál. Předtím, připomínám, Elisa Okťábrová podlehla Francouzce Dodánové, Marie Bousková pak porazila Španělkou Buzasovou Marejrovou a teď tedy Lucie Havlíčková Američanku Parksovou za nějakých 15 minut začne poslední duel s českou účastí dnes na centrálním dvorci. Dominika Šalková bude hrát proti Růžičové z Chorvatska. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Moc krát děkujeme za tenhle servis Jaroslavu Plašilovi. No a ještě jednou připomínám, že i zápas Dominiky Šalkové budeme průběžně sledovat na jediné sportovní stanici v českém éteru.
1: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
2: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
5: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
1: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
2: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
1: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
6: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
2: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
1: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
7: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
8: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
2: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
1: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod od 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Už ho pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem Labouristické strany a už je 7. britským premiérem za 10 let. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. A vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barrandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028.
1: Sport.
9: Tenistka Lucie Havlíčková postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Američanku Parksovou porazila 6-2 a 6-4. Na úvod turnaje na štvanici uspěla taky obhájkyně titulu Marie Bousková, která ve dvou setech porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou. Vypadla naopak další Češka Alisa Oktiabreva po porážce 0-2 s francouzskou Dodánovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D8 u Roudnice a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u sjezdu na Roudnici nad Labem. Na kilometru 31 havaroval kamion mimo dálnici. Podle našeho zpravodaje projedete jedním pruhem.
11: On naštěstí letěl úplně mimo tu dálnici, takže tomu zúžení, jak jsou ty dva pruhy, tak naštěstí se to tam dá projet. No.
10: Kolona je ale dlouhá, ve směru na Ústí se zdržíte až půl hodiny. Poslední volný sjezd je na Novou Ves na 18. kilometru. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště, velmi ucpaný. Lochkovským tunelem se snažilo projet nadrozměrné vozidlo, tunel byl chvilku zavřený. Teď už se opět projíždí, kolona se ale natáhla až k Jesenici. No a na okruhu ve směru na letišti pozor taky za tunely. Na 15.5. kilometru stojí nepojízdný kamion v prostředním pruhu. Silný provoz v Praze komplikuje i nehoda na jižní spojce. Směr Barrandovský most za magistrálou blokuje pravý pruh. Kolona se sune od Zahradního města. A v Brně se rozjíždí kolona na Vídeňské na výjezdu směr Mikulov. Následky požáru auta u sjezdu na Rajhrad jsou pryč. Projíždí se dvěma pruhy. Je to dlouhá fronta už z Brna, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne na severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve třetím předkole nemistrovské části na Olympique Lyon, za který hraje také český reprezentant Pavel Šulc. O tom rozhodl los, který sledoval i Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak nám to hezky shrneš, Martine. Sparta, ta začne kvalifikaci Ligy mistrů ve třetím předkole té nemistrovské části. Co vlastně potřebuje k postupu do hlavní fáze?
1: Jak naznačuješ, vyřadit dva soupeře, i tak ale má Sparta podzim v evropských pohárech jistý. Pokud by český vicemistr proti Olympique Lyon neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Pikantní bude dvojzápas pro záložníka Adama Karabce, který v minulé sezóně hostoval právě v Lyonu. V létě se ale Karabec vrátil do Sparty.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
1: Těší se Adam Karabec. První utkání se bude hrát na Letné 4. nebo 5. srpna. Odvěta je na programu o týden později ve Francii.
0: Los rozhodnul i o tom, s kým se fotbalisté Hradce Králové utkají v případě postupu přes Trumse ve třetím předkole Evropské ligy. Tak na koho můžou narazit otroci?
1: Ano, teď přijde řada různých jmen z různých zemí. Hradec Králové se může střetnout s lepším, nebo střetne se s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul byl Mitulen. Aby cestovali do Turecka nebo do Dánska, tak ale nejdřív Hradec Králové musí zvládnout to druhé předkolo. To rozehraje už ve čtvrtek v Norsku. Pokud východočeši v kvalifikaci Evropské ligy vypadnou z Tromze, narazí ve třetím předkole konferenční ligy na vítěze dvojzápasu mezi arménským Aleškertem a rumunskou Kluží. Los ve švýcarském Lyonu rozhodl také o tom, že Jablonec by se v případě postupu přes chorvatský Varaždín utkal ve stejné fázi soutěže s lepším z lotyšsko-islandské dvojce RFS Riga Vestry. Hrát se bude případně na začátku srpna.
0: To byl Martin Charvát, děkujeme.
1: Hezký den.

0: Tři čtvrtě na pět máme na Radiožurnálu Sport smutnou sportovní zprávu. Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace a zároveň dvojnásobný vítěz zlatého míče Kevin Keegan bohužel zemřel poslední dobou a poslední roky bojoval s rakovinou. No ale my zůstaneme u fotbalu, i když se znovu ještě ohlédneme za světovým šampionátem. I když se na jednom místě sešli Lionel Messi, Donald Trump, Madonna a nebo Shakira, tak středem pozornosti byl někdo úplně jiný. Po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show totiž vyhráli Španělé finále fotbalového mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku, trofej jim na stadionu v New Jersey předal americký prezident a fotku se šampiony chtěl tolik, že ho z pódia musel odvádět šéf FIFA Gianni Infantino. No ale pak už se jen slavilo.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Sibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, pohár jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nikolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začalo respektovat.
4: A Donald Trump, para que nos respete como país.
5: Donald Trump es un pobre hombre.
6: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
5: Donald Trump es pequeñísimo.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
7: Somos campeones del mundo.
8: Campeones del mundo.
1: Z finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Radiožurnál Sport.
10: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Jedno mistrovství světa střídá v Americe druhé.
1: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
0: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
2: Silver medal. Jakub Krebsky representing Czech.
3: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bojalo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
2: Winner of the bronze medal, Jiří Priskevec.
4: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
5: Bronz slaví Matyáš Novák, teď už je to jasné, 6. ceníkov pro českou výpravu na světovém šampionátu ve vodním slalomu.
6: Když vidím, že se týmu takhle daří, tak si říkám, že bych na to taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
0: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
0: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vamos, man, you make it nice.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá již platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Monika Milová.
5: Ministr zdravotnictví Vojtěch předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera, i přesto, že etická komise dosud nerozhodla. Rusko znovu zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Úřady informují o třech mrtvých. Tenistky Bousková a Havlíčková postoupily do druhého kola dvouhry na turnaji WTA v Praze. Na dálnici D8 popojíždí kolona po nehodě na 31. kilometru směrem na Ústí nad Labem. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle něj na to má ale ministr právo. Černý Radiožurnálu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila.
7: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
5: Ministr Vojtěch napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle Nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal resort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl podle kontrolorů zájem, a to ani po zmírnění podmínek přidělení. Podle úřadu byly špatně nastavené. Přispěla ale i vysoká míra inflace nebo růst nákladů. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé. Další 3 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že včerejší ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Naopak Kyjev přes noc vyslal přes 400 dronů na Moskvu a její okolí. Ruské úřady hlásí 10 zraněných. Dotaci 8 milionů 600 tisíc korun získá fotbalová akademie SK Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, především mzdy trenérů fotbalové mládeže. Pokračuje náměstek Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
8: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
5: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem.
9: Sport. Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze. Bousková porazila ve 2 setech Španělku Bouzasovou Maneirovou. Havlíčková vyhrála 2-0 nad Američankou Parksovou. O postup bojuje Dominika Šalková proti Chorvatce Ružičové. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
0: Dominika Šelková je ve vedení 4-1 v první sadě zápasu. Antonia Ružičová z Chorvatska na podání se snaží ubírat z náskoku české hráčky, která do utkání velmi dobře vstoupila. Teď už vede v uvozovkách jen 4-1 a 0-40. Je to teď v neprospěch Šálkové, která je na příjmu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: V prvním kole vypadla Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s francouzskou Dodanovou. V americkém Oklahoma City začíná mistrovství světa ve vodním slalomu. Do úvodní disciplíny časovky kajak krosu mužů jako první z Čechů před 17:30 našeho času nastoupí Vít Přinděš. Následovat budou Jakub Krejčí a Matyáš Novák. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte jízdy v přímém přenosu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Je silný provoz, je tam navíc omezení na 196. kilometru a zdržíte se osobním autem asi 20 minut na průjezdu Brnem. Taky na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem hustý provoz, jede hodně kamionů. První kolonu čekejte před sjezdem na Novou Ves asi na 10 minut. Další fronta pak je ještě u sjezdu na Roudnici nad Labem. Tam na kilometru 31 v omezení havaroval kamion. Tam je kolona na dalších asi 15 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je fronta ve směru z D1 na letiště od Jesenice a je to asi na půl hodiny. V Praze ten odpolední provoz komplikuje i nehoda. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most se za magistrálou srazila 3 auta. Blokují pravý pruh a kolona se táhne už od Lanového mostu. Na silnici 38 čekejte půlhodinové kolony na obchvatu Jihlavy směr Znojmo. Před Rančířovem omezení jede se Kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Dobré pondělí odpoledne. Špičkový ženský tenis s bohatým českým zastoupením se hraje na pražské Štvanici. Jak se o tom ostatně během dne na Radiožurnálu Sport opakovaně přesvědčujeme a ještě bude. Ale své zastoupení má český tenis také na mužském turnaji okruhu ATP v Kitzbühelu. Na rakouské Antuce má Vít Kopřiva hned na úvod velmi těžkého soupeře. 22-letého peruánského mladíka Ignácia Buseho, který už se na světovém žebříčku vyšplhal na 35. místo. Zkušený Čech Vít Kopřiva je 68. a tak bude mít rozhodně plno práce s tím, aby dokázal přes Buseho postoupit do druhého kola v Kitzbühelu. Zatím úvod zápasu vyrovnaný v prvním setu Kopřiva Buse 3-3. I tenhle duel na Radiožurnálu Sport budeme pochopitelně sledovat.
6: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Rolling Stones ve vysílání radiožurnálu Sport, které patří v tento čas, tedy po 17. hodině, také cyklistice. Především v posledních dvou týdnech Tour de France, ale slavná stará dáma má na programu druhý a poslední volný den a cyklisté před sebou posledních 6 etap letošního ročníku. Takže na Tour de France se dnes odpočívá, ale my na radiožurnálu Sport o cyklistice budeme mluvit. Pokud patříte mezi její fanoušky, asi budete znát nejen ty velké podniky Grand Tour, ale také závody okolo Japonska, Švýcarska, okolo Polska nebo okolo Romandie. Po vzoru slavných cyklistických etapových závodů ve světě se už tradičně jezdí podobný i u nás a jmenuje se okolo jižních Čech. Kamil Jáša pozval k mikrofonu ředitele všech 12 dosavadních ročníků. Jan Hájek právě teď řeší detaily závodu, který v úvodu září nabídne také atraktivní královskou etapu.
1: Letos připravujeme 13. ročník, je to závod Evropského poháru. Podle té skladby týmů, který nám poslední roky na závod jezdí, tak si myslím, že si jakoby v té komunitě cyklistických kontinentálních týmů to jméno udělal a nás to samozřejmě těší. Už minulý rok jsme se dostali do situace, kdy jsme spíš týmy museli jakoby odmítat, protože jsme byli na limitu 29 týmů a letos to vypadá, že budeme zase úspěšní, což nás těší. Zavazuje k tomu, aby jsme furt byli jakoby pokorní, skromní, aby jsme udělali pořádný závod.
2: My jsme se teď sešli v Třeboni, to je startovací místo a město první etapy.
1: Ano, tradičně. Třeboň je jedno ze dvou měst. Jindřich Uradec a Třeboň je s námi vlastně od začátku závodu okolo jižních Čech od roku 2012 a my si toho hrozně vážíme a jsme tady rádi.
2: Najdou si cestu k cyklistice. Právě v Třeboni i ti, kteří se cyklistikou moc nezabývají a vyrazí třeba do lázní.
1: Přesně, jak jste zmínil, jakoby lázně, tak Třeboni, když se povede počasí, když je hezký počasí, neprší, tak to náměstí je vždycky plný. A skoro si ani nemyslím, jako že by to bylo moc jakoby fandama cyklistiky, ale zkrátka těma kruzujícíma lázeňskýma hostama, který přijdou a ten kulturní program tam s náma sledují.
2: Ty etapy jsou celkem 4, máte teď v hlavě, 3. září všechno vypukne, dali bychom je dohromady všechny 4.
1: Jo, tak startujeme ve čtvrtek, první etapa je z Třeboně do Studené, druhá etapa v pátek, 4. trošku změnu jsme udělali, zkoušíme Český Krumlov, tradiční naše město taky. Z náměstí pojedeme do Novohradských hor, do Nových Hradů, to je druhá etapa. 3. etapa v sobotu bude královská, nejtěžší. Nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na hotel Rankl, což je na Horské Kvildě. To bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měl rozhodnout o celkovém pořadí závodu. A dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
2: A snažíte se držet tu filozofii, že cyklistika je vlastně společenské setkání, že bude připravený kulturní program už před jednotlivými etapami a také po nich, před dojezdem závodníků do cílových měst?
1: Tak my se o to snažíme. My máme jako takovou sekci, říkáme tomu kulturní program. Na každém startu, v každém cíli ozvučený pódium, písničky, hudba, rozdáváme přilby, dresy, propagační materiály, tradičně v Jindřichově Hradci, potom ještě k tomu kulturnímu programu pořádáme závody cyklistický pro děti a pro handicapovaný. I tohle to je takový jakoby trošku něco navíc než jenom ta vrcholová cyklistika.
0: Říká Jan Hájek, ředitel závodu okolo jižních Čech, který pořadatelé připravují v průběhu celého roku. No a o tom, co řeší právě teď, tedy na začátku druhé poloviny července, nám Jan Hájek na radiožurnálu Sport něco víc poví už za chvíli.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Ale ještě předtím se vypravíme na tenis, protože na pražské Štvanici pokračuje turnaj okruhu WTA. Sešly se tedy skvělé tenisky, včetně těch českých. Do druhého kola už postoupili byly Lucie Havlíčková a obhájkyně vítězství Marie Bousková. Naopak neuspěla Alisa Oktiabreva. A teď se o postup do druhého kola snaží Dominika Šalková i před očima Jaroslava Plašila.
5: No, náskok je pryč, Dominika Šalková výtečně vstoupila do utkání, ale teď už je to 4-4 a navíc teď Rožičová má breakové šance, jednu už teď odvrátila Dominika Šalková, která hraje velmi rychle, teď trošičku také na jistotu, protože už si chybičku nemůže dovolit a opravdu těch chyb při snaze hrát aktivně velmi rychle udělala dost a to jí teď stojí trošku pohodovější závěr první sady, vypadalo to jednu chvíli velmi hladce, ale teď už je to naprosto naprosto otevřené 4-4 teď a ještě 40-30. Při podání české hráčky je to 30-40, takže soupeřka Růžičová z Chorvatska má ještě jednu breakovou příležitost. Při servisu Šalkové, která teď zase hraje trošičku opatrněji, je znát, že dává úderům teď více liftu, tak aby míčky padaly ještě před čáru, ovšem na ránu po čáře Růžičové teď trošku pasivnější Dominika Šalková neměla nárok a tak prohrává 4-5 v první sadě a Růžičová po otočce půjde za chvíli podávat na výhru v prvním setu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Další zvrat v tomto prvním setu, zatím tedy ještě stále platí, že podává Růžičová a teď forehandem útočí velmi dobře do růžku při náběhu k síti, takže 30-40, ale připomenu ten hodně divoký vývoj a skvělý nástup Dominiky Šálkové, která se ujala vedení 4-0, jenomže pak dalších pět gemů v řadě naopak uhrála její soupeřka Antonia Růžičová a ta teď podává za stavu 5-4, 30-40 v závěrečném utkání dnešní programu na centrálním dvorci. Teď je to druhé podání pro soupeřku české hráčky Antonii Růžičovou, která servíruje pochopitelně za těchto okolností ze stejného místa. Už za trošku klidnějších podmínek vítr už jen tak lehce pofukuje ve srovnání s ještě dobou nějakých několik desítek minut zpátky. Je tady break a je tady srovnání skóre 5-5, tak tedy první sada ještě pokračuje a Dominika Šálková si teď vynutila chybu soupeřky, která nedoservírovala první sadu. Vše je stále otevřeno 5-5 a podávat půjde česká hráčka. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Děkujeme Jaroslavu Plašilovi, za kterým se na Radiožurnálu Sport zase vrátíme, tak jako se teď v 17 hodin 22 minut vracíme k cyklistice. Pokračujeme totiž v rozhovoru s ředitelem čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Janem Hájkem. V minulosti právě na této akci startovali i budoucí účastníci slavné Tour de France, třeba belgická hvězda Arnaud Delí. V jihočeském kraji se atraktivní závod pojede i letos, a to od 3. do 6. září. Organizátoři přitom nezapomínají vedle profesionálních cyklistů ani na program proti handicapované, připomíná Jan Hájek.
2: Jo, tak je to taková jako trošku jakoby charita. My v Jindřichově Hradci máme ústav sociální péče, kde se ty ženský, ty lidi hrozně hezky starají. My všichni máme štěstí, že jsme zdraví, silní. Některé lidi to štěstí u nás nemají a jsou právě v tom ústavu a vznikla nějaká spolupráce, že my ty závody pořádáme, oni se na to těší, jezdí tam. My postupně trošku oddykáme, teď mají nějaký drezy, aby to vypadalo. Já vím, že oni z toho mají radost, jako mají vystavený medaile, že nějaký ty předměty upomínkový a tak. Takže letos to budeme dělat zase a děláme to rádi.
3: A zase zpátky k závodu okolo jižních Čech. 13. ročník, to znamená, že už 12krát jste si tu roli ředitele největšího závodu na jihu Čech, druhého největšího v České republice vyzkoušel. Je některý z těch ročníků, který byl nejpovedenější, a je některý, na který byste nejraději zapomněl?
2: Já bych zase tu roli ředitele moc nepřeceňoval. Ono vždycky, když se něco dělá, tak to musí mít někoho, kdo to jako nějak táhne a říká se tomu ředitel. Takže nejpovedenější ročník, já vždycky jdu ročník od ročníku. Nemáme žádný partnery, který by třeba řekli, jo, dobrý, budeme s váma spolupracovat na 3 roky dopředu nebo tak. Takže já vždycky chci ukončit ten stávající ročník, pak se to vyhodnotíme a řekneme si, jestli s tím kolektivem kluku, který mi pomáhají, nebo i Olek, jestli půjdeme dál. Který byl nejpovedenější, vždycky asi ten, co aktuálně skončil. Jako,
3: takže... A nebo ten, co přijde, ten bude nejpovedenější?
2: Já si nemyslím, jako, jo, protože jsme na tom limitu, kdy už já si myslím, že žádný strom neroste do nebe a 29 týmů my už to víc navyšovat nemůžeme, jsou nějaké kvóty, počet startujících a tak dále. Takže a zase nechceme jít jakoby úplně tou kvalitou, aby jsme brali jakoby ty nejlepší týmy, protože oni zase ty nejlepší týmy potom nás jakoby školejí v takovém tom, že chtějí mít třeba jenom ubytování pro jednotlivce, s tím zase máme problémy, takže to děláme tak na pohodu. Myslím si, že když se nám bude dařit to dělat na této úrovni, tak to bude tak v pořádku.
3: Tak snad jedna věc, proměnil se za těch 12, teď už vlastně 13 let organizační tým, začínali jste v menším kroužku a teď přece jenom už těch organizátorů je víc?
2: Toho určitě potřebujeme, od čtvrtka do neděle potřebujeme nějaký stálý počet pořadatelů, to je zhruba 60 lidí, pak spolupracujeme s hasičema, který nám drží křižovatky, to je dalších nějakých 800 lidí. Za začátku to byla spíš taková jakoby menší skupinka, nějakých 20-30 lidí, i když taky to není úplně ustálený, že každý rok třeba 5 lidí jakoby z jakýkoliv důvodu odejde a potom zase těch 5 lidí musíme nahradit, ale už se to jako schání trošku jakoby s nás a většinou to jsou na bázi jakoby přátel těch stávajících pořadatelů.
3: Říká ředitel cyklistického čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Jan Hájek. Střeboně, Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: No a teď Střeboně na Radiožurnálu Sport, pojďme zase do Prahy na Štvanici, tam, kde se rozhoduje o tom, jestli do druhého kola turnaje okruhu WTA postoupí Češka Dominika Šálková a nebo Chorvatka Růžičová. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: Ano, a máme tady další otočku. Teď už zase ve vedení česká hráčka Dominika Šálková 6-5. Na podání půjde její soupeřka Antonia Růžičová. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: No a protože se blíží start prvního českého závodníka na mistrovství světa v vodním slalomu, tak pojďme do americké Oklahomy. Právě tam se sily nejlepší vodní slalomáři

0: světa. No a jako první je na programu časovka kajak krosu mezi muži. Na místě máme reportéra Jana Suchana. Honzo, hezké dopoledne do Oklahomy.
1: A krásné odpoledne do Prahy z Oklahoma City, kde je sluníčko, teploty přes 30 stupňů, skoro ke 40, velké parno pro vodní slalomáře, to ovšem nepředstavuje až takové potíže, protože se schladí ve vodě, možná obtížnější to je pro fanoušky, ale vlastně ani není pro koho, protože tady v podstatě žádní nejsou, jenom členové týmu a pak samozřejmě rozhodčí, kteří musí být celou dobu pořád na pozoru, aby odhalili případné chyby vodních slalomářů v časovce, kajak krosu, což je disciplína, která dříve sloužila jenom jako kvalifikace pro ty vyřazovací jízdy, ale nějakou dobu už se za ní udílejí i medaile, ale vždy tedy každý sám jede tím kanálem, ve kterém jsou připraveni nejdříve, nebo respektive nad ním připravena startovní rampa, která je tady neobyčejně vysoko 5 metrů, což není pro zvlášť některé dámy zrovna nejpříjemnější. Následuje jedna branka povodná, pak protivodná, potom je to dlouhá pádlovací pasáž se třemi brankami povodnými, ale v podstatě stačí je to rovně, žádné velké nástrahy pro vodní slalomáře, pak taková dlouhá tyč, pod kterou je potřeba udělat eskimácký obrat, ještě jedna protivodná a povodná branka, rychlý sprint. Do cíle vedoucí čas ani ne 50 sekund drží Rakušan Ošmauc, to je opravdu hodně rychlé. Vít Přindiš už právě teď se také snesl do peřejí a už zabírá opravdu mocnými údery svých paží a pádla. Dostává se do první branky, to je uprostřed kanálu, takovém skoku. Následuje protivodná branka. Vít Přindiš využívá pádlo, to se smí, odhazuje tu branku za sebe, ztrácí na první mezičasu 18 sekundy. Teď dlouhá opravdu pádlovací pasáž jako ze sjezdu na divoké vodě, to se ani nepodobá tomu vodnímu slalomu nebo kajakrosu. Na druhé mezičasu už má náskok 19 sekundy, docela rychle udělal eskimácký obrat a výborně se obtočil kolem protivodné branky, teď už bude sprintovat do cíle, na co to bude Vítu Přindišovi stačit. Na poslední mezičase ztrácí skoro půl sekundu na Ošmauce a teď už se dostává do cíle na třetím místě o 58 sekundy za zmiňovaným rakouským reprezentantem, mezi ním a Čechem Vítem Přindišem je ještě Kanaďan Baldóny o 40 před Vítem Přindišem. Následovat bude ještě 23 borců k medaili pro Víta Přindiše, je tedy poměrně daleko, ale ne třeba k medaili pro českou výpravu, protože mezi tou zbývající sestavou jsou také Jakub Krejčí, obhájce bronzové medaile, a také Matyáš Novák, který získal bronz následně v těch vyřazovacích jízdách na posledním světovém šampionátu v australském Penritu. A pak následují ženy, i o nich uslyšíte na Radiožurnálu Sport z Oklahomy, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a rychle to vezměme přes Atlantik zase do centra střední Evropy, do naší krásné metropole, na ostrov Štvanice, kde se hraje turnaj ženského okruhu WTA a kde Dominika Šalková bojuje o postup do druhého kola. Její soupeřkou je Chorvatka Ružičová a reportérem Radiožurnálu Sport na místě Jaroslav Plašil.
2: Stále se ještě hraje první sada, teď velmi dlouhá výměna plná razantních úderů, ale chyba z rakety Ružičové a setball pro Dominiku Šalkovou. Tak je to pořádná houpačka. Dominika Šalková vedla 4-0, pak naopak Antonia Ružičová z Chorvatska 5-4 šla podávat na výhru v setu, ale Dominika Šalková otočila, takže teď je na tom ona lépe a má teď setball za stavu 40-36, 5-40-30. Šalková teď metr za základní čarou, přímá podání soupeřky, která už na tom teď nemusí být zdaleka tak dobře i třeba mentálně, jako ještě před chviličkou, navíc dělá chybu teď při prvním podání, takže druhý servis teď může atakovat Dominika Šalková, jenomže jí se také často stávalo, že když tvrdě agresivně útočila, tak v zápětí přišla i nějaká chybička. Šalková to teď spouští a bohužel z forehandu vůbec netrefuje dvorec, je to právě ono, je to ta chvíle, kdy už to vypadá.
0: Šance Dominiky Šalkové tedy využita, snad přijde ještě nějaká další. Uslyšíme o tom třeba ve zprávách.
3: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Monika Chmilová a zprávy.
4: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu na prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydávání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 000 hektarů porostu. Oheň se tam šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Zemřel bývalý anglický fotbalista a držitel zlatého míče Kevin Keegan. Bylo mu 75 let. Informovala o tom jeho rodina. Někdejší trenér a kapitán anglické reprezentace se léčil s rakovinou v pokročilém stádiu. Ocenění zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu získal dvakrát po sobě na konci 70. let. S Liverpoolem třikrát vyhrál anglickou ligu a dvakrát pohár UEFA. A policie pátrá po 29-letém Adamu Trojákovi z Tanvaldu na Jablonecku. V neděli odešel z domova a už o sobě nedal vědět. Podle policie by si mohl sáhnout na život. Muž je 180 cm vysoký, štíhlé postavy. Má krátké rovné hnědé vlasy, česané na patku vpravo, hnědé oči a hnědé prořídlé vousy. Na sobě by měl mít černobílo-oranžovou bundu anebo černou bundu značky Nike a zelené tepláky i boty. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 150. Sport. Tenistka Dominika Šelková hraje v prvním kole turnaje WTA v Praze s Chorvatkou Ružičovou. Na štvanici je u toho Jaroslav Plašil.
2: 6-6 a tak rozhoduje tiebreak první sady, která má velmi bouřlivý vývoj. Nejprve vedla 4-0 Dominika Šelková, pak 5-4 soupeřka z Chorvatska Antonia Ružičová šla podávat na výhru v prvním setu za stavu 5-4, ale pak se to zase otočilo ve prospěch Šelkové, která měla i setball. Teď se hraje tiebreak a v něm je to 1-1. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
4: A v americkém Oklahoma City začalo mistrovství světa ve vodním slalomu. Mužskou časovku kajak krosu sleduje Jan Suchan.
1: Vít Přinějš už má jistý postup do vyřazovacích jíst a navíc stále drží zatím Mereglovou třetí pozici, ale ještě zbývá 19 konkurentů, včetně Krejčího a Nováka. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radio Žurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D8 u Roudnice a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona u sjezdu na Roudnici nad Labem. Na kilometru 31 v omezení vyletl kamion mimo dálnici. Jede se jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Je silný provoz, navíc na 15. a 5. kilometru, to je za tunely, stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona zpomalila. Zastavíte už za sjezdem z dálnice D1 na okruh a kolona se podle našeho zpravodaje moc nehýbe.
6: Stojím zhruba v polovině mezi Jesenicí a D1 a stojím tady už skoro 20 minut a pohnuli jsme se asi o 10 metrů.
5: Dlouhé kolony v Praze i na jižní spojce ve směru na Barandovský most. Za magistrálou blokuje pravý pruh nehoda. Fronta se táhne už od Lanového mostu a je to bezmála na půl hodiny. Ucpává se kvůli tomu i Brněnská směrem do centra před sjezdem na jižní spojku. A na silnici 38 popojíždí kolona na obchvatu Jihlavy směrem do Znojma. Je tam před Rančířovém omezení a směrem na Znojmo postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou polojasno, postupně převážně oblačno a ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Jak jste slyšeli v přehledu novinek, tak na pražské štvanici se rozhoduje o tom, jestli Dominika Šelková získá první set v souboji s Chorvatkou Ružičovou, tedy na Live Sport Prague Open. Ještě než se tedy na pražskou štvanici vypravíme, tak je tady bohužel tenisově nepříjemná zpráva z Kitzbühelu, protože tam úvodní set duelu prvního kola turnaje okruhu ATP Vít Kopřiva nakonec tedy prohrál s Peruáncem Ignáciem Busem 5-7. V klíčové chvíli Vít Kopřiva neudržel své podání, on přitím nedokázal doservírovat první sadu za stavu 5-4. No a Buse ho za to tedy potrestal. Vít Kopřiva bude muset tenhle duel otáčet. No a teď už, jak jsem zmínil, na pražskou štvanici duel prvního kola ženského turnaje okruhu WTA Šalková Ružičová a reportér Jaroslav Plašil.
2: No, není vyloučeno, že se tady bude opakovat něco podobného, protože Antonia Ružičová také nedopodávala první sadu. 5-4 to bylo, když šla servírovat, ale Dominika Šalková otočila, jak jste slyšeli před chvíličkou, hraje se tiebreak první sady a v něm je to teď 4-2 pro českou hráčku. Tenistky si už vyměnily strany, takže teď může Antonia Ružičová opět podávat za nepříznivého stavu 2-4. Šalková vybírá těžký servis jenom backendem se spodní rotací, ale stačí to tak, aby se hrálo a tak, aby se chybovalo, chtělo by se dodat, protože Antonia Ružičová při náběhu k síti vůbec nezvládla svůj úder v kombinaci s pohybem směrem dopředu, takže je to 5-2 pro Dominiku Šalkovou a už opravdu velmi nadějná pozice, ale to zase teď trošičku zrelativizuji, protože Dominika Šalková vedla 4-0 v prvním setu a vypadalo to naprosto hladce. Teď ale pozor, protože je tady setball, další chybička soupeřky a Dominika Šalková vede 6-2 v tiebreaku první sady a toto je opravdu luxusní pozice pro Dominiku Šalkovou, která teď servíruje s přehledem do růžku, backhand krásně poslaný po čáře a teď to bude forehandová rána Dominiky Šalkové, která už je vítězná co do první sady. Dominika Šalková ji nakonec vyhrála v tiebreaku za 53 minut, tedy celý první set. V tiebreaku to bylo 7-2, tam už to zase bylo jednoznačné, podobně jako byl jednoznačný začátek zápasu. Tak tedy Dominika Šalková vede nad Antoniou Ružičovou zatím 1-0 na sety.
0: Říká Jaroslav Plašil, který samozřejmě i tenhle duel bude ve vysílání Radiožurnálu Sport dohrávat až do konce. Doufejme, že to bude s dobrým koncem pro Dominiku Šalkovou.

0: 17 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport a možná jste v minulých dnech zaznamenali, že Marc Cucurella, tedy obránce teď už fotbalových světových šampionů ze Španělska, slíbil, že pokud jeho tým opravdu dokáže finále proti Argentině vyhrát, takže on si nechá vytetovat někam na své tělo obličej trenéra španělské reprezentace Luise de la Fuenteho. No a Marc Cucurella má v úmyslu tento svůj slib dodržet. Hned po finále na svém instagramovém účtu scháněl tatéra, který by mu koučovu podobiznu vytvořil. Je tu někde nějaký tatér? Napsala letní posila Realu Madrid na Instagramu spolu se dvěma hvězdami, které představovaly dva španělské tituly mistrů světa. Cucurella hned po finále v New Jersey uvedl, že si to tetování opravdu nechá udělat a dá si ho na nějaké místo, kde bude dobře viditelné. Prý to přesné místo promyslí v letadle cestou domů. No a pokud jde o trenéra Luise de la Fuenteho, tak ten prohlásil, že sliby se musí dodržovat a prý není snad až tak ošklivý, aby nemohl být někde na těle jednoho ze svých svěřenců. Tak věřím a určitě to tak bude, že Marc Cucurella až opravdu splní ten svůj slib, tak o tom zase na pravděpodobně sociálních sítích dá vědět a na Radiožurnálu Sport o tom určitě budeme mluvit.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: No a teď už budeme mluvit zase o mistrovství světa ve vodním slalomu, které hostí Oklahoma City, tedy místo, které bude hostit také za dva roky olympijské hry v tomto sportu. Všechno se rozjíždí časovkou v kajak krosu mužů. Svou jízdu už má za sebou Vít Přindiš a teď se v nejbližších desítkách sekund vypraví bojovat s přepkáškami a divokou vodou Jakub Krejčí a Matyáš Novák. Budeme u toho díky našemu reportérovi přímo na místě Janu Suchanovi.
3: Nejdřív pojďme shrnout, jak je to s Vítem Přindišem. Vít Přindiš aktuálně na pátém místě docela dlouho se držel na tom třetím. Už jsem si říkal, jestli jsem nebyl až příliš příkrý s tím soudem, že má k medaili daleko, když dojel se startovním číslem 24 jako třetí a pak vždycky následují ti lepší ve světovém žebříčku a bere se to opačným směrem. Postupně, to znamená, že po 24 následuje 23, to znamená, ještě na 23 dvorců jsme čekali a až ten devátý v pořadí se před Víta Přindiše dostal, jde o Australana Longa, tím nejlepším aktuálně Španěl Llorente, za ním o 27 setin Rakušan Ošmauc, následuje právě Australan Long, Kanaďan Baldoni a pak tedy jako pátý Vít Přindiš. Už jenom za pár desítek sekund se skočí ze startovní rampy Jakub Krejčí, který je dost možná největší českou medailovou nadějí na tomto šampionátu, protože v klasickém vodním slalomu byl ve všech světových pohárech této sezóny nastupních vítězů nejhůře třetí, dvakrát první a také obhajuje právě v této disciplině bronzovou medaili. Jakub Krejčí už je ve zdejších peřejích a snaží se do toho dávat, co jenom může, blíží se k první brance přední, to je opravdu na dlouhé pádlová. Teď skok brankou číslo jedna směrem k dvojce, ta je protivodná. Jakub Krejčí výborně využívá své energie a odhazuje branku, vede o 33 setin sekundy, teď tři branky jen tak lehce mine, dvě po pravé straně, jednu po levé, náskok 34 setin sekundy, teď eskimácký obrat bez problémů, to bylo krásně obtočené pod vodou, teď protivodná branka číslo 6, také žádné potíže pro Jakuba Krejčího a teď je jenom co nejrychleji do cíle. Má náskok víc než půl sekundy. Udrží to nebo neudrží? Ano! Není to sice tolik, ale Jakub Krejčí je novým lídrem a má naději i letos v Oklahomě získat medaili, protože se dostává na první místo 28 setin sekundy před Španěla Llorenteho. Zbývá nám posledních 7 borců, tak si je pojďme představit. Brazilec Gonçalves, Španěl Ochoa, Polák Polačík, Čech Matyáš Novák a pak tři opravdu těžké váhy, pokud jde o výsledky v kajak krosu, i když hlavně v těch vyřazovacích jízdách Francouz Mador, Novozélanďan Butcher, to je olympijský vítěz a několikanásobný mistr světa Brit Clark. Pokud jde o Brazilce Gonçalves, tak ten ztrácí zhruba v polovině trati přes sekundu a půl, to myslím, že není stáhnutelné, zdolatelné, takže naděje na obhajobu medaile u Jakuba Krejčího je zase o něco větší. větší. Ale nezapomínejme ani na Matyáše Nováka, to je také borec, který už zná, jaké to je stát na mistrovství světa nástupních vítězů. Loni byl v australském Penritu bronzový ve vyřazovací fázi kajak krosu, letos právě v časovce kajak krosu byl druhý na mistrovství světa do 23 let. Tak tedy Brazilec Gonçalves se nedostal před Jakuba Krejčího, který nadále vede Brazilec až na 19. místě. Teď už Španěl Ochoa má za sebou první protivodnou branku a po ní ztrácí půl sekundu na Jakuba Krejčího, který vedl vlastně ve všech fázích tohoto závodu, ale nezapomínejme, že tedy ještě šestice konkurentů ho může ohrozit. Ochoa má zase o něco větší manko, 65 setin sekundy. Teď se dostal pod takovou tou dlouhou tyčí eskimáckým obratem, ale nedostane se před Jakuba Krejčího, řadí se na 9. místo s odstupem 1 sekundy a 29 setin sekundy, takže to vypadá tak, že zbývá pětice posledních závodníků, z toho je jeden Čech, takže pokud alespoň dva nečeši zůstanou za Jakubem Krejčím, tak z toho bude medaile pro Česko, minimálně pro jednoho z reprezentantů naší země. Mateusz Polačík, velmi zkušený závodník, už také se dostává první povodnou brankou k té druhé protivodné, tam zůstal o, řekl bych, chviličku déle než Jakub Krejčí a nebyla to až taková chvilička, sekunda 34 setin ve prospěch českého kajakáře, který je zase o něco blíže medaili ze světového šampionátu v Oklahoma City první den a že by to byla první medaile tak jako před rokem v Austrálii. Protivodná branka, Polačík, vypadá to, že už toho má plné zuby, jak se říká, ztrácí skoro 3 sekundy a to ještě není v cíli. Teď už ano a za Jakubem Krejčím 24. pozice, do vyřazovací fáze postupuje nejlepších 42, to znamená, že v té vyřazovací fázi už uvidíme jistě jak Víta Přindiše, tak Jakuba Krejčího. Teď Matyáš Novák už také se snaží v peřejích získat co nejlepší čas, co nejlepší výchozí pozici a třeba také medaily, i když u Jakuba Krejčího ještě jistá není. Teď proskakuje Matyáš Novák první brankou k té druhé, otáčí se výborně, se dokázal dostat kolem branky, ale na Jakuba Krejčího je to stále málo. 3/10 ve prospěch staršího Krejčího. Teď Matyáš Novák hodně zabírá a dostává se eskimáckým obratem pod tím vymezeným prostorem, ale narostla mu ztráta na 42 sekundy, ale výborně se obtočil kolem protivodné branky číslo 6 a dostává se už směrem do cíle, ale na Jakuba Krejčího bude krátký, je z toho průběžné třetí místo mezi Jakubem Krejčím a Matyášem Novákem je Španěl David Llorente. Jakub Krejčí už potřebuje, aby se za něj dostal jenom jeden z poslední trojice, aby získal alespoň bronz, tak jako před rokem v australském Penritu. Francouz Mador, to je muž, který se dobře vyzná v tom playoff systému, protože má docela ostré lokty, tak co teď, když jede sám korytem tady, nikoli v Penritu, v Oklahoma City, ztrácí 83 setin sekundy hned na prvním mezičase. Zdá se, že Jakub Krejčí ten standard opravdu nasadil hodně, hodně vysoko. Řekneme to i na Radiožurnálu za pár sekund, jak to vypadá s Jakubem Krejčím a také Matyášem Novákem a Vítem Přindišem. Jakub Krejčí aktuálně vede a vypadá to, že Česko už za chviličku bude mít jistou první medaili, protože Francouz Madore zůstává za ním. Ano, Česko má první medaili z mistrovství světa ve vodním slalomu hned v první disciplíně. Jakub Krejčí teď jenom bude čekat, jestli z toho bude zlato, stříbro nebo bronz. Rozhodnou o tom Novozelanďan Butcher a Brit Clark. Nechávám na Radiožurnálu, jestli zůstane v Oklahoma City při tomto boji o medaile až do závěru. Zbývají nám teď zhruba nějaké 2 minuty do toho, jestli zjistíme, respektive až zjistíme, jestli bude mít Jakub Krejčí zlato, stříbro nebo bronz. Teď to vypadá, že minimálně stříbro, protože Novozelanďan Butcher hned na první mezičase ztrácí 70 sekundy na Krejčího. Butcher se dostává kolem dalších branek, ale nabírá zase další ztrátu. Eskimácký obrat vyšel Krejčímu také lépe. Butcher tam zůstal hlavou pod hladinou o něco déle protivodná branka, tady už se těžko něco nažene. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě i po dojezdu novozélandského olympijského vítěze Fina Bačera, který je 17. a můžou z toho být klidně i dvě medaile, protože třetí je stále Matyáš Novák, Vít Přindiš na 7. pozici. Jakub Krejčí už ví, že vylepší svůj loňský bronz. Teď už Joseph Clark, mistr světa, který se pokusí ohrozit české medaile. Joseph Clark má za sebou první metry v této trati, blíží se první brance, proskakuje jí směrem ke dvojce, ta je protivodná. Joseph Clark odhazuje branku kolem sebe, to se smí a má náskok 0,18 sekundy. Jenom on zvládl lépe ten začátek než Jakub Krejčí. Teď napoví dlouhá pasáž, ve které není potřeba se příliš vyhybat brankám. Joseph Clark vede o 0,12 sekundy. Eskimácký obrat, poslední protivodná branka. Joseph Clark se jí vyhýbá docela obratně. Tohle může být hodně těsné mezi Clarkem a Krejčím. Tak Joseph Clark nebo Jakub Krejčí, kdo se bere první zlato? Je to Joseph Clark o 0,16 sekundy. Je to stříbro pro Jakuba Krejčího, 4. místo pro Matyáše Nováka a 8. pro Víta Přindiše. Ohlasy českého medailisty se vám pokusíme na Radiožurnálu Sport dodat co možná nejdříve. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Tak nám to mistrovství světa ve vodním slalomu ve Americe začalo tedy z českého pohledu velmi příjemně. Hned tedy jedním cenným kovem, který dokázal vybojovat Jakub Krejčí, jeho hodnota je stříbrná. A těšíme se na rozhovor s úspěšným českým vodním slalomářem.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: 17 hodin 52 minut se teď pojďme věnovat zase fotbalovému mistrovství světa. Na mapě je téměř přehlédnete. Souostroví u západního pobřeží Afriky má necelých 600 tisíc obyvatel. Přesto právě Kapverdy napsali na fotbalovém světovém šampionátu jeden z nejkrásnějších příběhů posledních let. Na svůj vůbec první turnaj tohoto kalibru přijeli jako outsideri. Ve skupině je navíc čekali mistři světa ze Španělska, Uruguay a také Saudská Arábie. Místo rychlého konce pro Kapverďany ale přišel šok.
4: Po remízách se Španělskem, Uruguayí i Saudskou Arábií postoupili Kapverdy při své premiéře na mistrovství světa do play-off. Velkou tváří týmu se stal 40-letý brankář Vozíňa, kterému po výkonech na šampionátu výrazně vzrostla popularita na sociálních sítích. V vyřazovací části ale čekala ta nejtěžší možná překážka. Obhájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim. Ještě před výkopem kapverský příběh vystihl bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovic.
5: Je to malý ostrov s obrovskými sny. Je to nádherný příběh, protože lidé nechtějí pořád sledovat jen to, co se očekává. Chtějí vidět překvapení a právě to Kapverdy dokázali. Už samotný postup na mistrovství světa je obrovský úspěch, na který budou fanoušci dlouho vzpomínat. Nezáleží na tom, jakým způsobem se kvalifikujete. Důležité je, že splníte podmínky a na šampionát se dostanete.
4: A přesně to Kapverdy potvrdili. S favoritem drželi krok až do prodloužení a nakonec podlehli Argentině těsně 2-3. Messiho tým postoupil, ale většina fotbalového světa mluvila hlavně o Kapverdách. Dokonce i bývalý skvělý fotbalista Thierry Henry po zápase přiznal, že výsledku si téměř nevšímal, protože největším vítězem byl samotný příběh malého ostrovního státu. A hrdost byla cítit i ze slov kapverského brankaře Vozíni.
6: Musíme myslet na to, že dnes proti nám nestál jen Lionel Messi, byla to Argentina proti Kapverdám, náš tým proti jejich týmu, náš stát proti jejich státu. Bojovali jsme ze všech sil a nechali na hřišti úplně všechno.
4: Jeho slova dokonce vystihla náladu celé země. Po návratu domů reprezentanty vítali tisíce fanoušků v ulicích hlavního města Praia a prezident José María Neves oznámil, že celý tým obdrží nejvyšší státní vyznamenání. Podle něj totiž fotbalisté ukázali světu novou tvář Kapverd a mohou být inspirací pro celou zemi. A hrdost byla znát i u kapverdské faninky.
7: Jsem na svou zemi opravdu nesmírně hrdá. Byla to naše první účast na mistrovství světa a přesto jsme se zapsali do historie. Argentině jsme pořádně zkomplikovali život a ukázali, že to nebude mít tak jednoduché, jak si mnozí mysleli. A pokud jde o Lionela Messiho, musím říct, že ve skutečnosti není takový, jak si o něm někteří lidé myslí.
4: Historicky první účast na mistrovství světa se totiž pro Kapverdy stala významným okamžikem bez ohledu na konečný výsledek. No a takhle to znělo, když fotbalisté projížděli ulicemi hlavního města Kapverd. Kapverdy sice svou premiéru na světovém šampionátu zakončili před branami osmifinále, ale výkonem i výsledky ukázali, že mohou být konkurenceschopné i proti největším fotbalovým reprezentacím. A právě tím se jejich první mistrovství světa zapíše do historie kapverdského fotbalu. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Fotbalové mistrovství světa je tedy minulostí. Kapverdy tam napsali krásný příběh. Ze šampionských zlatých medailí a také trofeje se radují Španělé. No a my se radujeme z toho, že vodní slalomář Jakub Krejčí vybojoval stříbro v časovce kajak krosu na úvod mistrovství světa ve vodním slalomu. Teď ale zamíříme na Radiožurnálu Sport právě tam, tedy do Oklahoma City, protože Jakub Krejčí už by snad mohl být poměrně rychle u mikrofonu reportéra Jana Suchana. Honzo.
3: Jakub Krejčí právě teď dostal svolení k rozhovoru s Radiožurnálem Sport. Loni bronzový, teď stříbrný hned v prvním závodě světového šampionátu. Tak jaké to pro vás je?
8: Je to super, já jsem rád, že se mi tady povedla sjec tak, jak se mi povedla sjec, a cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli takhle spůjde dál, že se budu pořád zlepšovat to jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
3: No, ale do poslední chvíle to vypadalo, že by z toho mohl být i titul mistra světa pro vás. První v kariéře, až závěrečné metry rozhodly, že se o pár setinek dostal Joseph Clark z Velké Británie před vás, tak jak jste to prožíval?
8: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, ale říkám, já jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, a jestli bych byl první nebo druhý, tak to už by bylo jenom jako o to lepší trošku, ale já jsem spokojený s tím, jak jsem jel.
3: Ale neříkejte mi, Jakube, že už to ve vás trochu nevzkvétalo, nerostla ta naděje, že by to mohlo být zlaté.
8: Tak ono to ve mně rozkvétalo, ale jenom fakt chvilku, protože to byl jediný mezičas, na kterém jsem vedl já, ne Joe, ale nevěděl jsem, není tam vidět čas. Vlastně, když jsme se tady koukali v té Kiss and Cry Airy, tak tam není vidět od té poslední protivody čas, takže jsem vůbec nevěděl, jak to může dopadnout, a nemohl jsem počítat ty setinky a nakonec to dopadlo ve prospěch Brita, ale jo, zkvétalo to ve mně na poslední mezičasu, naštěstí, nebo naštěstí, bohužel mi to rychle utnul.
3: To Kiss and Cry, to je místo, kde vy čekáte na výsledky, radši pro posluchače takhle přeložím. Přitom vy jste mi říkal den před závodem, že si plánujete tu nejlepší formu až na závěr týdne, kdy vás čeká klasický vodní slalom, ve kterém také budete obhajovat medaily a pak ty vyřazovací jízdy kajak krosu, takže tohle ještě není vaše maximum.
8: Já jsem říkal, že tu formu plánuji až na čtvrtek a na sobotu, ale taky jsem říkal, že nemůžu být úplně bez formy, protože když dneska ani zítra nebudu dobře závodit, tak čtvrtek ani sobota nebude a ta forma mi bude k ničemu. Takže já si myslím, že to postupně graduje a doufám, že to bude den co den lepší a lepší.
3: Hned vás čekají zase rozjížďky vodního slalomu a hlídky, takže nějaký půl den volna, jak ho strávíte, když je takhle parný den?
8: Dám si něco dobrýho k jídlu dneska a potom asi budu odpočívat, protože zítra nás čeká dlouhý den, a ještě k tomu dneska večer bude předjízda, kde bude ukázkový jízdy té trati, na který zítra budeme závodit, takže večer půjdeme asi už nějak nahrubo si procházet trať, aby jsme tady zítra v tom vedru, kdy mají být 40, nemuseli strávit tolik času a byli jsme už dneska připravení na zítřejší závody.
3: To říká Jakub Krejčí, stříbrný medailista z mistrovství světa ve vodním slalomu v disciplíně časovka kajak krosu z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a my se samozřejmě těšíme na to, že se dnes bude dařit také českým ženám v časovce kajak krosu, protože po 6:45 přijdou na řadu postupně Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Knéblová, a i u toho na Radiožurnálu Sport budeme samozřejmě v přímém přenosu. A teď se zase vypravíme na chvilku na pražskou Štvanici, protože tam bojuje Dominika Šalková, česká tenistka, o postup do druhého kola místního turnaje okruhu WTA. Jak se jí daří, Jaroslave Plašile?
9: Lépe než soupeřce vyhrála první sadu 7-6, tedy v tiebreaku, 7-2 skončil tiebreak a teď je to 3-2. S breakem podává Dominika Šelková, ale teď proti ní nepříznivý stav 0-15 a také Antonia Ružičová, soupeřka, která je stále vyrovnanou soupeřkou Dominice Šelkové. To platí po celý zápas, který má několik zvratů už za sebou. V ten první set už jsme vám přibližovali. Dominika Šelková vedla 4-0, pak pro změnu vedla soupeřka 5-4. Šla podávat po 5 vyhraných gemech v řadě na výhru v prvním setu, to se jí nepovedlo, tak i proto se nakonec hrál po dalších zvratech tiebreak, no a v něm už byla jasně lepší Dominika Šelková, která vede 1-0 na sety, no a teď tedy hraje se druhý
0: set. A která na Šlanici tedy bojuje dál a Jaroslav Plašel nám o tom, jak se jí daří, zase poví za chvilku ve zprávách.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Vláda chce od září příštího roku uzákonit zákaz používání mobilů o školních přestávkách.
12: To funguje. Děti se spolu baví, aktivně se spolu baví o přestávkách.
11: Nový premiér Velké Británie Andy Burnham slibuje velké změny.
13: Británie musí ukázat světu, že dokáže znovu obnovit svou stabilitu. Z tohoto okamžiku uděláme zlomový bod, který přinese Británii největší změny za posledních 40 let.
11: Fotbalisté pražské Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště brzdí nepojízdný kamion a zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Je pondělí 20. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
14: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Prosadit ho chce do zákona tak, aby platil od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
15: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
12: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
15: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
16: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
15: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sudková, Radiožurnál.
11: Pracujícím důchodcům by mohly od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
17: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
18: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
17: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
19: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
17: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
11: Španělsko vítá fotbalové mistry světa. Madridské ulice podle odhadu tamní radnice dnes večer zaplní až 1 000 000 fanoušků. Nejlepší fotbalový tým planety přiletěl domů ze Spojených států krátce před 3 odpoledne. V centru Madridu čeká na příjezd autobusu s hráči taky náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
20: Oddechu v letištním hotelu čekla na hráče a realizační tým audience u krále Filipa VI. V paláci Sarsuela. Přivítání si pro ně připravili i královna Leticia a následnice trůnu princezna Leonor. Fotbalistům osobně pogratuluje také předseda španělské vlády Pedro Sánchez ve vládním paláci Moncloa. Odtud se hráči vydají do centra města, pojedou otevřeným double deckerem. Na náměstí bohyně Sibeles u madridské radnice na ně čekají tisíce fanoušků a další lemují trasu jízdy autobusu. Na náměstí je teď připravené velké pódium s nápisy Díky Španělsko a králové nebo vládci světa. Na bezpečnost při oslavě bude dohlížet skoro 3 000 policistů a příslušníků Národní gardy. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
14: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
11: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci, po více než 3 měsících.
2: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
21: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
2: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
22: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
2: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
11: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou dnes schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
23: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudů a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
11: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Podle nového britského premiéra Andyho Burnhama musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. Řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
24: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
11: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu v přepočtu 13 miliard korun, oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
25: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů. Jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
26: Sport. Fotbalisté pražské Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů zápasem 3. předkola s Lyonem. Los přiřadil taky potenciální soupeře Hradci Králové a Jablonci v nižších soutěžích. Pokud Hradec porazí Tromze, utká se ve 3. předkole Evropské ligy s vítězem zápasu Bešiktaše Istanbul s Midtjyllandem. Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve 3. předkole konferenční ligy s vítězem duelu RFS Riga Vestry. Kajakář Jakub Krejčí získal stříbro na mistrovství světa v časovce kajak krosu. Za vítězným Britem Clarkem zaostal o 16 setin sekundy. Matyáš Novák skončil v Oklahoma City 4. a Vít Přindiš 8. Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily na Live Sport Prague Open do 2. kola. Bousková porazila Španělku Bouzasovou Maneirovou ve 2 setech, stejně jako Havlíčková Američanku Parksovou. Zápas Dominiky Šalkové s Chorvatkou Ružičovou sleduje Jaroslav Plašil.
3: Dramatický zápas plný zvratů, 1-0 na sety pro Dominiku Šalkovou, která vyhrála první sadu v tiebreaku. Teď je to 3-3. Výhoda pro českou hráčku, která je napřímo, a další breaková možnost české tenistky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a ucpaný pražský okruh. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Brně směrem do Ostravy. Na kilometru 195 překážela v omezení dvě auta po nehodě. Policisté je teď dali na stranu a kolona by tak mohla zrychlit. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Roudnice. Na kilometru 31 po nehodě průjezdný pouze jeden pruh a kolona je tam asi na 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště postojíte přes půl hodiny v koloně. Po pojíždí od sjezdu z D1 až za tunely, tam na kilometru 15,5 stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. A v Praze se ucpává taky jižní spojka směr Barandovský most, nejdříve nehoda u Zahradního města, pak ještě za magistrálou a zdržíte se asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Které skončily v 18 hodin 10,5 minuty a z vysílání Radiožurnálu Sport vám přejeme příjemný pondělní podvečer. Možná znáte kanadského rapera Drakea, který je vedle umělecké kariéry známý také vysokými a často neúspěšnými sázkami na sportovní akce. Právě Drake se teď už podruhé, jak se říká, spálil, když ve finále fotbalového mistrovství světa věřil Argentině. Podle zveřejněného tiketu na sociálních sítích ho to stálo 1,5 milionu dolarů, tedy skoro 32 milionů korun. Protože typoval výhru jeho amerického týmu nad Španělskem v základní hrací době v kurzu 3,5:1. A jak dobře víme, mistři světa se včera v New Yorku stali evropští šampioni po výhře 1-0 v prodloužení. No a se sázkou na Messiho a spol Drake neuspěl ani před 4 lety, kdy byli Argentinci ve finále šampionátu v Kataru. Tehdy se nakonec v duelu s Francií stali šampiony, ale až po penaltovém rozstřelu. Sázka tehdy zněla na 1 milion dolarů. Podle aktuálního přepočtu skoro 22 milionů korun. Tak snad pokud už budete sázet, určitě dobře víte, že je potřeba to brát hlavně s rozumem a v klidu, tak ať máte trochu šťastnější volbu než kanadský rapper Drake.
14: Radiožurnál Sport
15: a Filip Šedivý.

0: Tenista Vít Kopřiva bojuje o postup do druhého kola na antukovém turnaji v rakouském Kitzbühelu, ale proti Peruánci Busemu je to pro něj hodně těžká šichta. V závěru koncovce, tedy první sady, to Vít Kopřiva nezvládl. S Busem, 22-letým soupeřem, prohrál 5-7. Druhá sada je také velmi vyrovnaná, skóre 5-5. I tenhle duel budeme alespoň na dálku na radiožurnálu Sport sledovat, ale přímo na pražské Štvanici sledujeme na turnaji Live Sport Prague Open snažení Dominiky Šalkové projít do druhého kola. Závěr, možná věřme tedy, že závěr celého zápasu, ale určitě druhé sady sleduje na centrálním štvanickém kurtu Jaroslav Plašil.
1: Určitě to je přání Dominiky Šalkové a mnoha fanoušků, ale ještě není hotovo. 7-6, 5-3, nadějné to je pro Dominiku Šalkovou. Na podání je ovšem Antonia Ružičová z Chorvatska a ta teď vede 30-15, ale teď Dominika Šalková dokázala svým útokem snížit a česká hráčka třeba ještě může mít šanci na příjmu. Ostatně už se to v zápase několikrát stalo, že tenistky uspěly na příjmu. Teď je na příjmu tedy Dominika Šalková, forehand křížem české hráčky, forehand velmi ostrý Klajně od Ružičové a lajna trefená také od Dominiky Šalkové, která teď má trošku smůly, protože soupeřce pomohlo prasátko a tak se dostala najednou do lepší pozice a věřila si na závěrečnou ránu, finální úder po čáře z forehandové strany. Krásně to poslal na druhou stranu teď Dominice Šalkové. Antonia Ružičová ovšem předchozí situace jí trošku pomohla, protože páska trošku ovlivnila předchozí výměnu, která skončila vítězně pro Antoniu Ružičovou. Ta tedy vede 40-15 při svém podání, 6-7, 3-5 a 40-15. Je to z pohledu servírující chorvatské tenistky, která podává teď do sítě, takže to bude druhé podání pro Ružičovou. Na druhé straně Dominika Šalková odhání mouchy, zdá se, či nějaký jiný hmyz, ale už je všechno v pořádku. A Dominika Šalková se teď soustředí na základní čáře. Forehandový krásný return teď poslaný až k čáře, takže se teď brání Ružičová, ale pomohla si parádní trefou z backendové strany po čáře, tak nebojí se toho teď ani jedna z hráček a Dominika Šalková ještě nemá vyhráno. Ružičová snížila 6-7, 4-5 za minutu a půl půjde podávat Dominika Šalková na výhru v tomto utkání.
0: Než se tak stane, tak se pojďme věnovat pražskému turnaji WTA očima Marie Bouskové, tedy české tenistky, která do turnaje vstoupila s pomyslným terčem na zádech. Na akci, která se ze Stromovky přesunula na Štvanici, totiž Marie Bousková obhajuje titul. A začala dobře, první kolo zvládla.
2: Marie Bousková vlétla do balonku a raduje se ze své poslední rány, parádní volej.
3: Tak nějak jsem to očekala, že to bude těžký zápas, že bude mít hodně takových dlouhých výměn a bude to dost vyrovnaný od té základní čáry. Takže rozhodlo málo dneska v těch obou setech a jsem ráda, že jsem ty koncovky zvládla.
4: Pochvalovala si po vítězství 7-5, 7-5 nad Španělkou Busazovou Manejrovou Marie Bousková. I ona se musela přizpůsobit novým podmínkám. Areál na Štvanici je výrazně větší než ten ve Stromovce a platí to i pro centrální dvorec. Na ten má Bousková speciální vzpomínky.
3: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernichovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
4: Vyprávila v Praze Marie Bousková, která díky vítězství mohla o den dříve oslavit své 28. narozeniny.
3: Krásný dárek, ještě poslední zápas, než budou starší.
4: Směje se Marie Bousková, která na úterní volný den plánuje i malou oslavu.
3: Asi něco s rodinou, něco malého, ale samozřejmě pak ve středu hraju, takže nic moc velkého to nebude, ale nějaký český jídlo, co ještě je takový těžší, protože zítra to už asi nemůžu dovolit, to by se pak ve středu nehla.
4: Říká obhajkyně titulu na pražském turnaji Marie Bousková. Ze Štvanického ostrova David Prouza, Radiožurnál.
0: Vedle Marie Bouskové prošla do druhého kola turnaje na pražské Štvanici také Lucie Havlíčková. Naopak při své premiéře na okruhu WTA neuspěla Alixa Oktiabreva. No a teď se snaží také udělat radost domácím fanouškům Dominika Šalková. Její zápas s Chorvatkou Ružičovou sleduje Jaroslav Plašil.
1: 7-6, 5-4 a teď další prasátko pomáhá Antonii Ružičové, která se omlouvá, ale před chviličkou, když jsme mluvili o tom, že v jedné výměně prasátko trošičku pomohlo Ružičové, tak to byla ještě situace, kdy s tím mohla Dominika Šalková něco udělat, teď ale nikoli, protože balonek spadl hned za síťku a tak Dominika Šalková neměla nárok, teď si vybojovala, ale pěkně bod Dominika Šalková svým tvrdým útokem, teď tentokrát už páska nepomohla. Už se míček nedostal před síť od Antonie Ružičové, která teď vede, ale ještě 30-15 při servisu Dominiky Šalkové. Ta teď servíruje velmi tvrdě, ovšem do autu, takže 7-6, 5-4, 15-30 a druhé podání pro Dominiku Šalkovou z levé strany své polovičky dvorce teď servíruje. Velmi dobře Dominika Šalková počkala si na chybu a ta přišla. Dominika Šalková zaservírovala na jistotu, ale zároveň přesně až k čáře pro podání a soupeřka Antonia Ružičová z Chorvatska nevrátila do kurtu, takže 30 obě dva balonky od postupu pro Dominiku Šalkovou. Krásný servis a teď zase parádní return. Teď Ružičové musí teď hodně odstoupit od základní čáry Šalková, aby mohla hrát backendový úder. Teď je to forehand Šalkové na střed, teď forehand křížem od Ružičové. Další křížný úder od Šalkové, která si teď přešla na forehand.

0: Dominika Šalková, která teď si dává záležet, aby neskazila a trefila kurt, byť hraje celkem ostře. Teď forehand do rušku poslaný od Šalkové a chyba z rakety Antonie Ružičové. Tak i Dominika Šalková to zvládla a po postupech Marie Bouskové a Lucie Havlíčkové přichází další česká vítězka z tohoto dne. Dominika Šalková poráží ve dvou setech Chorvatku Ružičovou a také ona je vítězkou, jak teď slyšíte pod mým hlasem. Tak tedy tři české postupy dnes neuspěla, akorát jedna Aliza Okťabrva, která tady hrála poprvé před domácím publikem s čerstvým občanstvím, dnes nestačila na zkušenou Francouzku Dodánovou. Další program zase zítra. Sledujte Radiožurnál Sport, o všem podstatném se dozvíte i třeba, pokud jde o rozpis na zítřejší den.
1: Ano, jak slíbil Jaroslav Plašil, i zítra budeme na Radiožurnálu Sport podrobně informovat o dění na pražské Štvanici, kde bude tedy pokračovat druhým dnem turnaj okruhu WTA. A vy o nic podstatného nepřijdete.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Pokud je o tenis, tak nesmíme zapomenout také na Víta Kopřivu, protože tenhle 29-letý český tenista bojuje na antukovém turnaji v rakouském Kitzbühelu v prvním kole s 22-letým peruháncem Ignáciem Busem, který je 35. na světovém žebříčku, tedy zhruba na dvojnásobném nižším postavení v pořadí než Vít Kopřiva. Snad jste tedy porozuměli tomu, co jsem chtěl říct, tedy že Ignácio Buse je 35., Vít Kopřiva 68. Zatím to trochu je nakloněno na stranu favorita, protože Buse vyhrál první sadu nad Kopřivou poměrem 7-5. Ta druhá sada byla velmi vyrovnaná a dospěla do tiebreaku, který co nevidět začne. Tedy Kopřiva Buse 5-7 a 6-6. Jak tenhle duel dopadne a jak se bude vyvíjet dál, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě nezatajíme. Teď v 18:23 už má ale prostor skupina Bon Jovi. Příjemný poslech.

18 hodin 27 minut na radiožurnálu Sportci rádi připomeneme, že vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kajak crossu. V úvodní disciplíně šampionátu ho porazil jen Britt Clark, který byl rychlejší o 16 sekundy. Jakub Krejčí tak vylepšil loňský bronz z této disciplíny a celkově je to jeho třetí individuální medaile ze světových šampionátů. Před rokem ještě skončil druhý v klasickém slalomu. Vysoko se v závodě, který je zároveň kvalifikací pro sobotní vyřazovací jízdy, umístili i další čeští reprezentanti. Matyáš Novák byl čtvrtý, bronz mu unikl o pouhých 14 sekundy. No a potom ještě skončil na 8. místě Vít Přindiš. No a jsme samozřejmě také zvědavi, jak se povede českým reprezentantkám, protože už za necelých 20 minut začne také kvalifikace, respektive tedy časovka kajak crossu žen. A tam se představí trojice českých reprezentantek. Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ve vysílání radiožurnálu Sport vám jejich jízdy přiblížíme v přímých přenosech.

0: so gefährlich. Také skupina Rammstein patří do vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako zprávy.
1: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
2: Po nástupu nového britského premiéra Andyho Burnhama odstupují členové vlády. Je mezi nimi i místopředseda a ministr spravedlnosti David Lammy. Ten o svém rozhodnutí informoval na síti X s tím, že Burnhamovi i novému vládnímu kabinetu přeje mnoho úspěchů. Rezignaci podle agentury Reuters oznámila například taky ministryně financí Rachel Reevesová. Stanice Sky News napsala, že vládu opustil i ministr obchodu Peter Kyle. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé, další 3 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že nedělní ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. V Česku bývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. A po sobotní nehodě 2 autobusů u Oleksovic na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní 4 lidé. Zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, která jich přijala 10. Policie případ vyšetřuje. Podle jejího zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu. Sport. Tenistka Dominika Šalková jako třetí Češka postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Chorvatku Ružičovou porazila 7-6 a 6-4. Ve 2 setech zvládly první kolo taky Marie Bousková a Lucie Havlíčková. Bousková zvítězila nad Španělkou Bouzasovou Manejrovou a Havlíčková uspěla proti Američance Parksové. Z Češek ve 2 hře vypadla jen Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s francouzskou Dodánovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na té jediné osmičce u Roudnice a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Roudnice nad Labem. Na kilometru 31 po nehodě je průjezdný pouze jeden pruh a je tam kolona asi na 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Silný provoz navíc na 15,5 kilometru za tunely stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona tak zpomalila. Zastavíte už za sjezdem z D1 na okruh a zdržíte se přes půl hodiny. Osobním lepší je po jižní spojce, i tam je kolona před Barandovským mostem, ale kratší. A na jižní spojce ve směru z Černého na Barandovský most kolona i před sjezdem na Zahradní město. U nájezdu ze Zahradního města blokuje pravý pruh nehoda. Je tam fronta po pojíždí od Lanového mostu, zdržíte se 10 minut. No v Praze se ucpává taky Novopatská ulice směr z Černého mostu na Ústí nad Labem. Je to před omezením Vekbelské ulici a popojíždět budete 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a pokud jste si nás naladili třeba před chvílí, tak jste udělali velmi správnou věc z pohledu toho, že se v nejbližších desítkách sekund dozvíte o všem podstatném, co nabídlo pondělí 20. července. A začneme tím, že los v sídle UEFA ve francouzském Lyonu určil podobu třetího předkola evropských pohárů. Soupeře pro Ligu mistrů se tak dozvěděla Sparta a potenciální protivníky znají také Hradec Králové a Jablonec pro evropskou, respektive konferenční ligu. Podrobnosti přidáme v úvodu sportovního přehledu s Krištofem Kousalem. Krištofe, vítej.
1: Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze musí Pražané vyřadit dva soupeře.
2: Pokud by Letenští proti Lyonu neuspěli, tak by se přesunuli rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě postupu přes Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Pokud Hradec Králové vypadne, tak si zahraje ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy, a to s vítězem dvojzápasu Aleš Kertus Kluží. Jablonec se utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry, a to pokud postoupí přes Varaždín. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa stříbrnou medaili v časovce kajakcrossu. V Oklahoma City tak vylepšil své třetí místo z minulého šampionátu. Za vítězným Britem Clarkem zaostal o 16 setin sekundy. Těsně před cílem ale Clark za českým závodníkem těsně zaostával. Jak Jakub Krejčí prožíval závěrečnou soupeřovou jízdu, řekl Radiožurnálu Sport.
3: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny. Skvétalo to ve mně na posledním mezičasu. Bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli takhle spojde dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
0: Další český vodní slalomář Matyáš Novák skončil čtvrtý o pouhých 14 setin za bronzovou medailí. Vít Přindiš byl osmý. Za pár minut začne v Oklahoma City časovka kajak crossu žen. S Radiožurnálem Sportu ní samozřejmě nebudeme chybět.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Live Sport Prague Open do druhého kola. Obhájkyně titulu si ve dvou setech poradila se Španělkou Busazovou Manérovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
4: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernýchovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
1: Postoupila i Lucie Havlíčková, která porazila Američanku Parksovou 6-2 a 6-4 a Dominika Šalková po výhře 7-6 a 6-4 nad Chorvatkou Ružičovou. Alisa Oktiabreva podlehla Francouzce Dodánové dvakrát 3-6.
0: Závodníci na cyklistické Tour de France mají volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Tadej Pogačar. Pát v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník na Tour Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarovi stáji další možnosti.
5: Bude to zajímavý to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
0: Tour de France bude pokračovat zítra kopcovitou časovkou.
1: Belgické fotbalisty už nepovede Rudy Garcia, svaz s francouzským koučem neprodlouží smlouvu. Belgie vypadla na mistrovství světa ve čtvrtfinále se Španělskem.
0: Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel ve věku 75 let. S odvoláním na jeho rodinu o tom informovala britská média. Dvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou. Během své kariéry Kevin Keegan vyhrál s Liverpoolem pohár mistrů evropských zemí, tedy dnešní ligu mistrů, třikrát anglickou ligu a dvakrát triumfoval v poháru UEFA.
1: Hokejisté mistrovských Pardubic zahájili závěrečnou část přípravy na start extraligové sezóny. Na ledě se s týmem začaly připravovat i dvě hlavní posily, útočníci David Tomášek a Matěj Stránský. Až v příštích dnech se naopak přidají Roman Červenka, Miguel Turini nebo Vladimír Sobotka. Zdravotní problémy zatím nepustili na led Jakuba Lauka a Martina Kauta.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Krištof Kousal. Krištofe, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 18 hodin 42. 30 minut. No a když tu byl tedy velký sportovní přehled, tak nesmíme zapomenout na to, že aktuálně také hraje Vít Kopřiva, tedy 29-letý český tenista v prvním kole antukového turnaje v rakouském Kitzbühelu. První sadu s Peruáncem Ignáciem Busem Kopřiva ztratil v koncovce 5-7. Koncovku druhé sady naopak ale Vít Kopřiva zvládl, tiebreak vyhrál 7-6 a tím pádem si vynutil rozhodující třetí set. Jenže hned v jeho úvodu Vít Kopřiva prohrál svůj servis, Buse tedy se ujal vedení 1-0 a sám se teď chystá na servis. No a kam se v 18 hodin 42 minut chystáme my ve vysílání radiožurnálu Sport? Zase do Oklahoma City, protože tam, jak jsme slyšeli, Jakub Krejčí vybojoval stříbrnou medaili na úvod mistrovství světa ve vodním slalomu. Dokázal totiž být druhý nejrychlejší v časovce kajak krosu. Vít Přindiš skončil nakonec 8., Matyáš Novák 4. No a teď už se ztratí překážkami a také samozřejmě tím nevyzpytatelným vodním proudem potýkají ženy v časovce kajak krosu. A za malou chvíli se do boje s peřejemi a soupeřkami pustí také tři Češky. Proto má znovu slovo přímo na místě Jan Suchan.
7: Jessica Foxová aktuálně vede, to není žádné překvapení, je to nejlepší vodní slalomářka všech dob, nejúspěšnější, pokud sečteme výsledky ze všech kategorií, a ona není příliš vysoko ve světovém žebříčku i kvůli tomu, že měla dlouhou pauzu vinou operace nádoru na ledvině, proto startovala dříve než řada konkurentek, třeba teď můžu sledovat Slovenku Paňkovou. Jessica Foxová má náskok sekundy a půl před Španělkou Soribesovou a po Zuzaně Paňkové už přijde na řadu první z českých reprezentantek Olga Samková, která v tom klasickém kajak krosu vyřazovacím má z loňského mistrovství Evropy bronzovou medaili. V těchto individuálních jízdách nebývá většinou až tak úplně zlatná, ale třeba co nebylo, může být dnes tady v Oklahomě na mistrovství světa, kde po Olze Samkové budeme mluvit ještě o Kateřině Bekové a Tereze Knéblové, dalších dvou českých reprezentantkách. Teď už ale Olga Samková v peřejích měla trochu respekt z té rampy, ale zvládla ten skok z ní z 5 metrů dolů. To není na psychiku nic snadného, zvlášť když při posledním soutěžním skoku si přetrhala vazy v obou kotnících. Teď už se dostává kolem protivodné branky číslo 2, tady tam na chvíli pozdržela, což se promítá i do mezičasu, který je skoro o 2 sekundy horší než v případě Foxové. Samková teď míjí povodné branky, které tam opravdu netropí ani slalomářkám žádné problémy. Teď možná slyšíte pozbuzování pojď, pojď, pojď od českých trenérů a dalších závodníků. Protivodná branka číslo 6 za eskimáckým obratem. Olga Samková to vypadá, že ani nejede úplně naplno, anebo už jí docházejí síly. To teď je znát i na mezičase skoro o 5 sekund horším, než má Jessica Foxová. Tohle nebude jízda, která by atakovala medailové příčky. To teď víme už definitivně, protože stačí Olze Samkové na průběžně 7. místo, zaostává o 4 sekundy a 61 setin za vedoucí Austránkou Foxovou. Kateřina Beková vystartuje v 18 hodin 50 minut a v 18 hodin 58 minut Tereza Knéblová, která před 3 týdny právě v téhle disciplíně získala zlato na mistrovství světa do 23 let a pak tam ovládla i následné playoff, tak pokud by to alespoň částečně zopakovala tedy tady na dospělém šampionátu, tak bychom se rozhodně nehněvali. I ujíst dalších dvou českých reprezentantek pochopitelně budeme. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Cílem naší cesty na radiožurnálu Sport je teď zase americká Oklahoma, protože tam startuje mistrovství světa ve vodním slalomu. Jakub Krejčí v úvodní časovce kajakrosu vybojoval stříbro, Vít Přindiš skončil osmý a Matyáš Novák čtvrtý a teď se na ně snaží navázat české vodní slalomářky ve stejné disciplíně časovce kajakrosu. Z Oklahoma City se hlásí Jan Suchan.
1: Pro někoho je cílem hlavně cesta do vyřazovacích jízd. Tu už má Olga Samková jistou, za chvíli se na ní pokusí navázat Kateřina Beková, ale pro někoho může být cílem i medaile z této úvodní disciplíny světového šampionátu a Kateřina Beková, ta třeba doma v Troji na světovém poháru vyhrála. V časovce kajak krosu, tak třeba na to už za chvíli naváže tady ve Spojených státech amerických. Nebylo by to vůbec špatné, ta trať není příliš obtížná, což ukazuje i ten čas zatím nejrychlejší Austránky Jessica Foxové 51 sekund, bývá to i o 15 nebo 20 sekund více. Kateřina Beková už se odrazila od startovní rampy, je v divoké vodě v Oklahoma City, blíží se v předklonu, hodně zabírá do branky číslo 1, to je v takovém skoku, který snese vodní slalomářky zhruba o metr níže v tom vodním terénu, obtočení kolem protivodné branky číslo 2, je vidět, jak to je náročné pro Bekovou, ale náskok 9/10 na vedoucí Foxovou, kéž by to tak vydrželo. Beková teď se dostává kolem povodních branek, 2 mí po levé straně, 1 po pravé, stále má náskok, i když jenom necelé půl sekundy, eskimácký obrat, poslední protivodná branka tu odhazuje kolem sebe pádlem, jak je to přípustné v kajakrosu. Poslední mezičas bude pro Jessica Foxovou o 55/100 sekundy a v cíli je kdo rychlejší, je to Jessica Foxová, pravděpodobně, teď nám to tady neukázala. Velkoplošná obrazovka, 0,3 sekundy dělili Kateřinu Bekovou od Jessica Foxové, takhle je to průběžně druhé místo a 16 kajakářek nám ještě zbývá, ale myslím, že ta úroveň nastavená Foxovou, Bekovou a také Lívrovou je hodně vysoká a nebude to nejsnažší pro další vodní slalomářky, aby překonali tuhle aktuálně medailovou trojici. Škoda toho závěru, Kateřina Beková jenom o 0,3 sekundy zaostala o zatím vedoucí Jessica Foxovou a je průběžně druhá, ale i tak už má tedy jistou účast v play-off, stejně jako aktuálně 11. Olga Samková. V 18.58 nás bude zajímat také Tereza Knéblová. Připomínám stříbrnou medaili Jakuba Krejčího a bramborovou Matyáše Nováka mezi muži. S nimi postoupil do play-off také Vít Přindiš z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: 18 hodin 57 minut a na radiožurnálu Sport podnikáme další cestu přes Atlantický oceán do amerického Oklahoma City, kde začalo mistrovství světa ve vodním slalomu. Ženy mají na programu aktuálně časovku kajak crossu, jsou u toho i tři české reprezentantky a v barvách radiožurnálu Sport reportér Jan Suchan.
1: Kateřina Beková je zatím poslední dámou, která měnila medailové pořadí, to průběžné je stále na druhém místě 0,3 sekundy za vedoucí Austránkou Jessicou Foxovou a 0,9 setin před Britkou Lívrovou. Od té doby se všechny ženy řadily až za tuhle zmíněnou trojici. Olga Samková aktuálně 14., ale i ona už ví, že v sobotu nastoupí do vyřazovacích jízd. Zbývá z českého pohledu ještě Tereza Kneblová, která za chvíli odstartuje poté, co dojede mladší ze sesterského dua úspěšných australských sester Foxových. Olympijská vítězka právě v kajakrosu Noemi, ale ani ona zatím podle průběžných mezičasů neohrožuje Kateřinu Bekovou, která připomínám vyhrála tuhle disciplínu na světovém poháru v pražské Troji a teď stále má naději na to mít medaily i ze světového šampionátu, protože Noemi Foxová je bez 0,2 setiny sekundy o 2 sekundy za Jessicou Foxovou a řadí se na 7. místo. Teď už ale Tereza Kneblová, mistryně světa do 23 let této disciplíny z tohoto roku, už se blíží do první branky, zadní musí zatočit doprava do protivodné branky, musela tam nechat pádlo delší dobu ve vodě, aby umanévrovala neúplně správně namířený směr své lodi a teď se dostává hlavou dolů za brankou číslo 2, to nebylo v plánu a minula branku číslo 3 a tohle je konec nadějí pro Terezu Kneblovou, protože neprojela hlavou vzhůru kolem branky číslo 3. Tereza Kneblová rozhodně nenaváže na zlato z mistrovství světa do 23 let, protože se ani nedostane správným průjezdem do cíle a tedy bude bez ní i vyřazovací část kajakrosu. To je velká škoda, protože Tereza Kneblová rozhodně se umí vyznat v těch tlačenicích a teď už halí svou tvář do ruky. Mám dojem, že pokud jsou nějaké kapky na tváři, tak za to nemůže jenom ta rozbouřená divoká voda, která šplouchá ze spodu, ale že to můžou být i nějaké kapky ze zhora od očí. Není se vůbec co divit, tohle byla zbytečná chyba, ale od úvodu se Tereze Kneblové úplně nedařilo najít ten správný průjezd brankami, navzdory tomu, že ta trať je, jak jsem říkal, poměrně jednoduchá. Možná Tereza Kneblová až příliš riskovala, šla do toho až moc, ale i tak z toho ještě může být další česká medaile po stříbru Jakuba Krejčího, protože zatím stále průběžně stříbrná je také Kateřina Beková o 0,3 sekundy za vedoucí Jessicou Foxovou z Austrálie. A vypadá to, že by mohla zůstat druhá i po Polce Klaudie Zvolinské. Ano, je to tak, Klaudia Zvolinská nestihla se dostat ani do elitní desítky, řadí se na 11. místo a zbývá nám posledních 7 vodních slalomářek, které chtějí sesadit Jessicu Foxovou a také Kateřinu Bekovou z těch nejlepších míst. Tou další je Švýcarka Alena Marksová, jedna z mála specialistek na kajak cross v tom klasickém vodním slalomu. Nečeří ty nejlepší příčky, pokud mi odpustíte tohle klišé, ale o to silnější umí být v kajak crossu. Teď se dostává kolem protivodné branky číslo 2, ale nebyla tam tak dobře a tak rychle vyjetá z ní jako Kateřina Beková, proto ztrácí skoro o sekundu v porovnání s českou reprezentantkou. Teď ten další průjezd byl o něco rychlejší, eskimácký obrat vyšel poměrně Marksové, i když o nějakou setinku možná byla pod vodou déle a pod vodou se samozřejmě nedá pádlovat, tím ztrácíte nějakou tu chvíli. Poslední mezičas a tam už je jednoznačně na tom lépe australsko-česká dvojice Foxová, Beková, Marksová se dostává na 8. místo a odškrtáváme další konkurentku. Už nám jich zbývá jenom 6, vele zkušená Němka Funková je tou následující. Ricarda Funková ukazuje své velké svaly a také slušnou techniku v úvodní pasáži. Průskok brankou číslo 1, to je jediná branka, která je vytyčená dvěma takovými vodními válci, i když jsou samozřejmě ne z vody, ale z plastu a Funková vede o 6 desetin na prvním mezičase. Další branky, ty už jsou vytyčené jenom mezi jednou tyčkou a břehem, stále 35 setin sekundy ve prospěch Funkové oproti Austrálce Foxové. Teď ale ale hodně dlouho točila eskimácký obrat a nejsem si jistý, jestli ho provedla úplně správně. Teď se to musí projevit na posledním mezičase. Tam už ztrácí 2 sekundy na Foxovou a tím pádem Funková neohrozila ani Kateřinu Bekovou. Funková je pátá, jak teď slyším i od zdejšího hlasatele v Oklahoma City na mistrovství světa ve vodním slalomu, které dnes začalo stříbrnou medailí a bramborovou pro českou výpravu. Tu lepší získal Jakub Krejčí, tu smutnou Matyáš Novák, ale oba se můžou pokusit to ještě vylepšit ve vyřazovacích jízdách Kajakrosu. To platí i pro Olgu Samkovou a Kateřinu Bekovou, pro druhou jmenovanou, z toho ale už může být umístění nastupních vítězů i v této disciplíně. Majlen Čorautová, majitelka kompletní medailové sady z olympijských her, 40. Teď je také v peřejích, ztrácí 0,8 sekundy na druhém ze 3 mezičasů. Eskimácký obrat provedený hodně elegantně od této dámy. Poslední protivodná branka tu si rozhoupala, tak aby se s ní nemusela prát. Poslední mezičas ukáže, co zase velká ztráta pro Čorautovou. Prostě ten závěr vyšel Foxové i Bekové náramně a proto obě dále můžou doufat v medaily z mistrovství světa v roce 2026. Kateřina Beková se i dál drží na druhém místě o pouhé 0,3 sekundy za Jessicou Foxovou. Eve Leifartová, domácí naděje, olympijská medailistka z Paříže, i když to bylo v klasickém vodním slalomu, teď se pokusí dostat před australsko-českou dvojici v čele. Leifartová vede o 0,5 sekundy. Beková je stále na druhém místě o 0,3 sekundy za vedoucí Austránkou Foxovou. Zbývá posledních pár vodních slalomářek, které se můžou pokusit dostat dolů. Jsou 4 další Češky. Samková je 19. Kneblová neprojela trať správně a je diskvalifikovaná. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál. Eve Leifartová se dostává do cíle a ani ona nepředstihla Kateřinu Bekovou, dostává se na 15. místo a už jenom 3 vodní slalomářky můžou sesadit aktuální medailovou trojici ve složení Foxová, Beková. A tou třetí dámou je další Britka, která se mi teď omlouvám ztratila z průběžných výsledků, ale hned ji najdu, jmenuje se Lívrová. Kimberly Woodsová, to je její krajenka, která zvládla bravurně začátek, vede o sekundu před Foxovou, ale to není nic mimořádného. To jsme tady, kdo jsme přímo v místě, viděli a vy jste o tom slyšeli i v předchozích jízdách. Teď už je ta ztráta Foxové jenom 0,3 sekundy a to znamená, že Woodsová má v závěru také větší problémy než právě Foxová nebo Beková. Co teď poslední mezičas po průjezdu protivodnou brankou číslo 6, která je nalevo, zase 2 sekundy ve prospěch Foxové, takže Kateřina Beková je stále na druhém místě. Zbývají nám poslední 2 vodní slalomářky a pokud se obě nedostanou před Bekovou, tak z toho bude druhá medaile pro českou výpravu. Foxová ta už má jisté, že minimálně bronz si odsud odveze. To je také krásný příběh po tom, co zmeškala domácí mistrovství světa v Penritu kvůli operaci nádoru na ledvině. Francouzka Prigentová zatáčí doprava k protivodné brance, ale nebylo to takové hladné, rychlé a proto ztrácí 0,2 sekundy oproti Foxové. Teď bude muset přidat, protože tahle pasáž vyšla Foxové i Bekové výborně. Má ztrátu 0,18 sekundy, eskimácký obrat trochu delší, než by si asi sama přála. No, tohle je určitě ztráta oproti Foxové i Bekové, poslední protivodná branka a hodně upracované. To je od Prigentové, která ztrácí 1,5 sekundy na poslední mezičase, za kterým už to je opravdu jenom kousíček. 5. místo pro Prigentovou a další medaile pro Kateřinu Bekovou, která teď pohladila svou levou rukou pravé rameno Jessica Foxové. Tímto způsobem jí pogratulovala, že zůstává na prvním místě, ale co když druhá bude Kateřina Beková, horší než třetí, příčka z toho pro českou výpravu nebude. Francouzská Igová je poslední, kdo může změnit aktuální medailové pořadí. První mezičas vyznívá pro ní 0,87 sekundy. V tuto chvíli se dostává kolem povodných branek, kde kromě Kneblové snad nikdo neměl problém a udržuje si náskok, i když o něco málo menší, 0,58 sekundy. eskimácký obrat také o něco pomalejší než u Foxové. Poslední protivodná branka, docela slušný průjezd, ale myslím, že stále pomalejší než Foxová a možná i než Beková. 500 ztrácí teď Igová na poslední mezičase oproti Foxové. A co v cíli? V cíli je první, zvládla to. Tak to bylo opravdu na konci dramatické, ale Angel Igová je mistryní světa, pokud tedy zmizí ta hvězdička, kterou stále má u svého jména. O 45 sekundy porazila Austránku Jessica Foxovou a je z toho bronzová medaile pro Kateřinu Bekovou, která ztratila jenom o 0,3 sekundy více. Pokud by se ještě hvězdička u jména Angel Igové změnila na penalizaci, tak by z toho bylo dokonce druhé místo pro českou výpravu. Čeští trenéři už si tady vzájemně gratulují k tomu, že český tým má druhou medaili ze začínajícího mistrovství světa ve vodním slalomu, a to v disciplíně časovka kajakcrossu, která zároveň slouží i jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, do kterých kromě Terezy Knéblové prošlo 5 českých reprezentantů a na stříbro Jakuba Krejčího teď bronzovým způsobem navázala Kateřina Beková, kterou se pokusíme zastavit v přímém přenosu Radiožurnálu Sport pro ohlasy, samozřejmě také, jakmile to bude možné, z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Další krásná medailová zpráva tedy na startu mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City v 19 hodin a 8 minut. Už se tak příjemně neposlouchá to, že Vít Kopřiva, tedy český tenista, dohrál na turnaj okruhu ATP na Antuce v Kitzbühelu hned v prvním kole. S peruáncem Busem se držel Vít Kopřiva 2 sety. První prohrál 5-7, druhý získal v tiebreaku. Rozhodující třetí set byl ale už jednoznačnou záležitostí pátého nasazeného hráče turnaje v Kitzbühelu. Buse přehrál Kopřivu jednoznačně 6-1. No a tím pádem tedy to znamená, že Vít Kopřiva na turnaji dohrál. 19 hodin 9 minut a jak slíbil Jan Suchan, za chvíli se zase vypravíme do Oklahoma City za bronzovou nebo možná stříbrnou Kateřinou Bekovou. To zjistíme za malou chvíli.

0: 19:11 a ve vysílání radiožurnálu Sport se vracíme zase zpátky do Oklahoma City na mistrovství světa ve vodním slalomu, protože Jan Cuchan má u mikrofonu českou medailistku.
1: Kateřina Beková se tady usmívá na celé kolo, aby ne, získala stříbrnou medaili v časovce kajak crossu, tak zkuste ty své pocity nějak popsat slovy.
2: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože teďkom jenom to čekání bylo, to bylo strašný. Ale je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně, to je úplně nemožný.
1: Chvíli to vypadalo na bronz, protože před vás dostala francouzská Igová, nakonec jí ale našli chybu na startu a proto klesla. Za vaše záda, jak jste to prožívala?
2: No, byla jsem jakoby vděčná za to, vlastně jsem se trošku radovala, ale trošku jsem měla takový zvláštní pocit, protože se raduju i z cizího neštěstí, což já to Anžele přeju. Anžela je skvělá závodnice, zároveň jsem byla jako, nebo jsem vděčná za to, že bych byla druhá, nebo jsem druhá, no.
1: No a teď se na to můžeme kouknout z opačné strany, protože 0,3 sekundy vás dělí od zlaté legendy Australanky Jessica Foxové. Ty tam asi šli někde najít, předpokládám.
2: Já jsem tady vůbec nezvládala toho eskimáka, myslím si, že tam bych našla i více jak 0,3, ale furt stříbro je brutální pro mě, jako já jsem vůbec nedoufala v medaili, chtěla jsem za dobrou jízdu, se kterou budu spokojená a prostě pušovat to tam od začátku až do cíle, no.
1: Je to krásný příběh nejenom pro stříbrnou Kateřinu Bekovou, ale samozřejmě pro Australanku Jessica Foxovou, která zmeškala loni domácí mistrovství světa v Penritu kvůli operaci nádoru na ledvině. Teď se vrací a hned při první příležitosti získala zlato ze světového šampionátu. Co na to říkáte?
2: No ne, ona je prostě neskutečná. Jako. To je jeden z mých největších vzorů. Je strašně pokorná a zároveň ví, co prostě, na co má a co si může dovolit a ukazuje to a je to můj největší vzor. No.
1: Kateřino, vy jste vyhrála tuhle disciplínu doma na světovém poháru v Pražské Troji, tak posílilo to nějak vaše sebevědomí právě směrem k tomuto mistrovství?
2: Doufám, že jo, no. Musím zaťukat na všechno, na zuby, na hlavu, protože mám pocit, že mi ty časovky letos docela jdou. Doufám, že to budu držet a cítím se v nich docela jistá, musím říct.
1: A ještě jeden zajímavý příběh z vašeho trochu osobního života, protože vaším přítelem je trenér Jan Vondra, který vede třeba i Jakuba Krejčího, dalšího stříbrného medailistu z tohoto šampionátu. On se sem vrátil po té, co prosurfoval část uplynulého roku, už tady zase měl koučovat, ale v tuto chvíli je opět v České republice. Tak nám to vysvětlete, jak se to vlastně celé seběhlo.
2: No, on prostě si zašel hrát tady pickleball s klukama a urvala se mu achilovka, no, tak vzal první let, se letěl domů a teďkom leží v posteli a doufám, že se má aspoň trošku dobře a doufám, že se mu zvedla trochu náladu.
1: Jak to zvládáte bez něj?
2: Z začátku to bylo smutný, ale tak my jsme zvyklí na to být trošku od sebe tím, že oba dva hodně cestujeme, takže ráda bych to sdílela s ním, ale ráda to s ním sdílím i takhle na dálku.
1: To říká vodní slalomářka Kateřina Beková, stříbrná v časovce kajakrosu na mistrovství světa. Z Oklahoma City Jan Cuchan, radiožurnál.
0: Děkujeme za rozhovor se stříbrnou českou medailistkou na startu světového šampionátu ve vodním slalomu Kateřinou Bekovou. No a ve stejné disciplíně získal tedy stejnou medaili Jakub Krejčí, který byl druhý nejrychlejší v časovce kajakrosu. Porazil ho jeden Brit Clark. Nestratili se ani další čeští reprezentanti. Matyáš Novák byl čtvrtý. Bronz mu unikl o pouhý 0,14 sekundy. Vít Přindiš dopádloval na 8. místě. Všichni tři samozřejmě také postoupili stejně jako Kateřina Beková a stejně jako Olga Samková do těch vyřazovacích jízd kajakrosu, které budou světový šampionát ve vodním slalomu v sobotu uzavírat. Čeká nás tedy perný týden ve vysílání radiožurnálu Sport s tímto z českého pohledu úspěšným sportem, tak doufejme, že ty medaile, které dnes dokázali vybojovat Jakub Krejčí a Kateřina Beková, budou mít své následovatele v dalších dnech a dalších závodech.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tenistky Marie Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková postoupily na domácím turnaji WTA v Praze do druhého kola. Obhájkyně titulu a nasazená jednička Bousková porazila Španělku Bouzasovou 2x7-5. Havlíčková na tvrdém povrchu centrálního kurtu na Štvanici vyřadila Američanku Parksovou po setech 6-2 a 6-4 a Šalková zdolala nasazenou šestku Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4. Vypadla jenom 17-letá Alisa Oktiabreva, která podlehla Francouzce Dodánové 2x3-6. Druhý hrací den Live Sport Prague Open bude z českého pohledu dokonce ještě nabitější, protože své zápasy prvního kola budou hrát Nikola Bartůnková, také Tereza Valentová, stejně tak i Laura Samson nebo Sára Bejlek a Jana Kovačková. A vrcholem dne bude rozhodně na centrálním štvanickém kurtu české derby mezi Lindou Fruvirtovou a vítězkou z minulého týdne z Aten Barborou Krejčíkovou nasazenou dvojkou. Pokud vám to nevyjde, abyste na Štvanici zamířili, tak poslouchejte Radiožurnál Sport, i protože na místě máme naše mobilní vysílací studio, tedy stříbrný Airstream, ze kterého vám nabízíme také rozhovory se zajímavými a nejen tenisovými osobnostmi, které na turnaj na Štvanici zavítají. Je 19 hodin 21 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a teď je tady skupina Faith No More.

0: Zítra jako každé úterý po 10. dopoledne na Radiožurnálu Sport můžete očekávat hokejovou čistou hru Martina Procházky. V létě do našeho studia zavítají na pozvání olympijského šampiona zajímaví hosté. No a tentokrát přijde Josef Marha, tedy 50-letý bývalý hokejista, který odehrál přes 150 zápasů v národní hokejové lize, tedy v Severní Americe. No a potom si udělal velké jméno ve Švýcarsku, konkrétně v Davosu, kde Josef Marha během celkem 12 sezón získal s Davosem 5 titulů mistra Švýcarska, 4x vyhrál také Spenglerův pohár a přidal tyhle triumfy k tomu, že dokázal vyhrát v Severní Americe také AHL, tedy Calder Cup ve farmářské soutěži týmů pod nejlepší hokejovou ligou světa, tedy pod NHL. Zítra v 10, tedy v čisté hře Martina Procházky, tedy hostem Josef Marha.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: No a když je 10 Pavla Horváta, tak tam minulý týden zavítala na multižánrový festival Colors of Ostrava. Pokud jste u toho nebyli, tak v podcastové aplikaci Můj rozhlas nebo v každé podcastové aplikaci najdete záznam tohoto povídání Pavla Horváta s Antonínem Panenkou a také Václavem Svěrkošem. No a další výjezd už se chystá. 6. srpna zamíří 10 Pavla Horváta live do severomoravského Zubří a vedle našeho fotbalového experta a fotbalové legendy Antonína Panenky bude hostem také Miroslav Kadlec, tedy kapitán českého národního týmu ze stříbrného Eura 1996. Vstupenky už jsou k dispozici přes stránky radiožurnálsport.cz, se k ním celkem jednoduše dostanete.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obraného průmyslu se pořádá každé 2 roky. Za Česko se ho letos účastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí, pokuta je podle něj nepřiměřená. Zemřel bývalý anglický fotbalista a držitel zlatého míče Kevin Keegan, bylo mu 75 let, informovala o tom jeho rodina. Někdejší trenér a kapitán anglické reprezentace se léčil s rakovinou v pokročilém stádiu. Ocenění zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu získal 2x po sobě na konci 70. let. S Liverpoolem 3x vyhrál anglickou ligu a 2x pohár UEFA. A vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028.
0: Sport.
6: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená dálnice D8 u Roudnice nad Labem a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem neprůjezdná. Na 31. kilometru vyprošťují kamion s jetý do pole. Dopravu odklání na 29. kilometru a jede se objížďkou po silnici 608. Zpět najdete u Doksan na 35. kilometru. Je to krátká, zatím dobře průjezdná objížďka. Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz, navíc na 15,5 kilometru kousek za tunely stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona je dlouhá, regulují i vjezdy do tunelu. Kamionem zastavujte už kousek za sjezdem z D1 na okruh. Osobním pojedete o něco dál až ke sjezdu na Vestec a zdržíte se přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

máte nějaké ty tisíce, možná spíš desetitisíce korun na zvyc, jste velkým fotbalovým fanouškem a konkrétně Manchesteru City a ještě třeba navíc trenéra Pepa Guardioli, tak to byste měli rozhodně zbystřit, protože Citizen zdraží vybavení z kanceláře svého bývalého trenéra, který odešel v květnu po 10 letech. V nabídce jsou tréninkové bundy, tričko a mikina, židle, lampa, sada šálků na kávu, zarámované fotografie nebo třeba také míč s podpisem Erlinga Haalanda, dále voné tyčinky a další drobnosti. Desetinásobný anglický šampion zveřejnil nabídku na internetu s tím, že aukce skončí v neděli. Jenom si dovolím připomenout, že to opravdu mohou být velmi cenné relikvie, vždyť Pep Guardiola dovedl Manchester City k 6 titulům v Premier League a triumfu v Lize mistrů, celkem získal španělský kouč s klubem 20 trofejí. Jeho nástupcem se stal Ital Enzo Maresca, který dříve trénoval Chelsea.

0: 19 hodin 41 minut pondělí 20. července a Radiožurnál Sport vás teď vezme na Hanou. A to proto, že právě tam se evropského šampionátu dětí a juniorů v drezuře zúčastnilo přes 100 elitních jezdců z celého kontinentu. V Olomouci se ve špičkové konkurenci nejlépe prosadili také dvě české zástupkyně. Jasmína Vašáriová postoupila do 18členného finále v kategorii dětí a to samé se povedlo mezi juniory Elišce Vandasové.
1: Tak já si myslím, že to je úplně obrovský úspěch a jsme opravdu nadšení, když teda ta finálová jízda se nám nevydařila tak, jak jsme předpokládali kvůli komplikacím s koukáním koně, takže jsem nebyla úplně jako tak nadšená, ale myslím si, že úspěch je opravdu obrovský.
2: Zářila po své finálové jízdě mezi juniory na mistrovství Evropy v drezuře 18letá Eliška Vandasová. Jejího koně Rončevala ve finále rozhodilo několik diváků s roztaženými deštníky, kterých se Valach bál a proto v některých sekvencích neposlouchal tak, jak měl. I tak to ale Vandasové zážitek z celé akce neskazilo.
1: Tady ty závody byly opravdu parádní, neskutečně jsme si to všichni užili, atmosféra byla skvělá. Samozřejmě i to, jak jsme se podporovali navzájem, nejenom Češi mezi sebou, ale i se slovenskými jezdci, s maďarskými jsme se tady taky podporovali, takže já si myslím, že ta atmosféra tady byla opravdu skvělá.
2: Pochvalovala si rodačka z nedalekého Štermerka a slova uznání pro organizátory měla i vedoucí české ekipy Renata Habásková.
3: Jsme velice šťastní, že takto velký šampionát mistrovství Evropy mohlo být uspořádaný v Čechách. Je to poprvé v historii. Je to asi největší akce drezurní, která tady kdy v historii byla. Velké díky patří paní Hubáčkové, která se toho ujala tady v jejím areálu v Olomouci a připravila nezapomenutelné zážitky s úžasnou výzdobou, s úžasným programem pro jezdce, s výbornými rozhodčími, který teda poslalo samozřejmě FEI. Myslím si, že to tady nemělo chybu.
2: A chybu podle ní neměly ani české výsledky. 14. místo Jasmíny Vašáriové v kategorii dětí a 16. příčka Elišky Vandasové mezi juniory. Podobné výkony potvrzují, že mezera mezi světovou špičkou a Českem se pomalu zmenšuje.
3: My jsme měli velký skluz. V podstatě po revoluci, když jsme se mohli začít bezproblémově dívat na západ, tak postupně jsme začali si uvědomovat, že potřebujeme informace, zkušenosti zahraničních trenérů. Trvalo to nějakou dobu, začali se přivážet lepší koně a lidé začali trénovat se zahraničními trenéry a naši trenéři se začali učit, jak vlastně správně trénovat pro ty nejvyšší soutěže.
2: Vysvětluje dlouholetá drezurní trenérka, funkcionářka a manažerka.
3: Myslím si, že v tuto chvíli jsme tak na polovičce cesty. Už jsme konkurenceschopní, už jsme se dostali do finále a právě že kategorie dětí junioři je to, kde to začíná a z nich potom můžou růst dál ty top jezdci. A věřím tomu, že se můžeme dostat až na ten vrchol, ale musíme si vybudovat jméno. To je důležitý, takže i to, že ty závody jsou tady v Čechách, to jméno České republiky opravdu buduje.
2: Popisuje vedoucí české ekipy Renata Habásková po evropském šampionátu mládeže v drezuře v Olomouci. Podle ní je také zásadní výzvou, aby se našly prostředky a motivace k tomu, aby junioři plynule přecházeli do seniorské kategorie a nekončili své kariéry příliš brzy. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Pokud je Radiožurnál Sport nejposlouchanější digitální rozhlasová stanice v Česku vaším společníkem teprve pár minut, tak asi ještě nevíte, že mistrovství světa ve vodním slalomu začalo pro české barvy dvěma stříbry. Jakub Krejčí a Kateřina Beková byli druzí v časovce kajak krosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za dva roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16 sekundy na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla rychlejší o pouhé 0,3 sekundy.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Je 19 hodin 49 minut a zvládneme před zprávami v 8 ještě jedno téma. Přes jednu z elitních juniorských lig v Severní Americe, tedy Western Hockey League, se snaží mladí čeští hokejisté probít do slavné NHL. A řadě z nich přitom pomáhají náhradní rodiny. V nich talentovaní hokejisté po celou sezónu bydlí a dostávají péči, jako kdyby se s nimi za oceán přestěhovali jejich vlastní rodiče.
2: Svůj dětský pokojíček opustí na konci prázdnin Marek Peroutka. Toho čeká premiérová sezóna v Kanadě, kde oblékne dres týmu Victoria Royals.
3: Taky dostanu takovou rodinu, takže tam s ní budu. Ty mi budou vařit a tady ty věci, takže to budu jakoby doma, akorát budu mít jinou mámu s tátou, takže taky slušný.
2: Směje se 18-letý útočník. Ten svou novou hokejovou rodinu ještě nepoznal ani na fotce.
3: Já ještě vůbec nevím, kdo bude moje máma s tátou. Doufám, že budou na mě hodný a budou skvěle vařit. Teď já moc času doma netrávím, já jsem furt na zimáku, se dá říct. Takže domů chodím se jenom tak najíst a vyspat, takže snad nebudu otravovat tolik.
2: Pro Marka Peroutku půjde o novou zkušenost. O ní se s ním může podělit jeho spoluhráč Marek Sklenička, který už chytal ve stejné soutěži za Seattle v minulé sezóně. Také on nafasoval novou rodinu, kterou si sám vybrat nemohl.
4: To je tak, že oni se tam jakoby nějak přihlásí, projdou nějakýma procesama a vlastně pak ten tým jako rozděluje, kam ty kluky dá. A já jsem fakt vděčný, že jsem dostal tu nejlepší rodinu, co můžu mít. Prostě nádherný barák, mladí lidi, mají psa, mladšího syna, takže za mě úplně super. Mám výborný jídlo, takže za mě mám servis. Servis je někde v 5hvězdičkovém hotelu.
2: Je nadšený z náhradní rodiny gólman, kterého letos draftovala Philadelphia. Když před rokem odcházel do zámoří, vůbec netušil, že o něj bude takto postaráno.
4: Já jsem vůbec nevěděl, že to takhle funguje. Já jsem zvyklý, vlastně, když jsem někam odešel, žít sám. Takže jsem nikdo o tom nepřemýšlel, vlastně ve finále to je super, tím, že tam se nemusíte starat o to, že v Boleslavě jsem si musel prát, prostě mít ty povinnosti v bytě. Takže tam mám prostě servis a můžu se chodit na hokej.
2: Pochvaluje si Marek Sklenička, který se už ve 14. přestěhoval z Litvínova do Mladé Boleslavy. Do nové rodiny perfektně zapadl a ta s ním sdílí i slavnostní okamžiky.
4: Je pravda, že ty svátky se tam hodně slaví, takže vždycky jsou nějaký speciální jídla nebo prostě různě. Je to takový občasek z filmu, prostě, že máte společný večer, je všechno společný, takže za mě super.
2: Říká Marek Sklenička, jehož hokejovou rodinu už poznala i ta jeho pravá z Česka. Ta útočníka Peroutky zamíří za moře až za pár měsíců.
3: Myslím si, že na Vánoce nebo už v říjnu mají snad nějaký jako naplánovaný výlet, takže se určitě s nima poznají brzo, takže to bude dobrý.
2: Doufá Marek Peroutka, že mu náhradní hokejová rodina pomůže stejně jako Marku Skleničkovi k tomu, aby úspěšně prošel za rok draftem NHL. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Ukončení regulace cen paliv se podle asociace petrolejářů naplno projeví až v dalších dnech. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou Maďarska. Do druhého kola tenisového turnaje WTA v Praze postoupily Češky Bousková, Šelková a Havlíčková. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se od dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louky se právě zvýšení spotřební daně začíná v cenách nafty projevovat. Na celkové hodnocení dopadu ukončení regulací je ale podle něj příliš brzy.
3: To období, kdy se tam promítá daň, může být i několik dnů. Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby a jak si objednala další závoz ode dneška, který už je z vyšší spotřební daní.
1: Po nástupu nového britského premiéra Andyho Burnhama odstupují členové vlády. Je mezi nimi i místopředseda a ministr spravedlnosti David Lammy. Ten o svém rozhodnutí informoval na síti X s tím, že Burnhamovi i novému vládnímu kabinetu přeje mnoho úspěchů. Rezignaci podle agentury Reuters oznámila například taky ministryně financí Rachel Reevesová. Stanice Sky News napsala, že vládu opustil i ministr obchodu Peter Kyle. Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh jí dnes předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tamáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. Pracovníci slévárny v Horní Kalné odlévají repliku vodního díla Prameník ze 60. let minulého století. Má se vrátit do pražských Ďáblic, odkud ho někdo v roce 2007 ukradl. Praha 8 chce upravit taky okolí sochy. Práce má dokončit příští rok. Replika bude poprvé k vidění 8. září v kulturním domě Ládví, říká pražský radní a zastupitel městské části Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
4: Pak bude uchován depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky.
5: Sport. 3 české tenistky zvládly ve 2 setech dnešní zápasy prvního kola turnaje WTA v Praze. Marie Bousková porazila Španělku Busasovou Manérovou, Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou a Lucie Havlíčková Američanku Ališu Parksovou. Havlíčková v turnaji startuje na divokou kartu a na úvod si poradila s 66. hráčkou světového žebříčku.
6: Hodně důležitý pro moje sebevědomí, pro nějaký budoucí hraní, že člověk nějakým způsobem ví, že na ty hráčky má nebo že se s nimi může rovnat a to, že jsem to zvládla ve 2 setech, je jenom příjemný bonus. Přece jenom poslední zápasy úplně jsem nehrála tak, jak byly mé představy, takže jsem ráda, že jsem to dneska zvládla prolomit a odehrála jsem dobrý zápas. Jsem věděla, že to bude těžký a Líša hraje takovým stylem 50 na 50, buď napadá nebo nenapadá.
5: Další Češka Alisa Okťabreva vypadla po porážce 0-2 s francouzskou Dodánovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 u sjezdů na Roudnici nad Labem a nehoda na silnici 13 na Karlovarsku. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice nad Labem stále neprůjezdná. Na 31. kilometru odklízí následky nehody nákladního auta. Je to v omezení, objíždí se po silnici 608 přes Dušníky a exit 35. Kratší kolona se tvoří před sjezdem z dálnice. Objízdná trasa je volná. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále ještě hustý provoz, místy nesouvislá kolona. Příčina před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh, jeden ze dvou, nepojízdný kamion. Regulují, nebo ještě před chvílí regulovali vjezdy do tunelů kolona. Jsou to hlavně nákladní auta, začíná kousek za sjezdem z dálnice D1. A na 13 z Ostrova do Stráže nad Ohří havarovalo osobní auto. U obce Květnová je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Dobrý pondělní večer. Španělští fotbalisté včera krátce po půlnoci našeho času, tedy vlastně už dnes, mohli po výhře nad Argentinou 1-0 po prodloužení začít slavit titul mistrů světa. Odletěli poté z New Yorku do Madridu, kde přistáli zhruba po půl třetí odpoledne. Program měli nabitý. Přijal je král Felipe VI. A také premiér Pedro Sanchez. Teď už je parta trenéra Luise de la Fuenteho v otevřeném autobuse na cestě po ulicích Madridu a je zdravena tisícovkami nadšených španělských fanoušků. Cílem je Cibeleino náměstí neboli Plaza de Cibeles, kde už jsou opravdu desítky tisíc fanoušků a fotbalisté by tam měli dorazit kolem 21. hodiny. No a my se zhruba za hodinku za naším zvláštním zpravodajem ve Španělsku také vypravíme, abychom alespoň takhle na dálku ochutnali trochu té atmosféry, která teď panuje v Madridu a dá se říci asi po celém Španělsku, které slaví zisk druhého titulu fotbalových mistrů světa v historii této země.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: 39 dnů trval nejdelší a se 104 duely také zápasově nejbohatší světový šampionát ve fotbale. Na radiožurnálu Sport ho provázely přímé přenosy jednotlivých utkání, rozhovory s experty a v úvodu třeba také českými fotbalisty, kteří skončili už po základní skupině. A také jsme každý den nabízeli zápisník našeho zvláštního zpravodaje na mundialu. Tak pojďme den po finále napsat ještě jeho poslední kapitolu. Sešli se na jednom místě Lionel Messi, Donald Trump, Madonna se Shakirou, ale středem pozornosti byl někdo úplně jiný. Po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku. Trofej jim na stadionu v New Jersey předal americký prezident a fotku se šampiony chtěl tolik, že ho z pódia musel odvádět šéf FIFA Gianni Infantino. A pak už se jen slavilo.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Cibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, poháry jim spolu předával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nikolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začalo respektovat.
4: A Donald Trump, para que nos respete como país.
5: Donald Trump es un pobre hombre.
6: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
7: Somos campeones del mundo.
8: Campeones del mundo.
1: Z finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
0: Světový šampionát ve fotbale pro rok 2026 je tedy minulostí. Nejvíce mohou slavit Španělé, však jsme si to také poslechli na Radiožurnálu Sport v předchozích minutách. No a za 4 roky dokonce na 6 místech. Hlavními pořadateli budou 100 let od konání prvního světového turnaje ve fotbale Španělsko, Portugalsko Portugalsko a Maroko, kde se odehraje drtivá většina zápasů. U příležitosti ale zmíněného z tého výročí od prvního šampionátu se úvodní tři duely odehrají v Jižní Americe, konkrétně v Uruguayi, Argentině a Paraguayi.

0: Legendární skupina Queen ve vysílání radiožurnálu Sport, kde jsme si před chvílí připomněli, že fotbalové mistrovství světa je minulostí, zvítězili Španělé. Jiná velká sportovní událost nás ale ještě pár dnů bude bavit. Cyklisté totiž mají před sebou ještě poslední a zpravidla ten nejnáročnější týden na Tour de France. Podle předpokladů vede Slovinec Tadej Pogačar, obhájce vítězství, který útočí na celkově pátý triumf, má 5minutový náskok v čele průběžné klasifikace. Jenže už ne na Jonase Vingegaarda. Dánský cyklista si v neděli zlomil klíční kost po pádu při odbočování z kruhového objezdu a samotného Pogačara tenhle konec jeho velkého rivala hodně mrzel. A tak si to teď můžeme poslechnout.
1: Je smutné vidět, jak Jonas odstupuje z Tour. Od roku 2021 jsme spolu bojovali o vítězství. Ze začátku jsme si nebyli moc blízcí. Poslední dva roky se ale náš vztah hodně změnil. Ráno před etapou jsme byli spolu na dopingové kontrole. Říkal mi, že se špatně vyspal. A mně potom došlo, jak málo někdy stačí. Jedna špatná noc, necítíte se dobře, ztratíte koncentraci a najednou uděláte chybu.
2: Peloton se o kolizi dozvěděl přímo během 15. etapy. Informace přišla také k českému závodníkovi Pavlu Bittnerovi, který jel ve skupině za Vingegaardem.
3: My jsme právě slyšeli ve vysílačce, že tam byl velký pád, ale neříkali, kde přes, tak jsme projížděli tak jako opatrnějc a díval jsem se každou zatáčku, jako která to mohla být a nepřišel jsem vůbec na to, která to byla, protože nám neřekli, kde přesně.
2: Pádům se letos nevyhnul ani Pavel Bittner.

0: Zkusím ukázat a závodit aktivně a udělat nějaký výsledek.
1: Český sprinter Pavel Bittner tak vstoupí do závěrečného týdne Tour s cílem využít jednu z posledních šancí na výrazný výsledek. Žlutý trikot dál drží Slovinec Pogačar, který má po odstoupení Jonase Vingegaarda náskok 5 minut na druhého Belgičana Evenpoola. Závěrečný týden Tour stráví cyklisté především v Alpách. Matias Vacek v nich bude pomáhat Španělu Ayosovi. Jakub Otruba se pokusí dostat do úniku a Pavel Bittner se pokusí ušetřit co nejvíce sil na závěr v Paříži. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Tenista Vítko Přiva nepřišel na turnaj v Kitzbühelu ani na třetí pokus přes první kolo. S pátým nasazeným Peruáncem Ignáciem Busem na rakouské Antuce prohrál 5-7, 7-6 a 1-6. 29-letý Vítko Přiva v Kitzbühelu prošel v letech 2022 a 2024 úspěšně kvalifikací. V hlavní soutěži ale nikdy vítězství nedokázal vybojovat. A nic na tom tedy nezměnil ani dnešní duel s 22-letým Peruáncem Busem, se kterým hrál dva sety vyrovnaně. Nástup do třetí sady ale Kopřivovi nevyšel a koncovku pak zvládl lépe soupeř. Kopřiva utkání tedy po 2 hodinách a 40 minutách ukončil dokonce svou 7. dvojchybou. No ale tenis je krásný v tom, že vám velmi rychle tedy nabízí další šanci, tak doufejme, že Vít Kopřiva se jí na dalším turnaji, na který se vypraví, chopí a zaznamená tam lepší výsledek a zůstane tedy v turnaji déle než teď v Kitzbühelu, kde odehrál tedy pouze jedno jediné utkání.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Pokud se vypravíte na Pražskou Štvanici na turnaj okruhu WTA, tak můžete vyrazit třeba i na výstavu věnovanou poháru Federace z roku 1986. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si fanoušci mohou připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále mezi Československem a výběrem Spojených států amerických.
1: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávu připravila Monika Chmilová.
2: Nový britský premiér Andy Burnham jmenuje členy vlády. Novým ministrem zahraničí je bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Šabana Mahmudová. Burnham dnes sestavením vlády pověřil britský král Karol III. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé. Dalších 6 lidí je podle tamních úřadů zraněných. Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že nedělní ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydávání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. A hasiči 12. den likvidují požár budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zasahují 3 jednotky. Současně pokračuje průzkum požářiště. Podle jehož výsledků budou hasiči plánovat další postup. Teploty ve zřícených částech budovy výrazně klesly i díky změně počasí. Jak dlouho budou hasiči na místě ještě zasahovat, není zatím jasné. Sport. Belgickou fotbalovou reprezentaci už nepovede Rudy Garcia. Tamní svaz oznámil, že s francouzským koučem neprodlouží smlouvu. Belgičané vypadli na mistrovství světa ve čtvrtfinále se Španělskem po porážce 1-2. Jako jediní na turnaji dokázali dát pozdějším šampionům gól.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále zavřená D8 u Roudnice nad Labem a kolony na Pražském okruhu. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice přes hodinu neprůjezdná. Na 31. kilometru pokračuje odklízení následků nehody. Objíždí se mezi exity 29 a 35 po silnici 608 přes Dušníky plynule. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále ještě hustý provoz, nesouvislá kolona, provoz brzdí, odstavený kamion. Před sjezdem na Barandov v omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh 1 ze 2. Stále regulují vjezdy do tunelů. Kolona hlavně nákladních aut začíná kousek za sjezdem na Jesenici mezi 1. a 2. kilometrem. A na Pražském okruhu zhruba kilometrová kolona i na východní části směr Barandovský most D1 za sjezdem na dálnici do Hradce Králové 62. kilometru. Údržba zavřela levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle. Na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Radiožurnál Sport vysílá už více než 5 a za tu dobu se stal nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanicí v Česku. Věřím, že hlavně kvůli tomu, že vám nabízíme přímé přenosy, rozhovory s experty, rozhovory s úspěšnými českými sportovci a také samozřejmě úspěšné pořady. Třeba desítku Pavla Horváta, čistou hru Martina Procházky nebo rozhovory našich moderátorských osobností Andreje Sestiny Hlaváčkové, Kateřiny Novotné nebo herce Davida Novotného. No a někteří třeba s námi také rádi soutěží, i protože nabízíme vstupenky na zajímavé sportovní akce. V tomto týdnu jsou to lístky na Live Sport Prague Open, tedy turnaj okruhu WTA na pražské Štvanici. Tyhle vstupenky budou ve hře i v dalších dnech, vždy v té pravidelné soutěži před 9 ráno. Takže Radiožurnál Sport se rozhodně vyplatí poslouchat z mnoha různých důvodů.

0: 20 hodin a 40 minut skupina Divokej byl upletla v našem vysílání svou síť. No a my se teď vypravíme na led. Hrát hokej a přitom studovat. Čím dál víc českých hokejistů míří na cestě do NHL, do univerzit v Zámoří. Jedním z nich je 18-letý Tobias Strejbal, brankářská jednička letošního draftu, po které sáhlo ve druhém kole Calgary. A právě Tobias Strejbal stráví další měsíce na univerzitě v Massachusetts.
1: I ty NHL týmy to preferuju hodně. Sice se tam nehraje hodně zápasů, ale já už jsem tam právě byl jeden týden předtím, než jsem přijel sem do Chomutova a prostě se tam hrozně maká. Máte málo zápasů, máte jenom dva týdně a celý týden prostě makáte. Hrozně moc, je to těžký. Máme tam neskutečné podmínky, prostě ty fitka na všechno, co si vzpomeneme a do toho ještě ta škola, to je plus, že se člověk může vzdělávat. Dokonce tam máme knižní klub s trenérem, což se u hokejistů nevidí, ale je to určitě zábava a těším se tam moc.
2: Prozradil Tobias Strejbal, toho debatní kroužek s knihou v ruce nadchl.
1: Koupili nám knihu o All Blacks, Nový Zéland, o rugbyovém týmu, který v podstatě popisuje tu jejich kulturu a celkově, jak oni fungují jako tým, jak o procento se každý den zlepšovat a tým lídrů a takhle. A potom my si to čteme každou kapitolu jeden den a vždycky si zakroužkujeme věci, které nás třeba zaujaly a potom o tom diskutujeme právě před tréninkem a je to jako motivačně dobrý to poslouchat. Když prostě všichni kluci mají nějaký takhle společný zájem, tak je to super.
2: Společným zájmem je vybojovat si místo v nejlepší lize na světě v NHL. Strejbal po roce v Zámoří a úspěšném draftu ví, že nemusí zůstat jen u nesplněného snu.
1: Je to určitě reálný, když se srovnáváte s těma golmana, co tam jsou, tak když jste v Čechách, tak k tomu úplně nemáte tak blízko, je to strašně těžký se s nima srovnat, ale když jste v té Americe, tak prostě vidíte, že jsou teda neskutečný, ale prostě cítíte na sobě, nebo já osobně cítím, že to prostě můžu dát jednou.
2: Řekl Tobias Strejbal. Do Spojených států amerických odletěl před rokem. V elitní juniorské lize se prosadil a svého kroku opustit Litvínov nezalitoval.
1: Tím, že někde v Americe i v Kanadě právě ten trenér brankářů není full time, což znamená celou dobu. Jezdí tam třeba jednou za dva týdny, za tři týdny, ale já s tím, když jsem vybíral tým, že půjdu do Zámoří, tak jsem jedině chtěl tým, kde bude trenér brankářů, protože vám to hrozně pomůže pracovat s někým každý den. Když jsem se zeptal, máte trenéra golmanu, je to pro mě důležitý strašně moc a oni řekli, máme.
2: A Tobiasi Strejbalovi pak už nebránilo nic v tom, aby o svou budoucnost v NHL zabojoval za oceánem. Při letošním draftu si ho Calgary vybralo jako celkově 42. v pořadí. David Kalvas, Radiožurnál.

Anglický fotbal se o víkendu radoval ze světového bronzu. Samozřejmě parta kolem Harryho Kanea chtěla víc, ale nakonec i ten vyhraný zápas o třetí místo na mistrovství světa určitě udělal hrdému fotbalovému Albionu radost. Dnes se ovšem anglický fotbal ponořil do smutku, protože zemřel někdejší kapitán a trenér národního týmu Kevin Keegan. 75-letý dvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou v pokročilém stádiu. O své diagnóze otevřeně mluvil poprvé letos v lednu, no a před 7 týdny uvedl, že je nemoc v posledním stádiu. Kevin Keegan byl hvězdným ofenzivním fotbalistou. S Liverpoolem vyhrál pohár mistrů evropských zemí, tedy současnou ligu mistrů, 3x anglickou ligu a 2x zvedal nad hlavu pohár UEFA. V roce 1977 přestoupil do Hamburku, kterému pomohlo vyhrát Bundesligu. V letech 1978 a 79 získal Kevin Keegan zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy. V 80. letech pak hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také 2x trénoval a vedl rovněž anglickou reprezentaci, za kterou předtím odehrál 63 zápasů a vstřelil 21 gólů.

0: Skupina AC/DC ve vysílání radiožurnálu Sport. Až zhruba 18 hodin po porážce argentinských fotbalistů ve finále mistrovství světa se Španělskem v New Jersey se podílel o své dojmy tahoun šampionů z roku 2022 Lionel Messi. Hrozně to bolí, tahle rána se jen tak nezahojí, napsal 39-letý kanonýr na svém instagramovém účtu. Po zápase v New Jersey s novináři nemluvil a jestli bude v reprezentaci pokračovat, to Lionel Messi neuvedl. Na turnaji dal 8 gólů a byl druhým nejlepším střelcem mundialu za Francouzem Kylianem Mbappém, který se trefil 10krát. A Argentinu Lionel Messi, určitě si to dobře vybavujete, opakovaně zachránil od vyřazení. Ani ve finále už ale ani on neudělal nic s dominancí Španělů, kteří tedy zvítězili a slaví titul mistrů světa. Teď už v Madridu se svými příznivci vypravíme se tam na radiožurnálu Sport, tedy do španělské metropole, už za pár minut. Po zprávách po 9. hodině. Ještě ale k Messimu, který 8krát vyhrál zlatý míč, po druhé se světovým šampionem ale nestal, no a na závěr tedy svého vyjádření na Instagramu poblahopřál Španělsku k vítězství.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A na ní teď pojďme k další záležitosti. Zkoušela úspěšně sjezdové lyžování i běžky. Nakonec ale u Terezy Tvaruškové zvítězilo horské kolo. A byť se někdejší nadějná juniorka na pár let odmlčela, ve stupně se stala o víkendu na republikovém šampionátu vládkyní olympijské disciplíny cross country.
2: Já si pamatuju doteď, že mi ve 20 letech, ve 21, doktor Jirka dostal, říkal, že 5 let mi bude trvat, než se oklepu. Barkery se stabilizují a pak by to mohlo začít a opravdu to do puntíku sedí letos.
3: Usmívala se po svém premiérovém triumfu na republikovém šampionátu Tereza Tvarušková. Ta v minulých letech mimo jiné pracovala v pekařství a závodila jenom pro radost. Po nabídce Radima Kořínka se vrátila v dresu České spořitelny k horským kolům. Ne všichni ale věřili, že to někam dotáhne.
2: Já tomu opravdu nemohla uvěřit, protože mi bylo říkáno, že jsem rychlejší hobík. Takže jsem ráda, že tohle jsem určitýmu člověkovi určitě vyvrátila dneska. Vím, že je to v uvozovkách jenom mistrovství České republiky a svět je jinde, ale já doufám, že tohle byl jen první výstřel a že se mi bude dařit jezdit dál.
3: Ve stupně, kde často trénuje a nedaleko žije, sesadila Tereza Tvarušková strůnu loňskou královnu Adélu Holubovou.
4: Terka je skvělá tady domácí, takže vlastně má to natrénovaný výborně, ale to nezlehčuje její výkon. Určitě jela super, má letos formu, je to jedno velké překvapení, si myslím, Terky celkový závodění a tohle. Takže jo, já mám z ní radost, že se jí to povedlo, zaslouží si to.
3: A podobně jako druhá v cíli Adéla Holubová, upřímně přála zlato Tvaruškové také třetí Simona Spěšná.
5: Mám za ní hroznou radost, protože si prošla poměrně těžkým obdobím a vím, co to pro ní musí znamenat, takže já jsem na ní moc pyšná a nepřála jsem to nikomu víc než jí. Počítala jsem trošku, že bychom mohli spolu odbět a jet pak spolu ten závod a pak si to rozdat v těch posledních kolech. Chvilku to tak vypadalo, než jsem tam udělala prostě chybu a ona na nic nečekala a jela.
3: Trenérem Terezy Tvaruškové je její přítel Jan Reichard. Společně žijí na Rokycansku, anebo trénují a pracují ve Španělsku.
6: Tak řekl bych, že ta cesta je hlavně už celkově od zimy. No. Máme okolo sebe jako slušný tým, řekl bych, jako by lidi. Za prvý kamarád Jarda Samec nás nechal celou zimu na apartmánu ve Španělsku, takže tam jsme jí srovnali výkon a z maratonu se vlastně transformovala zpátky do XCčka, ale tím, že už to jezdila, tak jsme věděli, co v ní je a zkoušeli jsme to vrátit zpátky. No. Vypadalo to slušně.
3: Vysvětluje Jan Reichard, kterého těší, jak se jeho partnerka prosadila do české špičky.
6: Samozřejmě ty holky, jak jezdí svěťáky, tak jsou trošičku jinde, jak rychlostně, zkušenostma, takže si myslím, že se celou sezonu tak jako dávala dokupy, ale už bylo vidět v Novém Městě na Moravě, že to jezdit rozhodně umí, no. S těma Češkama minimálně.
3: Uzavírá životní partner a trenér nové české šampionky na horských kolech Terezy Tvaruškové Jan Reichard. Ze stupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská hřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: No a fotbalová šance liga začne královat našemu vysílání už zase o víkendu, kdy se rozběhne nový ročník. Na pátek chystáme speciál ke startu šance ligy, ale fotbalové přímé přenosy nabídneme už v tomto týdnu ve všední dny, konkrétně ve čtvrtek, protože dva české týmy, Hradec Králové a Jablonec, vstoupí do kvalifikačních bojů evropských pohárů. A s námi budete u toho.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
7: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Chce po něm zpátky 22 milionů korun. Pracovníky francouzského velvyslanectví v Iránu údajně vyslýchali bezpečnostní složky. Kajakáři Krejčí a Beková získali na úvod mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily. Fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
8: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
7: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Dva pracovníky francouzského velvyslanectví v Teheránu zastrašovali iránské bezpečnostní složky. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot s tím, že incident nezůstane bez následků. Dva zaměstnance ambasády podle Barrota Iránci bezdůvodně drželi několik hodin a vyslýchali. Jednoho z nich prý fyzicky napadli. Oba už jsou zpátky na velvyslanectví a čeká je převoz do Francie. Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obraného průmyslu se pořádá každé dva roky. Za Česko se ho letos účastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Víra Velkého odchytli dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, pokračuje jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
9: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
0: Sport.
10: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak crossu. Krejčí v Oklahoma City vylepšil své třetí místo z minulého šampionátu. Na vítězného Brita Josefa Clarka ztratil 16 setin sekundy. Těsně před cílem ale Clark za českým závodníkem těsně zaostával. Jak Jakub Krejčí prožíval závěrečnou soupeřovou jízdu, řekl Radiožurnálu Sport.
11: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny. Skvětalo to ve mně na posledním mezičasu. Bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli tak on spojí dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
10: Další Čech Matyáš Novák skončil čtvrtý o 14 sekundy za medailí. Vít Přinděž byl osmý. Mezi ženami se do sobotních vyřazovacích jízd kajak crossu kvalifikovala ještě 22. Olga Samková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u sjezdu na Němčice nad Hanou a zavřená D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou. Čerstvá nehoda. Kilometr 239, srazila se tam dvě osobní auta. Kamera v místě nefunguje, kolona se netvoří. D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice, dvě hodiny neprůjezdná. Na 35. kilometru. Pokračuje odklízení následků nehody. Jezdí se nebo objíždí mezi exity 29 a 35 plynulé po silnici 608 přes Dušníky. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále regulují vjezdy do tunelů. Před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Lepší zpráva z místa je, že už je tam odtah nebo servis. Kolona nákladních aut začíná u exitu 3 Vestec. Osobním autem se to dá objet po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy.
6: Dobrý pondělní večer. Velké vítězství se sluší řádně oslavit. A přesně to teď dělají ve Španělsku fotbalisté, kteří v Severní Americe vyhráli mistrovství světa, a také v uvozovkách obyčejní Španělé, kteří jim na dálku po celých těch 39 dnů trvání mundialu drželi palce. A do španělské metropole se proto za malou chvíli na Radiožurnálu Sport vypravíme. I nadále příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
13: I could stay awake just to hear.

0: Celé Španělsko slaví zisk titulu fotbalových mistrů světa. Národní tým trenéra Luise de la Fuenteho triumfoval na šampionátu v Severní Americe. No a pár hodin už jsou tedy španělští fotbaloví hrdinové zpátky doma v hlavním městě v Madridu, kde máme také zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu Pavla Nováka. Pavle, hezký večer.
1: Pěkný večer z centra Madridu.
0: Fotbalisté měli přiletět někdy kolem 14:30, co všechno už od té doby stihli a co je vlastně ještě čeká?
1: Tak po vystoupení z letadla, kdy jako první vystupoval Rodri Hernández a přinesl tedy trofej, s tou se dotkl španělské půdy, tak potom si šli na chvíli odpočinout do letištního hotelu, aby pak nastoupili do autobusu, kde už je při tom přestupování z letištní haly do autobusu vítali stovky fanoušků. Tak potom jejich první cesta vedla do Královského paláce, do paláce Sarsuela, kde na ně čekala královská rodina. No a tam je tedy přivítal král Felipe VI., královna Letizie a také jejich dvě dcery, následnice trůnu princezna asturská Leonor a infantka Sofia. Ty měli dokonce na sobě dresy s číslem 26, takže to jistě potěšilo Borja Iglesiase. Všim tam král a zbytek rodiny potřásli rukou, povídali si tam chvíli a potom tedy ještě měli jednu takovou oficiální povinnost a museli se vydat také za premiérem Španělska, za Pedrem Sánchezem, a toho tedy také pozdravili, ten také jim vyjádřil velké díky za to, jak reprezentovali Španělsko. Ostatně Španělsko ve Spojených státech není teď příliš oblíbené. Prezident Donald Trump dokonce hrozil tím, že se Španělskem přeruší veškeré obchodní vztahy, jak si mu není jasný vztah vůči Evropské unii, že Evropská unie určuje vlastně ty obchodní vztahy s vnějším světem, takže to jeho hlava tolik nepobírá, ale asi ho trošku muselo mrzet, že tedy vyhrálo právě Španělsko. No a potom už se mohli vydat tedy španělští reprezentanti s tím otevřeným double deckerem do ulic Madridu. Stále v něm jedou a tady na ně čekáme na náměstí Plaza de Cibeles.
0: Ano, agenturní zprávy říkají, že od sídla vlády vyrazil onen otevřený autobus kolem 7:30, to znamená už zhruba před hodinou a 15:45. A jak říkáš, na kybelejní náměstí Plaza de Cibeles zatím ještě fotbalisté nejsou, takže to znamená, že v ulicích Madridu asi musí být opravdu 10 000, možná 100 000 Španělů.
1: Já bych to odhadl na 100 000, protože radnice říkala, že kolem celé té trasy a tady na náměstí, že tady bude asi tak 1 000 000 lidí. Nedokážu to odhadnout, nedohlédnu, ale jsou to opravdu velké davy a já jsem od nich trochu vzdálený, protože by potom nám padal signál a neslyšeli bychom se, ale i sem doléhá ten bouřlivý dav. Zatím tam je takový koncert, lidé tančí, zpívají, vystupují tam různé skupiny a na velkých obrazovkách jsou také záběry toho, jak ten autobus se blíží. Už by to mělo být za pár minut, kdyby tedy jsem měl na to náměstí před madridskou radnici dojet a měli by tedy hráči vystoupit na pódium a ukázat všem tu zlatou trofej.
0: Pavle, před 2 lety Španělé slavili vítězství na evropském šampionátu, světový ovládli po 16 letech Madrid. To je tým, který získával v minulých letech také španělské tituly, vyhrál i Ligu mistrů, takže dá se říci, že jsou tam zvyklí na takovéhle oslavy na Plaza de Cibeles. Vypadá to podle toho, je tam všechno zorganizované, vědí tak nějak všichni, co mají dělat a co bude.
1: Já myslím, že tu zkušenost tady mají, protože ty obrazovky jsou velice dobře rozmístěné, aby bylo vidět ze všech těch příjezdových ulic, jak z Plaza de Independencia, tak tady z Paseo de Recoletas, aby lidé viděli, co se tam vlastně děje. Jsou tady, řekněme, mobilní toalety, ale také mobilní pisoáry, takže i na to se velice dobře myslelo. A jsou také připraveny někde v záloze nějaké uklidové čety, protože podobně jako po včerejší, nebo vlastně dnešní noční oslavě toho vítězství, tady bylo spousta plechovek, papíru, plastových lahví, které se tady opět objeví. Dnes ráno tady uklidili a myslím, že noci budou mít zase hodně práce. Jsou připraveni i na to, že je tu velké vedro, teď už tady není těch 630 jako před hodinou dvěma, už je trochu vlažněji, ale kousek dál tady ode mě je takový velký žlutý stan, který je jakousi základnou červeného kříže kříže zdravotníků, kdyby se někomu udělalo nevolno z toho vedra, tak jsou připraveni mu rozhodně pomoci a jsou tady také takový samozvaní prodejci studené vody a studeného piva, takže i ti se starají o to, aby se nikomu neudělalo špatně a všichni z toho hezky užili.
0: Ještě jedna otázka do Madridu. Pavle, argentinský prezident Javier Milei i přes porážku obhájců titulu vedených Lionelem Messim ve finále fotbalového mistrovství světa tak slíbil vyhlásit státní svátek bez zatím přesného data. Bude státní svátek i ve Španělsku na počest vítězství na světovém šampionátu?
1: Já myslím, že Pedro Sanchez není takový populista jako Javier Milei a Felipe VI. Už vůbec ne. Tohle je demokratická republika, no toto je demokratické království, toto je zkrátka demokracie evropská, takže žádný státní svátek, o tom jsem neslyšel, ale už toto samotné, dnes to je svátek, včera v noci, dnes v noci to byl svátek, takže já myslím, že Španělé si dokáží svátek udělat, kdy budou chtít a že zdaleka tímto večerem ty oslavy mistrovského titulu nekončí.
0: Španělsko slaví zlatou medaili na fotbalovém mistrovství světa. Triumf, který tedy přišel po 16 letech a vůbec podruhé ve španělské historii do centra oslav v Madridu, nás teď vzal zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na místě Pavel Novák. Pavle, díky a užij si také fotbalové španělské oslavy.
1: Díky moc, pěkný večer.
0: 21 hodin, 17 minut, i nadále příjemný poslech.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Také tancovat celý den by klidně mohli čeští vodní slalomáři, protože pro ně začalo mistrovství světa v jejich sportu opravdu velmi dobře. První den stříbrný. Druzí skončili v americkém Oklahoma City Kateřina Beková i Jakub Krejčí. Oběma se to povedlo v časovce kajak crossu, při které jede na trati vždy jen jeden závodník a která se počítá zároveň jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy kontaktního kajak crossu. Beková za vítěznou Australankou Jessicou Foxovou zaostala o pouhé 0,3 sekundy. Brit Joseph Clark překonal Jakuba Krejčího o 0,16. A právě s českým reprezentantem mluvil chvíli po závodě Jan Cuchan.
1: Jakub Krejčí právě teď dostal svolení k rozhovoru s Radiožurnálem Sport. Loni bronzový, teď stříbrný hned v prvním závodě světového šampionátu. Tak jaké to pro vás je?
2: Je to super. Já jsem rád, že se mi tady ta povedla sjet tak, jak se mi povedla sjet a cítil jsem se na vodě dobře. Cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli takhle spůjde dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
1: No, ale do poslední chvíle to vypadalo, že by z toho mohl být i titul mistra světa pro vás. První v kariéře až závěrečné metry rozhodly, že se o pár setinek dostal Joseph Clark z Velké Británie před vás, tak jak jste to prožíval?
2: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, ale já jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo a jestli bych byl první nebo druhý, tak to už by bylo jenom jako o to lepší trošku, ale já jsem spokojený s tím, jak jsem jel.
1: Ale neříkejte mi, Jakube, že už to ve vás trochu nevzkvétalo, nerostla ta naděje, že by to mohlo být zlaté.
2: Tak ono to ve mně rozkvétalo, ale jenom fakt chvilku, protože to byl jediný mezičas, na kterém jsem vedl já, ne Joe, ale nevěděl jsem, není tam vidět čas. Vlastně, když jsme se tady koukali v té Kiss and Cry Airy, tak tam není vidět od té poslední protivody čas, takže jsem vůbec nevěděl, jak to může dopadnout a nemohl jsem počítat ty setinky a nakonec to dopadlo ve prospěch Brita, ale jo, zkvétalo to ve mně na poslední mezičasu, naštěstí, nebo naštěstí, bohužel mi to rychle utnul.
1: To Kiss and Cry, to je místo, kde vy čekáte na výsledky, radši pro posluchače takhle přeložím. Přitom vy jste mi říkal den před závodem, že si plánujete tu nejlepší formu až na závěr týdne, kdy vás čeká klasický vodní slalom, ve kterém

0: Dneska potom asi budu odpočívat, protože zítra nás čeká dlouhý den a ještě k tomu dneska večer začíná, bude předjízda, kde bude ukázkový jízdy té trati, na který zítra budeme závodit, takže večer půjdeme asi už nějak nahrubo si procházet trať, aby jsme tady zítra v tom vedru, kdy mají být 40, nemuseli strávit tolik času a byli jsme už dneska připravení na zítřejší závody.
1: To říká Jakub Krejčí, stříbrný medailista z mistrovství světa ve vodním slalomu v disciplíně časovka kajak krosu z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

3 postupy a 1 vyřazení. Taková byla bilance českých tenistek v úvodní hrací den hlavní soutěže turnaje Live Sport Prague Open. Na štvanici uspěly Marie Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková. Naopak rychle se rozloučila 17-letá Alisa Oktiabreva, která nestačila na zkušenou Francouzku Dodánovou. No a zítra to bude na pražské štvanici opravdu také hodně živo, protože do akce půjde hned několik českých tenistek, jako první Nikola Bartůnková na centrální dvorec, poté se přidají Tereza Valentová, Laura Samson, Sára Bejlek, mladá Jana Kovačková a všechno potom uzavře české derby mezi Lindou Fruvirtovou a Barborou Krejčíkovou, která do Prahy přijela jako vítězka turnaje v Aténách v minulém týdnu. O nic podstatného, co se na pražské štvanici bude dít, samozřejmě na Radiožurnálu Sport nepřijdete a nabídneme i něco navíc. Vždyť na místě máme zaparkované naše mobilní studio, tedy stříbrný Airstream, do kterého i během zítřka zavítají někteří zajímaví hosté. Teď máme 21 hodin a 27 minut, je tady skupina Yes, no a za chvíli nás čekají tedy další zprávy.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Monika Chmielová se zprávami.
1: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara je to na základě rozhodnutí soudů. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh jí dnes předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tomáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. A v Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě je dočišťovací nádrže dolu Julius Fučík, už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Podle státního podniku Diamo se na ní staví turistické stezky a přibude i nová zeleň. Sport. Tenista Vít Kopřiva nepřešel na turnaji v Kitzbühelu ani na třetí pokus přes první kolo. S pátým nasazeným Peruáncem Busem na Antuce v Rakousku prohrál po setech 5-7, 7-6 a 1-6. 29-letý Kopřiva v Kitzbühelu prošel v letech 2022 a 2024 úspěšně kvalifikací. V hlavní soutěži ale nikdy výhru nevybojoval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D8 u hranic a rozjezd, pomalý rozjezd kolon na Pražském okruhu. Dálnice D8 z Drážďan do Ústí nad Labem je za hranicemi neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Petrovice. Mezi tunely kilometry 87 až 83 stojí nadrozměrné vozidlo. Na místo míří policie, aby vozidlo přeměřila. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná i na exitu 29 Roudnice. Na 31. kilometru směr Drážďany pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Překládají náklad a odklízí vyteklou naftu. Objíždí se mezi exity 29 a 35 přes Dušníky. Dobrá zpráva z Pražského okruhu směr Ruzině před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč, kolona se rozjíždí, ale stále ještě nebo před chvílí regulovali vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Finále mistrovství světa včera v New Jersey mezi Španělskem a Argentinou, které evropský tým vyhrál 1-0 pro prodloužení, přilákalo mnohé vzácné hosty a také celebrity. A možná byste také čekali, že na tribuně MetLife Stadium bude i šéf evropského fotbalu Alexander Čeferin. Jenže ten finále světového šampionátu bojkotoval kvůli řadě neshod mezi UEFA a Mezinárodní federací FIFA. Hlavním důvodem bylo prý zrušení automatického trestu za vyloučení pro amerického útočníka Florina a Balogana před osmi finále s Belgií. Uvedla to alespoň agentura Reuters odkazem na své zdroje. Možná si vzpomenete ještě, že FIFA pozastavila Baloganu v distanc po intervenci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. UEFA označila tento krok za nepochopitelný a uvedla, že Mezinárodní federace tím překročila červenou čáru. A je zřejmé, že tam byly ještě další neshody mezi šéfem UEFA Alexandrem Čeferinem a Gianni Infantino, tedy šéfem Světové fotbalové federace FIFA. Možná se časem dozvíme ještě víc. Co se ale rozhodně dozvíme už za pár minut ve vysílání radiožurnálu Sport, to je, jak se na současný český ženský tenis a turnaj na pražské štvanici okruhu WTA dívá bývalý nejúspěšnější kapitán historie týmové soutěže, tedy Fed Cupu, nyní poháru Billie Jean Kingové, Petr Pála. Právě on byl totiž dnem s hostem v našem mobilním vysílacím studiu zaparkovaném na pražské štvanici. No a tak si reprízu tohoto rozhovoru dáme už za malou chvíli.

0: Dá se říci, že český ženský tenis zná jako nikdo jiný. Petr Pála byl od roku 2008 až do loňska kapitánem Fed Cupového týmu, se kterým šestkrát v prestižní soutěži zvítězil. To nikdo jiný v historii nesvedl. Dnes je místopředsedou Českého tenisového svazu a tak Petr Pála nemůže chybět na pražském turnaji okruhu WTA. Na pražskou štvanici zavítal i dnes a udělal si čas i na rozhovor s naším reportérem Davidem Prouzou.
1: Pane místopředsedo, musím se zeptat na úvod logicky, s ohledem na to, co se dělo v minulých týdnech a s ohledem na to, že vy jste byl taky se podívat ve Wimbledonu, tak jak se vám kouká na český tenis po tom, co za 4 roky je tu třetí šampionka wimbledonského turnaje?
2: No je to absolutně neuvěřitelný, když ještě vezmeme další dva tituly předtím, Peti Kvitový, nějaké to finále, Krápiškova ve finále, Lucka Šafářová v semifinále, teď 3 tituly za 4 roky, je to neskutečný, Markéta Bára, že jo, teďko Linda v finále s Kájou Muchovou, úžasný zápas. Myslím, že to byla nádherná reklama tenisu, svátek pro český tenisty. Samozřejmě bohužel vítěz může být v tenise jenom jeden, ale jak to holky vzali, jak i ty rozhovory po zápase byly neskutečný, úplně se mě husí kůži, i nějaký ty slzy, takže mi bylo jasný, že bude líto tý poražený, ale bylo to absolutně nádherný.
1: Vy jste byl přímo přítomen na tribuně během toho finále, jak se takový zápas sleduje i z vaší pozice dlouholetého kapitána, který má nasledované ty dívky všechny, tak jaké to bylo, protože to se prostě nestává často.
2: Tak já jsem si hrozně přál před tím zápasem, aby to byl zápas, aby holky oběhrály dobře a pak prostě jedna bude lepší nebo šťastnější a nakonec to vypadalo, že to bude jednoznačná záležitost, protože Linda to spustila, Káje se tolik nedařilo. Ale v tom tenise, prostě, dokud není konec, tak není konec a je neuvěřitelný, jak se to vlastně otočila. Zase na druhou stranu klobouk dolů před Lindou, která byla blízko nejcennějšímu titulu, který pro tenistu vlastně existuje. Měla, myslím, že 5 matchballů a pak byla dolů breakball první game ve třetí sadě, tak najednou se to vypadalo, že se to začne otáčet a zase to zvládla a vyhrála ten třetí set a celkově bych řekl asi, že byla lepší v tom zápase.
1: S Petrem Pálou si povídáme na radiožurnálu Sport. Zmiňoval jsem, že jste léta vedl český Fed Cupový tým, teď tady už soutěž, která se jmenuje pohár Billie Jean Kingové a jste prvním místopředsedou Českého tenisového svazu. Jak se zžíváte s touhle rolí, protože přeci jenom asi je to o poznání něco jiného, než jste dělal dlouhou dobu.
2: Tak to, že nedělám kapitána, se zžívám hodně jednodušeji, než dělat místopředsedu svazu, ale práce mě baví, spousta práce se udělala, spousta práce nás čeká, něco se podařilo opravdu něco méně, tak je to běh na dlouhou tráť a já jsem hrozně rád, že si můžeme povídat tady při tak krásném turnaji, jako je tenhle ten, který po dlouhé době se pořádá na Štvanici.
1: S tím, že už nejste kapitán, jste třeba víc spokojenější s tím, že nemusíte dělat ta tvrdá rozhodnutí s ohledem na to, jak se daří teď českým tenistkám a těch nominačních míst pro ten třeba finálový turnaj, co bude v září v Číně, tak není nekonečný, takže nemusíte dělat ta rozhodnutí, musí je dělat Bára Strýcová.
2: Je to tak. Mnoho lidí mi říkalo, že mě to bude chybět, ale necítím to tak. Jsem hrozně rád, že se Báře podařil vítězný vstup do toho, protože to bylo strašně těžký a strašně těsný. Já jsem byl hrozně rád, že jsem tam mohl celý týden s nima být. Báře k dispozici, kdyby cokoliv potřebovala pomoc, nebo trenéři, nebo s fungováním okolo, protože přece jsem tam byl dlouho. A užil jsem si to na té lavice právě teďko s trenérama a všechny ty rozhodnutí, která nastávají, ať už je to nominace, nebo koho se pošle na zápas, to už je čistě na Báře, takže jsem byl nervózní obrovsky, protože to opravdu bylo těsný a je to velký zápas pro ten tým, protože buď jde do baráže, nebo hraje finálovou skupinu. Jo. To je prostě obrovský utkání a takový dva skvělý týmy jako Švýcarsko, Česká republika hrá takovýhle zápas, že jeden půjde do baráže a druhý hraje finále, je strašně ošemetný a bylo to z několika matchballů vlastně, že jo. Takže já jsem rozuměl, že se to holkám podařilo a Bára měla takovouhle premiéru a těším se do Číny.
1: Možná už tam i Selinda Nosková nastartovala těmi odvrácenými matchbally k tomu, co se teď dělo v posledních týdnech. S Petrem Pálou si dál povídáme na radiožurnálu Sport v místě na Štvanici na pražském ostrově, kde se teď hraje turnaj Live Sport Prague Open. Po delší době se přesunul ze Stromovky do větších prostor. faktor. Vy jste na Štvanici odehrál sám řadu turnajů, připomenu vaše třeba deblové vítězství z roku 2006. Když si vzpomenete na to, jak jste tady byl jako aktivní hráč, teď tady v pozici už třeba funkcionářské, tak co to s vámi dělá vevnitř, v těle?
2: Tak já jsem přestupoval na Štvanici, když mi bylo 12 let, takže já působil na Štvanici o 12 let a spoustu jsem tady toho zažil a prožil. A samozřejmě pak, ať už to byl zápas Pohár Federace, Davis Cupy, kde jsem třeba sbíral tady na tom center kurtu. Zápasy, kde jsem viděl hráče, kteří byli třeba vzory nebo sledovali v televizi, tak asi spíš než vyhraný challenger tady s Davidem Škuchem, tak si vzpomenu na to, jak jsme spolu hráli semifinále toho turnaje. Předtím to byla 300, že jo, a pamatuju, že jsme tenkrát porazili, i když kluci hráli asi vážně hráče Le Contre Set, což bylo pro nás jako juniory, nemyslím, že nám bylo 18, 19 nebo 17, 18, tak to bylo skvělý zážitek.
1: No jestli se nepletu, Marko, se to olympijský vítěz.
2: Olympijský vítěz potom z Barcelony.
1: Takže pěkné vzpomínky. Jak moc jste rád, že se vám to povedlo, protože přece jenom bylo to asi docela výzva. Ono se to říká o lecčems ve světě sportu, že je něco výzva, ale dostat ten turnaj sem do těch větších prostor, že se vám povedlo jako svazu vlastně zrenovovat, řekněme, ten areál, tak jak moc jste rád, že teď tady sedíte, děje se to, hraje se ten turnaj tady v těch větších prostorách?
2: Musím říct, že poděkovat všem zúčastněným, ať už a to je jak tenisovým areálem na Spartě, tak tady na Štvanici, tak vlastně spolupráci svazu, že našli společnou řeč, že přece jenom je to náš největší turnaj, tak dát ho na takovýhle klasný kurty, který má historii, přijde více diváků, věřím tomu, že přijde více diváků. Nevím, teďko jsem nesledoval čísla, jak je to s prodejem vstupenek, ale věřím, že to bude skvělý a strašně jsem rád, že se všichni zúčastněné tady dohodli a je to jenom ku prospěchu českému tenisu. A samozřejmě jako vždy bych tomu turnaji přál, aby do závěrečných bojů se nějaká česká hráčka probojovala aspoň do toho semifinále. Myslím si, že jich je 10 hlavní soutěží, teď už vlastně 9, protože Alisa prohrála, ale jo, jakmile budou třeba dvě v semifinále, tak jsme měli vždycky hodně štěstí, že českým hráčkám se dařilo a od toho to samozřejmě je, aby se dařilo jak těm, které buď se kvalifikují nebo mají volnou kartu, anebo těm hvězdám, že třeba to dotáhnou ke kýženému titulu.
1: Říká Petr Pála ve vysílání radiožurnálu Sport, první místo předseda Českého tenisového svazu a dlouholetý kapitán, takže omlouvám se, ale řeknu to, pač to mám zafixované hlavě. Díky, kapitáne, za váš čas a hodně štěstí s turnajem.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Z Airstreamu na Štvanici David Prouza, radiožurnál.

0: friends.
1: 21 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud jste nás měli naladěny vždy tedy pondělí po 10. hodině, tak jste si mohli dopřát desítku Pavla Horváta. Dnes se samozřejmě týkala především finále fotbalového mistrovství světa a blížícímu se startu nejvyšší domácí soutěže, tedy šance ligy. Vždyť už o víkendu se rozjede všechno prvním kolem. No a zítra v úterý po 10. dopoledne to bude samozřejmě čistá hra Martina Procházky. Tedy náš hokejový expert, olympijský šampion z Nagana a čtyřnásobný mistr světa si v létě, když se nehraje, zved do studia Radiožurnálu Sport zajímavé hosty. No a zítra přijde Josef Marha. Tedy muž, který se dokázal prosadit i do NHL, v nejlepší lize světa odehrál přes 150 zápasů a potom si opravdu skvělé jméno udělal ve Švýcarsku, kde v dresu Davosu se stal pětkrát švýcarským šampionem a také s tímto tradičním švýcarským týmem čtyřikrát vyhrál Spenglerův pohár. No a i jeho život po kariéře je opravdu hodně zajímavý. Čeho se týká a čemu se Josef Marha věnuje, tak i o tom bude samozřejmě řeč zítra po 10. ve vysílání Radiožurnálu Sport v čisté hře Martina Procházky.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jedno mistrovství světa střídá v Americe druhé.
1: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
0: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
2: Silver medal. Jakub Krepský representing Czech.
3: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bylo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
2: Winner of the bronze medal, Jiří Priskevec.
4: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
5: Bronz slaví Matyáš Novák, teď už je to jasné, 6. cenný kov pro českou výpravu na světovém šampionátu ve vodním slalomu.
6: Když vidím, že se týmu takhle daří, tak si říkám, že bych na to taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
0: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
0: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
8: Vláda schválila důchodovou novelu. Senioři nad 80 let by měli každých 5 let dostat o 500 korun víc. Britský předseda vlády Bernie jmenuje nové ministry. Tenistka Marie Bousková, co by obhájkyně titulu, postoupila na turnaji v Praze do 2. kola. A zítra bude polojasno, ojediněle se objeví přehánky, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Lidem by od jejich 80 let mohl od příštího roku vzrůst důchod. Kabinet dnes schválil důchodovou novelu, která počítá s přidáním o 500 korun měsíčně každých 5 let. Od roku 2028 by taky mohla vzrůst penze pracujícím důchodcům. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny. Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Senioři podle něj potřebují jiný druh podpory.
9: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb. To jsou věci, které opravdu hrají klíčovou roli v tom, jakou kvalitu života naši seniori mohou potom mít.
8: Nový britský premiér Andy Bernie jmenuje členy vlády. Novým ministrem zahraničí je bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Šabana Mahmudová. Bernie má dnes sestavením vlády pověřil britský král Karel III. Dotaci 8 milionů 600 tisíc korun získá fotbalová akademie SK Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, především mzdy trenérů fotbalové mládeže. Pokračuje náměstek Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
10: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
8: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem.
0: Sport.
8: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Live Sport Prague Open do 2. kola. Obhájkyně titulu se ve 2 setech poradila se Španělkou Bouzasovou Maneirovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
11: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernichovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
8: Úvodní kolo zvládla také Lucie Havlíčková, která porazila ve 2 sedách Američanku Parksovou a Dominika Šalková, která zvítězila 2-0 na sety nad Chorvatkou Ružičovou. Další Češka Alisa Oktjabreva podlehla Francouzce Dodánové 2x3-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na dvou místech na Ústecku neprůjezdná dálnice D8. D8 z Drážďan do Ústí nad Labem je za hranicemi stále neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Petrovice. Mezi tunely, mezi kilometry 87 až 83 stojí nadrozměrné vozidlo. Na místě policie kolona od 88. kilometru prodlužuje se. Oběd se to dá přes Nakléřov nebo Tisou. D8 zavřená i na exitu 29 Roudnice směr Ústí nad Labem. Na 31. kilometru likvidují následky nehody nákladního auta. Objíždí se mezi exity 29 a 35 po silnici 608. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Dobrý pondělní večer ve 22 hodin a skoro 5 minut. Dovedete si představit, že vás probudí ve 2 hodiny v noci nebo v 5 hodin ráno, když tvrdě spíte a chtějí po vás odevzdat vzorek moči kvůli dopingové kontrole? Ano, stát se to může a stalo se to před nedělní etapou dvěma vedoucím cyklistům Tour de France. Dánského šampiona Tour z let 2022 a 2023 Jonase Vingegaarda vzbudili komisaři ve 2 zmíněné hodiny v noci. Čtyřnásobný vítěz a obhájce titulu z posledních dvou let Pogačar přišel na řadu ve zmíněných 5 hodin ráno. Slovinský lídr Touru označil nedělní postup komisařů za nelidský a naznačil, že nedostatek spánku mohl přispět k pádu jeho hlavního rivala. Ano, Jonas Vingegaard už v závodu nepokračuje po té, co v závěru 15. etapy spadl a se zlomeninou klíční kosti musel odstoupit. Ozvala se také Mezinárodní asociace profesionálních cyklistů, která vyzvala po nočních dopingových kontrolách Pogačara a Vingegaarda k reformě testovacích postupů. Záležitost, kterou určitě ve vysílání radiožurnálu Sport budeme probírat třeba i s Jiřím Ješkem, tedy šestinásobným paralympijským šampionem v cyklistice, který je toho času právě na Tour de France. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Když už byla řeč o cyklistické Tour de France, tak tam dnes měli její protagonisté volno před závěrečnými 6 etapami. Ta nejbližší to bude už zítra. Časovka poměrně zvlněná, kopcovitá, takže určitě hodně zajímavá. No a na cyklistické téma pojďme tedy pokračovat. Pokud patříte k fanouškům tohoto sportu, určitě budete znát závody okolo Švýcarska, okolo Japonska, okolo Polska nebo okolo Romandie. Po vzoru slavných cyklistických etapových závodů ve světě se už tradičně jezdí podobný závod také u nás. Jmenuje se Okolo jižních Čech. Kamil Jáša pozval k mikrofonu ředitele všech 12 dosavadních ročníků. Jana Hájka právě teď řeší detaily závodu, který v úvodu září roku 2026 bude mít mimo jiné i atraktivní královskou etapu.
1: Letos připravujeme 13. ročník, je to závod Evropského poháru. Podle té skladby týmu, který nám poslední roky na závod jezdí, tak si myslím, že si jakoby v té komunitě cyklistických kontinentálních týmů to jméno udělal a nás to samozřejmě těší. Už minulý rok jsme se dostali do situace, kdy jsme spíš týmy museli jakoby odmítat, protože jsme byli na limitu 29 týmů a letos to vypadá, že budeme zase úspěšní, což nás těší. Zavazuje k tomu, aby jsme furt byli jakoby pokorní, skromní, aby jsme udělali pořádný závod.
2: My jsme se teď sešli v Třeboni, to je startovací místo a město první etapy.
1: Ano, tradičně. Třeboň je jedno ze dvou měst. Jindřich Uradec a Třeboň je s námi vlastně od začátku závodu okolo jižních Čech od roku 2012 a my si to hrozně vážíme a jsme tady rádi.
2: Najdou si cestu k cyklistice. Právě v Třeboni i ti, kteří se cyklistikou moc nezabývají a vyrazí třeba do lázní.
1: Přesně, jak jste zmínil, jakoby lázně, tak Třeboni, když se povede počasí. Když je hezký počasí, neprší, tak to náměstí je vždycky plný. A skoro si ani nemyslím, jako že by to bylo moc jakoby fandama cyklistiky, ale zkrátka těma kruzujícíma lázeňskýma hostama, který přijdou a ten kulturní program tam s náma sledují.
2: Ty etapy jsou celkem 4, máte teď v hlavě, 3. září všechno vypukne, dali bychom je dohromady všechny 4.
1: Jo, tak startujeme ve čtvrtek, to je první etapa je z Třeboně do Studené, druhá etapa v pátek, 4. trošku změnu jsme udělali, zkoušíme Český Krumlov, tradiční naše město taky, z náměstí pojedeme do Novohradských hor, do Nových Hradů, to je druhá etapa, 3. etapa v sobotu bude královská, nejtěžší, nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na hotel Rankl, což je na Horské Kvildě, to bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měl rozhodnout o celkovém pořadí závodu a dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
2: A snažíte se držet tu filozofii, že cyklistika je vlastně společenské setkání, že bude připravený kulturní program už před jednotlivými etapami a také po nich, před dojezdem závodníků do cílových měst?
1: Tak my se o to snažíme. My máme jako takovou sekci, říkáme tomu kulturní program, na každém startu, v každém cíli ozvučený pódium, písničky, hudba, rozdáváme přilby, dresy, propagační materiály, tradičně v Jindřichově Hradci, potom ještě k tomu kulturnímu programu pořádáme závody cyklistický pro děti a pro handicapovaný. I tohle to je takový jakoby trošku něco navíc než jenom ta vrcholová cyklistika.
0: Říká Jan Hájek, ředitel závodu okolo jižních Čech. O tom, co má na práci právě v těchto dnech necelé 2 měsíce před startem zmíněného podniku, to nám prozradí už za pár minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 22 hodin 16 minut na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme v rozhovoru s ředitelem cyklistického čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Janem Hájkem. V minulosti právě na této akci startovali budoucí účastníci slavné Tour de France, třeba belgická hvězda Arnaud Delí. V jeho českém kraji se atraktivní závod pojede tedy i letos, a to konkrétně od 3. do 6. září. Organizátoři v čele s Janem Hájkem nezapomínají vedle profesionálních cyklistů ani na program pro handicapované.
1: Jo, tak je to taková jako trošku jakoby charita. My v Jindřichově Hradci máme ústav sociální péče, kde se ty ženský, ty lidi hrozně hezky starají. My všichni máme štěstí, že jsme zdraví, silní. Některý lidi to štěstí u nás nemají a jsou právě v tom ústavu a vznikla nějaká spolupráce, že my ty závody pořádáme, oni se na to těší, jezdí tam. My postupně trošku oblíkáme, teď mají nějaký drezy, aby to vypadalo. Já vím, že oni z toho mají radost, jako mají vystavený medaile, že nějaký ty předměty upomínkový a tak. Takže letos to budeme dělat zase a děláme to rádi.
2: A zase zpátky k závodu okolo jižních Čech. 13. ročník, to znamená, že už 12krát jste si tu roli ředitele největšího závodu na jihu Čech, druhého největšího v České republice vyzkoušel. Je některý z těch ročníků, který byl nejpovedenější, a je některý, na který byste nejraději zapomněl?
1: Já bych zase tu roli ředitele moc nepřeceňoval. Ono vždycky, když se něco dělá, tak to musí mít někoho, kdo to jako nějak táhne a říká se tomu ředitel. Takže nejpovedenější ročník, já vždycky jdu ročník od ročníku. Nemáme žádný partnery, který by třeba řekli, jo, dobrý, budeme s váma spolupracovat na 3 roky dopředu nebo tak. Takže já vždycky chci ukončit ten stávající ročník, pak si to vyhodnotíme a řekneme si, jestli s tím kolektivem kluku, který mi pomáhají, nebo i Olek, jestli půjdeme dál. Který byl nejpovedenější, vždycky asi ten, co aktuálně skončil. Jako,
2: takže... A nebo ten, co přijde, ten bude nejpovedenější?
1: Já si nemyslím, jako, jo, protože jsme na tom limitu, kdy už já si myslím, že žádný strom neroste do nebe a 29 týmů my už to víc navyšovat nemůžeme, jsou nějaký kvóty, počet startujících a tak dále. Takže a zase nechceme jít jakoby úplně tou kvalitou, aby jsme brali jakoby ty nejlepší týmy, protože oni zase ty nejlepší týmy potom nás jakoby školejí v takovém tom, že chtějí mít třeba jenom ubytování pro jednotlivce, s tím zase máme problémy, takže to děláme tak na pohodu. Myslím si, že když se nám bude dařit to dělat na této úrovni, tak to bude tak v pořádku.
2: Tak snad jedna věc, proměnil se za těch 12, teď už vlastně 13 let organizační tým, začínali jste v menším kroužku a teď přece jenom už těch organizátorů je víc?
1: Toho určitě potřebujeme, od čtvrtka do neděle potřebujeme nějaký stálý počet pořadatelů, to je zhruba 60 lidí, pak spolupracujeme s hasičema, který nám drží křižovatky, to je dalších nějakých 800 lidí. Za začátku to byla spíš taková jakoby menší skupinka, nějakých 20-30 lidí, i když taky to není úplně ustálený, že každý rok třeba 5 lidí jakoby z jakýkoliv důvodu odejde a potom zase těch 5 lidí musíme nahradit, ale už se to jako schání trošku jakoby s nás a většinou to jsou na bázi jakoby přátel těch stávajících pořadatelů.
2: Říká ředitel cyklistického čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Jan Hájek. Střeboně, Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: A nechce se mi čekat, chci na tebe psát poetická slova.

0: Možná jste zaznamenali, že ne všichni fotbalisté Argentiny po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem v New Jersey udrželi chladnou hlavu a, jak se říká, zachovali dekorum. Záložník Leandro Paredes chytil za krk španělského obránce Erika Garciu a pak se pustil ještě do Gaviho, se kterým prudce cloumal a tahal ho za rozlišovací dres. Obránce Noel Molina zase udeřil do břicha španělského kapitána Rodriho, když kolem něj běžel slavit s týmem. No a podle zásad bontonu a pořekadla, že i prohrát se musí umět, se nechoval také asistent trenéra Robert Ayala. Právě chováním zmíněných a možná i některých dalších Argentinců se začala zabývat Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Uvedli to agentury AP a Reuters. Někteří z neúspěšných obhájců titulu tak dost možná vyfasují disciplinární tresty. Až se tak stane. A pokud se tak stane, tak o tom na Radiožurnálu Sport rozhodně uslyšíte. Je 22 hodin a 24 minut. Příjemný pondělní večer.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: desítka Pavla Horváta tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
1: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
2: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechat ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
3: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
1: Desítka Pavla Horváta živě.
3: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A poslechněte si taky zprávy s Martinem Matějkou.
6: Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle České asociace petrolejářského průmyslu projevit až v následujících dnech. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí. Lidé ve Španělsku oslavují vítězství ve fotbale. V Madridu se kvůli tomu sešlo asi milion lidí. Při oslavách na západě Španělska se pod tíhou fanoušků zřítila fontána. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných. Španělští fotbalisté se stali po 16 letech mistry světa poté, co ve Spojených státech porazili Argentinu v prodloužení 1-0. A ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí, rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný.
1: Sport.
6: Ve věku 75 let zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Zdvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou. Hvězdný ofenzivní fotbalista vyhrál s Liverpoolem pohár mistrů evropských zemí, třikrát anglickou ligu a dvakrát pohár UEFA. Zlatý míč tehdy udělený nejlepšímu fotbalistovi Evropy získal dvakrát za sebou na konci 80. let.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 na Benešovsku a také u Třeboně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Divišov na 47. kilometru. Je na vozovce hlášená překážka předmět. Na silnici 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce spadl strom a blokuje pruh mezi obcemi Stará Hlína a Mláka. D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice několik hodin neprůjezdná. Na 31. kilometru likvidují následky odpolední nehody nákladního auta. Jezdí se kolem dálnice po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: A v noci se zpočátku ojediněle objeví přeháňky, ochladí se na 11 až 7 stupňů, v údolích naměří ojediněle 5 stupňů Celsia a přes den zítra čekáme zpočátku většinou polojasno. A dopoledne od severu převážně oblačno a objeví se také přeháňky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Česko má po úvodní disciplíně mistrovství světa ve vodním slalomu už 2 medaile. V časovce kajakrosu se o ně postarali Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Podrobnosti nejen k této záležitosti přidá ve sportovním přehledu Kristián Čveda. Kristiáne, vítej.
1: Krásný večer. Kajakáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali na šampionátu v Oklahoma City stříbrné medaile. 23-letá Beková nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou a v cíli musela na konečný výsledek čekat dlouho.
2: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný. Já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
1: Krejčí byl druhý o 16 setin sekundy za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě čtvrtý Matyáš Novák, osmý Vít Přindíš a mezi ženami 22. Olga Samková.
0: Fotbalisti Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve třetím předkole nemistrovské části na Olympic Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Šulc. A v minulé sezóně tam hostoval současný záložník Sparty Adam Karabec.
3: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
0: Pokud by Sparta proti Lyonu neuspěla, přesunula by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě vítězství nad Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Pokud Hradec prohraje, klesne do třetího předkola konferenční ligy a zahraje si s vítězem duelu mezi arménským Alaškertem a Kluží. Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve třetím předkole konferenční ligy s vítězem duelu RFS Riga ve Stry.
1: Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Busalzovou Majnerovou ve dvou setech, stejně jako Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou. Další Češka Alisa Oktiabreva naopak podlehla do Dánové z Francie ve dvou setech. Hráčka, která reprezentuje Česko jen krátce po změně občanství, přiznává, že byla před domácím publikem nervózní.
4: Já si myslím, že jsem to prožívala až moc zbytečně a to byl taky asi jeden z faktorů, který mě omezil a svázal mi ruce. Přišlo se podívat docela dost lidí, hodně mých kamarádů, známých, rodina, takže je to jiná atmosféra, je to jiný hrát doma než v zahraničí.
1: V úterním programu prvního kola dvouhry se na Štvanici představí dalších 7 Češek v čele se druhou nasazenou Barborou Krejčíkovou.
0: Peloton cyklistické Tour de France odpočíval při volném dnu před náročným závěrečným týdnem. S 5minutovým náskokem do něj půjde průběžný lídr Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
5: Bude to zajímavý to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní anebo ne. Myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
0: Tour de France bude pokračovat zítra kopcovitou časovkou.
1: Na závěr sportovního přehledu jedna šipkařská zpráva. V Anglii v Blackpoolu se hraje major turnaj té nejvyšší kategorie World Match Play. Dnes už Angličan Ross Smith postoupil z prvního kola, stejně tak Welšan Gervin Price. A aktuálně hraje i Luke Humphries, Angličan, bývalý mistr světa. Prohrává se Scottem Cameronem Menzisem 2-3 na ligy. Ještě připomenu tu dotaci. Vítěz World Match Play bere 200 000 liber, což je v přepočtu na české koruny 5,5, respektive přes 5,5 milionu korun.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Kristián Čveda. Díky za to.
1: Krásný den.

V Madridu Španělsko slaví titul mistrů světa ve fotbale, kterou tým trenéra, tedy onu zlatou medaili a trofej pro šampiony vybojoval celek trenéra Luise de la Fuentese včera, nebo vlastně můžeme říci už dnes našeho času po finálovém vítězství na světovém šampionátu v New Jersey nad Argentinou v poměru 1-0. A sami dobře víte, že to bylo až po prodloužení a dá se říci tedy zlatém rozhodujícím každopádně vítězném gólu Ferrana Torrese. Po tomto utkání v New Jersey s novináři nemluvil Lionel Messi. Dojmy tahouna z šampionu z roku 2022 byly zprostředkovány až dnes zhruba 18 hodin po té těžké porážce pro celou Argentinu. Lionel Messi, 39-letý kanonýr, se rozepsal na Instagramu na svém účtu a mimo jiné uvedl, že to hrozně bolí. Tahle rána se jen tak nezahojí. Messi dal na šampionátu 8 gólů a byl druhým nejlepším střelcem za Francouzem Kylianem Mbappem, který se trefil 10krát. Ve svém příspěvku Lionel Messi také napsal, že zatím ještě nedokáže docenit to, co tahle argentinská parta dokázala, že se znovu dokázala probojovat až do finále mistrovství světa. No a na závěr poblahopřál Španělsku k vítězství. Jestli bude v reprezentaci pokračovat, to ovšem Lionel Messi neuvedl. Uvidíme, kdy se dočkáme toho, že se tenhle podle mnohých nejlepší fotbalista historie vyjádří k tomu, jestli tedy ještě bude oblékat argentinský dres. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport o tom budeme mluvit.

0: S pomyslným terčem na zádech vstoupila tenistka Marie Bousková do pražského turnaje okruhu WTA 250. Na akci, která se ze Stromovky přesunula na Štvanici, totiž obhajuje titul. První kolo Marie Bousková zvládla.
1: Marie Bousková vlétla do balonku a raduje se ze své poslední rány, parádní volej.
2: Tak nějak jsem to očekala, že to bude těžký zápas, že bude mít hodně takových dlouhých výměn a bude to dost vyrovnaný od té základní čáry. Takže rozhodlo málo dneska v těch obou setech a jsem ráda, že jsem ty koncovky zvládla.
3: Pochvalovala si po vítězství 7-5, 7-5 nad Španělkou Busazovou Manejrovou Marie Bousková. I ona se musela přizpůsobit novým podmínkám. Areál na Štvanici je výrazně větší než ten ve Stromovce a platí to i pro centrální dvorec. Na ten má Bousková speciální vzpomínky.
2: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernichovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
3: Vyprávila v Praze Marie Bousková, která díky vítězství mohla o den dříve oslavit své 28. narozeniny.
2: Krásný dárek, ještě poslední zápas, než budou starší.
3: Směje se Marie Bousková, která na úterní volný den plánuje i malou oslavu.
2: Asi něco s rodinou, něco malého, ale samozřejmě pak ve středu hraju, takže nic moc velkého to nebude, ale nějaký český jídlo, co ještě je takový těžší, protože zítra to už asi nemůžu dovolit, to bych se pak ve středu nehla.
3: Říká obhajkyně titulu na pražském turnaji Marie Bousková. Ze Štvanického ostrova David Prouza, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sting a Eric Clapton na Radiožurnálu Sport. No a za chvíli zprávy a po nich Pavel Horváth. Ano, bude tu oblíbená desítka, dnes ta, která rozhodně zmapuje a zmapovala tedy dopoledne už finále mistrovství světa a bude mluvit o blížícím se startu fotbalové ligy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: Paralodnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmu, chce po něm zpět 22 milionů korun. Maďarská šlechtička Judith Balgorová odmítla nominaci na prezidentku. Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů zápasem s Lyonem. Případné soupeře v pohárové Evropě znají i Hradec Králové a Jablonec. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přeháníky teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Hermanský.
4: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
2: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmu v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle Nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. A kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesl jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl podle kontrolorů zájem, a to ani po zmírnění podmínek přidělení. Podle úřadu byly špatně nastavené, přispěla ale i vysoká míra inflace nebo růst nákladů. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se zprávou NKÚ musí nejdřív seznámit. Maďarská světově známá šachistka Judith Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Funkci hlavy státu ji nabídl nový maďarský premiér Péter Maďar.
5: Maďar v minulosti opakovaně vyzýval k odstoupení dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka. Označil ho mimo jiné za loutku strany Fidesz a bývalého premiéra Viktora Orbána. Šujok následně oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďarský parlament má na volbu nového prezidenta 30 dní. Povinností hlavy státu se prozatím ujala předsedkyně parlamentu Agnes Forsthofferová. Karolína Lásková, Radiožurnál.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Pokračuje náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
6: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem a k postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře.
7: Pokud by letenští proti Lyonu neuspěli, tak by se přesunuli rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě postupu přes Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Pokud Hradec Králové vypadne, tak si zahraje ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A to s vítězem dvojzápasu Aleš Kertus Kluží. Jablonec se utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry, a to pokud postoupí přes Varaždín. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Pražském okruhu a uzavírka na D8 u Roudnice nad Labem. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1 je hlášená nehoda. Exit 26 Karlovy Vary. Na kamerách jsme viděli hasiče, zůstala tam policejní hlídka, havarované vozidlo vidět není. Místo je průjezdné. D8 z Prahy do Ústí nad Labem zůstává na exitu 29 Roudnice zavřená. Vepředu na 31. kilometru likvidují následky odpolední nehody nákladního auta. Přečerpávají naftu. Jezdí se bez kolon kolem dálnice po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35.
9: Stále se to odklízí. Je tam technika, je tam policie.
8: A v Praze na městském okruhu každou chvíli zavřou Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se zpočátku ojediněle objeví přeháníky. Ochladí se na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. Zítra pak čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a objeví se přeháníky. A nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady s Pavlem Horvátem.
11: Dobrý den, buenos dias.
10: I s Lukášem Michalíkem.
12: Ty jsi mi to vzal. Hola.
11: Promiň. Hola, buenos dias, todo bien.
10: To je španělsky teda, předpokládám.
11: Tak mělo by to tak být. No.
10: Sice nám začíná o víkendu fotbalová nejvyšší soutěž, ale vrátíme se v dnešní desítce taky k mistrovství světa, které vyhráli Španělé. Ještě jenom chci poděkovat všem, kteří byli na ostravské desítce živě. Byli jsme tam s Pavlem, s Antonínem Panenkou a Václavem Sirkošem ve čtvrtek v rámci festivalu Colors of Ostrava. A teda, Pavle, já nevím, jak ty osobně, ale byla to výjimečná atmosféra.
11: No, bylo to neskutečně. Já musím, že jsem takhle v tom prostoru, tam v tom industriálním prostoru už jsem byl po několikátý. Viděl jsem tam předtím i ty beach volleyballové kurty, ale tohle bylo trošku jiný. My jsme tam byli v čase, kdy ještě úplně to nejelo,
10: ten hudební program,
11: takže jsem měl možnost si to tam projít vlastně trošku bez fanoušků venku. No a co se týká vevnitř, v tom malém gongu bych to pojmenoval takhle, tak si myslím, že to bylo super. Zase jsme měli Tonda Panenka, prostě výborný. Venca Svěrkoš potvrdil svoji mluvící kapacitu. Myslím si, že byl taky dobrý, ale ty jsi byl výborný samozřejmě.
12: Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli jste stihli i nějaká hudební vystoupení, žádná tedy.
10: No, stihli jsme, a kdo si poslechne třeba v záznamu, na který vás zveme, tak i Pavel Horvát s Antonínem Panenkou si tam trošku notovali. Nebudu prozrazovat úplně přičem, ale je to hned v úvodu, tak vás zvu i k poslechu. Brzy se to objeví jako audio vizuální záznam na YouTube, tak nás tam taky sledujte. Ostatně v poslední době jsme tady jako hosty měli Jana Mejdra, Jakuba Koháka. I tyhle díly mají výraznou sledovanost. Moc vám za ní děkujeme, děkujeme za přízeň. Tak doufám, že vás budeme těšit i nadále, protože můžeme říct, že ta fotbalová sezona včera skončila a právě začíná i desítka.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Tak, mistrovství světa 11. června až 19. července. Přes 5 týdnů nás bavili fotbalisti ze kolika zemí?
12: 48
10: zemí.
12: To snad zkoušel.
10: Státech. Já jsem si to teď potřeboval spočítat v hlavě.
11: Já chtěl říct 64, člověče. No. Ještě jsem se nedostal ke slovu.
10: Ano, tak to je až za možná 4 roky, to uvidíme. Každopádně nejvíc zápasů 104, o 40 tedy skok, nejvíc gólů, tak to je docela pochopitelné. A taky asi nakonec, nevím jak moc přesvědčivé v porovnání s těmi předchozími vítězstvími, ale dost dominantní vítězství Španělska.
11: To určitě. Já ještě se vrátím k tomu, že vlastně byl souboj o nejlepšího střelce a měli taky těch zápasů teda víc, nebo neměli?
10: Měli 8, no, jako Mbappé a Messi. 8 zápasů, to znamená více. Když se dostaneme třeba k objevu mistrovství světa, kterého jsem teda osobně si troufnul tady dát Michaela Oliseho, tak on má 7 asistencí, což je tedy rekord v počtu asistencí za jeden turnaj a vlastně překonal o jednu asistenci Pelého, ale ten to měl za jeden turnaj během 6 zápasů, Olise tedy za 8 zápasů, takže v tomhle ohledu...
12: A pro tebe je Olise objev mistrovství?
10: No pro mě osobně ne, protože nějakým způsobem asi víc jsem už ho sledoval v anglické fotbalové premiéře.
12: V Bayernu.
11: To jo, ano, to jo, ale... tak my jsme se o tom včera bavili, hrál tam to křídlo, no, hrál jako... Ta pozice jeho byla víceméně na kraji, samozřejmě s velkým přesahem, ale tady hrál jako opravdu středňáka, protože Dembele a Doe nebo Barcola prostě hrál na tom druhém křídle, řídil tu hru, v podstatě byl řekl bych jako odborně o řadu víc než Rodri třeba, ale byl výborný. Prostě samozřejmě teďka v tom posledním zápase, když se podíváme tam na ten jeden gol Angličanů, tak je vidět, jak brání, ale já si myslím, že tak bránili v podstatě všichni ty hráči, obzvlášť Francie v první půli, takže to nebylo tak překvapí, ale dopředu je to, já si troufnu říct, že je to tanečník, si mi nějakej třeba učitel tance dokáže, ne tak pohybově, jako vidím prostě co, jak on je schopný změnit prostě směr toho běhu, rychlost toho běhu, krátkej krok a samozřejmě k tomuto vedení toho míče. Já bych neřekl, že to je objev, to si taky troufnu jako s Honzou malinko nesouhlasit, ale na té pozici jsem ho nečekal a byl fantastický.
12: A načukl si dobré téma, kdo je vlastně pro nás třeba objevem toho mistrovství světa. Já jsem se nad tím zamyslel, pro mě je výrazným objevem třeba Švýcar Joan Manzambi, který dal 3 góly na 2, nahrál extrémně rychlý hráč, který si myslím, že z Freiburgu brzo zamíří někam výš. Škoda pro Švýcary, že se zranil v průběhu šampionátu.
10: Můžete nám napsat i třeba na YouTube do komentářů, kdo pro vás byl tím hráčem, kterého jste třeba tolik neznali a najednou vás zaujal. Osobně jsem teď vlastně ještě tak nějak dosledovával zápasy předchozího průběhu Argentina, třeba Egypt, a tam brankář Mustafa Schobeir byl vynikající. A kdyby uznali ten gol Egypta v 58. minutě na 2-0, kdy se tam perfektně prezentoval Hassan tím sólem, myslím, že číslo 12, tak to mě nějaký zaujal, ale na druhou stranu prostě těch hráčů třeba z jiných těch afrických reprezentací byla spousta. Jsme zvědaví třeba na Saibaryho, co teď předvede tedy v Bayernu Mnichov, odkud nebo kam přišel z PSV, a za Maroko taky docela se mu dařilo.
12: No my už jsme to taky říkali, v podstatě když Češi hráli s Jihoafrickou republikou, tak jsme poznali, že ten rozdíl v kvalitě rozhodně není velký, ba naopak možná jeho Afričané jsou lepší. A teď celá řada těch hráčů, nebo individuálně lepší, hrají tamní nejvyšší soutěž a mě by zajímalo, jestli je vůbec reálné je třeba přivést do České ligy, jaké tam mají podmínky, protože touto cestou vlastně nikdo nejde.
11: No a otázka je, jestli třeba o ně bude zájem i nikde jinde, teď jako v těch vyspělejších zemích, protože ty kluci opravdu nevypadali špatně fotbalově a je to zajímavé, že pro nás v podstatě jsme brali Jihoafrickou republiku jako trpaslíka. Myslím si, že nám z vstupem času ukázali, že jsme se hodně mýlili a samozřejmě by bylo dobrý tady tyhle ty hráče mít, aby měli tu kvalitu, aby tý lize něco přinesli.
10: Kdybychom to brali z pohledu toho, jak se umístili podle počtu střelených gólů nebo asistencí, tak hvězdy potvrdili svou kvalitu. Mbappé nejlepší střelec, Messi, Bellingham, Haaland, Dembele, Kane, pak Oyarzabal, ale je pravda, že třeba Mexičan Quiñones, který dal první gol i toho celého šampionátu, tak byl dost výrazným hráčem pořadatelské země, ale jinak to spíš splňovalo to, že prostě ty hvězdy byly takzvaně fit a
11: byli
10: připraveny.
11: Byly vidět, nemyslím si, že někdo úplně propadnul, třeba i Salah prostě, já nechci říct jako ve slabším mužstvu, ale oproti Španělům a Argentincům určitě neměli prostě 10 tak kvalitních hráčů k Salahovi, ale byl výborný. Bylo vidět, že prostě ty hráči jsou lídři a vlastně ne, že se to kolem nich točí, ale že na ně to ty mužstva spoléhají. No.
12: A co Ronaldo? Jak hodnotíš to jeho působení?
11: Tak já, jako je to těžký, já zase dostanu možná čout, ale dalo se to čekat, prostě dalo se to čekat a nebylo to jenom o něm, jo. Portugalci prostě nehráli dobře, myslím si, že tam je přetlak hráčů, který chtějí tvořit, Vitinha, Bruno Fernandes, samozřejmě Neves, který jim tam sekundoval, je tam hodně hráčů, který by to chtěli řídit a to úplně vždycky nefunguje, takže Takže bylo to možná podobné jako třeba pro Pedriho zahrát si vedle Rodriho, protože v Barceloně on tu hru řídí a tady vlastně hledal si to celý ten šampionát, to svoje místo. Neřekl bych, že byl úplně z formy, ale bylo na něm vidět, že není v té své roli a to samé platilo prostě o Portugalcích a Ronaldo prostě vypadal tak, jak vypadá posledních pár let. Já neříkám, určitě pro naše fotbalisty bylo skvělý se dostat do Arábie nebo do tohohle světa, jako hrát tam tu nejvyšší ligu, ať už s ohledem na finance nebo i sportovní úroveň, ale logicky prostě anglická liga, španělská liga jsou prostě jinde a ty hráči v tuhle chvíli mají větší kvalitu nebo vyšší kvalitu a Ronaldo vlastně, tak jak jsme se bavili o tom, jestli třeba vystřídat Messiho včera, tak stejně se k tomu ten trenér neodhodlá, je to logický i vzhledem k té úctě a Ronaldo řekl, že je to poslední světový šampionát a já trošku cítím, že bych chtěl hrát na Euro, takže uvidíme, jak se k tomu postaví on a možná i ty nejbližší by mu možná mohli říct, že jako prostě odejít na tom vrcholu není to jednoduchý, chápu to, ale já si myslím, že už prostě to má za sebou. No.
10: Kdybychom se bavili o nejhorším zápase turné, který vás opravdu vůbec nebavil, tak pochopitelně můžeme zmínit to, že za půl hodiny finále nebyla žádná ani jedna střela XG na obou stranách nula, ale pak se
11: promiň,
10: to,
11: no. Ale pojďme si říct, že jich jako moc nebylo těch zápasů, který nebavili.
10: Já bohužel viděl ten zmiňovaný, myslím, osmifinále Švýcarsko-Kolumbie.
11: Ano. To bylo možná jako právě, že to byla výjimka,
12: jsem
11: že
12: komentoval.
11: Že no, právě proto to.
10: A jinak třeba kdybychom to teda převedli na tu veselou notu, tak moment, možná ono totiž nejde asi říct, že by vysloveně jeden zápas byl absolutní spektákl, možná Norsko-Brazílie byl skvělý zápas,
11: ale třetí místo byl blázinec.
10: Tomu se ještě dostane. Ale vy stojíte třeba díky některým úsekům, tak mluvili jsme tady už dávno o Maroko-Brazílii, že ta první půle byla úžasná. Já osobně si pořád vzpomínám na to, jak jsem v noci vstal na Argentinu z Kapverdy, tak to bylo vlastně...
11: A nevěřil jsi svým očím?
10: Nevěřil jsem svým očím, když Argentinci vlastně zuby nechty bránili vedení 3-2 proti hráčům, které nikdo nezná, nikdo neznal a asi je nikdo úplně sledovat teď nebude, ale prostě hráli fantasticky a celý ten závěr byl pro mě možná jedním z vrcholů šampionátu. A pak, kdybychom se teda dostali k tomu zápasu o třetí místo, tak jsem se chtěl zeptat Pavla, vlastně i Lukáše, a můžete nám napsat zase svůj názor, nebo vám zavolat na číslo 221-552-222, jestli to byla vlastně stále přijatelná třeba úroveň nebo ten přístup k tomu duelu. Jestli to nebylo až zbytečně třeba otevřené, někoho by napadla určitá fraška třeba.
11: Já musím říct, že vlastně před tím zápasem, když jsem si přečet třeba Tomase Tuchela, který opravdu na rovinu řekl, že nechápe, proč se to hraje, že to nikdo nechce hrát a už by to jako nejradši jeli domů, logicky, protože to zklamání z toho nepostupu do finále je veliký, tak ten první poločas pro Francouze musím říct, že bych chtěl být v té šatně. To jako dostat čtyřku za půli vlastně mužstvo, který v podstatě ještě 3 dny předtím sahalo po tom, že jako přemýšlí o tom, že ten šampionát vyhraje, tak to byl velký budíček. Nakonec to nedopadlo takovou jako ostrou, takovým průšvihem a bylo z toho skvělý drama. Myslím si, že na ten zápas, byť to nebylo v finále, se bude hodně vzpomínat, protože v závěrečné...
10: Po 64 letech dali oba týmy minimálně 4 góly.
11: V závěrečné fázi jako toho turnaje, aby padlo 10 gólů, to je jako neskutečný a ještě byli krásní. No.
12: No a to ještě někteří hráči, kteří obvykle byli v těch základních sestavách byli na lavičce, vlastně oba trenéři udělali 7 změn do toho zápasu. Chvíli to vypadalo, jako by Francouzi v defenzivě trochu ten zápas sabotovali, ale pak se do toho dostali a chcete to vidět, 10 gólů na mistrovství světa v zápase o třetí místo, paráda.
10: Tak tam byl především ten moment, kdy se to po půl hodině zlomilo, opravdu teda mi přijde do konce poločasu trošku v sabotáž, teď to jako berte s velkou nadsázkou, ale Francouzi prostě nebrání ten třetí gól, jak měli sami situaci před vápnem a pak se vlastně vůbec nikdo nevracel, tam byl Rashford ještě s někým, asi 3x tam mohli zakončovat, se Sakou tam snad byli, ne? No. A pak to prostřelili, ale...
11: No, ne, tak to nastavení samozřejmě, když ten zápas, já určitě tady nebudu rozebírat, jak se na to připravovali, 100% měli videa, 100% měli přípravu, ale říkal jsi to sám, 7 změn. Já si nemyslím, že ty hráči nechtěli, ale prostě ty kluci vlastně, když se podíváme na ty sestavy, tak třeba měsíc nehráli. Jo? A je to, když najednou do takového zápasu a něco se ti nepovede na začátku, no a dopadne to takhle. Takže já si myslím, že je to dobře, že to takhle skončilo, že vlastně to nebyla nuda, kterou já jsem čekal.
12: No a jestli se to má hrát nebo ne, tak myslím si, že řada hráčů Anglie dost možná, pokud tedy nebudou mít ještě štěstí v těch dalších letech, až se budou ohlížet za kariérou a budou mít ve sbírce tu bronzovou medaili z mistrovství světa, dost možná to pro ně bude jeden z největších úspěchů.
10: Hmm. Ale je pravda, že v minulosti se o tom tak nepochybovalo, když se hrálo o bronzové medaile. Ostatně vzpomeňte si na Brazilce po tom utrpném utkání s Němci v semifinále mistrovství světa 2014, kdy dostali sedmičku, tak chtěli. Prostě chtěli bronz, ale bohužel pro ně tehdy jim tam stáli v cestě, myslím, že Holanděni tam byli, ne?
12: To už je tak daleko, že tam moje paměť nesahá.
10: Já si pořád vzpomínám na to, že v roce 2010 třeba fantastické góly právě v duelu o bronz mezi, myslím, Uruguayí a Nizozemskem, tam Diego Forlán anebo Giovanni van Bronckhorst, to byly krásné vzpomínky. A teď vlastně taky můžeme vzpomínat, no, 10 gólů, aby padlo na mistrovství světa, to bylo poprvé od roku 82.
11: No a Mbappé si tam vystřílel korunu pro nejlepšího střelce.
10: Ano, no dá 10 gólů na jednom šampionátu a teď mít hlavně po třech odehraných šampionátech 22 gólů, to je
12: neuvěřitelné.
10: To je teda něco, no. Otázka je, zda ho vůbec někdo může překonat. Takhle vypadalo to před šampionátem, měl 12 gólů, Klose měl 16, Messi měl vlastně trošku víc a taky Klose ho překonal rychle, že se to nezlomí a viděli jsme sami.
11: Tak těch zápasů je hodně a ty týmy jsou silný, takže se dá předpokládat, že ty hráči budou ty góly střílet a tak to i dopadlo. No.
12: Ne, my jsme to včera naťukli, to je samozřejmě dobrá myšlenka. Nedá se předpokládat, že Messi ještě nějaký gól přidá, který tedy ztrácí na Mbappého jeden gól. Zároveň Mbappé podle mě si klidně ještě střihne jeden světový šampionát. A teď přesně nevím, kdo je třetí v té historické tabulce. Je to už Miroslav Klose?
10: Nebo je to, myslím, Miroslav Klose.
11: Tak ten už taky nedá góly.
12: Takže můžeme polemizovat nad Laminem Jamalem, ale on není tím typickým střelcem. Mm. Může samozřejmě se ještě do té role dostat, ale Mbappé klidně může být nějaký čas historicky nejlepší.
10: Tak je tam vlastně 22. Messi 21, Klose 16 a R9 Ronaldo z Brazílie 15 a pak vlastně z aktivních hráčů Harry Kane na 14 gólech.
12: Takže no a tomu už je taky kolik?
10: 93, takže
12: no,
10: tomu,
12: takže jako já 33.
10: Tomu bude za chvilku 33, pravda.
11: Ten vypadal už utahanej letos. Myslím to samozřejmě.
12: V 37 už to bude složité v Anglii.
10: A vlastně můžeme ještě přece jenom zajet v uvozovkách do toho finálového zápasu, ve kterém jsem zvědavý, komu přála ta většina posluchačů, zda to bylo spíš Messimu z Argentinu, aby to dotáhli, anebo vzhledem k tomu, jak hrála Argentina, jak spíš Španěl. Já osobně teda prozradím, že jsem přál víc Argentině a po 90 minutách jsem šel spát, protože jsem ráno brzo vstával, takže ale
11: tak
10: nebylo
11: já
10: taky,
11: si myslím, že spousta lidí přála Messimu, to je bez debat. Pak ten závěr vlastně po tom předání toho poháru, si myslím, že jsme tady vlastně s Lukášem seděli, že to vypadalo, že si opravdu to uvědomil, až když Španělé dostali ten pohár, že vlastně je konec a že to pro něj bylo na této úrovni pravděpodobně opravdu naposledy, tak tam byly ty slzy a tak se na to jako kouká. Já jsem tady včera řekl větu, kterou tady zopaku, že vlastně jako spousta asi fanoušků můžu být rád, že jsem tohle to mohl zažít, takovýhle hráče i na vlastní kůži, jo? Že si toho jako fakt vážím, že vůbec se potkat s tímhletím nad člověkem nebo nad fotbalistou je zážitek a můžeš si promítnout to těch pár chvilek, kdy jako si se kolem něj motal a spousta lidí si to celý život přeje se s ním vyfotit, šáhnout si na něj. Ani nevím, jestli jsem si na něj šáhnul, jestli jsem ho fauloval, ale určitě jsem byl blízko u něj, takže si toho vážím a je to věc, myslím si, že takovýhle hráče dlouho neuvidíme, aby byl pro ty týmy tak důležitý a tak podstatný. A byl to opravdu asi i v té Argentině prostě bůh na úrovni bohů. Myslím si, že k němu se budou dlouho lidi obracet.
12: Jeden takový detail, který demonstroval podle mě to, o co včera šlo, jak moc chtěl tedy Lionel

0: neřekli, ale to byl rozhodující moment, jako Fernández, Enzo Fernández je výborný hráč a tady vlastně před 10. hodinou mluvil Milan Petržela, my jsme to zažili na té Barceloně, to seš prostě fakt jako, to slovo je frustrace, ale seš vyřízený, prostě ty nemáš nárok se na ten balon dostat a oni to pinkají, ono to vypadá jako, že už ten balon máš a když ho získáš, tak fakt jako málo kdy se ti povede, že si dáš 4 přihrávky, říkal jsem tady tu historku s Frantou Reitora, že jsme si opět říkali, my jsme si nenahráli, tak jsme to zkusili u našeho autu a vlastně z toho byly 3 přihrávky a vzali nám to, takže, takže to je tak jako nepříjemný a vlastně ten Enzo Fernández to neunes ve finále mistrovství světa a tomu se to strašně oslabil, protože v těch 10 hráčích v poli se prostě brání jinak, ještě připočtěme toho Messiho, který přiší úctě jako dozadu, seš v 8, jo, to, že on tam zavře jednoho hráče, tak furt je tam 2 jako přeběží. Takže bylo to hrozně těžký a Enzo Fernández poslal tu Argentinu úplně nesmyslně na půlce druhou žlutou kartou do tohohle oslabení, který za mě to rozhodlo, tam bylo jasný, že Španělé budou mít obrovský tlak a že si ty šance vytvářet budou, to, že to byla tato šance v první minutě druhého prodloužení není vůbec podstatný, ale ten zákrok byl úplně zbytečný a hloupej a Argentinu hrozně oslabil. Já neříkám, že by to vyhráli, ale měli by šanci to dorvat až do těch penalt.
1: Tak předtím je sudí Vinčič možná podržel, když neudělil třeba už druhou žlutou kartu Paredesovi, nebo
2: to mohl dát 4.
1: Nebo v prvním poločase po půl hodině Taliafico tam vyšplhal svými kolíky po nohách Lamina Yamala, tak vlastně za to taky nebyla snad ani žlutá karta. No. Každopádně to finále tedy nabídlo jeden jediný gol, ten vstřelil Ferran Torres a Španělé tedy zase vyhráli mistrovství světa brankou v prodloužení, předtím to byl Andrés Iniesta v roce 2010, teď tedy Ferran Torres také mimochodem hráč Barcelony, tak to se ukazuje, že...
0: Je to zajímavý,
1: je to
0: zrovna...
1: zajímavá.
2: Něco umí asi.
1: Ano. Teď je ještě otázka, jakým způsobem by se to mistrovství se tam mohlo promítnout i do fotbalu, který uvidíme v následujících měsících a letech, pokud se budeme bavit třeba o fotbale a o fotbalových pravidlech, tak vlastně četl jsem ve Sportu rozhovor s Jiřím Kurešem, bylo to teda už 9. července, ale že se tam bude nějakým způsobem implementovat ten zásah VARu při nesprávném nařízení rohu. V případě, že nedojde k nějakému velkému zdržení hry, že to bude asi taková očividná situace. Vím, že i ve finále tam byla jedna situace, kdy se to těžko asi by rozsuzovalo. A pak by se také měla přijmout pravidla, která zabrání zdržování hry, tedy určité limity na kop od branky, což už jsme ostatně viděli u těch balonů v ruce, u autových vhazování, u střídání, anebo třeba u času na ošetření. Červenou kartu za zakrytí úst prý přijímat nechtějí. Je pravda, že asi to v českých podmínkách zase tak jako často vidět nebudeme.
2: No, taky si myslím, že ne.
1: Občerstvovací pauzu asi taky nečekáme. Jako, myslím teda takhle.
0: Tak dělá se, když je vedro, no tak se dělá, že jo, ta pauza, ty týmy se domluví a dělá se to.
1: Respektive ono to v pravidlech totiž je po domluvě vždycky s kapitány, s vedoucími mužstev, už se k tomu může sáhnout na minutu teda.
0: No, takže tam si myslím to, ale ty pravidla vesměs jsou fakt jako dobrý, mně se to hodně líbilo a byl bych rád, kdyby to bylo i u nás a aby to ty rozhodčí, aby potom šli prostě, aby to nebylo tak, že si budou hráči přehazovat balon u autů a že prostě budou čekat, než ho zvednou a než tam dojdou. Klidně bych popoháněl prostě píšťalkou a i pod hrozbou nějaký žlutý karty ty hráče, aby pospíchali to hodit. Vím, že to bude taky o zvyku pro ty hráče, protože nějaký, když asi hraješ třeba 5 let, 7 let ligu a 7 let se k tomu šouráš a pak si ho necháš otřít ručníkem a pak počkáš, až všichni stopeři dojdou do vápna a pak to teprve hodíš, tak to asi bude změna, ale myslím si, že to bude pro všechny stejný a mělo by to být pro všechny stejný a to pravidlo je výborný, ta hra prostě se s ním zrychluje i ta rozehrávka těch golmanů.
2: Jestli můžeme, já bych se ještě chvilku pozastavil u těch individuálních cen, protože mě fascinuje Rodri, nejlepší hráč turnaje po dlouhém zranění. Jestli jsem správně hledal, tak se stal teprve 4. hráčem, který vyhrál mistrovství světa, mistrovství Evropy, ligu mistrů a získal zlatý míč. Teď tě neskouším, Pavle, ale napadl by tě jeden další.
0: A je nějaký takový?
2: Jo, jo, jsou 3 ještě.
0: Tak kdo to mohl být? Ronaldo?
2: Ne, tomu něco chybělo, ale to nevadí, já ti to prozradím. No. Zinedine Zidane je tím jedním, Gerd Müller a Franz Beckenbauer. Pak tam jsou další hráči, kteří samozřejmě jsou z jiného kontinentu, takže vyhráli třeba mistrovství Jižní Ameriky, to jsou Ronaldinho, Kaká, Rivaldo a Lionel Messi samozřejmě. Ale zpět tomu Rodrymu, byl i pro tebe nejlepším hráčem turnaje, zaslouženě?

0: Byl v tom nejlepším týmu. Já jsem tady včera říkal tu větu právě po začátku toho mistrovství, kdy trošku byl kritizovaný, že jako ještě není rozehraný. A trenér Španělska řekl neskutečnou věc, že jako Rodri, i když bude hrát na 50%, tak bude nejlepší záložník na světě. Takže ty trenéři, který ho znají, já vím, že i Guardiola o něm mluvil prostě v superlativech, tak logicky to na tom hřišti je vidět a on opravdu ještě tím, jak má zastrčený ten dres do těch trenek, vys Pepa Jindřišek z té generace v podstatě, tak je mně přijde jako gentleman, jo? Takový jako hraje to, ono to fakt vypadá, že to hrajou tak jako lehonce, vím, že to je obrovská dřina, taky vlastně střídal v průběhu toho prodloužení, měl to asi taky dost, je tam, kde má bejt, čte perfektně hru, ví, kdy ten balon přidržet, kdy ho zahrát rychle, umí hrát vysoký balon, umí hrát po zemi, není to kanonýr samozřejmě, je to takový typický produkt, bych řekl, toho španělského fotbalu, hlava nahoře, fakt to v jeho podání vypadá jednoduše, to jestli byl nejlepší, si netroufnu říct, jestli tam byl někdo lepší hráč, ale byl jednoznačně jedním z nejlepších hráčů a Španělsko jako kapitán dovedl k zisku titulu mistra světa, takže proč ne?
1: Já jsem každopádně rád, že i takový fotbalista, který na první pohled možná není pro běžného fanouška na tom hřišti výrazný, tak je oceněný a ta plejáda úspěchů je neuvěřitelná.
2: A jsme zvědaví na to, jak budou pak přistupovat ti, kteří hlasují v anketě Zlatý míč k těm vlastně výkonům, protože tady se musíme dostat k tomu, že ani třeba Rodri, ani Mbappé na té klubové úrovni nezažili zas tak úspěšnou sezonu a naopak na mistrovství se ta zářili oba.
0: Já ještě řeknu jedno jméno a byl to Jude Bellingham. Já si myslím, že samozřejmě ta jeho hra taky není úplně jako extra líbivá, ale on je skutečně platný a to, že dával ty góly, samozřejmě tomu přidává, ale myslím si, že má tu povahu toho, řekl bych, vlčáka takovýho, který je schopný se zakousnout a taky u toho vypadá jako gentleman, takový jako není to ten hráč, co se bude hádat, strkat, i když to podle mě v sobě taky má. Tak přesto, že skončili třetí, tak o něm já bych přemýšlel taky jako o nějakém hráči, který by se měl umístit někde vysoko v této anketě jako nejlepších hráčů toho turnaje.
1: Má to v sobě Bellingham určitě, ano. Viděli jsme vlastně tu strkanici s Lionelem Messim, tuším.
2: To nevím, ale jo, ten gol...
1: On ho vlastně nastartoval.
0: Výměna názoru, ano.
2: Ale ten gol proti Francii, pak ten poslední, jak to tam zavezl do kuchyně, tak to bylo jak z malého fotbalu z nějaké exibice.
1: Bude to extrémně zajímavé. Samozřejmě ten půlrok ještě může něco napovědět, kdo ten zlatý míč získá, ale že bych si dneska řekl, máme úplně jednoznačného kandidáta, to nemám teda.
2: Tak já už jsem četl takové ty kritiky škarohlídy, že to zase získá Messi. No to si... Asi ne, no. Ale ještě k těm individuálním cenám je zase paradoxem těch anket, že vyhraje individuální cenu muž, který měl vlastně skoro nejméně práce ze všech, protože Unai Simon měl snad 10 nebo 11 zákroků za celý turnaj, tolik měl zákroků 11 Emiliano Martinez jenom za to finále. Jako třeba tam nebyly asi úplně extra některé, ale prostě Španělé to hráli tak, že brankář je korigoval ze zadu. Říkal, dobrý.
0: No, já si uvědomuji třeba Chelsea, když tam byl Petr Čech, možná mi Petr Čech až někdy se s ním potkám dá za pravdu. On to není jenom o tom, co chytíš, ale je to o té organizaci těch hráčů před sebou. Samozřejmě je to práce trenérů, ale na tom hřišti ten golman prostě je tím, co toho nejvíc vidí do té defenzivy. A viděli jsme vlastně na začátku tu přihrávku na Messiho, kterou přečet, to není střela, ale je to zákrok, který vlastně rozhodne o tom, že ten Messi nejde sám na bránu. Jo. Takže to jsou takovýhle maličkosti a to řízení té obrany fakt jako pomáhá celý té defenzivě a samozřejmě když to dobře řídíš, no tak pak máš jako míň práce. Je to jako když popeláři jedou v autě a zastavíš dobře, tak ty kluci jenom to tam hodí a ty jdeš dál, ale to nejsi dobrý příměr.
1: Ne, dobře. Nebo prostě, no jasně, no. Nebo když popeláři prostě přijedou k té popelnici a ta je prázdná, tak oni mají méně práce a můžou pokračovat.
2: Ano, dostali jsme se...
0: A je, to nevím, ale kdo poradil těm lidem, aby toho házeli vedle té popelnice.
2: Výborné metafory teď teda ve vysílání. V desíce asi můžeme teda považovat mistrovství světa za skončené, asi se v některých dalších dostane, v některému z momentu, když to budeme třeba porovnávat s tím, co se děje v české lize, ale vzhledem k tomu, že už ve čtvrtek začíná pro české kluby ta soutěžní sezona, tak se můžeme dostat do tuzemska.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: No konkrétně budeme držet palce dvěma klubům, které ve čtvrtek 23. zasáhnou do druhého předkola, a teď Hradec Králové Evropské ligy a Jablonec Konferenční ligy. Když začneme u Hradce, tak toho čeká výjezd na sever Evropy do Tromsø, do Norska, kde to bude druhé předkolo Evropské ligy, pak teda hned derby v lize proti Pardubicím. Hradec, už jsme o něm mluvili minule, tak když to vezmeme jenom z pohledu toho, kdo přišel, Tomáš Wiesner z Ameriky a Tom Slončík z Viktorky Plzeň. Není to nějaké horentní teď před tím startem a návratem do Evropy, ale myslím si, že třeba to, že udrželi Adama Zadražila, se může dát považovat za určitou posilu taky.
0: No, je to v úvozovkách málo na tu dnešní dobu, ty příchody, ale na druhou stranu, když to mužstvo ti funguje a nějak ten trenér je s tím spokojený, tak není úplně důvod do toho, bych řekl, až takhle hrabat a dělat takovou jako konkurenci, protože já si myslím, že v Hradci mají dost hráčů a ta konkurence tam funguje. A oni nepotřebují vymýšlet teďka úplně něco novýho, oni potřebovali ten kádr udržet. Slončík si myslím, že tam je jako doma už v Hradci. A Tomáš Wiesner, vzhledem k tomu, že tady taky seděl na té židli, kde sedí Lukáš teďka, tak si myslím, že jsme navnímali to, že to je velký profík a že Hradci určitě taky pomůže. Takže ty posily jsou kvalitní, to mužstvo je nějakým způsobem pohromadě a samozřejmě budeme držet palce, aby se jim to předkolo povedlo.
1: Tak ono je asi i znát, že zkrátka všichni mají peníze, všechny ty kluby, ale hráči zase tolik nejsou, že je složité přivést některého hráče z české ligy i na evropské poháry je lákat a ze zahraničí, tak obecně víme, že Hradec Králové má minimum zahraničních hráčů. Ty bychom napočítali možná na prstech jedné ruky určitě.
2: Ale souvisí to i s tím, co teď vlastně říkal v rozhovoru pro web Hradce sportovní ředitel klubu Petr Pojezdný, že chtějí vybudovat moderní datově orientovaný scouting, který právě ty třeba talentované hráče bude přivádět, což mě trošku zaujalo, že to třeba ještě tam nefungovalo, ale teď se mění pochopitelně ty struktury klubu, tak třeba to přispěje k tomu, že Hradec bude dlouhodobě atakovat elitní místa. Jenom ono to je trošku, když to takhle popisujeme, ty posily, v kontrastu s tím, co se děje třeba právě v Jablonci, který se chystá na druhé předkolo konferenční ligy proti Varaždínu, první zápas ve čtvrtek o 20 hodin v Chorvatsku. Teď o víkendu vlastně nebo nedávno představený Antonín Rusek, vlastně vrátil se do angažmá, ale přestupuje ze Sigmy. Filip Vecheta přichází na hostování z Pardubic do konce podzimu a už předtím přišli vlastně třeba na hostování ze Sparty Mila jako volný hráč ze Sigmy, Jiří Sláma, Jan Cuchan se vrátil z hostování a takhle dál, takže v tom Jablonci se to nějakým způsobem asi víc přerodilo.
0: Tak, taky teď to zmiňuješ, tak Honza Suchan už tam byl, Tonda Rusek tam byl, myslím si, že zas úplně nějaký příliv úplně nových hráčů tam není. Uvidíme, co Filip Vecheta, protože já si troufnu, že to je pro něj už třetí angažmá, kde by měl ukázat, že je to střelec. Měl takový nádech, že jsme si říkali, že to bude honem rychle do Sparty, možná do Slávie a
2: to bylo ještě v předminulé sezóně v Karviné.
0: Jo, a teďka vlastně, jestli se nepletu, tak Jablonec už je třetím týmem, kam putuje, ne?
2: Za poslední dva roky, nebo za poslední tři sezony vlastně, no. Že byl v Karviné, pak byl minulý rok v Pardubicích, tam tři góly za 25 zápasů a teď teda jde na hostování do Jablonce.
0: No, je to zajímavý hráč a uvidíme, jak se bude prosazovat. Ne?
1: Ještě když jsme u toho Jablonce, tak hodně si tam slibují od Dušana Pavloviče, který přišel jako nejdražší posila v historii klubu za 20 plus milionů korun v přepočtu. Měl by to být možná nový Nemany a Tekiašky. No a otázkou je, z mého pohledu by to bylo oslabení, pokud by odešel Alexis Allegi, který je možné, že odejde, ale ten tým je dost silný. Já čekám, že opravdu průlomovou sezonu bude mít v Jablonci Filip Zorvan.
2: No, tak vlastně byla taková sezona v úzovkách H1, kdy přišel a přišel taky vlastně trošku na poslední chvíli. Je to možná,
1: je to tak, čekal dlouho na zahraničí.
2: No tak Jablonec má ostrý start, protože hraje tedy ve Varaždínu a pak hraje první kolo ligy v neděli proti Sigmě. Takže už asi ukázka na úvod sezony, jak to bude. Pardubice, tam bylo teď živo i v rámci prostoru sociálních sítí, se hodně řešila ta změna identity. Písmeno P a tečka, klusající kůň anebo fotbalista, jo, to koleno takhle
0: viděl jsem.
2: Já tyhle věci vlastně vůbec nějak moc ani neřeším, prostě mají novou grafiku, něco na drezu, tak OK, jedeme dál. No.
1: Já to přehodím na Pavla, samozřejmě nejsme grafici, ale vždycky, když klub změní logo, tak to provází nějaké
0: emoce. Tak se
1: emoce.
0: To někomu nelíbí.
1: Prostě. Ale snad takovouhle kritiku, jako na pardubické logo, jsem snad nezažil, jako brutální kritika. Tam snad nebyl jako pozitivní komentář. Na Facebooku snad nebyl pozitivní komentář. No a mně se to teda taky nelíbí.
0: No právě tam, kdo se o to stará, tak to splet a všechny ty pozitivní vymazali místo těch negativních. Ne, tak já to nebudu hodnotit. Mně to vlastně taky jedno. Já si myslím, že je to prostě vlastně jako vizitka těch lidí, kteří se o to starají. Když budou Pardubice vyhrávat, tak budou všichni říkat, že to je fantastický logo. Když to jim to nepůjde, tak...
1: Bude fanouškům chybět kůň.
0: Bude chybět, tak proč
1: tam, a nebo perník.
0: Proč tam nemáme ten perníček nebo koníčka.
2: No ale mají tam třeba z těch nových hráčů Václava Drchala, který má podle Jana Trusila pomoci s pressingem, právě že vydrží běhat 90 minut jako kůň, to mě docela zaujalo tahle výpověď a hodnocení. Mark Icha, návrat po dvou letech a pak z Dukly přišel Mohamed Traore, hráč z pobřeží Slonoviny. Ale Mark Icha, to je dost zajímavé jméno, i protože hrál poslední dva roky v Liberci. A nějakým způsobem pořád zbuzoval emoce, mi přijde. Byť já ho považuji za docela takového schopného, ale nenápadného hráče.
1: No, bylo tam dost věcí, teď si pamatuji jeden zápas prohraný, tuším v Karviné, ale nejsem si stoprocentně jistý, po kterém ho zabrali kamery, jak se baví s nějakým protihráčem a směje se, což samozřejmě se může stát, ale nepůsobí to úplně dobře, zvlášť když tedy fanoušci jsou...
2: Mbappé tekl o půli zápasu no, od třetí místo 0-4 a taky se smál s Tuchlem, že?
1: No, takže pak se do toho dostal. Marek Icha, on tedy i co jsem měl možnost sledovat, tak chvíle mi byl opravdu takovým hromosvodem těch libereckých fanoušků.
0: On i tak vypadá trošku jako ten hromosvod.
1: No, dostával.
0: Jako opravdu, ale a to je v dobrém, jako on je takovej prostě, myslím
2: ale
0: si,
2: ale i pro
0: že...
2: toho Berou Brče Jiří Bílek mluvil o tom, že potřebovali výšku.
1: No, dostával pořádný kouř, pak se ale do toho dostal, hrál pravidelně v základu, rozhodl tím krásným gólem domácí zápas s Olomoucí a už vlastně prosakovali ty zprávy, že by mohl odejít do Pardubic na konci sezony, takže já jsem se ptal Radoslava Kováče na tiskové konferenci jedné, jestli jsou ty spekulace pravdivé, jestli s Markem Ichou počítá. A on mluvil o tom, že je to kvalitní hráč, že by ho rád měl v mužstvu, z čehož já jsem cítil to, že tam je možná nějaký nesoulad s vedením klubu a to vlastně Marek Icha v tom rozhovoru potvrdil, a proto byl odejít do Pardubic.
0: Tak je to normální, jo. Jsme tady řešili Vencu Pilaře, je to prostě normální, že ten trenér tady v tom případě určitě Radek Kováč by ho chtěl, v případě Venci Pilaře třeba ho nechtěl trenér, ale zas by ho tam chtěl někdo jiný. Je to prostě normální, ty hráči mají nějakou pozici, někdo jim věří víc, někdo míň a já si myslím, že Marek Icha vzhledem k tomu, že se vrací v podstatě do známého prostředí, tak by si tu svoji pozici minimálně měl udržet a zaútočit, jak jsme se bavili, na nějaký i v úvozovkách lepší klub, protože předpoklady na to určitě má.
1: A ve finále pro něj dobře, protože byť ho Radoslav Kováč chtěl, tak asi dva dny před startem přípravy v klubu skončil a měl by to třeba složitější u Branislava Fodreka, těžko říct.
2: Ale v Pardubicích evidentně myslí, řekněme, ambiciozně, protože Jiří Bílek mluvil o nějakém výhledu do Evropy, třeba jednou za 3 až 5 let i o nějakém prodeji hráčů.
0: Ještě jednou.
2: To byla právě ta...
1: Asi, že by se rád dostal do pohárové Evropy.
2: Jednou za 3 až 5 let. Což ale... prostě takhle to řečeno, jako ten výhled je takový...
0: Jestli tam nemáš nějakýho šotka, jestli to nebylo od roku do 3 let třeba, že by se chtěli dostat do Evropy.
2: No, tak je to zhruba jako,
0: tak
2: že
0: to je
2: během 3 až 5 let.
0: Já jsem to nečet nebo neslyšel, tak je to zvláštní vyjádření, že jako jednou za 3 až 5 let bychom se chtěli dostat
2: takhle
0: do Evropy.
2: Takhle jsem to pochopil, no. A možná jsem to třeba pochopil jinak, ale každopádně spíš jsem chtěl říct, že ambice na Evropu a myšlenky jsou i, řekněme takhle, veřejné.
1: Už má půlka ligy.
0: No ne, tak to se zase to můžu zopakovat. Já si si myslím, že těch týmů už jich není 4 nebo 5, co jako vyhlásejí ten útok na tu Evropu, ale bude jich 8. A všichni se tam nemůžou vejít logicky. Už třeba do té první šestky, která o to bude hrát, se tam nemůžou vejít a samozřejmě bude panovat i nespokojenost. Já teď budu zase Sigma, Pardubice, Hradec, Sparta, Slávie, Plzeň, to je jasný.
1: Liberec, Jablonec, Baník.
0: Liberec, Jablonec, Baník, prostě to je 9 týmů a to jsme, jako ještě nám jich, že jo, 7 zbývá.
1: Takže... A to ještě zbrojovka se do té pozice brzy dostane.
0: Double Brno.
1: Double Brno, no.
0: Takže uvidíme, no.
2: Jsou týmy, které asi budou ale přece jenom víc při zemi, byť přivítali třeba teď posilu typu Lukáše Vodlického, myslím teď Slovácko, tam se děly taky dost velké věci, otázkou je, jak moc budou, řekněme, prospěšné k tomu, aby se nezachraňovali pak třeba v baráži, jako to bylo nedávno. Ostatně ten start bude taky signifikantní úvod, na Slavii velmi těžký v Edenu, ale druhé kolo doma přivítají Artis. Vzpomínáme tu nedávnou konfrontaci jednoznačně ve prospěch Slovácka, ale to bylo úplně, nebo já bych řekl dost jiné mužstvo. Teď, když jsem na to koukal, doskončil Petr Žila, Daníček, Frišták, Reinberg, Krmenčík, všichni konec kariéry po té sezóně. A vlastně ti noví hráči, včetně Lukáše Vodlického, tak David Čipánek, Puškáč, Jablonce, pak několik těch zahraničních jmen i ze Slávie vlastně přišli na hostování, Sosech, Slončík, Horský, ze Sigmy, Dolžníkov, Kostadinov. Spousta men?
0: To je nový mužstvo úplně.
2: Trenér Jelínek do toho.
0: Kefalín, co si představujete pod takým pojmem signifikantní? Abys nám řekl jako lingvistický zase ten kroužek. Už musím říct, že spousta fanoušků mi tohle spojení jako říká, mají to rádi, tak pojďme to vysvětlit.
2: A já teď nevím, úplně v tom kontextu jsem říkal...
0: Že ten začátek té ligy je celkem signifikantní.
2: Jako určující jsem chtěl asi říct, možná jsem to nepoužil úplně
1: dobré. No, to mi skoro přijde, že jsi mohl použít jiné slovo, jo. Ale pojďme dál.
0: Ne, tak aby prostě tady jste na nás nedělali chytrý a my fotbalisti
2: dobře,
0: pak
2: ne,
0: nevíme.
2: Dobře, děkuju, Pavle, že ses ohradil.
1: To už bylo lehce redundantní.
2: Jak se říká, člověk občas sáhne do té torny třeba do jiné přihrádky.
0: Torna víme, co je.
2: No, ale bude možná asi ten začátek určující, jak to třeba jasně. Se Slováckem v sezóně bude. Baník Ostrava, když jsme u toho, tak taky zajímavá jména, která teda odešel Ondřej Kričvaluši. To jsme zvědaví, jak se mu bude dařit v belgickém Royal Union Saint-Gilloa, ale mě fascinuje, že přišel Dantaye Gilbert z Dukly a to si vzpomínáte, když hrála Dukla v Teplicích ten kontroverzní zápas, tak Gilbertovi nebyl uznán ten gol pro údajnou ruku.
0: Tak je málem poslal do tůně Baník.
2: A kdyby Dukla tehdy vyhrála, tak Baník jde do druhé ligy a nakonec teda se stoupila Dukla a Gilbert
0: a už je
2: teď
0: tam.
2: Baníku.
1: Už je dobrá tam. Posila pro Baník, zaujal mě v Dukle určitě.
2: Ano, pak vlastně borci z jeden z Karviné, z Kibu si pamatujeme možná, jestli si vybavíte i zápas na
0: stoper.
2: Spartě, tam hrál výborně.
0: Jo,
2: a,
0: zajímavý stoper.
2: No, a Maxim Diačuk z Dynama Kyjev přišel na roční hostování s opcí na přestup, hostoval minulý rok v extraklase v Lechy Gdaňsk, takže...
0: To si úplně nepamatuju.
2: Může jít o zajímavého hráče.
1: Když jsi zmínil k tomu, toho z Kibu, tak se jenom ještě dotknu Karviné, protože samozřejmě velký výprodej, pádem do druhé ligy, to je logické, ale pořád tam zajímaví hráči zůstávají. Oni vlastně vyhlásili, jestli se nepletu, stop stav na odchody. Ale já nevěřím tomu, že třeba Denis Samko prostě zůstane ve druhé lize, co by mi přišlo zvláštní.
0: No, tak
1: a někdo tam musí zůstat.
0: Někdo tam musí zůstat. Zase otázka, jaký tam budou příchody. Uvidíme, je to nepříjemná situace. Samozřejmě ty hráči, ty, který teďka si zmiňoval, nebo ty, který odešli, za tu situaci nemůžou, je to pro ně nepříjemný, protože ta kariéra netrvá, že jo, 10 let a to, že se stoupíš a zachováš si nějakou hrdost, tak třeba jako zůstávali v Juventusu Turín ty hráči jako Del Piero nebo Pavel Nedvěd, prostě logicky ty kluci chtějí hrát tam, kde je to vejš a kde jim to něco přinese. Samozřejmě i finanční rozdíl je v první, ve druhé lize, to je jasný. Takže je pochopitelný, že hledají cestu k tomu, aby hráli první ligu, ale někdo tam musí zůstat.
1: Ne? Tebe, Pavle, asi nikdy nenapadlo v kariéře dát si do smlouvy klauzuli, že když spadneš do druhé ligy, seš volný hráč.
0: No, to mě nenapadlo. Spadnul jsem v Japonsku, ale zůstala mi stejná smlouva, takže byl jsem tam spokojený a nejenom finančně, ale i jako lidsky. Přišel nový trenér, ta ambice byla hned postoupit, takže tuhle klauzuli já jsem neměl. No.
2: Máme tady volajícího do desítky. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Brenus Martina. Takže... K majstrovstvám sveta chcem povedať vám, že ďakujem vám za skvelé komentovanie a nech sa darí. Je to super. No a pozerám vašu Českú ligu a vidím, že sú tam dva nové týmy, Artis Brno a
2: Zbrojovka.
4: Další, a Zbrojovka, ďakujem pekne. A na tieto dva týmy som zvedavý, či budú v prvej desiatke. Takže zasa máte to pomiešanú ligu, no a nech sa darí a budem rád zas počúvať vaše komentáre k českým zápasom vašej lige, lebo mi to už chýbalo. Takže.
2: Moc vám děkujeme, Braňo, a taky se těšíme na Českou ligu, která startuje o víkendu. Mějte se hezky.
4: Dovidenia.
2: Ano, dostaneme se ještě ke Zbrojovce, jinak když jsme mluvili o Karvině, tak opravdu zajímavá jména, brankáři Lapež, Neumann, vlastně víme, že tam zůstal tedy Jiří Fleischmann, veterán dá se říct. Ale
1: to už jsem čekal.
2: Nějakým způsobem chtěl spojit další budoucnost s klubem Denis Samko, jak si říkal, Rockstorman, výborný borec, který kope ty standardky a z Baníku tam zamířil na hostování Jakub Pira, ale tak to je spíš asi, aby dostal větší herní prostor.
1: A ještě Vinicius tam zůstal, útočník, ano, taky mě to zaujalo a taky bych ho čekal jinde už teda.
2: Ano, no jinak Baník Ostrava, když teď má za sebou ty přípravné duely, tak viděl jsem, že s Trenčínem prohráli v generálce 2-3 a četl jsem pozápasové hodnocení Romana Skuhravého, který mluvil o tom, že poprvé, co je v Baníku, je naštvaný, jakým způsobem se jeho svěřenci prezentovali a že to bylo krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí.
0: Tak ťavka, lepší, když asi si to zrcadlo nastavíš v generálce než po prvním kole, to je jasný. Tak Roman nebude chodit kolem horké kaše, jak se říká, myslím si, že bych řekl, bude oddělovat zrno od plev a jestli má k tomu mandát od vedení Baníku, tak je to jenom dobře, protože si myslím, že v Baníku je potřeba udělat pořádek a samozřejmě, já nechci říct, že ryba smrdí od hlavy, ale na tom hřišti to není jednoduchý, když přijdeš jako nový trenér a je tam nějakých 24-5 hráčů, máš nějakou představu o tom, kdo by tam měl hrát, kdo by tam neměl hrát, tak samozřejmě to bude nějakou dobu trvat, ale úplně v Ostravě nečekám, že na to budou mít spoustu času.
1: No a hlavně úplný průvan teda v kabině Baníku nenastal po té extrémně neúspěšné sezóně, takže je otázkou, jestli to nakopnou s novým trenérem. Já třeba nečekám, že by měli nějak se pohybovat extrémně nahoře. Co ty, Pavle?
0: No, tak já jsem na to zvědavej, jako hráče nemají špatný, že jo?
1: To ne právě,
0: to
1: no.
0: Prostě je otázka toho, jak to sestavit, je to omílaný, ta chemie toho mužstva, ty kluci musí táhnout za jeden provaz, nemůže tam být to, že teď plácu někdo chce trénovat v 10 dopoledne a někdo ve 3 odpoledne a musí prostě jet na stejný vlně, nemůže jich být 12, v tomhle fotbale už to nefunguje, tam je potřeba, aby to mužstvo bylo fakt jako napráskaný těma hráči, který mají tu ambici, jsou schopní se pro ten klub obětovat a jsou schopní někdy kousnout i nepříjemnou situaci, kdy třeba nebudou v základní sestavě a budou tomu mužstvu muset pomoct.
2: Mám z toho takový pocit, ale že hned první kolo bude prostě takovým jako velkou zátěží na nervovou
1: Myslel
2: soustavu.
1: Myslel jsem, protože že použiješ slovní spojení průbířský kámen.
2: To ne, ale jako může být, ale spíš, že už po prvním kole se můžeš dostat pod tlak, tak vemte si jenom zápas Zlín-Baník. První kolo, kdo to nezvládne.
0: Jseš pod tlakem po té generálce, Honzo.
2: Jo, po té generálce. To, což asi nemusí být fotbalisti Slávie, kteří měli zvučného soupeře, hráli s Olympikem Lyon, za který teda nenastoupil Pavel Šulc. Četl jsem nějaké spekulace, že by teoreticky mohl zamířit jinam, snad do Anglie, ale to jako nemám úplně potvrzené, vyfutrované, ale nehrál teda proti Slávii. Slávisté se teď musí obejít bez Davida Juráska, jak jsme mluvili o tom, že během mistrovství světa se zranil, to bylo před tím druhým zápasem, ne? Myslím.
1: Bylo to před tím druhým zápasem, ano. Zahrál si jenom ten první. Nezahrál.
2: Ale velmi nešťastná tedy celkově ta anabáze v zámoří na mistrovství světa právě pro něj, prodloužení smluv s Davidem Zimou, Tomášem Vlčkem. No a pak hráči, které třeba Slavia už poslala dál, už jsem mluvil o těch, kteří šli do Slovácka, tak do Artisu zamířil Neil Glossoa, což je vlastně muž, který přišel teprve teď, myslím, z druhé francouzské ligy
1: Spo.
2: A Emmanuel Fuli, který byl v Teplicích, tak teď míří taky do Artisu.
0: Já teď, mě se to jako špatně poslouchá. Jo. Vlastně teď si zmínil, že Slávie poslala na hostování a řekl si samý cizince. Já vím, že
2: do Slováka jdou nějací Češi teda.
0: No, vím, že se to jako hodně jako globalizuje, nicméně možná opravdu bychom se měli zamyslet i vzhledem k tomu mistrovství světa, jestli třeba ve třetí lize úplně zrušit cizince, ve druhé lize jestli nějak omezit cizince, vím, že je to možná jako jenom moje myšlenka v tuhle chvíli, ale ty český kluci mladí prostě nemají prostor, kde hrát a že paběrkujou a vlastně asi možná většinu z nich to odradí od toho, aby se o to poprali, protože samozřejmě chápu, že pokud si můžeš dovolit hráče kupovat, tak je to pro ten klub výborný, ale pro tu výchovu a pro ten růst těch hráčů to není dobrá zpráva. No.
2: My tomu budeme na konci července věnovat ten díl s Antonínem Barákem a Ondřej Lípa přijde?
1: Jo.
2: Každopádně četl jsem už vlastně dříve na webu Football Clubu i jinde, že se nějakým způsobem má omezit ten počet hráčů mimo Evropskou unii v těch vlastně neprofesionálních soutěžích.
1: Jo, to je pravda. Je v souvislosti se Sláví samozřejmě nabitý kádr, čekáme od nich hodně nebo od ní, ale co mě zajímá, za necelý týden začíná liga. A co tedy bude s Davidem Douděrou a Tomášem Chorým? Platí tedy, že jsou vyřazení z kádru? Čekám ještě nějaké prohlášení, možná čekám marně.
2: Já jsem četl, že má být nějaká schůzka ještě v rámci...
1: Ohledně Tomáše Chorého, hlavně Jindřich Trpišovský vlastně přiznal, že David Douděra vyjádřil přání odejít do zahraničí, ale na to musí být samozřejmě dva.
0: To chtěli všichni. Vždycky.
1: Musí být nějaká nabídka. Já si pořád myslím, že ten Tomáš Chorý zůstane. Jak to vidíš ty, Pavle? Ale jak to komunikovat, to je teda oříšek.
0: No já taky nevím, já jsem teďka viděl nějaký video, kde Tomáš trénuje s klukama tam u Olomouce někde. Měl na sobě reprezentační věci. Myslím si, že pokud to bude jenom trošku možný, takže Tomáš Chorý zůstane ve Slávi. Ale fakt nemám vůbec žádnou indici. Jestli David Douděra projevil zájem do zahraničí, tak určitě má nějakého manažera, který asi nepošle záběry z posledního zápasu ve skupině, ale určitě David Douděra odehrál spoustu dobrých zápasů a je to zajímavý typ hráče, takže o něj, pokud to tak bude, tak možná dostane nějakou nabídku.
1: Jo, on změnil agenta.
2: Tak podstatná, prostě uvidíme, jak to bude. Všechno Slávy, a když jsme to načali, tak začíná ligu 26. doma proti Slovácku. V sobotu ten program úvodního dne ligy bude končit vlastně velkým zápasem, návrat zbrojovky Brno do ligy, přivítá pražskou Spartu. Já tam trošku tuším možná nějakou senzaci, ale otázkou je, jak zbrojovka se bude prezentovat, když má vlastně 8 nových hráčů v létě přišlo. Jsou tam známá jména jako Jaromír Zmrhal, Petr Ševčík, Daniel Vašulín, ta už jsou známá dlouho. Teď poslední vlastně mezi ně patří Antonín Vaníček, který byl dlouhá léta spojený s Bohemkou, ale jako nevím, co ta zbrojovka může předvést. Suverénní první liga, druhá liga a teď vlastně návrat.
0: Je to otázka, ty nováčci vždycky mají za úkol se etablovat v té první lize, což znamená, že bys měl podávat nějaký konstantní výkony, které ti budou přinášet body a hlavně se vyhnout těm starostem o sestup. Samozřejmě zbrojovka taky je tím klubem, který má za sebou velkou finanční sílu a určitě nebudou chtít hrát o sestup, ale Martina Svědíka nečeká nic jednoduchého, to mužstvo dá dohromady. Ty posily, když si vezmu, že odešel Vorel, že odešel Vorlický, tak přišel Ševčík, který taky teďka toho moc nenahrál. Přišel Jarda Zmrhal, který taky už to není 25-letý hráč, takže je to zkušenost. Uvidíme, jak to namixujou. Jsem na to zvědavej, protože to očekávání té veřejnosti v Brně bude veliký.
1: No a oni toho oba dva zmiňovaní hráči moc neodehráli ani v přípravě. Teď na to koukám. Petr Ševčík 4. července odehrál 27 minut v přípravném utkání, no a Jaromír Zmrhal v tom posledním zápase 64, takže nepředpokládám, že jsou v takové herní kondici, aby okamžitě pomohli. Naopak okamžitou pomoc čekám od Daniela Vašulína.
0: To asi všichni.
2: Ano. Lukáš Michalík je ve formě i před startem první ligy. Doufejme, že v podobné formě, možná i lepší, se budou prezentovat fotbalisti, na které budeme rádi koukat, o kterých uslyšíte na Radiožurnálu Sport, a to i v desíce, protože už ta příští pondělí bude o prvním kole, které budeme mít téměř za sebou, protože musíme připomenout, že to první kolo nabídne jeden z těch pondělních termínů, tedy 27. bude hrát Artis s Mladou Boleslaví. Tak o tom se bavit příští pondělí nebudeme, jinak toho bude dost. Lukáš Michalík tady byl, děkuju moc.
1: Snad se budou hráči prezentovat lépe než já v sobotu, prohráli jsme 1-15. Hezký den.
0: A já jsem chtěl jenom říct, že ve jméně Zoubek není zub, ale to někdy příště. Děkujeme, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, poslouchejte Radiožurnál Sport a užijte si start nového ročníku fotbalové šance ligy.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Vláda rozhodla o zákazu telefonů ve školách, platit by mohl od září příštího roku. Velká Británie má nového premiéra, dnes poprvé zasedal i jeho obměněný kabinet. Kajakáři Krejčí a Beková byli na mistrovství světa druzí v časovkách kajak krosu. Dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přeháníky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25. Je úterý 21. července, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda podpořila zákaz používání mobilu ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
2: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
3: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
2: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
4: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
2: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Radiožurnál.
0: Vláda schválila taky růst penzí pro pracující důchodce, a to od roku 2028. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
5: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
6: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
5: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce, lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
7: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
5: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila včera o půlnoci po více než 3 měsících.
8: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
9: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
8: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
10: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
8: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
11: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Podle nového britského premiéra Andyho Barnema musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. Řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
12: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí desetiletý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Nový britský premiér večer taky obměnil dosavadní kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý šéf labouristické strany Ed Miliband. Ministrem financí je bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. První zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
13: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
0: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve dvou případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Fotbalové mistry světa přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky a podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
14: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak crossu na mistrovství světa. 23-letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
15: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný. Já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
0: Krejčí byl druhý o 16 setin za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě 4. Matyáš Novák, 8. Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková. Fotbalisté Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodlo o tom los ve Švýcarsku. Pražané začnou dvojzápas doma, odveta se bude hrát ve Francii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavírka na D8 u Roudnice a noční práce na Pražském okruhu. Na dálnici D5 u Plzně 80. kilometru směr Rozvadov odklidili srážku osobního auta s nákladním. D8 z Prahy do Ústí nad Labem je po odpolední nehodě nákladního auta pořád neprůjezdná. Uzavírka je na exitu 29 Roudnice nad Labem. Na 31. kilometru v místě havárie je už uklizeno, nehodu ještě šetří policie. Uzavírka by už neměla trvat dlouho. Jezdí se po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35, jezdí se bez dalšího zdržení. A na Pražském okruhu východní části směr Barandovský most je noční uzavírka za sjezdem na dálnici do Hradce Králové 62. kilometru, zavřený levý pruh. Je to několika setmetrový úsek a projedete přes něj plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
0: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Pražská filozofická fakulta oznámila rušení a slučování některých pracovišť. Proč by měl skončit například ústav translatologie, čím jeho práci obhajují autoři protestní petice? Může živé tlumočníky a překladatele nahradit umělá inteligence? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lhečková. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Od ledna příštího roku chcete zrušit ústav translatologie. Proč?
18: Tak my děláme takovou větší organizační změnu, kterou jsme oznámili pro nadcházející půl rok, která se netýká jenom ústavu translatologie, ale zahrnuje víc ústavu a kateder a zahrnuje i víc oborů na Filozofické fakultě. A to, co navrhujeme, je, aby u ústavu translatologie se zrušil ústav translatologie jako organizační jednotka a vtělil se do příslušných filologických pracovišť, která na fakultě také máme, například ústavu románských studií, kde se vyučuje francouzština, španělština, ústavu východoevropských studií, kde je ruština. To znamená, aby se do budoucna filologové a specialisté na překladat tlumočení vzdělávali v rámci jedné organizační jednotky jednoho pracoviště.
17: No a ten důvod je jaký?
18: Ty důvody jsou dvojí. Za prvé jsou to ekonomické důvody, protože fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je určitě způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje. A přitom v posledních letech třeba na Univerzitě Karlově došlo k navýšení jednotných mzdových tarifů pro docenty, profesory, odborné asistenty a my se s tím musíme ekonomicky vyrovnávat. A ten druhý důvod je, že se snažíme, když už musíme přistoupit tady k těm úsporným opatřením, hledat takové cesty, které povedou k větší provazbě vzdělávání, k větší provazbě výzkumu.
17: No, vy budete rušit nebo omezovat i další pracoviště, k tomu se jistě dostaneme, ale kolik se tím celým opatřením má ušetřit?
18: Tak my můžeme říct ta globální ekonomická čísla, protože ty detaily pro ty jednotlivé organizační změny se nyní právě v těchto měsících připravují. Ale fakulta v letošním roce je nucena opřít své mandatorní výdaje o desítky milionů z úspor z fondů například provozních prostředků a dalších specifických fondů, které provozujeme v rámci rozpočtu vysoké školy.
17: No, četl jsem, že vám skáču do řeči, že musíte sáhnout do úspor v objemu asi 45 milionů.
18: Ano, ano. A to znamená přesně tak, že ty příjmy, které dostáváme institucionálně, nám nestačí na ty mandatorní výdaje, to znamená ten základní provoz toho roku. Určitě během, my už jsme v posledních letech, jednak jsme vytvořili ty fondy a jednak jsme se snažili optimalizovat takové procesy v ekonomice, na fakultě, ve využívání výnosů, co to jde pro pokrytí některých nákladů. Ale s tou optimalizací centrální už jsme vlastně hotoví a nedá se doufat, že těch 45 milionů tam natvoříme tady těmi způsoby, které se nedotýkají vzdělávání a výzkumu.
17: Dobře, ale ten objem tedy zhruba asi tak může být jak velký těch úspor?
18: No to je právě to, kam se snažíme dostat.
17: Těch 45 milionů
18: ročně.
17: Přece jenom není to ukvapený krok? Konzultovali jste to s ministerstvem školství? Máte podporu šéfa resortu Roberta Plagy?
18: Tak tyto organizační změny na jednotlivých fakultách jsou z pohledu ministerstva školství důležité jenom z toho hlediska, pokud fakulta respektuje pravidla zákona o vysokých školách, kterým se musíme řídit, či v pracovně právních vztazích zákoníku práce. Tady postupujeme v souladu s oběma těmito zákonnými normami, jimiž se řídí. Co se týká mého přímého nadřízeného, tím je rektor Univerzity Karlovy, tak ten je s těmi kroky seznámen. Takže vůči tomu já vykazuju počet nebo moje vedení.
17: Vy se chystáte slučovat například Ústav asijských studií s katedrou sinologie, jestli to říkám správně. Nevím, jak je to s andragogikou. Tam, to je podobné.
18: To je podobné. Je to integrace vlastně katedry pedagogiky a katedry andragogiky nebo sloučení Ústavu asijských studií a katedry sinologie, které třeba na některých jiných pracovištích než v České republice už mohou být integrované. Mm-hmm. Takže nejsou to modely i s tím Ústavem translatologie, nejsou to modely organizace té instituce, které by nikde jinde neexistovaly, byly by zcela unikátní.
17: A jak si vysvětlujete, že zrovna kolem úvahy o zrušení Ústavu translatologie vznikl takový rozruch?
18: Tak já si myslím, že z části je to obava o, řekněme, pokračování toho vzdělávání v překladu a tlumočení na Filozofické fakultě, a to se snažíme postupně vysvětlovat, že obor nerušíme, my měníme organizační strukturu Filozofické fakulty a určitě je to citlivá otázka, protože Česká republika má velice kvalitní překladatele a tlumočníky, je pro nás důležitá dlouhodobá kulturní tradice překladů z cizích literatur, zprostředků široké veřejnosti významných třeba děl současných i minulých evropské a světové literatury. Takže vysvětlujeme si to mimo jiné tímto a samozřejmě máme i spoustu absolventů Filozofické fakulty, nejen z Ústavu translatologie, kteří se kontinuálně věnují odbornému uměleckému překladu či tlumočení.
17: No, ten ústav existuje od roku 1963, dřív to byla katedra překladatelství a tlumočnictví, takže vy myslíte, že jako takový nebude chybět?
18: Na to můžou být určitě různé názory, ale my organizačními změnami v podobě, řeknu, rušení ústavu, jejich integrace do jiných ústavů a postupného zjednodušování struktury Filozofické fakulty po té organizační stránce procházíme poslední 4 roky. Toto je 5. rok organizačních změn. A vždy se argumentuje tím, že ten ústav jako takový bude chybět, že se ztratí jeho identita a podobně. A vidíme, že se k čemu vlastně dochází, je, že se změní nějaký půdorys ústavů a katedr Filozofické fakulty a začne se vytvářet nějaká nová budoucnost. Tak já jsem opravdu přesvědčená o tom, že důležité je zachovat vzdělávání, podpořit nějaké synergie v tom vzdělávání napříč fakultou, které tam teď jsou minimální, a dosáhnout dalšího propojování ve vědě a výzkumu, včetně nějakých aplikací výzkumu toho, jak se vede tlumočníkům v praxi s různými technikami, jak se vede překladatelům s oporou o různé technologie a podobně.
17: Návrh hodláte na podzim předložit akademickému senátu. Věříte, že ho schválí?
18: Tak my věříme, že máme dobré důvody objektivní pro to, proč jsme tuhle změnu oznámili, proč se nyní připravuje. Z té přípravy vzejde oficiální návrh a věřím, že akademický senát bude schopný posoudit objektivní důvody a ne nějaké emoční, které kolem této debaty vznikají. Ale protože máme samosprávné řízení vysokých škol, tak to rozhodnutí o tom stanovisku je na akademickém senátu.
17: Pokud by to neschválil, co by bylo potom?
18: Tak to určitě budeme řešit potom a pořád tady bude ta realita, že chceme dosáhnout těch 2 věcí, to znamená úspory, opření základního rozpočtu Filozofické fakulty o ty fondy, o ty úsporné zdroje, které zatím máme, ale nemusíme mít v příštím roce, a zároveň posílení synergie ve vzdělávání a ve vědě v, řekněme, přípravě jazykově orientovaných specialistů, tam je více specializací. A tady tyhle kroky můžeme udělat i bez toho, že se zruší ústav translatologie. My se snažíme teď postupovat tou cestou, kde zároveň s tím spojíme i to zjednodušení té organizační struktury Filozofické fakulty.
17: Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Lehečková je hostem 20 minut Radiožurnálu. Může na vašem záměru zrušit v příštím roce ústav translatologie něco změnit protestní petice, kterou v této chvíli podepsalo 6676 signatářů?
18: Děkuji za ten dotaz. My určitě tu petici sledujeme, sledujeme argumenty, které jsou tam předložené, a ta petice určitě může ovlivnit to, jakým způsobem bude vypadat ten oficiální návrh pro akademický senát a jakým způsobem budeme dovysvětlovat ty důvody, příčiny a směřování té organizační změny, kterou navrhujeme, aby se třeba některé věci, aspekty té organizační změny připravované vysvětlily ve větším detailu a aby se třeba podchytili některé důsledky, na něž petenti nebo další odborníci z oblasti překladu a tlumočení upozorňují.
17: Hraje v těch úvahách nějakou roli rozvoj strojových překladů, využívání AI? Myslíte, že živí tlumočníci a překladatelé už nebudou v budoucnu potřeba?
18: My pevně doufáme, že budou. To je naše dlouhodobé přesvědčení. Ale samozřejmě je potřeba nejenom pro překladat tlumočení vnímat to, že umělá inteligence bude ovlivňovat naše obory. A my teď vlastně v celé republice budeme v příštích 3 letech procházet reakreditacemi všech studijních programů, protože nám končí jejich platnost a musíme požádat o opětovné udělení oprávnění realizovat studijní programy na vysokých školách. A v tomto kontextu, kdy vlastně děláme výhled na příštích 10 let, je napříč obory strašně důležitou otázkou, jakým způsobem rozvoj generativní umělé inteligence ovlivní vzdělávání na vysokých školách i tu praxi oborů. Řeší se to v právu, řeší se to v informačních technologiích, myslím jako v IT, řeší se to v žurnalistice ostatně i. A stejnou měrou se to musí řešit v překladu tlumočení ve filologiích, v historii, v archeologii, ve všech těchto oborech. A překlad a tlumočení určitě není disciplínou, která by nebyla zasažená rozvojem umělé inteligence. Nicméně pro to rozhodnutí návrhnout organizační změnu ústavu translatologie nemá přímý vliv ta umělá inteligence. Jenom je to součástí, řekněme, budoucí koncepce studijních programů.
17: Ladislav Naď v komentáři pro Info.cz píše, že zrušit překladatelství právě v době nástupu umělé inteligence je asi stejně prozíravé, jako kdyby někdo navrhl zrušit pilotní školy, protože vznikl autopilot. Nemá pravdu?
18: Tak to jsem ráda, určitě má pravdu, a právě proto my říkáme, že nerušíme obor překladatelství a tlumočnictví, nerušíme vzdělávání v překládání a tlumočení na Filozofické fakultě, jenom se snažíme vytvořit udržitelný model ekonomicko-organizační, který nám umožní právě do budoucna dynamicky proměňovat to vzdělávání v překladu a tlumočení, abychom mohli reagovat na ten vývoj.
17: No, co říkáte námitce signatářů petice, že hluboký význam má i výzkum? Proto důležitost translatologie roste právě teď v době algoritmů.
18: S tím také souhlasím. A to je právě jedna taková citlivější věc, protože my, když procházíme různými hodnoceními na univerzitě, na fakultě, tak právě ústav translatologie nemá nejlepší výsledky v tom výzkumu. Má určitě vynikající badatele, ale celkově jeho výsledky mají i slabá místa a v porovnání právě třeba s akademicky silnými filologickými pracovišti nebo jinými významnými ústavy, katedrami naší fakulty, je potřeba jim vytvořit takovou infrastrukturu, aby měli větší šanci uspět právě v té výzkumné oblasti.
17: No ale počkejte, když zrušíte ten samotný ústav, jak jim vytvoříte lepší podmínky?
18: No, my jim vytvoříme lepší podmínky v rámci těch filologických akademických pracovišť, kde ta perspektiva zůstane zachována a kde se dostanou do kontextu akademiků, akademické práce, které vedou k intenzivnějšímu podávání k projektů, financování externího pro právě i výzkumnou práci a podobně. Jak už jsem říkala, na ústavu translatologie v dnešní době jsou akademici a akademičky, kteří podávají projekty, získávají je, to je část toho ústavu, a druhá část je velice profesně orientovaná.

0: daných jazycích a budou se věnovat do budoucna i překladu a tlumočení, aby tam vznikla právě ta synergie společná pro více takových výzkumných projektů, kde třeba kolegové, kteří přejdou z Ústavu translatologie do těch filologických pracovišť, se budou moci zapojovat už do existujících nebo připravovaných jiných projektů s tou translatologickou perspektivou.
1: Ti signatáři namítají, že je podstatný i důraz na kultivaci češtiny, která se vyučuje ve společném základu, kdežto na filologiích cizích jazyků zcela chybí. Co tomu říkáte jako lingvistka a bohemistka?
0: Já si myslím, že to je určitě pravda a je to způsob třeba součástí toho kurikula přípravy překladatelů a tlumočníků, který můžeme velice jednoduše zachovat ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, který je samostatný ústavem a který se může zapojit do kontinuálního vzdělávání překladatelů a tlumočníků i v kultivaci češtiny a jeho používání při překládání a v nějaké kontrastivní perspektivě. Takže v tomhle ohledu bych se spolehla na svůj domovský ústav.
1: Co bezpečnostní hledisko, které připomíná už zmíněný Ladislav Nať, jak píše, žádný stát nechce, aby klíčová diplomatická jednání tlumočila cizí komerční AI, která může být nejenom nepřesná, ale taky potenciálně nebezpečná z hlediska nakládání s citlivými daty.
0: To je určitě otázka, kterou vnímáme, řešíme na univerzitě, proto máme uzlové body na univerzitě i na fakultách pro institucionální odolnost a důsledky ochrany vlastně institucionální odolnosti, jak instituce, tak i třeba v relevantních oborech. Jímž může být i tlumočení pro diplomatickou praxi. To se jednoznačně týká i dalších jazyků, v nich připravujeme absolventy na filozofické fakultě a k nímž vlastně Ústav translatologie nemá přímou vazbu. A tím, že my se snažíme vytvořit takovou strukturu, která bude mít evropské jazyky, nejenom ty, které se nyní vyučují na Ústavu translatologie, ale i další, na jednom místě v rámci instituce filozofické fakulty, myslím i fyzickém místě, na hlavní budově filozofické fakulty, tak bychom chtěli do budoucna posílit i přípravu těch tlumočníků pro diplomatický styk pro třeba region Blízkého východu, nebo pro východoevropská studia, nebo pro synologii a ústav azijských studií, kde právě tady ta rizika jsou nejvyšší.
1: Eva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Kritiku vašeho opatření je to další důkaz, jak špatně je v Česku nastaven systém financování vysokých škol. Není cesta spíš se snažit toto změnit?
0: Myslím, že se naše instituce a já osobně dlouhodobě zasazujeme o to, aby se opakovaně zmiňovalo, že rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet vysokých škol nedosahuje průměru zemí OECD. Je potřeba, pokud nechceme být do budoucna montovnou, je potřeba jej navyšovat, klidně, plošně, cíleně. Jsou to debaty, jestli podporovat společensky potřebné obory, jak má vypadat plošné navýšení rozpočtu vysokých škol a tak dále. Ale musí to být pravidelně tematizovaná otázka. My ji tematizujeme. Je velmi dobře známo, že i Filozofická fakulta se velice aktivně zapojila do protestu před několika lety Hodina pravdy, který právě tematizoval tu otázku až nedůstojných mest na vysokých školách a zejména v tom sektoru, který my známe, humanitních a sociovědních fakult. A notabene tam, kde my se potýkáme s těmi, řekněme, strategickými, unikátními obory, jako je třeba egyptologie nebo asyriologie, která je z celé republiky jenom u nás, nebo třeba židovská studia, blízkovýchodní studia, která jsou v současné geopolitické situaci naprosto kritická, aby byla na vysokých školách, ale jsou to právě ty obory, které nebudou mít 150 studujících, 150 absolventů, protože nejsou potřeba, ale potřebujeme těch kritických 10 absolventů ročně, abychom, nebo obrok, abychom byli schopni i budovat tu institucionální odolnost a byli jsme schopni vlastně interpretovat, co třeba takové geopolitické konflikty budou znamenat pro střední Evropu a specificky pro Českou republiku. Takže to nejsou obory, které se dají ekonomicky snadno stabilizovat nebo ekonomicky snadno uplatit, ale přitom máme nějakou národní odpovědnost za to, aby byly provozovány ideálně na těch výzkumně orientovaných vysokých školách.
1: Autoři petice za záchranu oboru translatologie na Filozofické fakultě píší, že ekonomické ukazatele nejsou v případě návrhu na zrušení ústavu primární. Vy víte, kam tou poznámkou míří?

0: Já si myslím, tak to bych jako by interpretovala něco, co nevím přesně, kam míří, ale myslím si, že tím myslí kolegové, kolegyně aktuální ekonomickou situaci Ústavu translatologie, ale to je, myslím, ta situace, kde se rozchází ten pohled čistě toho ústavu a pohled celofakultní, protože to, za co my tady bojujeme v současnosti, nebo bych spíš řekla, o co se zasazujeme jako vedení filozofické fakulty, je, aby byla udržitelná celá filozofická fakulta a byla tady ještě v příštím roce ve stabilním rozpočtovém uspořádání a nikoli v nějakém krizovém scénáři nucené správy. To je těch 45 milionů, o kterých jsme mluvili, a což je situace, která se nám opakuje už několik let po sobě s různým číslem. A v tomhle ohledu vedení fakulty muselo přijmout některá rozhodnutí o spuštění těch organizačních změn, která jsou centrální a vycházejí z těch analýz toho, jestli vlastně někde existují modely, jak se třeba příprava překladatelů a tlumočníků dá dělat i jiným ekonomicky udržitelnějším způsobem, protože my v současnosti máme paralelní systém Ústavu translatologie a paralelní systém zmíněných filologií. To je prostě ekonomicky extrémně náročné.
1: Pokud se ten ústav od 1. ledna zruší, jak budou moci dostudovat současní studenti?
0: To je právě jeden z těch aspektů, kde my jsme vázáni zákonem o vysokých školách, protože studenti, kteří již studují nebo byli přijati do studijních programů překladatelství a tlumočnictví, jakkoliv se v praxi reálně jmenují, tak mají právo dostudovat ve stejných studijních programech, případně obdobných, ale my to interpretujeme jako stejné studijní programy. A jsme studenty o tom informovali a budeme je dále informovat, že mají právo studovat v tom, do čeho byli přijati, mají právo dostudovat v tom, do čeho byli přijati.
1: A jak to bude s navazujícím studiem?
0: Tam asi záleží, to jsou detaily, z pohledu té organizační změny, které se řeší a vyžadují součinnost těch dalších zapojených ústavů. To znamená, v detailu je to předmětem řešení v nadcházejících měsících, bude to předmětem jednání o tom návrhu na Akademickém senátu Filozofické fakulty na podzim, ale my vlastně hledáme cesty, jak v nějakém přechodovém období na umožnit studujícím pokračovat vzděláváním ve specializaci. Doktorského studia se to netýká v případě, že by někdo chtěl pokračovat, protože tam už tu cestu jsme připravili v posledních letech. Takže se to týká navazujícího studia magisterského a tam pracujeme s některými variantami, o nichž budeme interně jednat.
1: A kam se přesunou současní pracovníci? Mnozí, už jsme řekli, jsou mezinárodně uznávaní.
0: Ti pracovníci by se právě přesunuli podle toho zdrojového jazyka na ta filologická pracoviště, to znamená v momentě, kdy jsem specialista na překlad francouzština-čeština, tak bych se stal členem Ústavu románských studií, kde se realizuje nejenom filologie francouzská, ale také učitelství francouzštiny. A my už právě tady s tou paralelní strukturou jak filologického, tak učitelské přípravy, která je výsostně taky praktická pro praxi, máme velmi dobré zkušenosti i právě s nějakou provazbou, když jsem didaktik jednoho jazyka na tom filologickém pracovišti, jak spolupracuji s těmi dalšími didaktiky, kteří připravují učitele na těch dalších pracovištích skrze nějaké meziústavní centrum. Takže my vlastně navrhujeme, aby se k tomu přidali i ti odborníci na translatologii a vytvořili takovou třetí nohu těch filologických pracovišť.
1: A chystáte ještě nějaká úsporná opatření, která tady dnes zatím ještě nezazněla?
0: Která nejsou součástí Ústavu translatologie, myslíte? Tak my se snažíme připravit integraci archeologických pracovišť nebo pracovišť se silnou archeologickou perspektivou. Potom už jsme zmiňovali katedru sinologie, Ústav asijských studií, katedru andragogiky, katedru pedagogiky a ještě hledáme cestu pro integraci menších uměnovědných pracovišť na Filozofické fakultě.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Evou Lehečkovou. Děkuji za váš čas a ať se vám daří, mějte se hezky.
0: Děkuji, díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: A 4 minuty po 12:30 už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Martin Matějka. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spál 26 000 hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. A maďarská šachistka Judith Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh ji předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tamáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. Sport. Tenista Vít Kopřiva vypadl v prvním kole turnaje v Kitzbühelu s pátým nasazeným hráčem Peruáncem Busem na Antuce v Rakousku. Prohrál po setech 5-7, 7-6 a 1-6. Kopřiva v Kitzbühelu ještě nikdy do druhého kola neprošel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Změna na D8 u Roudnice nad Labem a uzavírka v Praze. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem opět průjezdná, několikahodinová uzavírka po nehodě mezi exity 29 Roudnice a 35 Doksany skončila. Na D8 se u sjezdu na Mělník a Slaný nepřehlédněte nové omezení mezi kilometry 17,5 až 19 na Ústí nad Labem i Prahu v noci zavřeli. Levý pruh jezdí se obousměrně dvěma pomocnými pruhy. A v Praze na městském okruhu je noční úplná uzavírka. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A během noci se ojediněle objeví přehánky, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5. A přes den pak čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Na Ďáblické sídliště v Praze 8 se vrátí ukradená plastika Prameník. Její bronzová replika už vzniká ve Slevárně na Trutnovsku. Celý proces vám přiblížíme v první reportáži nočního radiožurnálu už za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Do pražských Ďáblic se opět vrátí umělecké vodní dílo Prameník. Jeho repliku teď odlévají řemeslníci ve slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku. Autorem původní bronzové plastiky je sochař Vladimír Kín. Vytvořili v 60. letech minulého století. Mezi paneláky v ulici Fanfulíkova stál Prameník do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho Prameníka dělá jeden den. Natřeme, potom mačkáme, zatíráme a když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
5: No, ale jak ta trubička tam do toho pak bude?
6: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturní domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hájková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: Úterním hostem Radiožurnálu bude americká zpěvačka LB, částečně žijící v Praze. Proč není úkolem umělce ovládat publikum, ale pečovat o něj? Co znamená název nového alba Room 12, tedy pokoj číslo 12? A považuje Česko za svůj druhý domov? Poslechněte si exkluzivní rozhovor s LB z Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Koupání v srdci přírody.
2: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
1: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou.
2: Pískovna s průzračnou vodou.
1: Nebo jezera a utajené horské strže.
2: Koupání v srdci přírody.
1: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
1: Vinohradská 12.
2: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
2: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
2: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
2: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka. Pomoc seniorům má být podle bývalého ministra Jurečky cílenější, plošné zvyšování penzí podle něj nedává smysl. Američané znovu zaútočili na Irán. Do druhého kola tenisového turnaje WTA v Praze postoupili Češky Bousková, Šalková a Havlíčková. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Seniorům nad 80 let by měli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který schválila vláda. Století by si přilepšili dokonce o 3000 korun. Teď systém funguje od 85 a podle ministerstva je péče s rostoucím věkem nákladnější. Rostou třeba výdaje na sociální a zdravotní služby a plošné zvyšování kritizuje bývalý ministr práce a sociálních věcí poslanec Marian Jurečka z KDU-ČSL. Podle něj má být navyšování cílenější.
4: Valorizace na základě věku nedává úplně logiku. Je to rozdávání peněz plošně. Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb.
3: Návrh počítá od roku 2028 taky se zvyšováním penzí pracujícím důchodcům. Naopak v něm není avizované zastropování důchodů na 65 letech. ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Rozhodla o tom oblastní rada a podle vedení Dvořák dostat neobjasnil původ svého majetku a podle serveru Seznam Zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný. Spojené státy zahájily další vzdušné útoky na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Iránská státní agentura MER informuje, že byly aktivované protivzdušné obranné systémy poblíž jaderné elektrárny Búšehr. A podle iránské státní televize jsou slyšet taky exploze u města Bandar Abbas na jihu země. Spojené státy a Irán na sebe od konce křehkého příměří útočí 10. den v řadě. Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinuje Irán ze zabití 3 amerických vojáků v uplynulých dnech v Iráku a Jordánsku. Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě dočišťovací nádrže dolu Julius Fučíkuš je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Jak potvrdila Zuzana Vysetová ze státního podniku Diamo, na bývalé haldě se staví turistické stezky, přibude nová zeleň a z provozní důlní nádrže se stala tůň pro obojživelníky.
5: je udělána se stupně, jsou tam terasky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité. Celá oblast má asi 2,2 hektary, bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
3: Sport. Tři české tenistky vyhrály ve 200 zápasy prvního kola turnaje WTA v Praze. Maria Bousková porazila Španělku Busázovou Manierovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou a Lucia Havlíčková Američanku Parkusovou. Havlíčková v turnaji startuje na divokou kartu a na úvod si poradila s 66. hráčkou světového žebříčku.
6: Hodně důležitý pro moje sebevědomí, pro nějaký budoucí hraní, že člověk nějakým způsobem ví, že na ty hráčky má nebo že se s nima může rovnat. A to, že jsem to zvládla ve 200, je jenom příjemný bonus. Přece jenom poslední zápasy úplně jsem nehrála tak, jak byly mé představy, takže jsem ráda, že jsem to dneska zvládla prolomit a odehrála jsem dobrý zápas. Jsem věděla, že to bude těžký a Líša hraje takovým stylem 50 na 50, buď napadá nebo nenapadá.
3: Další Češka Alisa Oktiabreva vypadla po porážce 0-2 s Francouzkou Dodánovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Noční omezení na Pražském okruhu a úplná uzavírka na dálnici D7 u Prahy. Na Pražském okruhu východní části směr Barandovský most D1 v noci pracují na opravě mostu. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové 62. kilometru mají zavřený levý pruh. Je to několika setmetrový úsek a projedete jim teď plynule. Dálnice jsou bez kolon, připomínáme novou uzavírku na dálnici D7 z Prahy do Chomutova. U sjezdu na Středokluky se mezi 4. až 5. kilometrem jede jen jedním pruhem. Na zavřený je exit 5, sjezd i nájezd. To omezení potrvá do čtvrtku a oběd se dá přes vedlejší exity 3, 7 nebo 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
8: Británie má novou vládu. Jak lidé před Downing Street prožívali změnu kabinetu, popíše už za pár okamžiků náš zvláštní zpravodaj. Počkejte si na to.
2: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: 5:15. V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. Toho král Karel III. Pověřil sestavením kabinetu. Zasedne v něm například John Healey, bývalý ministr obrany, který nově povede finance. Jak Britové prožívají změnu vlády a co od ní čekají? Před Downing Street natáčel zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
1: Čekání je dlouhé a tak se tady před Downing Street odehrávají politické souboje, a to doslova. Do hádky se tady dali dva lidé, kteří zastupují labouristickou stranu. S nimi se dohaduje muž s anglickou vlajkou, který je zástupce ultrapravicové strany Restore Britain, a k tomu se přitočil další muž, který vyzývá k tomu, abychom všichni následovali Ježíše Krista.
2: Naše země je příšerně rozdělená. Pravičáci jsou naštěstí v menšině.
1: Říká mi padesátník Peter, který právě ukončil spor se svým ideovým protivníkem. Mezi přihlížejícími nemůže chybět malíř, který si říká Kaja Mar a který na každou takto významnou událost namaruje obraz. Teď přišel s novým plátnem, s novým olejem, na kterém je namalovaný Andy Burnham, který vchází do černých dveří Downing Street číslo 10, je nahý, má na levé noze červenou podkolenku a u dveří stojí kocour Larry.
3: Namaloval jsem mu jen jednu ponožku, protože ho do čela postavila jeho strana, ne celá země. A Larry, to je smolař. Za 10 let se u něj vystřídalo 7 premiérů.
1: Peter doufá, že Andy Burnham má šanci být lepším předsedou vlády.
2: Pro premiéra je klíčové spojení s veřejností, charisma. To Burnham má. Myslím, že to má v hlavě srovnané. Doufám, že má naše země šanci konečně vykročit vpřed.
1: Říká Peter. Před Downing Street právě přijíždí kolona s novým předsedou britské vlády. Z centra Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Jeho písňové texty, scénky nebo povídky nezestárly ani po desetiletích. S Miloslavem Šimkem vytvořil Jiří Grossman legendární autorskou dvojici, jejíž humor baví publikum dodnes. Přestože Grossmanův život skončil velmi brzy, jeho tvorba ale neztratila nic ze svého kouzla a my si ji už za chvilku připomeneme.

0: Kdybych chtěl uchopit tuto píseň a její obsah Who Wants to Live Forever od skupiny Queen, tedy kdo chce žít navždy, na věky, tak bych možná řekl, nikdo nemůžeme žít na věky. Ale jsou geniální lidé, kteří bohužel odešli velice brzy. A mezi ně patří skvělý Jiří Grossman, který by se právě v těchto dnech dožil, pokud by tu s námi byl, 85 let. Ale to je právě ten případ, kdy zemřel tento člověk velice mladý, v pouhých 30 letech v roce 1971. A přesto za sebou zanechal mimořádné dílo.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej tiše, až je mraky
2: ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní čtyři lidé, zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, která jich přijala 10. Policie případ vyšetřuje. Podle jejího zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. A podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. A proti omezení rekvalifikací je třeba asociace profesního vzdělávání. Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obraného průmyslu se pořádá každé 2 roky. Za Česko se ho letos zúčastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. A ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé, dalších 6 lidí je podle tamních úřadů zraněných. Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina zároveň uvedla, že nedělní ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí.
2: Sport.
1: Ve věku 75 let zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou. Hvězdný ofenzivní fotbalista vyhrál s Liverpoolem pohár mistrů evropských zemí, 3x anglickou ligu a 2x pohár UEFA. Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy, získal 2x za sebou, a to na konci 80. let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný pražský tunel a uzavírka na silnici 14 na Trutnovsku. Dálnice jsou teď volné, plynule se jezdí i novým omezením na D8 u sjezdu na Mělník a Slaný. Mezi kilometry 17,5 až 19 na Ústí nad Labem i Prahu v noci zavřeli. Levý pruh jezdí se obousměrně 2 pomocnými pruhy. V Praze na městském okruhu počítejte s noční úplnou uzavírkou. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru na Barandovský most. A silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí nově neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník. Je to mezi obcemi Hertvíkovice a Javorník. Omezení potrvá do půlky srpna a objedete ho přes Hostinné a Pilníkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Já hned nabízím další hudební jmény, tak těšit se můžete na Genesis s Philem Collinsem. Budou tady členové skupiny Buty a právě teď One Direction.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Dnes

Tak ve škole jste možná i vy byli mezi těmi, co obraceli, jak se říká, oči v sloup nad Homerovou Odysseou. No vidíte, dnes je z ní jeden z největších filmových hitů roku. Na novinku režiséra Christophera Nolana přišlo od premiéry minulý čtvrtek jenom do českých kin už přes 110 000 diváků a více si k tomu řekneme už za chvíli.

0: Téměř 3000 let starý příběh opět dobývá svět. Homerův epos Odyssea se díky režisérovi Christopheru Nolanovi proměnil ve filmovou událost sezóny, která plní kina po celém světě, a to včetně Česka. Ale právě k nám do Prahy teď míří i zahraniční fanoušci, a to kvůli tomu, aby viděli cestu zbloudilého antického hrdiny z filmového 70mm pásu. After years of war, no one could stand between my men. Tolik krátká ukázka ze snímku, který u nás distribuuje společnost Cinemart. Jejího zástupce Pavla Nováka se ptal na podrobnosti moderátor Štěpán Pokorný.
1: 100 000 diváků za opravdu krátkou dobu. Čekali jste takový zájem, nebo to překvapilo i vás?
2: My si vždycky před uvedením filmu malujeme celou řadu scénářů a těch 110 tisíc patřilo jednoznačně k těm nejoptimističtějším. Takže trochu jsme to čekali, ale stejně jsme byli příjemně překvapeni.
1: Pojďme k tomu pásu, k těm kotoučům, jak se vůbec fyzicky dostali do Česka, co všechno to obnáší, třeba z hlediska bezpečnosti?
2: Tenhle film byl skutečně výjimečný, protože každý velkofilm má většinou pro jistotu jeden krycí název, aby se k němu nedostali nějací nenechavci. Odyssea měla hned dva a v režimu naprostého utajení se sem posílala obrovská 300 kilogramů vážící bedna, která putovala do zdejšího IMAXu, kde ji připravili do promítačky. Nikdo o tom nesměl vědět, nikdo o tom nesměl mluvit, dokud se bezpečně ta kopie nedostal do promítací kabiny.
1: No a kdo by nevěděl, tak v čem je ten hlavní rozdíl? Jak si to představit?
2: Hlavní rozdíl ve filmu, který se promítá ze 70mm pásu oproti klasické digitální projekci, je v té velikosti, protože v tom IMAXu je plocha plátna zhruba 20x25 metrů, což je obrovský prostor, který je kompletně zaplněný tím filmem. Zatímco v klasické projekci, kde je ta projekce širokouhlá, tak přece jen musí docházet k určitému ořezu obrazu. Ale protože Christopher Nolan je genius, tak natočil skvělý film pro obě verze tohohle promítání.
1: Kolikrát se může ten 70 mm široký pás přehrát, aniž by došlo k výraznému poškození?
2: Toho záleží na šikovnosti promítačů a my máme to štěstí, že v Čechách máme obrovské nadšence, kteří s tím filmem doslova zachází v rukavičkách a jejich ambicí je, aby stejný zážitek měli diváci, kteří viděli film poprvé ve čtvrtek na premiéře, jako diváci, kteří ho třeba uvidí na konci srpna, protože doufáme, že minimálně takovou dobu ten film v kinech vydrží.
1: Míří se mi zahraniční fanoušci, tak kde nejblíže pak najdou tu další promítačku, která je schopná přehrát právě IMAX filmový pás?
2: Jestli se nepletu, tak v současné době na celé Evropě je pouze 5 takovýchhle zařízení, které umí přehrát ten 70mm pás. Kromě nás je to ještě Belgie, Francie a dvě jsou ve Velké Británii. Takže skutečně víme o zájmu nejen sousedních zemí, ale i vzdálenějších koutů Evropy, ze kterých sem diváci jezdí, aby viděli Odysseu v tom nejlepším možném formátu.
1: A je to nějak časově omezené, jak dlouho tady vlastně ten film může být v tom IMAXu, jak dlouho na něj můžou diváci chodit v této kvalitě?
2: V tomhle případě bude rozhodovat zájem. Platí, že dokud budou ty sály vyprodané nebo plné, tak jak jsou teď, tak ambicí IMAXu je Odysseu neustále uvádět. Takže jsou to spojené nádoby. Dokud ho lidé budou chtít vidět, ten film, tak ho bude IMAX promítat.
1: V Česku utržil film přes 25 milionů korun, celosvětově pak pokořila Odyssea přes 260 milionů dolarů, což zhruba odpovídá nákladu na výrobu filmu. Opravdu je to vysoká suma už teď, tak má snímek našlápnuto stát se finančním trhákem? Asi předpokládám tu odpověď.
2: Já jsem o tom přesvědčen. Já nevidím výsledky pouze z České republiky, ale vidím výsledky i ze sousedních a vzdálenějších zemí a všude se píše velmi podobný příběh. Ten film je skutečně, řekl bych, až brutálně úspěšný.
0: O promítání Odyssey režisera Christophera Nolana mluvil ve vysílání Noční rady Žurnálu Pavel Novák z distributorské společnosti Cinemart.

jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílý, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační.

článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
3: Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. Britský předseda vlády Barnem jmenoval nové ministry. Cyklisté se na Tour de France chystají na závěrečný týden závodu. Dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přeháníky teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc ze hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
4: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
3: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun, počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Nový britský premiér Andy Barnem jmenoval členy vlády novým ministrem zahraničí a bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Šabana Mahmudová. Barnem a sestavením vlády pověřil britský král Karel III. Vládní kabinet v zápětí opustil třeba dosavadní vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy. Zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Barnem se stal 7. britským premiérem za posledních 10 let. Vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barrandovského mostu vystavět jí repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028. Podle radního pro oblast kultury Tomáše Slabihoutka z TOP 09 vedení města plánovalo starou sochu nahradit už před jejím pádem.
5: Tam mělo dojít během 10-14 dnů ode dneška k řízené demolici. Ten objekt byl oplocen, byl zabezpečená bezpečnost a budeme zkoumat ještě ty vzorky, co se tam jako stalo, a podle toho se uvidí, jestli tam se bude vyvozovat nějakou odpovědnost.
0: Sport.
3: Závodníci na cyklistické Tour de France měli v pondělí volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pát v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník na Tour Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
6: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
3: Tour de France pokračuje dnešní kopcovitou časovkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D2 v Brně a nehoda na dálnici D35 na Pardubicku. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy policie hlásí překážku. Předmět. Pozorněji projíždějte před sjezdem k Olympii. Překážka je mezi 2. a 3. kilometrem. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta havarovalo osobní auto. Nehoda je u sjezdu na Sezemice a Bíšť, 139. kilometru. Podle kamer je vše vpravo, místo označené a teď průjezdné. Na D1 v Brně směr Praha nepřehlédněte odstavené nákladní auto, stojí za sjezdem k letišti 200. kilometr. A na